0: aby o situaci informovalo západní partnery s cílem vyvinout tlak na Minsk. Necháli se Bělorusko zatáhnout do války, následky pro ně budou značné, varoval Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Rozšíření eboly v Česku nehrozí. Znovu o tom ujistil ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum. Do Česka z Ugandy přiletěl americký lékař, u kterého je na ebolu podezření. Záchranáři ho v izolaci převezli do pražské fakultní nemocnice Bulovka. Podle Fošuma to nepředstavuje riziko, protože se ebola nešíří kapenkově.
2: Nepřenáší se to jako chřipka, nepřenáší se to jako covid respiračně. Nestačí na to, aby jsme nad sebe takhle jako kýchli. A opravdu se to přenáší přes biologický materiál, přes krev, přes zvratky, přes tu stolici, v úzkém kontaktu. Tím pádem to riziko přenosu je opravdu jako minimální.
1: Ve Státní opeře v Praze dnes poprvé uvedou operu, která patří k nejvýznamnějším titulům 20. století, Dialogy karmelitek Francise Poulenca. Dílo inspirované skutečným osudem jeptišek popravených během francouzské revoluce režírovala Barbora Horáková-Joly, která v nové inscenaci propojuje historický příběh s tématy strachu, totality a osobní odvahy.
3: Je to opera o strachu a pro mě strach tam hraje opravdu hlavní roli. Není to opera, kde hraje hlavní roli nějaké milostné duo. Nejdůležitější vlastně bylo ukázat, že člověk může překonat sám sebe, když věří v něco většího, než je on sám.
1: Sport. Čeští hokejisti ve skupině mistrovství světa ve Švýcarsku po třetí vyhráli. Ve čtvrtém utkání na šampionátu porazili Italy 3-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka svého soupeře jednoznačně přestříleli. Ještě 15 minut před koncem zápasu ale prohrávali a skóre museli proti outsiderovi otáčet. Po závěrečné siréně si tak ulevil gólman Dominik Pavlát.
4: Byl to strašně těžký zápas, vlastně my jsme měli spoustu šancí, bohužel jejich brankář chytal fakt neskutečně. Oni, co měli, tak to byla šance a je to zápas o jedné chybě a je to strašně těžký na koncentraci, ale jsem hrozně rád, že jsme to zvládli.
1: Další zápas čeká Čechy v sobotu odpoledne proti Slovensku. Dál Rakousko podlehlo Švýcarsku 0-9, Slovinsko Švédsku 0-6 a Spojené státy porazili Německo 4-3 po nájezdech.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D48 mezi Českým Těšínem a Frýdkem Místkem a uzavírka v Praze. Nejprve dobrá zpráva z dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů. Výstraha před autem, které mělo jet proti správnému směru jízdy, už neplatí. Dálnice teď plynule průjezdné, nehody hlášeny nejsou. Na D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku se pohybuje údržba. Kilometry 70 až 53, to je celá trasa v tomto úseku a v místě, kde jsou, dejte pozor, blokují pravý pruh. V Praze na městě okruhu je od včerejška úplná uzavírka. Údržba kamer zavřela tunel Mrázovka. A to v obou směrech na Barandovský most i Troju. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Ráno a večer čekáme místy až skoro jasno, jinak oblačno až polojasno a místy taky přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. Teď pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou. Noční radiožurnál je s vámi i 5 minut po 14:00 a je tu čas na soutěž nočního radiožurnálu. Tento týden tu pro vás máme právě vyšlou knihu Ve jménu spravedlnosti s podtitulem Detektivní příběhy z Českého království. A najdete zde povídky a příběhy od oblíbených autorů jako Vlastimila Vondrušky, Františka Nýdla, Nadi Horákové, Věry Mertlíkové a mnoha dalších. A kdo tedy máte o výhru zájem a nic jste u nás za poslední 2 měsíce nevyhráli, tak volejte právě teď na 221 550. 255 nebo 255 na konci.
5: Noční radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: Shawn Mendes zazněl v nočním radiožurnálu a teď budeme soutěžit.
1: Vydejte se díky radiožurnálu po stopách záhadných vražd, zmizelých těl, uzamčených komnat i ztracených ceností do prostředí středověkých měst, hradů i odlehlých koutů země. Poznejte zločin, tajemství a spravedlnost v kulisách Českého království v období 13. až 17. století. Mezi autory nechybí Vlastimil Vondruška, Naďa Horáková, František Nýdl, Martin Nesměrák, Martina Novotná nebo Věra Mertlíková. Soubor detektivních povídek ve jménu spravedlnosti dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A pojďme zjistit, kdo z vás už je připravený soutěžit s námi a jako první se dovolal sem k nám do studia. Haló, slyšíme se?
2: Haló, slyšíme, Bohouš.
0: Bohouši, zdravím vás. Než se pustíme do soutěžení, tak prolétnu ve stručnosti pravidla. Přečtu vám soutěžní otázku, k ní tři možnosti a jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle srozumitelné?
2: Ano, je.
0: Dobře, tak jdeme na to. České království zažilo hned několik panovnických dynastií, například Přemyslovce, Habsburky nebo Lucemburky. Ovšem, dnes hledáme panovníka, který do žádného tohoto panovnického rodu nepatřil a přesto byl českým králem. Za A to může být Rudolf II., za B Ladislav Pohrobek, za C Jiří Spoděbrat.
2: No, já si myslím, že Jiří Spoděbrat.
0: Myslíte si Jiřího Spoděbrat a myslíte si to správně. Já vám gratuluji.
2: Děkuju.
0: Není vůbec zač. Výhra je pro vás, Stefanoušek detektivek.
2: Jo.
0: Tak to je úplně ideální. Tak vás jenom poprosím, tedy vydržte mi ještě chviličku na telefonu. Díky.
2: Jo, ano.
0: Díky moc. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit samozřejmě zase zítra, kdy jindy než po druhé hodině v nočním radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Tom Petty zazněl v nočním radiožurnálu s písní Learning to Fly. A jarní počasí způsobilo ovocnářům 100 milionové škody. Například na Náchodsku mrazy zničily podstatnou část úrody jablek. Do sadu se vypravíme, a to už za pár minut v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Ovocnáři po celém Česku počítají škody způsobené jarními mrazy. Podle předběžných odhadů mohou vyšplhat až na 1,5 miliardy korun. Ovocnářská unie předpokládá, že úroda bude ve srovnání s průměrem zhruba poloviční. Chladné počasí poškodilo meruňky, broskvoně, třešně, ale také třeba i jabloně.
1: Vypadá to jako, že to v pohodě odkvetlo ty jabloně, ale když se podíváte do těch malých jablíček, tak uvnitř jsou hnědý.
2: Popisuje škody v jednom ze sadů zemědělského družstva Dolany na Náchodsku vedoucí závodu ovocnářství Kristýna Michálková. Jabloně tady mají na 120 hektarech.
1: On už tady prošel první mráz na začátku dubna. Říkali jsme si, pár těch plodů opadá, ty zdraví zůstanou, narostou větší, ale ten druhý mráz byl teda radikálnější.
2: Na stromech zbylo už jen minimum plodů, navíc není jisté, jaká jablka z nich vyrostou.
1: Zatím není jistý, jestli všechno, co tu je, ještě neopadá nebo vyroste, ale může to být jakkoliv poškozené.
2: Zatímco jinde ovocnáři s mrazy bojovali například zapalováním ohňů, tady stromy po předchozích zkušenostech jen kvalitně vyživili a doufali v co nejmenší škody.
1: V minulosti jsme zkoušeli vyvíjet mlhy, ale ty náklady vynaložené na ty opatření byly vyšší než jejich účinnost.
2: Zemědělské družstvo Dolany tak podle Kristýny Michálkové přijde minimálně o 70% výnosu úrody, znamená to milionové škody.
1: Odhadem 15 milionů.
2: Podobně jsou na tom i další čeští zemědělci. Na tržbách můžou podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka přijít o vyšší stovky milionů korun. Vliv na odhadované ztráty mělo prý i sucho.
3: Myslíme si, že to přispělo k těm větším škodám, které jsou.
2: Kromě Královéhradeckého kraje hlásí velké škody například i ovocnáři ze středních a severních Čech a také některých míst Moravy. Václav Plecháček, Radiožurnál.

0: Kapela Roxette s písní Listen to Your Heart zazněla v nočním radiožurnálu. Mimochodem letos zavítají Roxette i do Česka, a to na konci července na festival Benátská do Liberce. Pera Gessleho tam doprovodí nová zpěvačka kapely Lena Philipson, která nahradila původní hlas, který jste před chviličkou slyšeli, tedy Marie Fredriksson. A teď už další téma, věřící z katolické, husitské, evangelické nebo českobratrské církve se včera sešly v Jihlavě pod jednou střechou kostela. Konala se tam totiž ekumenická bohoslužba v den výročí zavraždění kněze Jana Buly. Před 75 lety za minulého režimu byl po vykonstruovaném procesu oběšen. V červnu bude Jan Bula společně s dalším knězem Václavem Drbolou v Brně blahořečen.
1: Jako my chodíme teď na to, že technici jsou hrozně fajn, protože my jsme zažili bolševika, takže pro nás je to mnohem bližší než nějaká z 9. století teta.
2: Před kostelem povýšení svatého kříže v Jihlavě potkávám paní Václavu, která přijela z Jimnice.
1: Teď je fajn, že je svoboda, že to můžeme a můžeme jim vzdát dík a taky všem jiným kněžím a lidem, kteří v 50. letech byli perzekuovaní. No a ta nespravedlnost byla veliká.
2: Kostele je zhruba 200 lidí, zpívají, společně se modlí a poslouchají úryvky z Bible. Na bohoslužbě smíření se pomodlil i pan Ondřej.
3: Jan Bula a Václav Drbola jsou kněží, kteří jsou pro mě vzorem, kteří určitě můžou svým způsobem oslovit i dnešní mladší generaci, starší.
2: Budete sledovat jejich blahořečení?
3: Určitě, pojedu tam i se svými dětmi, pokud to bude možné se tam ještě dostat, někde zaparkovat, a určitě tam pojedeme.
2: Blahořečení Jana Buly a Václava Drboly bude na brněnském výstavišti 6. června. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.
0: 4 minuty před 14:30 ještě do zpráv zazní Michal Hrůza s písní 50. Přeji příjemný poslech.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Bývalý šéf britské tajné služby MI6 hostem Vinohradské 12. Co ho šokovalo na teroristech z Vrbětic? Jak to měl s Trumpem? A proč podle něj čínský prezident sleduje, jak to dopadne na Ukrajině?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6:00 ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Dvě hodiny a 30 minut. Marek Sedláček má stručné zprávy.
5: Policie prověřuje výhrušky vůči organizátorům festivalu Meeting Brno. Ten začíná dnes a jeho součástí je o víkendu taky sjezd sudetských Němců. Část lidí i politiků tuto akci, která se poprvé koná v Česku, považuje za provokaci. Pořadatelé oponují, že jim jde o smíření národů. Čelí kvůli tomu i agresivním výpadům. Policie potvrdila, že zatím vypátrala dva konkrétní autory nenávistných zpráv. Maximální ceny paliv o půlnoci znovu vzrostly. Cenový strop pro benzín je o 37 halířů vyšší než včera. Litr stojí na nejvýš 45 korun a 8 halířů. Litr nafty můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 42 korun a 43 halířů, tedy o 26 halířů dráž než ve středu. Informovalo o tom ministerstvo financí. Vláda plánuje cenové stropy udržovat minimálně do konce května. Kubánská vláda odmítá americké obvinění ze svého dlouholetého lídra Raula Castra. Washington ho obvinil ze čtyřnásobné vraždy při sestřelení dvou letounů kubánským vojenským letadlem v roce 1996. Castro byl v té době ministrem obrany. Americký prezident Donald Trump zároveň Kubě pohrozil a oznámil, že Spojené státy zemi osvobozují. K eskalaci ale podle něj nedojde. A Olomoucké muzeum umění otevřelo výstavu k 80. narozeninám fotografa a dokumentaristy Jindřicha Štrajta. Jeho díla jsou v mnoha světových galeriích, od New Yorku po Tokio. V Olomouci kurátoři představí zhruba 50 dosud nepublikovaných fotografií, především z bývalých Sudet.
3: Sport.
5: Házenkářky Kinžvartu zvítězily v druhém kole na hřišti Slávie Praha 35-33 a vyrovnali tak sérii na 1-1. Rozhodující utkání budou hostit v sobotu. Bronz získali hráčky Mostu, které zvítězily v Písku 38-32 a sérii ovládly 2-0 na zápasy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D46 na Vyškovsku a dálnici D3 u Českých Budějovic. Dálnice je teď bez kolon a bezproblémovou viditelností. Na D46 z Vyškova do Olomouce je u sjezdu nad Rysice omezení kvůli opravám povrchu. Dálnice mezi kilometry 7 až 11 zavřená, jezdí se obousměrně jedním pruhem v druhé části na Brno a Vyškov. Plynule se teď jezdí taky omezením na D3 u Českých Budějovic na kilometru 135,5 v tunelu Pohůrka. Údržba zavřela tubus do Benešova a Prahy a jezdí se jen v části do Rakouska, obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Ráno a večer čekáme místy až skoro jasno, jinak oblačno až polojasno a místy přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Děti ze sociálně slabých rodin budou moct v Tanvaldu na Jablonecku chodit k charitativnímu zubaři. Teď v novém středisku Apolena zdravotníci dětem vysvětlují základy prevence. Po otevření ordinace bude čtveřice zubařů poskytovat i základní zdravotní péči. Za chvíli o tom uslyšíte víc.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Zubaři v Tanvaldu na Jablonecku nově učí děti a také mladistvé, jak správně pečovat o chrup. Charita tam otevřela nové stomatologické centrum Apolena, kam přicházejí děti ze sociálně slabých rodin. Centrum má pomoci právě rodinám, které nejsou registrované u žádného zubaře.
1: Ve stomatologickém středisku Apolena začíná fungovat charitativní zubní péče. Teď jsou vedle v místnosti děti ze základní školy a zdravotní sestra jim vysvětluje správné postupy při čištění zubů.
2: Takže koukni, hele, tam, kde to je jenom takhle růžový, to je v podstatě plak 2-3 dny. A vidíš, jak tady takhle u toho krčku a takhle v tom mezizubí, to máš takový hodně tmavý.
3: Jo.
2: Tak to je plak, který tam je třeba týden.
4: První pilíř je ten edukační, to vlastně jsou ty skupinové edukace, které probíhá teďka tady vedle.
1: Říká ředitel Charity Semily Martin Klodner.
4: Druhý takový pilíř je dentální hygiena a dentální péče.
1: Charitativní zubař je určený pro děti ze sociálně slabých rodin a které nejsou registrované u žádného zubaře.
4: Primárně jsme tuto službu cílili především na sociálně slabý, na lidi z nějakých komplikovaných poměrů, takže tam možná budou nějaké individuální slevy nebo individuální nějaké cenové podmínky.
1: A jak bude fungovat ta akutní stomatologická péče?
4: Oproti třeba pohotovosti, kde ten stomatolog zub vyvrtá a pak řekne, běžte si k svému ošetřujícímu lékaři, tak tady my budeme se snažit, aby ten výkon byl jako ukončený, ale bude to výkon, který bude jednorázový. Není to tak, jako že za půl roku zase objednáme na prevenci.
1: Cílem je podle Martina Klodnera zlepšit těmto dětem hygienické návyky a přidat je do péče standardní zubní ordinace. Z Tanvaldu Johana Tománková, Radiožurnál.

0: Z rebelského dua 60. let až na vrchol popu, filmu i módních přehlídek. Život zpěvačky Cher připomíná hollywoodský scénář plný hudebních comebacků, hitů i nečekaných proměn. Americká umělkyně oslavila včera 80. narozeniny. Za její kariérou se ohlédneme za moment v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Katia a Kimbra zazněli v nočním radiožurnálu s písní Somebody That I Used To Know. A hudební svět bude i naším dalším tématem. Jen málo která hvězda dokázala projít tolika proměnami populární hudby jako Cher. Zatímco se měnil hudební svět, ona se mu pokaždé dokázala přizpůsobit a často ho ještě posunout. Americká zpěvačka a Oscarová herečka oslavila včera 80. narozeniny.
1: Cher je jedna z mála hvězd, která zvládla proměnit skoro každou dekádu ve vlastní hudební a módní období. Od hippies přes disco až po taneční pop, který ovládla hitem Believe. Kalifornská rodačka odešla v 16 letech ze školy a zamířila do Los Angeles, kde studovala herectví. V té době potkala také hudebníka Sonnyho Bona. Společně pak dali dohromady slavné duo Sonny & Cher a v 60. letech ovládli hitparády písní I Got You Babe. Za několik týdnů prodali 600 tisíc alb a tehdy šlo o nejrychleji prodávanou desku hudební historie. Po rozpadu dua se vydala Cher na cestu sólové zpěvačky. V 70. letech vynikala také na televizních obrazovkách, a to díky odvážným lesklým kostýmům. A později získala dokonce i filmového Oscara za hlavní roli své rázné vdovy v romantické komedii Pod vlivem úplňku. I will marry you, I will be your wife. Od rockové hudby přešla Cher v 90. letech k diskotanečnímu popu. Hitem Believe doslova změnila zvuk mainstreamové hudby, a to díky takzvanému Cher efektu. Tedy úpravě hlasu s pomocí programu autotunu, který původně pomáhal doladit falešnou intonaci. V tomto případě ale vytváří ikonický robotický zvuk. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Marek Sedláček připravil zpravodajský souhrn.
1: Česko neplánuje přijmout dalšího člověka s podezřením na ebolu. Europoslanci odsoudili zneužívání dotací na Slovensku. Chtějí, aby zasáhla Evropská komise. Fotbalisti Karviné po obratu porazili Jablonec a poprvé ovládli domácí pohár. A čekáme oblačno až polojasno, teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko zatím nebude přijímat dalšího člověka s podezřením na nákazu ebolou, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj o to žádná země ani zatím nežádala. Česko navíc nemá přebytečná místa, jak vysvětlila primářka kliniky infekčních nemocí fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová.
3: Ta naše kapacita je o něco vyšší, ale určitě si ji rezervujeme i pro české občany, protože samozřejmě lidé cestují hodně a může se stát ledacos, tak abychom se o ně dokázali postarat stejně dobře jako teďko o toho amerického kolegu.
1: Do Česka dorazil z Ugandy lékař, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Přijali ho v pražské nemocnici Bulovka. Příznaky nemá. O jeho přijetí požádala americká ambasáda. Riziko šíření eboly v Česku je podle ministra Vojtěcha nulové. Evropský parlament vyzval komisi, aby začala řešit stav právního státu a zneužívání dotací na Slovensku. Europoslanci podpořili rezoluci, která poukazuje i na to, že slovenská vláda nezměnila svoje chování ani po loňských kontrolách ze strany europarlamentu.
4: Spoluautora rezoluce europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL poukázal například na případy tzv. Hacient, tedy domů postavených za evropské peníze, například jako informační centra, která ale místo toho slouží jako soukromé domy politiků nebo podnikatelů. Předseda výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Javier Sarsalios poukázal také na útoky slovenské vlády na média nebo justici. Evropská komise teď podle nich má začít konat kroky, které situaci prošetří a mohou vést až k pozastavení čerpání fondů. Proti rezoluci hlasovali čeští europoslanci z hnutí ANO nebo Kateřina Konečná ze Stačilo. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Radiožurnál.
1: Společnost OKD urychlí likvidaci černouhelného dolu ČSM na Karvinsku. Odhaduje, že všechny práce dokončí v srpnu roku 2028 a díky tomu taky výrazně ušetří. Aktuálně pod zemí končí vyklízení techniky a vybavení, které se vyplatí vyvést na povrch. Pak bude následovat zasypání 2 jam a příprava na těžbu důlního plynu. Pokračuje taky propouštění horníků, dodává ředitel útlumu v OKD David Hájek.
5: Jsme začínali tu fázi útlumu s přibližně 800 zaměstnanci. Každý měsíc 50 až 70, jak kdy odchází. V konečném důsledku bychom v prosinci měli mít kolem 350 lidí.
2: Sport.
1: Karvinští fotbalisti poprvé vyhráli domácí pohár. Ve finále MOL Cupu v Hradci Králové po obratu porazili 3-1 Jablonec, který od 57. minuty dohrával bez vyloučeného Singhatea. Slezané si triumfem zajistili účast ve čtvrtém předkole Evropské ligy. Vzhledem k aktuální korupční kauze je ale jejich start v pohárové Evropě nejistý. Trenér Karviné Marek Jarolím si ale radost z úspěchu zkazit nenechal.
6: Skvělý samozřejmě jako počin, kterýho si strašně vážím. Jsem strašně šťastný za ten tým. Stali se jako legendama toho klubu, zapsali se do historie. 3. gól byl totální euforie a jak všichni běželi ještě před kotel. Když si to člověk spojí se všem všudy, tak jsou to krásné zážitky, a který si budeme pamatovat na celý život.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D48 na Frýdecko-Místecku a uzavírka v Praze. Dálnice teď plynule průjezdné i v opravovaných úsecích. Na D48 z Českého Těšína do Frýdku-Místku se v noci pohybuje údržba. Kilometry 70 až 53, celé trase, dejte pozor, blokují pravý pruh. Na silnici 45 na výjezdu z Bruntálu do Krnova se jede kivadlově jedním pruhem na semafor. Omezení potrvá do srpna. Kvůli uzavírce nebo kvůli tomu omezení je zavřená i první odbočka do obce Oborná. A v Praze na městském okruhu je úplná uzavírka. Údržba kamer zavřela tunel Mrázovka. To omezení bylo v obou směrech. Podle kamer to vypadá, že se nedá projet směr Troja. Další Zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Teď ráno a taky večer čekáme místy až skoro jasno, jinak oblačno až polojasno a místy přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. A teď pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: 5,5 minuty po 15:00 posloucháte noční radiožurnál, dnes je čtvrtek 21. května a přeji poklidnou noc všem. Více peněz v českém zdravotnictví, tak to slibuje šéf rezortu Adam Vojtěch za ANO. A mělo by to být už brzy. Jaké změny chce konkrétně udělat a co to bude znamenat pro pacienty, tak to řekneme už za okamžik.
2: Noční radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: českém zdravotnictví dlouhodobě chybí peníze. Shodují se na tom zdravotní pojišťovny, lékaři i nemocnice. Ministerstvo zdravotnictví chce situaci změnit. Plánuje proto navýšení plateb například za děti, seniory nebo nezaměstnané, tedy za státní pojištěnce. A slibuje se od toho právě to, že systém veřejného zdravotního pojištění už nebude ve schodku. Rezort ale chystá i větší systémové změny. Téma teď probereme s Josefínou Báčovou z domácí redakce. Přeji dobré brzké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Od kdy chce ministerstvo navýšit ty zmíněné platby za státní pojištěnce?
1: Už od příštího roku. A chce to udělat poslaneckým návrhem novely zákona. Na částce se ale ještě s rezortem financí nedohodlo. Pokračuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
2: Dohoda se blíží, já bych ji teďka chtěl specifikovat, ale velmi brzy budeme prezentovat vlastně, o kolik se navýší platby za státní pojištěnce. Ta valorizace musí být poměrně signifikantní, protože skutečně ty peníze v tom systému chybí.
1: Že se rezorty na navýšení zatím nedohodly, je ale podle pojišťoven a zdravotníků problém. Teď by se totiž podle obvyklého harmonogramu měla blížit ke konci jednání o úhradách na příští rok. Dohromady za asi 6 milionů seniorů, dětí nebo nezaměstnaných platí stát letos zdravotní pojištění 2188 korun měsíčně. Systém veřejného zdravotního pojištění hospodaří se schodkem čtvrtý rok v řadě. Deficitní plánování úhrad by přímo zakazoval zákon od roku 2028.
0: Proč ty změny ministr Vojtěch vlastně chystá?
1: Současný systém podle něj není efektivní a to se pak odráží v samotné struktuře péče. Problém je už jenom v délce dohadovacího řízení, tedy čas na to, aby se domluvili, mají pojišťovny a poskytovatelé jenom po krátkou dobu, je to zhruba 5 měsíců. A úhrady navíc plánují jen na rok dopředu. Obojí by se mělo změnit.
0: A co na ty chystané změny říkají zdravotní pojišťovny?
1: Taky souhlasí s tím, že je potřeba ten systém nějakým způsobem změnit. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady by ale ministerstvo mělo dohadovací řízení spíše moderovat.
3: Ministerstvo může nějakým způsobem určovat priority, ale role ministerstva, pardon, by neměla být v tom, že v podstatě bude v té situaci, kdy de facto bez větší odpovědnosti rozhodne o tom, že úhrady budou takové.
1: Což se teď rok co rok děje. Poprvé a také naposledy se všichni lékaři a nemocnice se zdravotními pojišťovnami dohodli v úhradové vyhlášce pro rok 2019. Jinak o úhradách rozhodovalo ministerstvo.
0: Změny ve zdravotnictví, které se chystají, jsme teď probrali s Josefínou Báčovou z domácí redakce. Díky za informace a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Společnost vám dělá noční radiožurnál a teď mimořádně pohled na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D2 na výjezdu z Brna do Bratislavy nebezpečí. Za sjezdem k Olympii jde chodec mezi 5. až 6. kilometrem. Ještě jednou D2 za Brnem, lidé na vozovce. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Koupání na ostrově, hledání Hastrmana u mlýna nebo uvíznutí ve sněhové bouři. I taková dobrodružství prožívá šestice dětí z Bulerbinu. Populární kniha švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové teď ožívá jako audiopříběh tady u nás v rozhlase. Posluchače jim provede herečka Bára Hrzánová.
1: Teď vám budu vyprávět o velikém nečase, který přišel krátce před Vánocemi.
2: Pamatuju si, že jsem jej měla strašně ráda tu knížku a ilustrovala ji Helena Zmatlíková a já jsem strašně toužila taky mít ten přelejzací strom mezi těma oknama, to jsem strašně záviděla. A podobnosti tam byly, že my jsme v létě taky u nás na chalupě v Sudetech, tak jsme skákali do sena.
3: Bára Hrzánová se díky četbě vrací i do svého dětství a jak přiznává, s knihou Děti z Bulerbinu se poprvé setkala, když jí bylo 6 let.
2: Měli jsme podobný vlastně společenství, podobný party, jako ty děti z Bulerbinu.
1: Jak se vy, děti z Bulerbinu, dnes dostanete domů?
2: Ona se umí radovat úplně ze všeho. To se mi strašně líbí a to si myslím, že máme společný. Tak on to má každý člověk, akorát někdo to v sobě pohřbí a někdo ne.
3: To si myslí o hlavní hrdince, vypravěčce Lise. Astrid Lindgrenová knihu psala mezi léty 1946 a 1966. U nás se na pultech knihkupectví poprvé objevila v roce 1962. Proč text oslovuje i současnou nejmladší generaci, si nedokáže vysvětlit režisér Aleš Vrzák.
4: Ta jakási naivita toho textu, která ale ukazuje nějakou jako čistotu v rodinných vztazích, v tom, co je kamarádství, co je vztah k přírodě. A ono to teď teda vyznívá hrozně transparentně, ale jsou to nějaké základní hodnoty, kterým se vlastně ta švédská klasika věnuje.
3: A právě proto je pořád tak oblíbená i mezi českými dětmi.
4: Pro mě je to záhada. Já vlastně, když vnímám svět, v kterém se pohybují děti, tak mi přijde, že se vlastně posunuje jinam, než je tahle ta základní hodnotová čistota. Takže asi ta obava o ten hodnotový svět nemusí být veliká.
3: První audioknižní zpracování Dětí z Bulerbinu vzniklo před 11 lety. Tehdy si text vybrala Libuše Šafránková.
5: Jmenuji se Lisa. Jsem holka, to se ostatně pozná podle jména. Je mi 7 let a brzo mi bude 8.
3: Děti z Bulerbinu uvede v rámci projektu Severské léto Radio Junior. Srpnové premiéře bude v červenci předcházet repríza Pipi dlouhé punčochy. I tu pro rozhlas před bezmála 20 lety načetla Bára Hrzánová. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Filmové novinky v kinech.
0: Recenze očekávaných šlágrů.
1: I postřehy ze zákulisí natáčení.
0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Pravidelný a zasvěcený výběr toho nejdůležitějšího, co se děje na stříbrném plátně.
0: Očima filmového kritika Radiožurnálu.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
0: Každý čtvrtek krátce po 11:30 na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Máme přesně 3:30. Vysíláme zprávy, je tu Marek Sedláček.
3: V africkém Kongu, kde vypukla epidemie eboly, není v cestovatelském systému Drost registrovaný žádný Čech. Uvedlo to české ministerstvo zahraničí. V sousední Ugandě, taky nemocí zasažené, je v systému 8 Čechů. Před cestami do obou zemí ministerstvo varuje. Po návratu z rizikových oblastí by měli cestovatelé 3 týdny sledovat svůj zdravotní stav a případně kontaktovat lékaře. Světová zdravotnická organizace včera uvedla, že riziko globálního šíření je nízké. Pražský městský soud zamítl žalobu bývalého děkana Národohospodářské fakulty VŠE a poslance za SPD Miroslava Ševčíka proti rektorovi školy. Ševčík nesouhlasil se svým odvoláním v prosinci 2023. Podle soudce měl ale rektor Petr Dvořák právo Ševčíka odvolat. Rektorovo zdůvodnění, že Ševčík svým vystupováním na protivládních demonstracích školu poškozoval, bylo podle soudu dostatečné. Policisti předají církvi zachráněnou lebku svaté Zdislavy příští týden v sobotu. Římskokatolická církev v ten den slaví památku této světice. V Jablonném v Podještědí proto bude tradiční zdislavská pouť. Zloděj ukradl relikvii z tamní baziliky minulý týden. Zalili do betonu a chtěli pohřbít v řece. Policisti ho po 2 dnech dopadli a teď mu hrozí až 8 let vězení. Odborníkům se podařilo vyjmout lebku z betonu bez výraznějšího poškození. A po dobu 3 mostů vysokorychlostní tratě na Vysočině už zná Správa železnic. Vítězné návrhy představila na krajském úřadě v Jihlavě. Porota vybírala z 38 vizualizací od českých i zahraničních týmů. Nová přemostění budou stát u Světle nad Sázavou a ve Velkém Meziříčí. Stát by mohla kolem roku 2040. Plány jsou k vidění na sociálních sítích a webu Správy železnic.
0: Sport.
3: Tenistka Karolína Plíšková se do hlavní soutěže grandslamového Roland Garros neprobojovala. Bývalá světová jednička prohrála ve 2. kole kvalifikace se Španělkou Basolsovou 0-2 na sety. Dál jde Linda Frůvertová, která porazila domácí Ponšetovou 2-0 na sety. Uspěl i Dalibor Svrčina, který porazil Argentince Gomeze 2-0 a od postupu na prestižní turnaj ho dělí jediná výhra. Naopak v Paříži končí Zdeněk Dolář a Dominika Šalková.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D2 u Brna a také na Českolipsku. Na dálnici D2 stále pozorně na výjezdu z Brna do Bratislavy. Te platí výstraha, že se za sjezdem k Olympii pohybuje chodec kilometry 5 až 6. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy stojí porouchané auto. Objíždí se za sjezdem na Slaný na 12. kilometru a objíždí se plynule. A na Českolipsku na silnici 268 z Mimoně do Ralska pobíhá pes. Naposledy byl u odbočky na Hvězdov. Jeďte pomalej. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Ráno a večer čekáme místy až skoro jasno, jinak oblačno až polojasno a místy přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. A teď už vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Bývalý šéf britské tajné služby nebojí se na ulici, co ho šokovalo na teroristech z Vrbětic. Jak to měl s Trumpem a proč podle něj čínský prezident sleduje, jak to dopadne s Ukrajinou. Ve Vinohradské 12 o tom mluví Richard Moore, který do loňska vedl britskou MI6. Dnes je 4. 21. května.
6: So hi, Richard. Thank you very much for joining us.
7: It's an absolute pleasure. It's lovely to be talking to a Czech friend.
6: Yeah, it's an honor to have a small chat with you. Are you familiar?
5: Znáte fenomén FOMO? Strach, že něco promeškáte?
6: Phenomenon.
7: Oh, fear of missing out.
8: FOMO, no samozřejmě.
6: Yes. Yeah, the FOMO, yeah. Do you have a feeling?
5: A máte někdy FOMO?
7: Oh, yeah.
5: Už nemůžete nahlížet do žádných tajných složek.
7: This is very true, I can't.
8: To je naprostá pravda. Nemůžu a ani to nedělám. Občas se ale ve mně probudí zvědavost. Třeba když vypukl konflikt s Íránem, tak jsem si říkal, že bych moc rád věděl, co se vlastně děje. Ale kolem a kolem bylo obrovským privilegiem dělat tuhle práci. 5 let jsem stál v čele MI6 a pak jsem mohl vedení předat skvělému týmu a své nástupkyni Blaise Metrevelyové, které si vážím a obdivuji. Měl jsem v tu chvíli pocit, že moje práce je hotová. Předal jsem žezlo nové generaci a teď je řada na ní, takže netrávím čas tím, že bych se trápil kvůli tomu, že už nešéfuju MI6.
6: Maybe on more serious note. Do you
5: teď o něco vážněji? Nejste občas paranoidní? Nebojíte se někdy?
6: As a former chief of a British intelligence service.
7: I don't think so. I know the point you're making that if you
8: to si nemyslím, ale chápu, kam tou otázkou míříte. Lidé mají své stinné stránky a já jsem je dlouhé roky poznával zblízka. Když odhalujete různá spiknutí a sami tu a tam kujete pikle, hrozí, že začnete být paranoidní. Jako by šlo o svět špionážního romanopisce Johna Le Carré a jeho agenta George Smileyho. Ale tak to nemám. Normálně žiju dál a lidem věřím zhruba stejně nebo stejně málo jako kdokoliv jiný.
6: In your final years in office.
5: V jak častém kontaktu jste byl poslední roky s českými tajnými službami?
7: Oh, frequently.
8: Častém.
6: On a daily basis.
7: Perhaps not a daily basis.
8: Asi jsme nebyli v kontaktu zrovna každý den. Záleželo samozřejmě na situaci. Když spolu řešíte nějaké konkrétní operace, tak je komunikace intenzivnější. Nicméně MI6 a české tajné služby v každodenním kontaktu skutečně jsou. Já jako šéf jsem se svými českými protějšky možná nemluvil tak často, za to jsem pravidelně jezdil do Prahy. Jak možná víte, během svého působení v čele MI6 jsem neměl moc projevů. Ale jeden z těch opravdu zásadních jsem pronesl právě v Praze v roce 2023. Řada z našich nejdůležitějších agentů, kteří přišli ze Sovětského svazu, se na MI6 obrátila po roce 1968. Byli otřeseni a znechuceni z toho, co viděli v Praze, z potlačení pražského jara. Pro některé z nich to byla poslední kapka, která je přiměla navázat kontakt s britskou tajnou službou. V době zuřící války na nedaleké Ukrajině mi proto přišlo vhodné Rusy oslovit právě z Prahy. Ty Rusy, kteří mohou být zděšeni tím, co Putin jejich jménem dělá. Vyzval jsem je, aby nám pomohli. Každopádně ano, s českými službami jsme byli v pravidelném kontaktu. A mimochodem, jsou to služby mimořádně kvalitní a velmi profesionální. Rusko navíc rozumějí způsobem, kterého jsou schopny jen ty země, jež sami zůstaly za železnou oponou.
5: Když v roce 2021 vyšly najevo podrobnosti o teroristickém útoku ve Vrběticích, ukázalo se, že za něj můžou ty stejní agenti rozvědky GRU, kteří o pár let dřív otrávili v Anglii dvojitého agenta Skripala. Pomáhali jste tehdy Čechům při vyšetřování?
6: Your Czech colleagues with that?
7: Yeah, we worked without going into too much detail. We now all know.
8: Ano. Nemůžu zacházet do detailů, ale spolupracovali jsme na tom. Dnes už víme, že šlo o ty stejné dva důstojníky GRU z jednotky 29155, Myškina a Čepigu. Ti provedli útok v Salisbury v roce 2018, 4 roky po incidentu z roku 2014 ve Vrběticích. Proto jsme sdíleli poznatky, jak na zpravodajské, tak na policejní úrovni. Snažili jsme se lépe pochopit, jak jednotka 29155 funguje. Věnovali jsme tomu hodně energie. Víte, oba případy mají mnoho společného, i když každý proběhl jinak. Ve Vrběticích zahynuli dva čeští občané, civilisté. V Salisbury byl cílem dvojitý agent, ale zemřela britská civilistka Dawn Sturgesová. Je tu několik podobností. Obě události ukazují způsob fungování ruských zpravodajských služeb v jakési šedé zóně při hybridních operacích. Zároveň odhalují jejich naprostou bezohlednost vůči lidským životům. Neváhali odpálit výbušniny v Česku a použít jed vyvinutý pro vojenské účely v malém anglickém městě. Ta lehkovážnost mě šokuje. V obou případech mohlo zemřít mnohem více lidí.
7: Breathtaking in its recklessness. So many other people could have died in both incidents. And the other thing is a sort of a real lack of professionalism.
8: Další věc je to, jak neprofesionálně se chovali. Zatímco MI6 na propojení obou incidentů spolupracovala s MI5 a českými tajnými službami a pomalu mezi nimi nacházeli pojítka, soukromá investigativní skupina Bellingcat dokázala udělat velkou část stejné práce. I oni je odhalili. Ruští operativci se totiž zachovali jako totální amatéři. Zanechali za sebou množství stop vedoucích zpátky do Moskvy a k jejich velitelství. Bylo to hrozně nápadné. A myslím, že si všichni pamatujeme to vystoupení Čepigy a Myškina na Russia Today. To bylo tak špatné, až to bylo směšné. Vždy to byli úplně zjevní podvodníci. Vzpomínám si, že jsem se tehdy setkal s jedním politikem, nebudu ho jmenovat, vůči našemu tvrzení, že za Salisbury stojí jednotka 29155, byl dost skeptický. Viděli jsme se po výstupu Čepigy a Myškina v televizi a on na mě spustil: Richarde, myslel jsem si, že si MI6 vymýšlí, ale když jsem viděl ty dva na obrazovce, bylo úplně jasné, že jsou z GRU, že jsou to členové ruské vojenské rozvědky.
6: Po událostech v Salisbury i ve Vrběticích došlo k vyhoštění ruských diplomatů napříč Evropou. Zkomplikovalo to ruským zpravodajcům práci? Much more difficult.
7: Yes, it has. It's been a real success. I think we drove.
8: Ano, byl to velký úspěch. Myslím, že ty počty se snížily aspoň o polovinu, možná i víc. Česko v tomto následovalo Velkou Británii a zaujalo velmi pevný postoj. Pozbuzovali jsme k tomu i další evropské partnery, aby se zachovali stejně, aby srovnali počty ruských diplomatů. Rusové totiž zbožňují své velké ambasády. A pokud jim ve svém hlavním městě takovou dovolíte, tak je nic nezastaví. A samozřejmě, mnozí z jejich lidí jsou přitom ve skutečnosti zpravodajští důstojníci v utajení. Nejlepší cestou je proto postupně jejich počty snižovat. Vyhostit ty, které jste odhalili jako zpravodajce, a nedovolit Kremlu, aby je nahradil. V Británii jsme v tomhle byli v průběhu let poměrně úspěšní. Ve výsledku je to také menší zátěž pro bezpečnostní služby, protože nemusí sledovat tolik lidí. I Česko se zachovalo odvážně a rozhodně. Mělo to úspěch. A když vidíte, co se děje teď, ty drobné kriminálníky najaté online, kteří dělají různé sabotáže, žhářské útoky a podobně, to je projev ruské slabosti. Uchylují se k tomu, protože na to už nemůžou využívat jednotku 29155. Delegují to na jiné.
7: And they have to kind of subcontract it out. And these people that they are hiring often don't know what they're doing.
8: A tito lidé, které Rusové najímají, často ani nevědí, co přesně dělají. Nejsou na to vycvičení. Proto je ještě snadnější jim čelit. Pořád jsou ale nebezpeční, nechci je podceňovat. Nicméně je to skutečně známka slabosti. Rusové k tomu byli donuceni. Ukazuje to, že jsme společně odvedli opravdu dobrou práci. Po Salisbury a následně i po opětovné ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022. Tehdy jsme zasáhli znovu a počty Rusů na ambasádách se ještě snížily.
6: Ještě když jste byl v MI6, tak jste říkal, že od té doby, co tu jsou biometrické údaje a rozpoznávání obličejů, tak je mnohem těžší v zahraničí vystupovat pod jinou identitou. Existují technologie, které to umožňují obejít?
8: Kdyby takové věci existovaly a používali jsme je, Matěji, myslíte, že bych vám to řekl? Ale jasně, každý, kdo cestuje a byl někdy na letišti, ví, že biometrie se používá. Může to být sken otisků prstů nebo duhovky a je zřejmé, že přes letiště neprojdete dvakrát s jiným jménem. Tak to ale vždycky nebylo, takže pro zpravodajské služby je to výzva. Opatření, která nás mají chránit před terorismem, což samozřejmě všichni chceme, nám zároveň občas trochu komplikují práci. Vždycky si ale nějak poradíte a najdete nové způsoby, abyste splnili svůj úkol. Je to takové nekonečné předhánění. Proto ve Velké Británii tak úzce spolupracují MI5 a MI6, domácí a zahraniční zpravodajská služba. Vzájemně si pomáháme. MI5 nám ukáže, jak chytá zločince a my se z toho můžeme poučit a vyvarovat se toho, že by příště chytla i nás. Tak to ve zpravodajské práci funguje dlouhodobě. Jedna cesta se vám uzavře, ale otevře se jiná a práce pokračuje dál.
6: Možná i proto jste vydali ta rekrutační videa v různých jazycích na YouTube, ne? Ve kterých lanaříte agenty ke spolupráci přes Dark Web. I've seen your videos.
8: Člověk si vždy najde cestu a my také. Myslím, že právě proto máme poměrně dobrou pověst a daří se nám. O MI6 se zároveň ví, že o odvážné muže a ženy, kteří se s ní rozhodnou spolupracovat, se umí postarat. Takže ano, vždycky je tu cesta. A to, o čem mluvíte, YouTube a podobně, to je vlastně jen modernější verze toho, o čem jsem mluvil ve svém projevu v Praze. Chceme oslovit Rusy, aby udělali správnou věc. A takhle jim dáváme možnost bezpečně s námi navázat kontakt přes Dark Web. Je to tak. Nicméně my jsme vždycky těžili z toho, že lidé přicházeli spíš za námi, než že bychom je aktivně vyhledávali. A to platí dodnes.
6: Proměnila se během vaší kariéry spolupráce se Spojenými státy?
8: No, tajné služby jsou hodně propojené a zejména ty americké a britské k sobě mají dost blízko. Ten vztah sahá opravdu daleko do minulosti. Ve skutečnosti až do první světové války. Pak znovu velmi ožil během druhé světové války díky mimořádné práci v Bletchley Parku na dešifrování enigmy a sdílení společných poznatků. A byli jsme to konec konců my, kdo Američanům pomohl se zřízením Úřadu strategických služeb, ze kterého později vznikla CIA. Takže naše spolupráce má vážně dlouhou historii. Během let se naše vztahy vyvíjely. Za studené války se obě země zaměřovaly především na hrozbu ze strany Sovětského svazu. Po 11. září 2001 se pozornost výrazně přesunula k boji proti terorismu. A dnes se opět vracíme k řevnivosti mezi státy. Vztahy mezi USA a Velkou Británií, stejně jako mezi Spojenými státy a jinými evropskými zpravodajskými službami, se tomu přizpůsobují. Zároveň ale platí, že od druhé světové války se americký pohled na některé věci od toho evropského lišil. Ukázalo se to například během Suezské krize v roce 1956. Řada evropských států taky třeba nesouhlasila s válkou ve Vietnamu. Přesto všechno naše zpravodajské služby vždy našly cestu a dokázaly spolu přes rozdílné postoje spolupracovat. Dnes je nejvíc vidět rozpor mezi administrativou Donalda Trumpa a Evropou ohledně vojenského postupu vůči Íránu. Výměnu zpravodajských informací se ale snažíme držet od politiky co nejdál. Ať už padne jakékoliv rozhodnutí, mělo by být podložené kvalitními informacemi. Já už v MI6 6 nebo 8 měsíců nejsem, ale předpokládám, že lidé na obou stranách Atlantiku dál tvrdě pracují na tom, aby zpravodajské vztahy zůstaly na dobré úrovni. Protože tady nejde o vzájemné sympatie nebo nějaké laskavosti, Matěji. Jde o bezpečnost občanů a o spolupráci, která bude v národním zájmu obou stran. Jinými slovy, v jádru je ten vztah prostě pragmatický. Obě strany z něj musí mít nějaký přínos. Není to žádná charita.
6: Mě velmi zajímá tahle moderní éra vztahů mezi zpravodajskými službami Spojeného království a Spojených států. Přišli jste o přístup k nějakým utajovaným informacím? Ovlivnil vás Trumpův izolacionismus?
8: Já už nemám úplně aktuální informace, to je potřeba říct na úvod. Ale musíte pochopit dvě věci. Jednoduchá odpověď na vaši otázku zní ne, neovlivnil, alespoň pokud je mi známo. Žádná země, bez ohledu na to, jak k ní máte blízko, vám nikdy neřekne všechno. Vždycky je tu něco, co si jako suverénní stát necháte pro sebe. V Americe tomu říkají no form, tedy ne pro zahraniční oči, aby z vás nešlo číst jako z otevřené knihy. Druhá věc je, že když sdílíte zpravodajské informace, obvykle svým partnerům neprozradíte jméno vlastního agenta ani přesný způsob, jakým jste se k informacím dostali. To se nedělá. Sdílíte tu informaci a vaši partneři vám důvěřují. Řeknete jim, těmhle informacím vážně věříme, nebo na tyhle zprávy zase takový spoleh není. Nenecháte je nahlédnout pod pokličku.
7: You don't allow people under the bonnet to use a motoring analogy. So I am pretty confident.
8: Proto jsem poměrně silně přesvědčený, že výměna zpravodajských informací nebyla zásadně narušena. Obě strany totiž vědí, proč dělají, co dělají. Zpravodajské informace sdílejí v národním zájmu, protože to přináší konkrétní výhody a pomáhá zachraňovat životy. Není to ale vždy jen čistě pragmatická transakce. Když třeba sdílíte informace, které mohou zachránit životy v Česku, děláte to taky proto, že sdílíte stejné hodnoty a víte, že české služby by udělali totéž pro vás. Nejde o nějaké něco za něco. Je to prostě správná věc, protože jste na jedné lodi. A jsem přesvědčený, že právě tenhle duch stále drží pohromadě vztahy mezi Evropou a Spojenými státy.
6: Richard, can you tell me, můžete prozradit, jestli MI6 mohla nějak ovlivnit Trumpův pohled na to, co se dělo a stále děje na Ukrajině?
9: What is happening in Ukraine?
8: Prezident Trump se na informace ptá americké zpravodajské komunity. My za ním nechodíme a neříkáme, pane prezidente, tady je jedna skvělá zpráva. My informace sdílíme s našimi americkými protějšky a oni je pak využívají v přehledech, které prezidentovi poskytují. Nicméně vazba mezi americkými a britskými zpravodajskými službami je opravdu silná, takže si jsem jistý, že když máme kvalitní informace a sdílíme je s Američany, k Trumpovi se dostanou a může se podle nich rozhodovat. To, co pak udělá, jaké kroky zvolí, to už je na něm. Věřím ale, že má přístup k dobrým zdrojům, včetně těch britských.
6: Co je teď ta největší hrozba, které svět čelí?
7: Oh my goodness, that's such a difficult. It's a great question.
8: Pane, jo, to je těžká otázka, ale zároveň skvělá, jen se na ně opravdu složitě odpovídá. Vezmu to z pohledu geopolitických problémů současnosti. Máme tu zjevně vážnou situaci v Íránu, která potřebuje řešení. Mimo jiné proto, aby se pro mezinárodní obchod znovu otevřel Hormuzský průliv. Pak je tu vzestup Číny, která je hned po Spojených státech druhou největší světovou mocností. Je to velmi významný hráč. My se jako Evropané musíme strategicky rozhodnout, jaký vztah chceme s Čínskou lidovou republikou mít. Já si myslím, že pro mezinárodní systém, který posledních 80 let tak dobře sloužil západním demokraciím, je Čína v dlouhodobém měřítku největší hrozbou. Číňané ten systém chtějí změnit ve svůj prospěch a to může být v konfliktu s našimi hodnotami a zájmy. To je tedy ta dlouhodobá perspektiva. Nemluvě o tom, že tu máme hrozby spojené se změnou klimatu nebo umělou inteligencí. Ale tou nejdůležitější otázkou mezinárodní agendy je bez pochyby Ukrajina. Musíme udělat všechno pro to, aby Putin neuspěl. Musíme dál pokračovat v pomoci Ukrajině. Česko patří od roku 2022 k těm nejvýraznějším podporovatelům. V tom je třeba pokračovat, protože pokud polevíme, pokud tuto výzvu nezvládneme, nejenže Putinovi poroste chuť, ale může ho to povzbudit k dalším krokům, které naruší bezpečnost Západu. Navíc zpovzdálí celou situaci pozoruje čínský prezident Xi Jinping. Dělá si obrázek o tom, jak moc je Západ odhodlaný. A podle toho se bude rozhodovat, co bude s jeho Čínským mořem a zejména s Tchaj-wanem. Existuje tedy podle mě celá řada důvodů, proč se klíčový boj naší doby odehrává právě na Ukrajině.
7: Ukraine is the central struggle of our time.
6: Okay, thank you for all your answers. Thank you for your time.
7: It's been a real pleasure.
5: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl Richard Moore, bývalý šéf MI6, který byl na dálku hostem konference Křehká bezpečnost, kterou pořádal Český rozhlas. My jsme s Richardem teď ve Vinohradské 12 mluvili o rozvědce GRU, o Ukrajině, o Číně i o prezidentu Trumpovi. V anglickém originálu vydáme rozhovor tuto neděli. O víkendu půjde ven i další epizoda Katů s politologem Jaroslavem Bílkem a už chystáme i témata na příští týden. Do toho je ale ještě spousta času, tak pojďme po pořadě. V pátek se totiž uslyšíme zase znovu. Naslyšenou zítra.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radioservis představuje
3: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský servis a Marek Sedláček.
5: Policie vyšetřuje, kdo nasprejoval hákové kříže na výlohy spolků v Chebu. Ebola má ve střední a východní Africe přes 100 obětí. Čeští hokejisti porazili na mistrovství světa Itálii 3-1. Zápas museli otáčet. Čekáme oblačno až polojasno a teploty až 23 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Policisti v Chebu vyšetřují poškození sídel dvou krajanských spolků. Na skleněné výlohy občanských sdružení neznámý pachatel nasprejoval červenou barvou nacistické symboly. Případem se policisti zabývají.
6: Zatím neznámý pachatel nacistické symboly nastříkal na skleněné výlohy v centru města na náměstí Krále Jiřího, na sídlo komunitního osvětového společenství a na působiště Svazu Němců z chebského regionu. Podle místostarosty Pavla Pagáče z Volby pro kraj vedení města událost označuje za nepřijatelnou.
7: Město okamžitě kontaktovalo policii, odsuzujeme tento vandalský čin.
6: Vyšetřovatelé teď posuzují kromě jiného kamerové záznamy z náměstí, říká mluvčí policie Jakub Kopřiva.
8: Incidentem se nyní policisté zabývají.
6: Vyšetřování případu pokračuje, vedení města nápisy z obou míst nechalo odstranit. Z Chebu Zdeněk Trnka, Radiožurnál.
5: Ebola na severovýchodě Demokratické republiky Kongo podle lékařů podlehlo víc než 130 lidí. Dalších víc než 600 je podezřelých z nákazy. Světová zdravotnická organizace varuje, že počet nakažených by se tam mohl dál zvyšovat.
9: Pracovnice Světové zdravotnické organizace Anaïs Legan řekla, že lékaři se snaží vystopovat, kde přesně epidemie před několika měsíci začala. První symptomy eboly se objevují až 21 dnů po nakažení. Na současnou variantu viru Bundibugyo navíc neexistuje očkování. V oblasti u hranic s Ugandou posilují své týmy taky humanitární organizace, jako třeba Lékaři bez hranic. Situaci na východě Konga teď ještě zhoršuje vysoká koncentrace lidí a nedaleký ozbrojený konflikt. WHO kvůli tomu v oblasti vyhlásila stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Globální nebezpečí je ale podle ní malé. Jiří Kordík, Radiožurnál.
5: Karlovy Vary instalují nový informační a orientační systém ve městě. Nahradí původní tabule a směrovky z 90. let. Město za nový systém zaplatí téměř 6 milionů korun. Většinu nákladů pokryje z dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Podobu nového značení připravila kancelář architektury města, říká za kancelář Kateřina Havlíková.
10: Rozcestníky budou mít jednoduchou podobu kovového sloupku, na který bude umístěno až 7 směrovek. Budou mít modrou barvu a budou odkazovat na městské cíle. Zlatavé prvky potom odkazují do lázeňských lesů.
5: Instalaci nového orientačního systému město dokončí do poloviny června.
0: Sport.
5: Hokejová reprezentace vyhrála na mistrovství světa nad Itálií 3-1. Češi ještě v 5. minutě poslední třetiny prohrávali 0-1. Střelecky aktivní byla i obraná dvojice Jiří Ticháček, Marek Alšer. Druhý jmenovaný dal první gol v reprezentaci a pomohl tak k obratu.
11: Teďka si myslím, že po tomto zápase skvělá, že se nám to fakt vydařilo a já doufám, že nás poženou naši skvělí fanoušci. Kdyby jsme vyhráli tento titul, tak by to bylo určitě historický proházená Kingsward.
5: Omlouváme se za technické problémy, ale nakonec rozhodující branku dal Jakub Flek. Do prázdné branky se trefil v poslední minutě Dominik Kubalík. Češi aktuálně vedou tabulku skupiny ve Friburgu, všechny týmy ale nemají stejný počet zápasů. Další utkání čeká národní tým v sobotu odpoledne proti Slovensku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Omezení na D7 u sjezdů na Buštěhrad a nehoda v Třinci. Dálnice teď volné, na D7 ze Slaného do Prahy stojí porouchané auto. Za sjezdem na Buštěhrad 8. kilometru. Na dálnici D2 na výjezdu z Brna do Bratislavy už bez nebezpečí. Policie před chvílí zrušila výstrahu před chodcem. V Třinci ve Frýdecké ulici narazilo nákladní auto do značení. Nehoda je u obchodu Tesco, obešla se bez zranění a místo nehody je průjezdné. A připomínáme omezení na dálnici D3 u Českých Budějovic. Ještě dnes bude jen z poloviny průjezdný tunel Pohůrka, kilometr 135,5. Údržba zavřela tubus do Benešova a Prahy a jezdí se jen v části do Rakouska, obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Teď ráno a večer čekáme místy až skoro jasno, jinak oblačno až polojasno a místy taky přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. A teď pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Přeji příjemné brzké ráno, 5:30 po čtvrté, probouzíte se stále s nočním radiožurnálem do 21. května. A na Karvinsku pokračuje likvidace podzemí černouhelného dolu ČSM. Firma OKD tam bude v budoucnu těžit místo uhlí důlní plyn. Do víc jak kilometrové hloubky sfáráme za okamžik v reportáži.
0: Noční radiožurnál
1: a Adam Carda.
13: Never did believe.

0: Místo černého uhlí důlní plyn. Firma OKD se na Karvinsku připravuje na nový druh těžby. Z podzemí bude dobývat metan. Současně pokračuje likvidace dolu ČSM, kde těžba uhlí skončila na přelomu ledna a února letos. Byl to poslední černouhelný důl v Česku.
1: Fareme na 7. patro na dole ČSM lokalitě Sever do hloubky 1079 metrů.
2: Ticho v kilometrové hloubce tady ruší jenom elektrikáři. Pracují na lokomotivě. Neopravují, ale likvidují.
3: Demontuju tlakové hadice.
2: Koliká ta mašina už to je?
3: No, plus minus 40.
2: Kolik ještě bude?
3: Tak, 10, 12.
4: Teď se to prostě už musí rozebírat, jako by člověk se o to staral a teď to prostě končí. No.
5: No, zůstane tady to hodně, protože u každé strojní jednotky, u každého zařízení vyhodnocujeme, zda se vyplatí ho vytáhnout nahoru.
2: David Hájek, ředitel útlumu v OKD, potvrdil, že současně se staví výbuchu vzdorné hráze všude kolem. Ještě jich chybí 10 z celkem 87 a na řadě potom bude zasypání prvních dvou jam. Další jámy budou později sloužit k těžbě důlního plynu. Jsme přímo v místech, kam se za pár měsíců už nikdo nepodívá.
5: Tady bude vyvědat ten metán a bude odsáván potrubím, které bude vedeno zlikvidovanou a vyplněnou částí jámy až na povrch degazační stanice.
2: Metan využitelný v energetice bude vyvěrat z podzemí ještě desítky let. A likvidace je vidět i na povrchu. Třeba ze strojovny 70-metrové skipové věže zmizí za chvíli to nejcennější. Tlustá lana, ukazuje jeden z havířů.
6: Poslední dvě lana.
2: To lano jak dlouhé vlastně?
6: Každé lano má 950 metrů.
2: A dál pokračuje, jak říká David Hájek, propouštění horníků.
5: Jsme začínali tu fázi útlumu s přibližně 800 zaměstnanci. Každý měsíc 50 až 70 odchází. V konečném důsledku bychom v prosinci měli mít kolem 350 lidí.
2: Celková likvidace dolu ČSM by mohla být levnější o stovky milionů korun, než se původně předpokládalo. Něco přes 2,5 miliardy z úspor firmy. OKD to chce stihnout do srpna roku 2028. Z dolu ČSM Martin Knitl, Radiožurnál.

0: V nočním radiožurnálu se teď podíváme do historie. Nacisté zřizovali za druhé světové války v protektorátu Čechy a Morava nevěstince pro německé vojáky. Cílem bylo zabránit šíření pohlavních nemocí, ale také důsledně kontrolovat každou část života, včetně té sexuální. Režim zároveň pečlivě hlídal, aby němečtí vojáci nepřicházeli do intimního kontaktu s takzvaně rasově nevhodnými ženami. I prostitutky proto podléhaly přísnému výběru a evidenci. Nacistická ideologie ženám přisuzovala především roli poslušných partnerek a matek, které slouží potřebám mužů a státu.
1: První nevěstinec v protektorátu pro německé vojáky vznikl na tomto místě na křižovatce dnešních ulic Americká a Záhřebská na Pražských Vinohradech, který se tenkrát jmenoval Orel. Je to čtyřpatrový činžák a na pokyn SS ho zřídila německá kriminální policie.
2: Impuls pro zřízení německých nevěstinců v protektorátu přišel hned po okupaci, kdy se záhy projevilo, že mezi německými vojáky propukla nákaza pohlavními nemocemi.
1: Historička z Ústavu pro studium totalitních režimů Pavla Plachá připomíná, že velitelství SS hledalo řešení, které by vyhovovalo jak po stránce zdravotní, tak po té ideologické.
2: To znamená, že nemělo docházet z pohledu nacistů k mísení ras. Pro židovské prostitutky vůbec nebylo možné, tedy aby navazovali kontakty s německými vojáky.
1: Němci si podle historičky dávali záležet na důsledné regulaci a evidenci všech oblastí života, tedy i té sexuální.
2: Provoz byl regulován, dalo by se říct, od momentu, kdy ten voják do nevěstince vstoupil.
1: Prvními zaměstnankyněmi hotelu Orel na Vinohradech bylo 25 německých žen.
2: Každá ta prostitutka dostala takzvanou kontrolní knížku, kde byly zapsány veškeré údaje osobní, byla tam její fotografie, byly tam otisky jeho prstu.
1: Ženy v nacistickém režimu měli podle Pavly Plaché podřadnou roli. To vycházelo z nacistické ideologie.
2: Má se především starat o rodinu, vytvářet mužovi zázemí a v jiných oblastech života pro ní není místo.
1: V hlášení německé kriminální policie z roku 1941 se uvádí, že v Praze provozuje prostituci zhruba 5000 žen. Údaj ale nezahrnuje prostituci nelegální, která bujela také, ale kvůli represím byla výrazně riskantnější. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Je 5:30. Marek Sedláček přináší krátké zprávy.
1: Do pražské nemocnice Bulovka po 1 hodině ráno dorazil americký lékař, který by mohl být nakažený ebolou. Dalšího člověka s podezřením na nákazu ebolou zatím Česko přijímat nebude, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj o to žádná země ani zatím nepožádala. Česko navíc nemá přebytečná místa. Radiožurnál zůstává nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v Česku. Vyplývá to z výsledků měření poslechovosti Radioprojekt od loňského října do letošního března. Každý den si Radiožurnál naladí 747 tisíc lidí. Na rekordní poslechovost dosáhla díky vysílání ze zimní olympiády v Itálii i stanice Radiožurnál Sport, kterou denně poslouchá 74 tisíc lidí. Mezi regionálními stanicemi se nejvíc dařilo českým rozhlasům Hradec Králové a střední Čechy. Po ruských útocích jsou v ukrajinském Dnipru a jeho okolí nejméně 3 mrtví. Uvedly to tamní úřady. Rusko zasáhlo taky Charkov, Oděsu a Sumskou oblast. Celkem je nejméně 15 zraněných. Údery ve městech poškodily obytné budovy i sklady s potravinami. Podle ukrajinského letectva Rusko vyslalo na Ukrajinu balistickou střelu Iskander-M a víc než 150 dronů. A Praha by mohla mít nový územní plán, odsouhlasili ho radní města. Finální rozhodnutí bude na zastupitelích, kteří by o tom měli hlasovat na konci května. Takzvaný metropolitní plán je v přípravě už od roku 2012. Nahradit by měl starší dokument z roku 1999. Nový plán má podle vedení města zefektivnit plánování a taky urychlit výstavbu. Je klíčovým dokumentem, který určuje, kde a v jakém rozsahu se smí v Praze stavět. V případě schválení zastupiteli bude platit od 1. září. Sport. Fotbalisti Aston Villa ovládli Evropskou ligu. Ve finále porazili Freiburg 3-0, o svém vítězství rozhodli 2 góly těsně před poločasem. A český cyklista Pavel Bittner přijde kvůli zranění kotníku o etapový závod 4 dny v Dunkerque. Na sociálních sítích o tom informovala jeho stáj Picnic Post NL. Bittnera natlačili během závěrečného sprintu ostatní jezdci na železnou bariéru. 23-letý závodník si natrhl vaz v kotníku a pád mu způsobil i hlubokou tržnou ránu. Bittner zatím nemluvil o tom, jestli je v ohrožení i jeho plánovaný start na Tour de France.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda v Třinci a omezení u Bruntálu. Na dálnicích je už místy hustý provoz, ale jsou bez kolon a teď nahlášených nehod. V Třinci ve Frýdecké ulici narazilo nákladní auto do značení. Nehoda je vedle Teska, obešla se bez zranění a uzavírky. Úseku místo je průjezdné. Připomínáme omezení na silnici 45 na výjezdu z Bruntálu do Krnova. Jezdí se tam kyvadlově, jedním pruhem a na semafor. Omezení potrvá do srpna. Kvůli uzavírce nebo omezení je zavřená první odbočka do Oborné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Ráno a večer čekáme místy až skoro jasno, jinak oblačno až polojasno a místy přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Zatímco fotbalové Česko řeší korupci rozhodčích anebo neakceptovatelné výtržníky na tribunách, Anglie má špionážní aféru. Jeden klub se přiznal k zakázanému špehování soupeře a následoval velmi tvrdý trest. Také o tom za chvíli uslyšíte podrobnosti v nočním radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Fotbalový Southampton se vlastní chybou připravil o možnost vrátit se po roce do Premier League. Vedení anglických ligových soutěží klub kvůli špionážní kauze potrestalo vyřazením z finále baráže o nejvyšší soutěž, a to kvůli opakovanému špehování tréninků soupeřů.
1: Obrovská tragédie pro hráče a fanoušky a určitě obrovská komplikace pro celý klub. A jak se říká v Anglii, nejlevnější a nejjednodušší cesta zpátky je ten první rok, pak už to je těžší a těžší a stojí to hodně peněz.
2: Glosuje situaci Rudolf Skácel, někdejší fotbalista také Southamptonu, a náš fotbalový expert Pavel Horváth dodává.
3: Tato doba k tomu svádí, těch informací získat co nejvíc o tom soupeři se jeví jako dobrý vzhledem k tomu, jak ten zápas potom můžeš vyhrát a postoupit, nebo naopak nebejt úspěšnej. No, to pravidlo jednoznačně porušený je.
2: Southampton se k zakázanému natáčení přípravy konkurentů 72 hodin před vzájemnými souboji spoza stromu během šetření anglické ligové asociace přiznal. V prosinci tak špehoval Oxford, v dubnu Ipswich a nedávno začátkem května už v baráži o Premier League také další tým z druhé nejvyšší soutěže Middlesbrough. Právě během tréninku klubový fotograf pořídil snímek tehdy ještě neznámé osoby s mobilem v ruce a sluchátky v uších skrývající se u plotu ve křoví.
4: Byl to analytik Southamptonu zhruba 2 dny před tím semifinálovým zápasem zachycený. On tam přijel, převlékl se někde v nedalekém golfovém klubu a pak se schovával za stromem a prostě monitoroval ten trénink. Pak se ta celá situace začala řešit i s English Football League, tedy anglickou ligovou fotbalovou asociací, která následně obvinila Southampton z porušení 2 pravidel.
2: Vysvětloval ve vysílání radiožurnálu Sport autor pořadu s mikrofonem do Anglie Pavel Tilšar, za co fotbalový Southampton potrestali vyřazením ze sobotního finále ve Wembley proti Hullu, ale také odpočtem 4 bodů pro příští ročník druhé nejvyšší anglické soutěže. Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Za necelých 10 minut v 5 začne ranní vysílání Radiožurnálu s Petrem Králem, tak s námi zůstaňte i nadále, a to i teď u poslední reportáže nočního Radiožurnálu. Divoká zvěř ničí některé zámecké areály v Česku. Podle Národního památkového ústavu škodí hlavně v těch, které přímo sousedí s lesy a loukami. Srnky a hlavně divoká prasata neodradí ani pachové ohradníky. Pravidelně devastují třeba zámecký park v Horšovském Týně na Domažlicku.
1: Ty drny jsou vymláceny těma prasatama ven. Jako třeba mezi okrasnýma kytkama se nám objevilo porytí od těch prasat.
2: Ukazuje mi v zámeckém parku zahradník Richard Kolek.
1: Každý týden to řešíme, že jezdíme s bránama. Pořídili jsme letos rotavátor, který urovná ty drny. Objednali jsme 100 kilo luční směsi. Nicméně někdy je to třeba i druhý den hnedka porytí. A tady máme vyset to mezi rododendronama a je to vidět, že to je pošlapaný třeba i u malých salat.
3: Takhle masivní devastace v parku, které máme nyní, to nebylo nikdy.
2: Hodnotí kastelán Jan Rozendorfský.
3: Prostě je to mnohem víc práce, museli jsme pořídit i nějakou techniku, takže ty náklady tam rozhodně jsou na pohonné hmoty a podobně.
2: Co se s tím snažíte dělat?
3: V minulosti jsme se snažili instalovat pachové ohradníky. To příliš nefunguje, pak se snažíme také vyřezávat nálety.
2: Správci památky spolupracují i s myslivci ze sousední honitby, která patří lesům České republiky, potvrzuje mluvčí společnosti Eva Jouklová.
4: V parku se lovit nesmí. Myslivci tedy alespoň intenzivně regulují stavy černé zvěře v honitbě. Například loni ulovili téměř trojnásobek plánovaného počtu kusů a v tomto úsilí budou pokračovat.
2: Podle Jana Rozendorfského je taky ve špatném stavu ohradní zeď, která místy chybí nebo je pobořená.
3: Pomocí armovacího pletiva se budeme snažit většině těch děr, které jsou v té hradbě, tak je zaplnit vlastně tady tím pletivem a zabránit tam vstupu černé zvěře.
2: Na opravu ohradní zdi mají správci památky projekt za zhruba 22 milionů korun. Až budou peníze, bude se dělat na etapy. Z Horšovského Týna na Domažlicku Martina Klímová, Radiožur.

0: Radiožurnál 5 hodin. Vysíláme zprávy s Pavlem Prouzou.
1: Američan s podezřením na ebolu už je na speciálním oddělení pražské Bulovky. V Rakousku odsoudili bývalého člena kontrarozvědky za špionáže pro Rusko. Házenkářky Kinžvartu vyhrály na Slavii a finále rozhodne až třetí zápas. Čekáme oblačno až polojasno, teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Americký lékař, u kterého je podezření na nákazu ebolou, už je ve speciálním zařízení v pražské nemocnici na Bulovce. Po 11. hodině večer přistálo na letišti Václava Havla speciálně upravené letadlo, které ho dopravilo z Afriky. Právě tam přišel do kontaktu s pacientem nakaženým ebolou. Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové začali lékaři hned po jeho přemístění do speciálního boxu s vyšetřením.
3: Pacient je bezpříznakový a budeme pokračovat samozřejmě v těch dalších vyšetřovacích postupech a uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet, ale zatím to vypadá příznivě a uvidíme během následujících dnů, samozřejmě je to krátká doba.
1: Američan zůstane v Česku v izolaci minimálně 3 týdny, právě tak dlouho totiž může trvat, než se nemoc projeví. Rakouský soud poslal na více než 4 roky do vězení bývalého člena kontrarozvědky Egista Otta. Podle rozsudku pracoval pro ruskou tajnou službu a předával jí citlivé informace i data z rakouských úřadů. Mimo jiné měl bez povolení vyhledávat osobní údaje v policejních databázích a předávat je ruské FSB. A to včetně notebooku s citlivými daty jedné z členských zemí EU. Šlo o jeden z největších špionážních procesů v Rakousku za poslední desetiletí. Verdikt zatím není pravomocný. Dnes se začíná multižánrový festival Meeting Brno. Věnuje se historii a pomocí dialogu, divadel i přednášek se snaží o spojování národů a kultur. Jeho součástí letos sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, proti kterému část lidí i vládních politiků protestuje. Považují ho za provokaci. První akcí festivalu je odpoledne pietní setkání na hlavním nádraží, říká za pořadatele David Macek.
4: Bude setkání syna Nikolase Vintna, Nika, a také 2 dam, Milenia a Evy, což jsou sestry více než 90leté, které patří skutečně mezi ty Vintnovy děti. Tak ty budou s námi a přichází se doslova obejmout se současnými sudetskými Němci.
1: V pražském Rudolfinu dnes koncertuje Helsinský barokní orchestr. Jeden z nejlepších souborů staré hudby pozval do Česka Mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Finští umělci tam zahrají dílo Jakuba Jana Ryby, které podle uměleckého šéfa festivalu Josefa Třeštíka Češi moc neznají.
5: Ryba je mezi českými posluchači znám především jako autor té slavné české mše vánoční, nicméně on napsal celou řadu jiných děl a možná budete překvapeni, jak krásná, ale i, bych řekl, romantická, niterná je ta hudba jeho Stabat Mater.
2: Sport.
1: Házenkářky Kinžvartu si vybojovali v českém finále Interligy rozhodující zápas. Na Slavii vyhráli 35-33 a srovnali sérii na 1-1. O titulu se rozhodne v sobotu v Chebu, kde hraje západočeský tým domácí utkání. Nejlepší střelkyní souboje v pražském Edenu byla z 9 góly Tereza Filipková, která věří v dobrou náladu v družstvu Kinžvartu.
6: A teď si myslím, že po tomto zápase skvělá, že se nám to fakt vydařilo a já doufám, že nás poženou naši skvělí fanoušci. Kdyby jsme vyhráli tento titul, tak by to bylo určitě historický proházená Kinžvart.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D8 kolem Ústí nad Labem, další v Třinci. Na dálnici D8 u Ústí nad Labem směr Drážďany se srazila 2 osobní auta. Nehoda je na exitu 72 Předlice. Kamera v místě nehody není, kolona se tam teď netvoří. V Třinci ve Frýdecké ulici šetří nehodu nákladního auta, případně už odklízí následky. Vedle Teska před více než hodinou narazilo do dopravního značení. Je to nehoda bez zranění, hlášené uzavírky. A na D46 Zvišková do Olomouce bude ještě týden uzavírka. Od sjezdu nad Rysice se mezi kilometry 7 až 11 jezdí obousměrně jen v části na Brno a Vyškov po ránu. Plynule uzavírka je kvůli opravám povrchu vozovky. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Ráno a večer čekáme místy až skoro jasno, jinak oblačno až polojasno a místy přeháňky. Nejvyšší teploty je 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. A teď začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
8: 5 minut po 5, tak snad i u vás vše, jak má být a funguje všechno podle plánu. Tým ranního radiožurnálu připraven, naši dopravní zpravodajové v terénu a ve spojení s námi, takže můžeme začít. Dobré ráno.

0: Dražší nafta a benzín po americkém útoku na Irán zvyšuje výdaje nás všech i technických služeb. Tak na Přerovsku zaplatí za svoz odpadů, úklid ulic a nebo údržbu zeleně o stovky tisíc měsíčně víc. Zatímco někde hledají úspory, jinde uvažují o zdražení či omezení.
1: Naftu pracovníci hranického ekoltestu čerpají přímo v areálu technických služeb. Pistoli do nádrže právě vkládá Martin Čadra, vedoucí provozu.
2: Zařízení vypínám. A vše se dostane do systému.
1: Za jeden litr nafty do služebních vozů společnost aktuálně platí 36 korun. I když je to podstatně méně než na čerpacích stanicích, je to zhruba o 10 korun více než na začátku roku. Potvrzuje mi ředitel František Polách.
3: Měsíčně spotřeba je asi 12 000 litrů těch aut, které tady jsou na naftu. Je to hrozně těžké, je to zhruba pro město hranice navýšení k 766 tisíc do zbytku roku a pro ostatní obce, které svážíme, je to zhruba propočtené na 191 tisíc, takže nás to trápí hodně.
1: Nejvyšší spotřebu u technických služeb v Přerově mají velká auta určená pro svoz odpadu. Na 100 kilometrů je to až 30 litrů. Po navýšení cen pohonných hmot měsíčně společnost musí zaplatit o 200 tisíc korun více než kdy dříve, potvrzuje jednatel Petr Měřínský.
4: Jsme na částkách, které nám v rozpočtu dělají díru několik milionů korun ročně. Snažíme se s tím bojovat maximálně efektivně. Nekupujeme od jednoho partnera za fixní ceny, ale v podstatě každý závoz vysoutěžíme za tu nejlepší marži, která je zrovna na trhu dostupná.
1: V Hranicích i Přerově vedení společností dosud zvládali výkyvy cen pokrývat z vlastního rozpočtu. Shodují se, že dlouhodobě je ale situace neudržitelná.
4: Budeme muset situaci začít řešit s městem, a to buď navýšením příspěvku města, nebo bohužel omezováním některých služeb, což je ovšem to poslední, co bychom chtěli.
1: Stejné kroky zvažuje i hranický ekoltest. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál, za chvíli o plastových nanočásticích, které dokážou podle vědců proniknout, řekněme, třeba i pohraničními kontrolami v plicích. Co taková pohraniční kontrola v uvozovkách může znamenat, to vysvětlíme v další reportáži. Ještě před půl šestou, teď v krátké zprávy.
1: Zprávy z domova a vašeho regionu.
2: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
1: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
2: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Pět hodin, 15 minut. Pražské fakultní nemocnici Bulovka už je americký lékař s podezřením na nákazu ebolou, a to po kontaktu s nakaženým v Africe. Po jedné hodině v noci přicestoval z Ugandy, no a v Praze bude na pozorování celkem 3 týdny. Zatím nemá žádné příznaky nemoci a my se tomu budeme i dnes ráno opakovaně věnovat. Rakouský soud poslal na více než 4 roky do vězení bývalého člena kontrarozvědky Olgy Stalta. Podle rozsudku pracoval pro ruskou tajnou službu a předával informace z rakouských úřadů. Od vinu ale i spolupráci s Moskvou odmítá a plánuje se odvolat.
3: Dnešní den už nabídne méně srážek a podobné teploty, jaké jsme zažívali včera. Bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasné nebe. Zpočátku se ale ještě stále mohou ojediněle vyskytovat dešťové přehánky. Během dne jich bude hlavně na Moravě a ve Slezsku trochu přibývat. Teploty dnes vyšplhají na 18 až 23 stupňů. V 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 14 stupňů Celsia. A foukat k tomu bude mírný severozápadní až severní vítr, který k večeru zeslábne. Krásné ráno.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: vámi Radiožurnál, sledovali jsme včera hokej, fandili jsme, budeme se k tomu dnes po ránu samozřejmě ještě určitě vracet k tomu souboji s Itálií, ale sledovali jsme i další sporty, tak třeba tenistka Karolína Plíšková se do hlavní soutěže grandslamového Roland Garros neprobojovala. I u toho byli kolegové z našeho digitálního Radiožurnálu Sport. A teď ke kolegům z vědecké redakce, ti zjistili, že nanoplasty narušují ochranu vrstvu plic. Tak právě tohle zjistili i vědci z Akademie věd. To, že ultrajemné částečky umělé hmoty škodí zdraví, už nějakou dobu víme. Teď se povedlo ale pomocí speciálního mikroskopu zjistit, jak přesně pronikají do plic.
1: Nádobka je tady.
2: To je taková plastová kostka, je tam takový důlek.
1: Do toho dáme vodu a na povrch té vody ten surfaktant.
3: Katarína Vazdarová v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského ukazuje pokusný model plicního sklípku. Surfaktant je jakýsi hraniční přechod mezi vzduchem v plicích a plicní tkání, popisuje vedoucí výzkumného týmu Lukáš Cviklik.
4: Cestou vzduchu do našeho těla, ten vzduch proniká surfaktantem a naopak ty látky, které chceme vyloučovat, pronikají zpátky a pak je vydýcháme.
3: Společně se vzduchem ale vdechujeme i nečistoty, včetně těch nanorozměrových.
4: Hodně těch nanoplastů vzniká v našich podmínkách domácích, uzavřených místnostech a ani si to neuvědomujeme. Jejich zdrojem jsou třeba koberce, nádoby, domácí vybavení.
3: Vědce zajímalo, jak si plicní strážce hranic, surfaktant, poradí s částicemi umělé hmoty asi tisíckrát tenčími než vlas.
4: Z Jagiellonské univerzity v Krakově jsou schopni vytvořit nějakým mlýnkem nanočastice o různých velikostích.
1: My jsme měli roztok nanočastic v chloroformu.
2: Velice tenká injekční stříkačka.
1: Několik kapek dáváme do povrchu surfaktantu.
3: Experimenty ukázaly, že plastové nanočástice se můžou zabudovat do tukových neboli lipidových útvarů v surfaktantu. A proto mohou projít přes hraniční kontrolu plic až do vnitrozemí organismu.
4: Když dýcháme, ty lipidy se dostávají tam a zpátky. A když tady je zabudovaná nějaká částice, která má ráda lipidy, je schopna se taky dostat dále.
3: Nanočástice plastů ovšem nejsou jen tak vidět v mikroskopu. Vědci je pozorují nepřímo. Když proniknou do surfaktantu, změní se povrchové napětí a vzorek potom jinak láme světlo, ukazuje Agněška Olzinská.
5: Laser tady máme.
2: Z jedné strany nasvěcuje ten vzorek.
5: Zprava nasvěcuje, to světlo se může absorbovat nebo se může odrazit.
3: Vědce by zajímalo, jak se lidský organismus může proti pronikání nanoplastů bránit. Ze vzduchu je totiž neodstraníme a z věcí kolem nás se obrušují další a další. Kromě plic se nám dostávají také do očí a právě to by chtěli odborníci z Hejrovského ústavu v budoucnu prozkoumat. Martin Serp, Radiožurnál.
6: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
7: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
8: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
9: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
6: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
10: Po silnici první třídy jede vozíčkář na 4 kolce z jiného lidí. A je tady fakt mnoha.
8: Poslouchejte na cestách zelenou vlnu Radiožurnálu.
6: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
8: Volejte 800 553 553.
6: Zelená vlna Radiožurnálu.
8: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál máme pro vás tip na dárek. Pokud byste chtěli mít kus Eiffelovy věže jenom sami pro sebe, budete mít šanci. Dnes odpoledne se totiž v Paříži bude dražit část původního schodiště. Náš reportér o tom zjišťuje víc a co už víme teď, že levné to rozhodně nebude. Další zprávy.
1: Host Radiožurnálu.
2: U stánku od bratrů Nedvědů si běžně zpíváte někde u táboráku. Vojtěch Dyk si ale zjevně chce zaspívat v O2 aréně. Jak vznikl nápad na projekt Písně, které nás formovaly? A co ho na Písních Nedvědů fascinuje? Vojtěch Dyk bude hostem Radiožurnálu.
1: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál, 6:30. Zprávy s Pavlem Prouzou.
4: 57% lidí v Česku nepovažuje sudetoněmecký sjezd v Brně za správný. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Průzkumu se 14. až 18. května zúčastnilo přes 1000 respondentů starších 18 let. Sjezd začne zítra jako součást festivalu Meeting Brno. Správa Národního parku České Švýcarsko může začít sčítat škody po nedávném požáru v okolí Rynartic u Jetřichovic na Děčínsku. O půlnoci totiž skončil zvýšený dohled nad požářištěm, se kterým park pomáhalo 6 jednotek dobrovolných hasičů. Opravit budou potřeba hlavně cesty a různá lesnická zařízení. V pražském hotelu Hilton dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Na třídenním shromáždění vystoupí na 300 hostů z celého světa, kromě politiků a bezpečnostních expertů, promluví taky umělci, lidskoprávní aktivisté nebo vědci. Program oficiálně zahájí český prezident Petr Pavel.
3: Sport.
4: Vedení české fotbalové reprezentace oznámí jména hráčů pozvaných na sraz před mistrovstvím světa. V seznamu by mělo být zhruba 30 jmen. Reprezentace vydá seznam v poledne. Finální nominace bude jasná po přípravném utkání s Kosovem, které se v Praze bude hrát 31. května. Světový šampionát začnou Češi 11. června zápasem s Jižní Koreou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážky na D1 u Koberovic a na silnici 35 u Hodkovic. Na D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Koberovice. Na 86. kilometru stojí kamion, je na konci stoupání v odstavném pruhu. Řidič tam bude měnit kolo směrem do vozovky. Místo není označené, vybočuje se. Na silnici 35 z Liberce do Turnova spozorněte za sjezdem na Hodkovice nad Mohelkou. Na 37. kilometru stojí auto v zatáčce.
6: Kousek za podjezdem, jak končí ta levotočivá zatáčka, stojí odstavený osobní automobil, protože tam je úzká krajnice, tak zasahuje do pravýho jízdního pruhu, musí se vybočit. A ani není označený, tam jenom na blikačka.
5: Na silnici 13 z Bíliny do Teplic velmi opatrně před Teplicemi za odbočkou na Kladruby. Na 95. a 0,5 kilometru leží v levém pruhu sražená srnka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Tuto chvíli je nad Českem převážně oblačno, ale třeba na Vysočině nebo také ve východních Čechách je skoro jasno nebo dokonce úplně jasné nebe. Naopak v jižních Čechách se objevuje pár dešťových přehánek. Teploty se drží na Moravě a ve Slezsku vysoké mezi 15 a 11 stupni. V Čechách pak kolem desítky mezi 8 a 12 stupni Celsia. Přes den pak bude pokračovat počasí s oblačnou až polojasnou oblohou. Ráno a večer ale čekejte místy i skoro jasno. Zpočátku se budou ale ojediněle objevovat přehánky. Během dne pak místy, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší dnešní teploty se budou držet v rozmezí mezi 18 a 23 stupni. Na horách v 1000 metrech nad mořem bude kolem 14. A dnes nebude rušit ani vítr. Foukat bude jen mírně od severozápadu až severu, který bude navíc k večeru slábnout. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. I dnes po ránu o počasí Marcela Hálová. I teď 3,5 minuty po 6:30. My jsme každý den s vámi i u vás. Za chvíli třeba v ostravské části Příbos. Tam totiž opravují jeden historický dům přímo na náměstí. Budou v něm nejenom byty, ale vrátí se tam i velmi slavná kavárna Korzo.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Už se to blíží, termíny koncertů v Edenu Evy Farné, teď jste ji slyšeli i v ranním radiožurnálu, teď míněno 7:30 po půl šesté. Pojďme se vrátit k jedné debatě, kterou pořádal Český rozhlas Plus. Prezident Petr Pavel anebo bývalý velitel ukrajinské armády Valery Zalužný byli dva z hostů mezinárodní konference, kterou právě pořádal v Praze Český rozhlas Plus a byl to už čtvrtý ročník. Ten hledal odpovědi především na otázku, jaké je ponaučení ze současného rusko-ukrajinského konfliktu pro Evropu a pro její bezpečnost.
1: Po roce 45 ta čtvrť upadla a důraz byl kladen na výstavbu na polích v Porubě a území v jižní části Ostravy. Přívoz byl ponechán svému osudu, chátral. Opravdu tu byly některé domy, které měly jenom obvodové stěny.
2: Historik architektury Martin Strakoš popisuje, co se stalo s kdysi výstavní čtvrtí hned u ostravského hlavního nádraží v době, kdy bylo trendem se stěhovat do paneláků. Podle Strakoše už se ale lidé do historických čtvrtí vracejí a právě to je cesta, jak napravit špatnou pověst přívozu.
1: Takové zásahy, že se opravují domy, že vznikají byty, které jsou kvalitní, tak může tomu přívozu velmi pomoct.
2: V zašlém nárožním domě na Přívozském náměstí doteď bylo jen pár kanceláří. Obvod v něm vybuduje 17 bytů. Podle místostarosty Moravské Ostravy a Přívozu Davida Vitoše z Pirátů už to takto dělají několik let.
3: Jenom tady v okolí jsme opravili 3 domy, tam máme nějakých 18 bytů, tady kousek na nádražní také jsme opravili dům, takže s tím domem to bude až 50 bytů, jenom čistě tady v tomhle tom okolí náměstí, které vlastně se vrátí původnímu účelu a to je bydlení.
2: Ani zanedbaný prázdný sál v přízemí domu už nepřipomíná kdysi slavnou kavárnu Korzo. I ta se podle Vitoše vrátí do podoby před 130 lety.
3: Mnoho obyvatel z okolí starších občanů doopravdy kavárnu by velice rádo.
2: Objednat si tady kávu nebo požádat o městský byt bude možné příští rok na jaře. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
0: Tolik tedy novinky z ostravské části. Přívoz, kde opravují historický dům na náměstí, kam se vrátí slavná kavárna Korzo i s kulturním sálem. No a debatu Českého rozhlasu Plus, o které jsme mluvili před reportáží, tak tu vám připomeneme už za malou chvíli.

0: byla jedna přátelská v ranním radiožurnálu. 5:43, tak snad i touto dobou čas na vaší straně. My se teď už tedy konečně budeme reportážně vracet k jedné zásadní otázce, a sice jakou lekci pro evropskou bezpečnost dává současná válka na Ukrajině. I tohle probírala mezinárodní konference, kterou včera uspořádal Český rozhlas Plus se zajímavými hosty. A byl to už čtvrtý ročník.
1: Bezpečnost musíme budovat v době, kdy to ještě nebolí. Bezpečnost je křehká tehdy, když ji odkládáme na zítřek.
2: Zhrnul český prezident Petr Pavel lekci, kterou nám více než 4 roky války na Ukrajině dali. Podle bývalého velitele ukrajinské armády Valerie Zalužného současné dění na Ukrajině i na Blízkém východě svědčí o tom, že mezinárodní řád vytvořený po roce 1945 se rozpadá. Změnil se i charakter války. Jak řekl bývalý šéf ukrajinské armády, dnes prakticky neexistuje rozdíl mezi frontou a týlem. Zasáhnout jakoukoliv osobu nebo objekt v týlu je mnohem snazší a levnější, než posunout frontovou linii třeba jen o 20 metrů.
3: Současná vojna má hybridní charakter.
4: Hybridní povaha moderní války znamená, že obvykle začíná skrytou fází, pokračuje bojem o lokální zájmy, vliv a zdroje a může přerůst až do plnohodnotné invaze a následně do existenční války.
2: Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky sleduje česká armáda velmi bedlivě ponaučení, které dnes přichází z Ukrajiny.
5: Teď je čas, kdy my musíme zabrat, nemyslím si, že to je ztraceno, ale je to jako na nás. A máme opravdu poměrně krátkou dobu na to, abychom zmírnili maximálně riziko toho, že budeme v budoucnu čelit stejné tragédii v Evropě, jako tomu čelí dneska Ukrajina.
2: Uvedl před zaplněným sálem kulturního centra Vzlet náčelník generálního štábu Karel Řehka. Jaromír Marek, Radiožurnál.
0: Tady je Radiožurnál ve 6:15. O tom, co se děje, více než polovina lidí nepovažuje za správné, aby byl v Brně sudetoněmecký sjezd. Odpovědělo tak 57% respondentů bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Sjezd je součástí festivalu Meeting Brno, který na tamním místavišti začíná právě dnes a my se tam ráno také ještě vydáme. A v pravé poledne oznámí trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek užší nominaci na letní mistrovství světa ve Spojených státech, v Mexiku a Kanadě. Bude v ní 30 men a jaká jsou ta nejvíc sledovaná, tak to vám připomeneme po 6. hodině.
6: Kolona na D1 u Kývalky a překážka na silnici 35 u Hodkovic. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna houstne provoz za sjezdem na Rosice. Pravý pruh zpomaluje na kilometru 181, osobní auta kolem kilometru 185. Osobními auty je to za sjezd na Výstaviště na 15 minut. Na D1 z Prahy do Brna dejte stále pozor za sjezdem na Koberovice. Na 86. kilometru stojí kamion. Je na konci stoupání v odstavném pruhu. A na silnici 35 z Liberce do Turnova zpozorněte za sjezdem na Hodkovice nad Mohelkou. Na 37. kilometru stojí auto v zatáčce, částečně blokuje pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Dnes zažíváme poměrně teplé ráno, to hlavně na Moravě a ve Slezsku. Na některých místech neklesla teplota pod 15 stupňů. Vysoké teploty zůstaly například v Ostravě a nebo v Brně. Je tedy jasné, že teplej je právě na Moravě a ve Slezsku. V Čechách se pak dnešní ranní teploty pohybují kolem 10 stupňů. Přes den vystoupají k 18 až 23, na horách naměříte kolem 14 stupňů Celsia. A nebe dnes nabídne méně oblačnosti i srážek, než jsme měli včera. Stále ale může leckde sprchnout. Odpoledne se častěji dešťové kapky vyskytnou na východě naší republiky. Naopak ráno a večer bude místy skoro jasné nebe. Krásné ráno.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Věřící z katolické, husitské, evangelické i českobratrské církve se sešli v Jihlavě na společné ekumenické bohoslužbě. A to v den výročí zavraždění kněze Jana Buly. Před 75 lety byl za komunistického režimu po vykonstruovaném procesu oběšen.
1: Jako my chodíme teď na to, že technici jsou hrozně fajn, protože my jsme zažili bolševika, takže pro nás je to mnohem bližší než nějaká z 9. století teta.
2: Před kostelem povýšení svatého kříže v Jihlavě potkávám paní Václavu, která přijela z Jimnice.
1: Teď je fajn, že je svoboda, že to můžeme a můžeme jim vzdát dík a taky všem jiným kněžím a lidem, kteří v 50. letech byli perzekuovaní. No a ta nespravedlnost byla veliká.
2: Kostele je zhruba 200 lidí, zpívají, společně se modlí a poslouchají úryvky z Bible. Na bohoslužbě smíření se pomodlil i pan Ondřej.
3: Jan Bula a Václav Drbola jsou kněží, kteří jsou pro mě vzorem, kteří určitě můžou svým způsobem oslovit i dnešní mladší generaci, starší.
2: Budete sledovat jejich blahořečení?
3: Určitě, pojedu tam i se svými dětmi, pokud to bude možné se tam ještě dostat, někde zaparkovat a určitě tam pojedeme.
2: Blahořečení Jana Buly a Václava Drboly bude na brněnském výstavišti 6. června. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál Maggie Reilly necelou minutu před 6 hodinou. Na silnicích víceméně klid, snad jenom jedna výjimka potvrzující pravidlo, a to je kolona před Brnem na dálnici D1 od Prahy. Od 177. kilometru už teď po ránu pojíždějí kamiony. Tak šťastnou cestu.
1: Seriál radiožurnálu.
2: Akce Úklid.
1: Anep Razie, která otřásla českým fotbalem.
2: Investigativní reportéři radiožurnálu mapují pozadí největšího tuzemského úplatkářského skandálu.
1: Jak se předávaly peníze ze sázek na zmanipulované zápasy?
2: Které utkání navedlo vyšetřovatele na stopu?
1: A kolik procent šlo zapojeným hráčům?
2: Akce Úklid. Anep Razie, která otřásla českým fotbalem.
1: Každý všední den krátce po 8:45 živě na radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, je 6 hodin. Pavel Prouza a zprávy.
3: Američan s podezřením na nákazu ebolou je hospitalizován ve speciálním boxu v pražské nemocnici Bulovka. Podle Kyjeva hrozí útok na Ukrajinu z Běloruska a Brianské oblasti, varuje předtím prezident Zelenský. Hokejová reprezentace porazila na mistrovství světa po obratu Itálii 3-1. Na D1 se tvoří kolona u Ostrovačic směrem do Brna. Bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno. Ojediněle přehánky, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Americký lékař, který v Africe přišel do kontaktu s pacientem nakaženým ebolou, je izolovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Na pozorování tam zůstane minimálně 3 týdny. Tak dlouho totiž může trvat, než se virové onemocnění projeví. O jeho umístění ve specializovaném českém pracovišti požádalo americké velvyslanectví. Soukromé letadlo muže do Česka dopravilo včera kolem 11. večer. Na jeho převozu z letiště do nemocnice se podíleli hasiči a 2 týmy pražských záchranářů. Pokračuje jejich mluvčí Zdeněk Křivánek.
4: My jsme rozdělili letištní plochu na bezpečnou a nebezpečnou zónu. Následně do té nebezpečné zóny vstoupil jeden z našich 2 týmů speciálních činností a po vystoupení pacienta byl uložen do transportního izolačního prostředku a následně byl tím 2. týmem transportován právě do fakultní nemocnice Bulovka.
3: Další podrobnosti hned po zprávách v ranním radiožurnálu. Správa Národního parku České Švýcarsko ukončila nepřetržitý dohled nad požářištěm nedaleko Rynartic u Jetřichovice na Děčínsku. Oheň se tam rozhořel v sobotu 2. května a hasiči s ním bojovali 6 dní. Strážci parku pak museli místo ještě 2 týdny hlídat. Pomáhalo jim 6 jednotek dobrovolných hasičů.
5: Na předposlední požární hlídku s dronem se ve středu večer vydal strážce Miroslav Rohlík.
6: Ještě před půlnocí bude poslední hlídka, pak máme vlastně ukončený ten náš dohled tady nad požářištěm.
5: Na místě ještě zůstávají kilometry hadic. Pro ty si hasiči přijedou v pátek, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
7: Přijedou s nějakou technikou 4 kolky. Nejspíše se ke slovu dostanou také cargo drony.
5: Správa parku už začala sčítat škody po požáru. Přesáhnou 10 milionů korun. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský upozornil na možnost útoku na Ukrajinu z území Běloruska a z Brianské oblasti Ruské federace. Rusko tuto možnost podle Zelenského reálně zvažuje.
8: Je taká zahrůza dla Ukrajiny.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pravidelném večerním hlášení uvedl, že na poradě s velením armády a zpravodajských služeb byla řeč o hrozbě velkého ruského útoku na severní ukrajinské oblasti ve směru na Černihiv a Kyjev. Zelenský proto rozhodl o posílení obrany v těchto regionech a nařídil ministerstvu zahraničí, aby o situaci informovalo západní partnery s cílem vyvinout tlak na Minsk. Nechá-li se Bělorusko zatáhnout do války, následky pro ně budou značné, varoval Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Sport.
0: Čeští hokejisté vyhráli na mistrovství světa nad Itálií 3-1. I přes velkou střeleckou převahu národní tým prohrával po 45 minutách 0-1, pak vyrovnal Alšer. Nakonec rozhodující branku dal Flek a do prázdné branky se trefil Kubalík. Trenér Radim Rulík říká, proč reprezentaci trvalo tak dlouho, než se střelecky prosadila.
10: My nemůžeme povolit, jako my musíme na každého soupeře hrát úplně stejně a samozřejmě ty týmy, které hrajou do té jakoby úplně 100% defenzívy, tak v momentě, kdy předržíme puky, v momentě, kdy je to pomalejší z naší strany, tak to nemá šanci na úspěch.
0: V dalších středečních utkáních Švédsko porazilo Slovinsko 6-0, Švýcarsko Rakousko 9-0 a Spojené státy americké udolali Německo 4-3 po nájezdech.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D1 u Koberovic a kolona u Ostrovačic. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Koberovice stojí kamion. Na 86. kilometru je v odstavném pruhu. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Domašov se řadí kamiony před Brnem, zastavují se teď na kilometru 176,5. Levý pruh kolem Kývalky, osobními auty je to celé na 20 minut do omezení u dálnice D2. Na silnici 35 z Liberce do Turnova stále opatrně za sjezdem na Hodkovice nad Mohelkou. Na 37. kilometru stojí porouchané auto, blokuje částečně pravý pruh a musí se vybočovat v zatáčce. A na silnici 7 z Chomutova do Prahy houstne provoz na obchvatu Slaného. Pomaleji se jede za první odbočkou do Slaného. Zdržíte se zatím jen krátce. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno, zpočátku ojediněle přehánky, během dne místy, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
13: 5:05, pokud jste byli s námi touhle dobou i včera, tak to jsme teprve očekávali příjezd Američana s podezřením na nákazu ebolou do pražské nemocnice na Bulovce. A od noci už tam skutečně je, jak probíhal převoz, tak to se dozvíte od nás za malou chvíli.

0: 9,5 minuty po 6. Ranní radiožurnál. Americký lékař, který v Africe přišel do kontaktu s pacientem nakaženým ebolou, je už v péči českých doktorů. Konvoj hasičů a záchranářů ho v noci převezl z pražského letiště do fakultní nemocnice Bulovka, kde zůstane minimálně 3 týdny na pozorování. Detaily teď ve studiu Lucie Špetová z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Hezké ráno. Američan v následujících týdnech zůstane v karanténě v takzvaném bioboxu. Muž v něm bude trávit veškerý čas, speciálními prostupy mu může nemocniční personál podat jídlo nebo i infuzi. Díky podtlaku se ale ven z boxu nedostanou žádné bakterie ani viry. U muže se zatím žádné příznaky eboly neprojevily. Inkubační doba u této nemoci je ale poměrně dlouhá a proto musí muž zůstat na pozorování alespoň zmíněné 3 týdny. Příjezd pacienta byl podle ředitele nemocnice Petra Koloucha hladký. Situace podle něj nepředstavuje riziko ani pro veřejnost, ani pro běžný provoz nemocnice. Na podobné situace se zdravotníci pravidelně připravují. A my další podrobnosti chystáme do vysílání i po 8. hodině.
0: Slíbila Lucie Špetová, díky.
1: Díky, naslyšenou.

0: Co dělat, když je vaše dítě pořád online?
1: Jak s dospívajícími potomky řešit náročné rodinné otázky?
0: A jak předejít tomu, aby se dítě sebepoškozovalo?
1: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
0: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí, s experty na konkrétní témata a postupy.
1: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
0: Rozhovor každý čtvrtek po zprávách ve 13 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 4:07. Archeologové protestují proti chystané novele stavebního zákona. Ta má totiž zkrátit čas na některé výzkumy lokalit. Ministerstvo pro místní rozvoj tvrdí, že bez změn se zbytečně zdržují a prodlužují velké stavby. My detaily chystáme do vysílání po 6:30. Po více než 60 letech se do Česka vrací jedno z nejvýznamnějších děl české moderny. Obraz Elsinore 5 Františka Muziky. Obraz z roku 1964 inspirován hlavně světem Shakespeareova Hamleta. Ode dneška ho každý může vidět v pražské galerii Arthouse Hejtmánek, kde také chystají na 4. června jeho dražbu s vyvolávací cenou 4,5 milionu korun.
3: Nehoda na D7 u Makotřas a na D1 u Domašova kolona. Na D7 z Chomutova do Prahy za nájezdem od Kladna na 6,5 kilometru hlásíte nehodu.
4: Osobák je v levých svodidlech, takže zasahuje do levýho kruhu a asi o 50 metrů dál stojí v odstavném trhu kamion a zasahuje do pravýho.
3: Je tam zatím krátká kolona, brzdí to i nájezd od Kladna. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 175 počítejte s kolonou kamionů. Nadále se prodlužuje, levý pruh zpomaluje za sjezdem na Rosice. Je to na 25 minut do zúžení v Brně. Kamiony postojí déle. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Až do konce tohoto týdne nás čeká krásné slunečné počasí a teploty ty postupně porostou. V neděli už by se mohly dokonce dotknout tropické třicítky. Nebe dnes ještě oblačné až polojasné, od zítra už bude mraků méně a podobně na tom budou i dešťové přehánky. Dnes se ještě mohou objevit odpoledne častěji na Moravě a ve Slezsku, zítra i o víkendu pak bude deště velmi málo. Teploty dnes 18 až 23 stupňů, zítra už místy až 26. V sobotu se pak můžeme těšit na letní hodnoty na teploměrech mezi 24 a 28 stupni. V neděli pak 25 až 29, místy dokonce 30 stupňů. Krásné ráno.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 6 hodin 20 minut s vámi Radiožurnál. O ani ne 6 hodin později, tedy dnes poledne oznámí trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek užší nominaci na letní mistrovství světa ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě. Bude v ní zhruba asi tak 30 men, ale ještě se poté zúží. Víc nám k tomu teď poví Karel Schamberger ze sportovní redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Teď je v předběžné širší nominaci, kterou oznámila asociace před týdnem 54 hráčů. Dnes trenéři zúží výběr na 29 nebo 30 reprezentantů, kteří budou bojovat od 28. května o místo na šampionátu v přípravném kempu. Ten skončí o 3 dny později duelem proti Kosovu na pražské Letné. Po něm oznámí trenéři finální nominaci pro mistrovství světa. V ní bude 23 hráčů do pole a 3 brankáři. A tým se pak i hned vydá do Spojených států.
0: No a hlavně se dnes taky čeká, jak dopadne nominace pro dvojici slávistů, nebo spíše teď už tedy bývalých slávistů, abychom byli přesní.
1: Ano, fanoušci jsou určitě zvědaví na Tomáše Chorého a Davida Douděru, které vyřadil mistr ligy po prohřešcích a červených kartách v ligovém derby se Spartou ze svého kádru. Trenér Koubek ale řekl, že on sám je trestat nechce a do širší nominace je zařadil.
0: Mm-hmm. No a už znám taky program reprezentace přímo ve Spojených státech právě před samotným šampionátem?
1: Ano, tým nejdřív čeká v New Jersey další přípravné utkání, které Češi odehrají nejspíš proti Guatemale. Na zápas se středoamerickou zemí se už prodávají vstupenky, ale vedení fotbalové asociace ještě oficiálně jméno soupeře nepotvrdilo. Pak už národní tým zamíří do Dallasu, kde bude mít po celou dobu mistrovství světa základnu. Ve skupině šampionátu nastoupí poprvé 11. června proti Jižní Koreji, poté proti Jihoafrické republice a skupinu Češi zakončí proti domácímu Mexiku.
0: Zhruba 30 fotbalistů tedy bojuje o místo v kádru české fotbalové reprezentace na světovém šampionátu. Kdo se nakonec probojuje, dozvíme se dnes popoledni. Karel Schamberger ze sportovní redakce, teď hostem ranního Radiožurnálu. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Za 8 minut půl 7.

0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Filmové novinky v kinech.
0: Recenze očekávaných šlágrů.
1: I postřehy ze zákulisí natáčení.
0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Pravidelný a zasvěcený výběr toho nejdůležitějšího, co se děje na stříbrném plátně.
0: Očima filmového kritika Radiožurnálu.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
0: Každý čtvrtek krátce po 11:30 na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Skok muže z mostu vypadá jako sebevražda. Stopy z místa činu však ukazují na vraždu. Případ pro inspektorku Candice Renoirovou v premiérovém seriálu. ČT2. S Ondřejem Cihlářem projedeme pohodovou trasu z Poděbrad do Mělníka. Malebné Polabí jako další cíl nových cyklodálek. A ČT Art. Kapitoly ze života slavného baletního tanečníka Rudolfa Nurejeva v premiérovém filmu Bílá vrána. Čtvrteční večer s Českou televizí.
4: Lázeňské město ukryté v údolí, drsná krajina Krušných hor, těžba uranu. To všechno je festival Řetízkárna. Ale také koncerty, debaty, výstavy, promítání dokumentů a také představení Davidského divadla. Přijďte zažít současnost se vzpomínkou na minulost. Přijďte zažít festival Řetízkárna 29. až 31. května v Jáchymově. Více informací www.řetízkárna.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
5: Radiožurnál je 6:30. A teď zprávy s Pavlem Prouzou.
6: Za první čtvrtletí letošního roku rostla spotřeba energií v Česku, vyplývá to z dat energetického regulačního úřadu. Podle něj za to může hlavně chladnější lednové počasí. Spotřeba elektřiny meziročně vzrostla o 3% a stoupala hlavně u domácností. Oproti tomu plyn používali hlavně velkoodběratelé. Evropská unie chce rozšířit spolupráci s Grónskem. O novém investičním balíčku, kvůli tomu v grónském Nuuku, jednal tamní premiér Jens Frederik Nielsen a eurokomisař pro mezinárodní partnerství Josef Síkela. Evropská 27 se chystá na polárním ostrově například rozšířit průzkum těžby vzácných minerálů nebo položit nový datový podmořský kabel. Na dnešek připadá Světový den vyšivanky, tedy tradiční vyšívané ukrajinské košile. Mezinárodní svátek má za cíl popularizovat a chránit ukrajinskou lidovou kulturu. Nápad na oslavu vyšivanky vznikl v roce 2006 na univerzitě v západoukrajinském městě Černivci. V roce 2011 se na náměstí v Černivci v rámci oslav sešly asi 4000 lidí ve vyšivankách. Celá akce se díky tomu zapsala do Guinnessovy knihy rekordů.
0: Sport.
6: Fotbalisté Karviné vyhráli MOL Cup a zajistili si účast v předkole Evropské ligy. Ve finále Karviná otočila vývoj skóre duelu s Jabloncem a zvítězila 3-1. Účast Karviné v evropských pohárech ale není jistá. Slezský klub je součástí rozsáhlé korupční kauzy. Účast Karviné v pohárech může zakázat Evropská fotbalová unie UEFA. Hokejisté Las Vegas vyhráli úvodní semifinále Stanley Cupu na ledě Colorado. Na výhře hostů 4-2 se asistencí podílel Tomáš Hertl. Nejvytěžovanějším útočníkem Colorado byl Martin Nečas, na ledě byl ale pouze u dvou obdržených branek.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D7 u Buštěhradu a kolona na D1 u Devíti křížů. Na D7 z Chomutova do Prahy u nájezdu z Kladna na 6,5 kilometru řeší nehodu. Srazilo se nákladní a osobní auto. Osobní stojí u středových svodidel, nákladní vpravo. Tvoří se kolona, začíná teď na 9. kilometru, zdržení přes 10 minut a narůstá. Udržujte v koloně uličku. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Domašov počítejte s kolonou hlavně kamionů a stále se svižně prodlužuje. Brzdí se už na kilometru 170, osobní auta zpomalují za sjezdem na Rosice kolem kilometru 179. Je to na necelou půl hodinu do omezení na kilometr 196, kamiony postojí výrazně déle. Na silnici 35 z Liberce do Turnova zbystřete za sjezdem na Hodkovice nad Mohelkou. Na 37. kilometru stojí v zatáčce auto, blokuje částečně pravý pruh a musí se vybočovat. V Praze houstne provoz na obvyklých místech, na východní části okruhu se jede pomalu od dálnice D11. K průmyslové pojedete téměř 20 minut. Liberecká do centra se zcela zaplnila, začala také regulace provozu na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské, tam pojedete více než 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: 21. květen bude většinou slunečný s teplotami kolem 20. Nebe čekáme oblačné až polojasné, ráno a večer místy i skoro jasné. Zpočátku se mohou ojediněle objevit i dešťové přehánky. Aktuálně například v okolí Českého Krumlova, Kaplice nebo Nových Hradů v jižních Čechách. Odpoledne jich bude o trochu víc na Moravě a ve Slezsku. Teploty se tedy budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni, na hřebenech hor naměříte kolem 14. Noc na zítřek bude jasná nebo skoro jasná s teplotami mezi 5 a 11 stupni a zítra přes den už místy teploty dosáhnou i na letní 25. Nejčastěji zítra na teploměrech uvidíme od 22 do 26 stupňů. Jen severovýchod bude chladnější, tam bude kolem 20 stupňů Celsia. Počasí krásné, slunečné, jasno až polojasno, jen odpoledne přechodně oblačno a na horách na severovýchodě našeho území se mohou ojediněle vyskytnout přehánky. To bude zítra a podobně slunečný bude i víkend. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
5: Přidáme ještě jednu novou zprávu. Spojené státy obvinily dlouholetého kubánského lídra Raula Castra ze čtyřnásobné vraždy. Obvinění vznesl americký minister spravedlnosti Todd Blanch v Miami na vzpomínkové akci obětí incidentu. Kuba obvinění odmítá, podle ní je to všechno politická hra. Víc nám k tomu teď poví Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Jiří, vítej.
9: Dobré ráno. Obvinění je kvůli incidentu z února 1996. Raul Castro byl tehdy ve vládě svého bratra Fidela ministrem obrany. Kubánský MiG-29 sestřelil dvě dvoumístná malá letadla americké neziskové organizace Hermanos al Rescate. Server CNN připomíná, že podobné obvinění sloužilo Američanům jako záminka k únosu venezuelského vůdce Nicolase Madura. Americký prezident Donald Trump nejméně od letošního února hovoří o přátelském převzetí Kuby a uvedl, že Spojené státy ekonomickou blokádou Kubu vlastně osvobozují. Taky dorazil šéf CIA John Ratcliffe a zemi nabídl 100 milionů dolarů výměnou za reformy.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 6.38, s vámi ranní radiožurnál. Archeologové a památkáři varují před chystanou novelou stavebního zákona. Ta chce zkrátit některé záchranné výzkumy a upravit i financování. Podle odborníků by to ale mohlo vážně ohrozit mimořádné objevy a vzácné nálezy. My o tom budeme mluvit podrobně v ranním interview v 7.50. Ministerstvo pro místní rozvoj ale tvrdí, že beze změn se velké stavby zbytečně zdržují a prodražují.
1: Je to studňa s největší pravděpodobností z kultury nálevkovitých pohárov.
2: Takhle Matuš Barbuščák z Královéhradecké univerzity popsal jeden z nálezů na budoucí dálnici D35. Archeologové tehdy ještě netušili, že o pár kilometrů dál objeví rozsáhlé keltské sídliště, které podle Tomáše Mangela z Univerzity Hradec Králové nemělo v Česku obdoby.
3: Z toho charakteru těch nálezů je zjevné, že to je lokalita, která je nadstandardní pro svoji dobu.
2: Právě podobné objevy podle archeologů ohrožuje novela stavebního zákona. Ta počítá s maximálně 6měsíčním terénním výzkumem. Upozorňuje ředitel Archeologického ústavu Akademie věd v Praze Jan Mařík.
4: To je přesně ten moment, kdy od zahájení výzkumu k objevu té lokality došlo až po 9 měsících. To všechno by nám určitě zmizelo při těch nových ustanoveních novely památkového zákona.
2: Ministerstvo pro místní rozvoj ale argumentuje, že dlouhé průzkumy zdržují velké stavby od dálnic po nemocnice, říká mluvčí rezortu Veronika Lukášová.
5: Dnes může docházet k situacím, kdy průzkumy trvají nepředvídatelně dlouho. Novela stanovuje základní časový rámec pro tu část archeologického průzkumu, který se provádí v terénu na 6 měsíců.
2: Archeologové chtějí větší možnost reagovat na mimořádné nálezy nebo složité terénní podmínky, říká ředitel brněnské pobočky Archeologického ústavu Akademie věd Baláš Komorovci.
6: Ten problém je v striktní časové limitaci trvání archeologického výzkumu. To může jít na úkor kvality záchrany.
2: Archeologové varují, že část cenných nálezů může zmizet dřív, než je vědci stihnou zkoumat. Marek Hensel, Radiožurnál.

0: vámi Radiožurnál 6.43, hledíte-li na čas. Hasiči v půlnoci opustili místo, kde v Národním parku České Švýcarsko hořelo. Skončila totiž dvoutýdenní lhůta pro nepřetržitý dohled nad požářištěm. Polohu orozlo se asi 100 hektarů nedaleko Dynaltic na Děčínsku pomáhalo strážcům parku hlídat 6 jednotek dobrovolných hasičů. Taking off.
1: To je jedna z posledních požárních hlídek, strážce Miroslava Rohlíka. Vy jdete s dronem, tak jdeme na to.
2: Tak jo. No, ještě před půlnocí bude poslední hlídka, pak máme vlastně ukončený ten náš dohled tady nad požářištěm.
1: Vysvětluje strážce parku, zatímco si prohlíží obrázky terénu, kterému posílá dron z výšky.
2: Takže nic, vypadá to dobře.
1: Na displeji se dívá taky mluvčí zprávy Národního parku Tomáš Salo. My jsme teď projížděli tím územím, které zasáhl požár a jako žilky se tady vinou hasičské hadice. Ty tu zůstávají?
3: Hasičské hadice by tu měly zůstat do pátku.
1: Mluvčí upozorňuje, že dostat kilometry hadic z náročného terénu nebude žádná legrace.
3: Bude to docela velká akce, na to je zapotřebí poměrně velkého množství hasičů, přijedou s nějakou technikou čtyřkolky, nejspíše se ke slovu dostanou také kargodrony.
1: Deštivé počasí napomohlo celkově klidné situaci na požářišti.
3: Poslední skryté ohnisko bylo objeveno prakticky před minulou sobotu.
1: Správa parku už upřesnila škody po požáru. Jenom na poškozených cestách se jedná o zhruba 10 milionů korun.
3: Pak na lesnických zařízeních máme další 1 milion korun. A ještě se ta škoda bude zvyšovat o škody na těch lesních porostech, které tady shořely.
1: Dodává Salov. Příčina požáru zatím stále není jasná. Správa parku už ale vyloučila, že by oheň vzniknul přirozenou cestou, tedy úderem blesku. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:45. Americký lékař s podezřením na ebolu je už v pražské nemocnici na Bulovce. V karanténě stráví asi 3 týdny. Zdravotníci ho budou pozorovat, jestli u něj nemoc nepropukne. V případě příznaků má onemocnění potvrdit ještě laboratoř v Německu. Evropská unie chce rozšířit spolupráci s Grónskem. Nový investiční balíček v grónském NUKu probíral tamní premiér Jens Frederik Nielsen a eurokomisař pro mezinárodní partnerství Josef Síkela. Unie se chystá na polárním ostrově například rozšířit průzkum těžby vzácných minerálů, anebo také položit nový datový podmořský kabel.
4: Nehoda na D7 u Makotřas a kolona na D1 u Domašova. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Stehelčeve se na 9. kilometru dojedete do kolony, provoz zpomalila nehoda u nájezdu od Kladna na 6.5. kilometru. Projíždí se mezi nabouranými vozidly, osobní auto je u středových svodidel, zdržení 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na 9 křížů opatrně v zatáčce na kilometru 166,5 se zastavují kamiony. V nesouvislé koloně popojíždějí až do omezení v Brně. Levý pruh více zpomaluje za sjezdem na Rosice na kilometru 179. Je to na půl hodiny, pro kamiony výrazně déle. A na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici začíná houstnout provoz. Zpomalíte teď na 9. kilometru a v nesouvislé koloně se jede až na pražský okruh za Ořech. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Dnešní den už nabídne méně srážek a podobné teploty, jaké jsme zažili včera. Bude oblačno až polojasno, na ráno a večer místy až skoro jasné nebe. Zpočátku se ale ještě mohou stále ojediněle vyskytovat dešťové přehánky. Během dne jich bude hlavně na Moravě a ve Slezsku trochu přibývat. Teploty dnes vyšplhají na 18 až 23 stupňů. V 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 14 stupňů Celsia. A foukat k tomu bude mírný severozápadní až severní vítr, který k večeru zeslábne. Krásné ráno.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: 6:50. Česká hokejová reprezentace musela včera na mistrovství světa otáčet zápas s papírově mnohem slabším soupeřem, ale nakonec se to povedlo. Víme to, čeští hokejisté porazili na světovém šampionátu, ale musíme dodat po boji Itálii 3-1. Hráči si tak po většinu toho včerejšího zápasu mohli vzpomenout na zápas poměrně nedávný, na který si asi vzpomenete také. A sice na tu nedávnou prohru se Slovinskem, ke které nakonec došlo až v prodloužení. Ani u toho jsme nescházeli.
1: Řekli jsme se ve třetí třetině, že to nepřipadá v úvahu, že bychom tady udělali ještě nějakou takovouhle blamáž a říkáme, že tam necháme úplně všechno.
2: Říká útočník Ondřej Beránek.
1: 60 střel na bránu a určitý loženky, ale bohužel jsme to hned nezlomili v té první třetině, no a pak už se to s náma vezlo.
2: A to až do 45. minuty, tak dlouho trvalo českému týmu, než dal gól Italům. Opakovat ztrátu se Slovinskem nechtěl ani střelec branky na 1-1, obránce Marek Alšer.
3: Ty myšlenky se tam objeví, ale myslím si, že v tom pozitivním světle dobře nespadněme do té stejné pasti, nezačněme měnit tu naši hru, pojďme věřit té své koncovce a pojďme to prostě urvat a ať už ten výsledek je 3-1, 2-1, 10-1, tak furt to jsou 3 body, které bereme. Šancí tam bylo milion, byly tam pár tyček, odrazy všude a zrovna to padlo na mě, ten jeden odraz a jsem rád, že jsem takhle mohl pomoct týmu.
2: Řekl po své první brance v dospělé reprezentaci Marek Alšer. Střely na branku byly podle oficiálního zápisu 58-15 ve prospěch týmu kouče Radima Rulíka.
4: No tam je to třeba prostě všechno malinko zrychlit, protože jakmile se každý puk jako podrží, tak oni potom stačí, že jsme nestříleli a my jsme potřebovali střílet, takže je to třeba prostě zrychlit, z jedničky si dát ty puky, z jedničky ty střely. Přesně tahle ta hra je prostě třeba proti takovéhle obraně.
2: Národní tým aktuálně vede tabulku skupiny ve Friburgu, ale ne všechny týmy mají odehrané 4 zápasy jako Češi. Teď bude reprezentace 2 dny bez zápasu, pokračuje Alšer.
3: Ta nálada bude lepší, ale v tom výsledku jsou věci, co zlepšovat. Dáme si nějaký volno, ale potom se co nejrychlejš vrátíme k turnaji a k tomu, aby jsme byli lepší na příští zápas.
2: Příští utkání na mistrovství světa bude hrát česká reprezentace v sobotu odpoledne proti Slovensku. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

0: naší cestu.
1: Nehoda na D7 u Buštěhradu a kolona na D1 u Velké Bíteše. Na D7 z Chomutova do Prahy u nájezdu z Kladna na 6,5 kilometru vyšetřují nehodu. Osobní auto je u středových svodidel, nákladní stojí vpravo, brzdí se za sjezdem na Stehelčeves na 9. kilometru, zpoždění 15 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš opatrně, fronta kamionů stále rychle narůstá, zastavují se teď na kilometru 163. Do omezení v Brně je to už na více než 2 hodiny, osobní auta zpomalují u Ostrovačic na kilometru 178, proto je to na půl hodiny. Na D5 z Prahy do Plzně zpozorněte za sjezdem na Králův dvůr. Na 25. kilometru zastavilo auto, řidič tam mění kolo směrem do vozovky, je v odstavném pruhu. Na Pražském okruhu směrem na letiště popojíždí kolona za Lohkovským tunelem, zanedlouho začne regulace provozu na vjezdu do tunelu. Pomaleji se jede za Ořech, zdržení kolem 20 minut. A v Praze velmi opatrně v Cínovecké na výjezdu z Prahy směr D8 a Ústí. Za sjezdem na Březině Ves leží kurty, může se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno, zpočátku ojedinělé přehánky, během dne místy, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14. Tolik zprávy. Pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
3: Dobré ráno, i ve čtvrtek vám přejeme 6 minut po 7 hodině. Právě teď jedna z důležitých věcí, která hýbe domácím děním, bude hýbat i vysíláním radiožurnálu. Více než polovina lidí v Česku totiž nepovažuje za správné, aby byl v Brně sudetoněmecký sjezd. Ukázal to alespoň bleskový průzkum agentury Median pro radiožurnál. Co dalšího z něj vyplývá, dozvíte se od nás.
4: Ranní radiožurnál
0: a Petr Král.

Ranní radiožurnál vám dělá společnost i teď 9 minut po 7 hodině. Víme, že začínající sudetoněmecký sjezd v Brně stále budí emoce. Bleskový průzkum agentury Median právě pro radiožurnál ukazuje, že 57% lidí nepovažuje za správné, aby se sjezd v Brně konal. Co dalšího z toho průzkumu vyplývá, tak to nám teď poví Lucie Špetová z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.

0: Hezké ráno. Ten průzkum ukazuje, že názory se proměňují v souvislosti s věkem. Mladým respondentům od 18 do 24 let vadí sjezd míň než starším generacím. 68% mladých ho vnímá jako správný. Skoro stejné procento lidí nad 75 let má přesně opačný názor. Odpovědi se lišily i podle náklonosti k politickým stranám. Voliči vládních stran byli častěji proti konání, hlavně příznivci SPD. Voliči opozice byli častěji pro pořádání sjezdu. Do průzkumu se v polovině května zapojilo přes 1000 respondentů nad 18 let. A my se k tomu vrátíme ve vysílání už po 7:30. Situaci nám přímo z Brna přiblíží reportér Tomáš Kremr.
1: A výzkum přiblížila Lucie Špetová z domácí redakce. Díky a naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
1: 10 minut po 7:00.

0: Radiožurnál je 4:08. Rusko bude i v nadcházejících desetiletích největší bezpečnostní hrozbou pro Evropu, tak to řekl prezident Petr Pavel na konferenci Českého rozhlasu Plus. Zúčastnili se jí i bývalý velitel ukrajinské armády Valerij Zalužny anebo ukrajinská držitelka Nobelovy ceny míru Oleksandra Matvíčuková. Spojené státy obvinili bývalého kubánského lídra Raula Castra, a to ze čtyřnásobné vraždy. A to kvůli incidentu z února 1996, kdy kubánská stíhačka sestřelila dvě dvoumístná letadla americké neziskové organizace. Raul Castro byl tehdy ve vládě svého bratra Fidela ministrem obrany. Kuba obvinění odmítá, podle ní je to jenom politická hra.
1: Nehoda na D7 u Buštěhradu a kolona na D1 u Bíteše. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Stehelče Vest dojedete do kolony na 9. kilometru, na 6. a 5. u nájezdu od Kladna odklízejí následky nehody zpoždění 10 minut. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Králův dvůr stojí auto, je na 25. kilometru v odstavném pruhu.
2: Dostavení vozidlo na pravý hranici, nemá vestu nic, mění kolo do silnice.
1: Na D5 směrem do Prahy za sjezdem na Loděnici se brzdí, na 7. kilometru v silném provozu se jede na Pražský okruh za sjezd na Ořech. A na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš z kilometru 163 hlásíte kolonu hlavně kamionů v pravém pruhu. Levý pruh více popojíždí za sjezdem na Rosice z kilometru 182. Pro osobní auta je to do omezení ke sjezdu na Bratislavu na zhruba půl hodiny. Pro kamiony je to už na více než 2 hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: V tomto týdnu se konečně citelně otepluje a toto vyvrcholí o víkendu, kde budou teploty stoupat až k tropické třicítce. Navíc nás čeká většinou slunečné počasí, jen odpoledne se mohou výjimečně objevit dešťové přehánky. A podobné počasí by se u nás mělo zdržet i na začátku příštího týdne. Dnes ale bude ještě převážně oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasné nebe. Ale také se aktuálně mohou ojediněle vyskytovat dešťové přehánky, během nejich bude přibývat hlavně na Moravě a ve Slezsku. Teploty dnes vyšplhají na 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 14 stupňů Celsia. Krásné ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: 27. ranní radiožurnál. Litevci včera poprvé od obnovení nezávislosti země před 36 lety museli vyhledat civilní kryty. Důvodem bylo narušení vzdušného prostoru bezpilotním letounem. Kvůli dronu dokonce vzlétla také letadla z mise NATO pro pozorování a obranu pobaltského vzdušného prostoru. A my přímo v Pobaltí teď máme zpravodajku Kateřinu Havlíkovou. Dobré ráno, Kateřinu.
1: Hezké ráno.
0: Shrňme prosím na začátek, jaké jsou teď nejnovější informace, co se tady vlastně stalo?
1: Včera část obyvatel Litvy tedy dostala formou SMS zprávy varování, že litevský vzdušný prostor může narušit cizí bezpilotní letoun, aby tedy vyhledali kryt, ať už oficiální kryt, nebo aspoň sklep, nebo podzemní garáže. Týkalo se to i obyvatel hlavního města Vilnius. Vilnius má momentálně kapacitu v krytech a útočištích pro asi polovinu městské populace. Ta místa jsou třeba právě ve sklepech nebo podzemních garážích. Jen letos zároveň město renovuje 60 podzemních objektů vhodných jako kryt krátkodobé obrany. Prioritně jde o zabezpečení škol. Zároveň se ale také velké části území zastavila železniční doprava, omezený byl i vzdušný prostor. No a kvůli dronům, jak už si připomněl, vzlétly letouny účastníků air policingové mise NATO v Pobaltí, které tedy dron už nezachytili. Mimochodem obranné složky stále po něm pátrají, protože není známé, kde on mohl dopadnout. Zda třeba explodoval, pravděpodobně ne, ale zkrátka nejsou k nalezení ty trosky.
0: Rusko nedávno obvinilo pobaltské státy z toho, že otevřeli svůj vzdušní prostor Ukrajině k dronovým útokům na cíle v Rusku. Jaká jsou na tohle reakce?
1: Pobaltské státy to odmítají a naopak tvrdí, že Rusko schválně při obraně proti ukrajinským dronům otáčí ty drony na území Litvy, Lotyšska a Estonska. Pobaltských států se včera také zastali generální tajemník NATO Mark Rutte a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ukrajinské drony v pobaltském protivzdušném prostoru oba označili za důsledek ruské války proti Ukrajině, což je vlastně v souladu s tvrzením představitelů Litvy, Lotyšska a Estonska. Dnes mimochodem Švédsko hostí summit ministrů zahraničí členských států NATO. Jedním z témat budou právě ty dronové incidenty, ale třeba také změny v počtu amerických vojáků v Evropě.
0: Situace v Pobaltí, Kateřina Havlíková, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou a hezký den.
0: Radiožurnál, 7 hodin 23 minut. Za 7 minut půl 8 zprávy zelená vlna počasí, pokud víte něco o dopravě, rádi se to dozvíme na 800 553 553.

0: S vámi Radiožurnál. Pozor na kolonu kamionů před Brnem. Prodlužuje se už je od 159. kilometru na dálnici D1 a ještě D2 ve směru na Brno. 34. kilometr kamionu, tady bouchla pneumatika, velký kus leží uprostřed, kolem chodí řidič. Je to nebezpečné.
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
0: Dobré ráno, je 7:30. Pavel Prouza a zprávy.
2: Americký lékař s podezřením na ebolu je v pražské nemocnici na Bulovce. V karanténě stráví asi 3 týdny. Zdravotníci ho budou pozorovat, jestli u něj nemoc nepropukne. Záchranáři ho z letiště Václava Havla převezli v noci. Pro podobné případy je v nemocnici vyčleněné speciální místo s takzvanými bioboxy, kompletně oddělené od ostatního provozu. Kubánská vláda odmítá americké obvinění svého dlouholetého lídra Raula Castra. Washington ho obvinil ze 4násobné vraždy při sestřelení 2 letounů kubánským vojenským letadlem v roce 1996. Castro byl v té době ministrem obrany. Americký prezident Donald Trump zároveň Kubě pohrozil a oznámil, že Spojené státy zemi osvobozují. Olomoucké muzeum umění dnes v podvečer zahájí výstavu k 80. narozeninám fotografa a dokumentaristy Jindřicha Štrajta. Jeho díla jsou v mnoha světových galerií od New Yorku po Tokio. V Olomouci kurátoři představí zhruba 50 dosud nepublikovaných fotografií, především z bývalých Sudet. Sport. Čeští hokejisté po výhře 3-1 nad Itálií vedou skupinu B mistrovství světa. Některé národní týmy ale nemají odehraný stejný počet zápasů. Další duel čeká svěřence Radima Rulíka v sobotu proti Slovensku. Fotbalisté Aston Villa poprvé v historii ovládli Evropskou ligu. Ve finále v Istanbulu porazili Freiburg 3-0. Španělský trenér anglického celku Unai Emery ve svém 6. finále Evropské ligy popáté triumfoval a vylepšil tak vlastní rekord soutěže.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D2 u Podivína a nehoda na D7 u Buštěhradu. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna dejte pozor za sjezdem na Podivín. Na 34. kilometru bouchla kamionu pneumatika. Její velký kus leží uprostřed dálnice.
5: Na vozovce jsou roztrhané velké pneumatiky od kamionu. On to tam vedle asi pán spravuje, ale dávejte pozor.
4: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Osovou Býtýšku z kilometru 159 postává fronta kamionů a nesouvisle pokračuje až do zúžení na kilometr 196. Osobní auta zpomalují za sjezdem na Rosice, ty jedou do Brna zhruba půl hodiny z kilometru 178. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Stehelčeve se dojedete do kolony na 8,5 kilometru, na 6,5 u nájezdu od Kladna odklízejí následky nehody, zpoždění 10 minut. Na pražském okruhu směrem na letiště popojíždí kolona za Lohkovským tunelem, kvůli tomu regulují provoz na vjezdu do Lohkovského tunelu. Na Radotínském mostě teď stojí kolona k Ořechu, je to na 15 až 20 minut. A na silnici 37 na příjezdu do Pardubic směrem ze Ždírce je silný provoz za Chrudimí až k Paramu, zdržení 25 minut, plná je i trasa přes Draškovice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: V tuto chvíli je nad Českem převážně oblačno, ale třeba na Vysočině nebo také ve východních Čechách je skoro jasno nebo dokonce úplně jasné nebe. Naopak v jižních Čechách nebo v západních Čechách se objevuje pár dešťových přeháněk. Teploty jsou na Moravě a ve Slezsku poměrně vysoké, kolem 15 stupňů, v Čechách pak drží kolem 10. Přes den bude pokračovat počasí s oblačnou až polojasnou oblohou, ráno a večer ale čekejte místy i skoro jasno. Zpočátku se budou ale ojediněle objevovat přeháňky, během dne pak místy, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší dnešní teploty se budou držet v rozmezí mezi 18 a 23 stupni. Na horách 1000 metrech nad mořem bude kolem 14 stupňů Celsia. A dnes nebude rušit ani vítr. Foukat bude jen mírně od severozápadu až severu, který bude navíc k večeru slábnout. Tolik zprávy. A teď už ranní Radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Kolony na dálnici D1, kolony kamionů pod jednicou 159. kilometru zřejmě nesouvisejí s tím, že do Brna dnes začínají přijíždět sudeční Němci. Ti se o víkendu zúčastní svého každoročního krajanského setkání. V Česku je to vůbec poprvé a vyvolalo to vlnu kritiky. Za chvíli se vydáme přímo do Brna. Čeká nás tam náš zpravodaj.
3: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 7 minut po půl osmé. Právě dnes začíná multižánrový festival Meeting Brno. Jeho součástí je i setkání studoto-německého krajanského sdružení, které bude vůbec poprvé v Česku. S účastí minimálně tisícovky Němců v Brně nesouhlasí část lidí, včetně některých vládních politiků, a proti sjezdu plánují protestovat. Víc teď řekne přímo z Brna náš reportér Tomáš Kremer. Dobré ráno, Tomáši.
1: Hezké ráno.
0: Jak velkou část festivalu zabírá sjezd sudeckých Němců?
1: Vlastně jeho menší část, alespoň co do počtu dní, to setkání začíná dnes odpoledne, a to pietou, kdy se sejdou sudečtí Němci s Vintnovými dětmi. Tomuto má ale zároveň předcházet první z nahlášených protestů. Další jsou naplánované hlavně na pátek a na sobotu, kdy se koná pouť smíření z Pohořelic do Brna, tedy symbolicky v opačném směru vyhánění Němců z Brna po konci druhé světové války. Průvod skončí na výstavišti, vše budou monitorovat posílené hlídky policie a taky soukromá bezpečnostní agentura.
0: Kdo se může zúčastnit sudetoněmeckého setkání? Na výstavišti?
1: Na ten hudební anebo náboženský program může přijít kdokoliv, kdo se dopředu zaregistruje na webu a pak na místě prokáže totožnost. Pořadatelé tam zvou i názorové oponenty, aby konfrontovali své obavy nebo stereotypy. Kritici tvrdí, že sjezd je provokací a zneuctěním obětí druhé světové války a snahou o zrušení Benešových dekretů, na základě kterých přišli Němci o majetky. Zástupci sudeckých Němců to vyvrací a naopak říkají, že jejich cílem je smíření. Na stranu těch kritiků se postavil třeba předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD, naopak festival svou účastí podpoří předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS.
0: Začíná festival Meeting Brno, jeho součástí bude tedy sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení přímo z Brna. Vše sleduje a sledovat bude náš reportér Tomáš Kremer. Tomáši, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál, 7 hodin, 39 minut právě teď.

0: Čeští hokejisté na mistrovství světa po třetí vyhráli ve čtvrtém utkání šampionátu, porazili Itálii po obratu 3-1, i o tom ještě bude řeč. Ale teď má přednost fotbal. Fotbalisté Karviné slaví vůbec největší úspěch ve své historii. Ve finále domácího poháru na hřišti v Hradci Králové také po obratu porazili Jablonec nakonec v poměru 3-1. A trenér Slezanů Marek Jarolím poté schytal tradiční sprchu šampaňským. Byli jsme u toho.
1: Teď se vám představil můj tým, že když už, tak už, to znamená, když už něco, tak na plný pecky, takže to teď předvedli a skvělý samozřejmě jako počin, kterýho si strašně vážím. Jsem strašně šťastný za ten tým. Stali se jako legendama toho klubu, zapsali se do historie. Jsou to krásné zážitky, které si budeme pamatovat na celý život.
2: Řekl spokojený a už značně promočený kouč Karviné Marek Jarolím. Slezané od 17. minuty po proměněné penaltě Java prohrávali. Na přelomu poločasu ale zásluhou Trev Kondeho s Viniciusem skóre otočili a pak navíc přišel možná klíčový moment zápasu. V 57. minutě totiž střídající křídelník Jablonce Singatech nakopl soupeře a dostal přímou červenou kartu.
3: To, co tam předvedl Singy, tak samozřejmě hrubě ovlivnilo ten zápas a já jsem věřil, že on může být třeba tím rozdílovým hráčem, který jako žolík tam může přijít a třeba to utkání rozhodnout, tak se to tak stalo, skoro se dá říct jako dám negativním slova smyslu. No.
2: Litoval trenér poraženého Jablonce Luboš Kozel. Karviná si triumfem v Molkapu zajistila účast ve čtvrté předkole Evropské ligy, figuruje ale v aktuální korupční kauze a je možné, že Unie evropských fotbalových asociací UEFA ji do svých soutěží nepustí.
1: Nechce se mi teď o tom přemýšlet. Čte člověk samozřejmě, ale víc nevím, takže teď je člověk rád za tu trofej, tu už nám nikdo nevezme a co teď bude, tak asi ovlivnit nemůžeme.
3: Samozřejmě, pokud klub je obviněný nebo jako vyšetřuje se z těch věcí, které se objevují v tisku, tak si myslím, že by asi nebylo normální, kdyby měli reprezentovat v Evropě. Ale samozřejmě to nemá společného s zápasem a že ty hráče to mužstvo prostě podal takovýhle výkon a si ten pohár prostě zasloužil.
2: Přiznal Luboš Kozel, kouč Jablonce, který by v případě, že by UEFA start v evropských pohárech Karviné zakázala, čekalo předkolo konferenční ligy. Z Hradce Králové Lukáš Michalík, Radiožurnál.
4: Vinohradská 12.
5: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
6: Bývalý šéf britské tajné služby MI6, hostem Vinohradské 12. Co ho šokovalo na teroristech z Vrbětic? Jak to měl s Trumpem? A proč podle něj čínský prezident sleduje, jak to dopadne na Ukrajině?
5: Taková je dnešní Vinohradská 12.
4: V předpremiéře v 15:30 ráno.
5: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
4: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
5: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
0: Tady je Radiožurnál ve 7:45. V pražské fakultní nemocnici Bulovka už je americký lékař s podezřením na nákazu ebolovou po kontaktu s nakaženým v Africe. Po jedné hodině v noci přicestoval za přísných bezpečnostních podmínek z Ugandy a v Praze bude na pozorování celkem 3 týdny. Zatím nemá tedy žádné příznaky nemoci a my se k celému případu budeme ještě vracet, a to už příští hodině zhruba v 8:20. A jeden tip pro sběratele. Francouzská aukční síň právě dnes vydraží původní točité schodiště z Eiffelovy věže z roku 1889. Dražba začíná ve 2 hodiny odpoledne a vyvolávací cena je zhruba 3,5 milionu korun. My se pro další informace vydáme přímo do Paříže, a to krátce po 8 hodině.
7: Kolona na D1 nejen u Domašova a na D5 u Rudné. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Tasov z kilometru 158 počítejte s kolonou kamionů. Kolem Bíteše je v ní teď mezera. Od 9 křížů je fronta více souvislá, pro osobní auta je to na 40 minut od sjezdu na Rosice do Brna. Na D7 ze Slaného do Prahy u nájezdu od Kladna po nehodě už nic nepřekáží. Podle naší motohlídky se teď kolona přesunula před sjezd na letiště, brzdí se na 3. kilometru. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně za sjezdem na Loděnici počítejte s kolonou ze 7. kilometru. Na Pražský okruh za Ořech pojedete osobními auty přes 30 minut. A v Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most hlásíte překážku před Lanovým mostem.
8: Před Lanovým mostem směrem od Europarku leží v nejrychlejším pruhu nějaký dekl od kanálu, nebo co to je. Teď jsem tam projel, asi 5 aut už se tomu vyhlo.
7: A další zelená vlna nejpozději za 1/4 hodiny.
9: Dnes zažíváme poměrně teplé ráno, to hlavně na Moravě a ve Slezsku, a na některých místech neklesla teplota pod 15 stupňů. Vysoké teploty zůstaly například v Ostravě a nebo v Brně. Přes den pak teploty vystoupají k 18 až 23 stupňům. Na horách naměříte kolem 14 stupňů Celsia. A nebe dnes nabídne méně oblačnosti i srážek, než jsme zažili včera. Stále ale může leckde sprchnout. Odpoledne se častěji dešťové kapky vyskytnou na východě naší republiky. Naopak ráno a večer bude místy skoro jasné nebe. A foukat k tomu dnes bude mírný severozápadní až severní vítr, který k večeru zeslábne. Krásné ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál 7.50. Archeologové a památkáři kritizují chystanou novelu stavebního zákona. Ta počítá s maximálně 6měsíčním terénním výzkumem. U velkých staveb a mimořádných objevů se může prodloužit. Podle archeologů zkrácení záchranných výzkumů i změna jejich financování ale může ohrozit mimořádné archeologické objevy. Ministerstvo pro místní rozvoj naopak tvrdí, že bez úprav se velké stavby zbytečně zdržují a také prodražují. Naším hostem je teď ředitel Archeologického ústavu Akademie v Praze Jan Mařík. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Řekněte prosím hned na začátku, jak to funguje teď u archeologického výzkumu před stavbou. Kolik na to máte času?
1: Záleží na tom, jakým způsobem se ta stavba připravuje. U těch velkých staveb my spolupracujeme už ve fázi těch projektových příprav a ta doba archeologického výzkumu se řídí, ta doba terénní části, či terénní část se řídí potřebami té stavby. Někdy ta stavba probíhá relativně dlouho i proto, že jsou tam různé technologické přestávky. Řada těch výzkumů naopak končí velmi krátce, protože se jedná převážně o rodinné domky, kde to může, ten archeologický výzkum může probíhat i v řádech několika desítek minut.
0: No, Ministerstvo pro místní rozvoj tedy uvádí, že se 90% archeologických výzkumů dokončí do 3 měsíců. Proč tedy archeologové odmítají ten 6měsíční limit?
1: Tohle číslo je jednak nepřesné a navíc je poněkud zavádějící. Vychází patrně z podkladů, které poskytl archeologický ústav ministerstvu. Do 3 měsíců končí terénní část archeologického výzkumu u 80% výzkumu. To znamená, je to o něco málo více. Těch zbývajících 20% je něco kolem 1400 archeologických výzkumů, které tam nejsou pokryté, ale to, co je důležité ještě k tomu přidat, že ta zbývající část představuje 90% nákladů na ty archeologické výzkumy. To znamená, že v těch zbývajících, ať už podle ministerstva 10, podle našich údajů 20%, se skrývá v podstatě ten maximální objem vynaložených prostředků na archeologické výzkumy. Mm-hmm.
0: Ministerstvo také připouští možnost prodloužit ten výzkum, a sice se souhlasem vlastníka té stavby. Tohle podle vás taky není dostatečné? Proč by to nemohlo fungovat?
1: Je to rozhodně už dobrý krok od toho původního návrhu, kde byla striktně stanovena ta lhůta těch 6 měsíců, kde by to dostávalo do pasti celou řadu stavebníků, tak už jsem říkal, často čistě z technologických důvodů ty výzkumy trvají déle a jsou závislé na té stavbě. Nicméně ten návrh ministerstva vlastně dává to právo veta tomu vlastníkovi, stavebníkovi a zcela opomíjí, že tenhle problém je už v zákoně, v památkovém zákoně poměrně dobře řešen institutem nedohody, kde rozhoduje krajský úřad a myslím si, že by bylo ideální to nechat na nezávislém posouzení právě krajského úřadu, zda je, či není potřeba tu dobu toho výzkumu prodloužit.
0: Ještě připomeňme jednu výtku ministerstva. Podle rezortu archeologické výzkumy dnes prý často neúměrně zdržují velké stavby. Můžete na to nějak reagovat, prosím?
1: Tak ty velké stavby, patrně má ministerstvo na mysli především dopravní stavby, které dneska tvoří skutečně ten hlavní objem archeologických výzkumů, tak ty probíhají, jak už jsem říkal, vlastně už od nějaké projektové fáze ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic. Takhle spolupracujeme už více než 15 let. Ušli jsme poměrně dlouhou cestu a ta část, která je vnímána jako zdržující, ta terénní část, tak se většinou dostává do těch přípravných fází stavby. To znamená, že je to ještě do doby, kdy třeba se jedná o vydání stavebního povolení nebo některé pozemky nejsou vykoupeny, ta stavba vlastně nemůže začít. Ale tam je skutečně jeden vážný zdržující faktor a to jsou výběrová řízení. Tuhle skutečnost by vám asi ještě lépe popsal generální ředitel ředitelství silnic a dálnic, kde se do téhle pasti výběrových řízení dostávali především v minulém roce, kdy to skutečně vedlo odložení zahájení těch archeologických výzkumů a tam ten hlavní problém vidím v tom, že památkový zákon, který byl přijat už v roce 1987, je značně zastaralý. Je to zákon, který vlastně s principem a se systémem výběrových řízení vůbec nepočítá a tam jsou skutečně značné mezery a dlouhodobě voláme potom, aby se památkový zákon změnil.
0: Říká ředitel Archeologického ústavu Akademie věd v Praze Jan Mařík v ranním interview Radiožurnálu. Děkujeme za vyslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Za 4 minuty bude 8.

0: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď, pojď, pojď! Více na webu olympijskýběh.cz.
1: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
2: Dobré ráno, 8 hodin. Začínají zprávy s Pavlem Prouzou.
3: Na pražském letiště přistálo v noci letadlo s americkým lékařem, který může být nakažený ebolou. V Rakousku odsoudili bývalého člena kontrarozvědky ze špionáže pro Rusko, muž se chce odvolat. Čeští hokejisté vyhráli na světovém šampionátu nad Itálií 3-1. Kolonu čekejte na D5 na příjezdu do Prahy. Bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno, ojediněle přehánky, teploty do 23 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Americký lékař, který může být nakažený ebolou, je v Česku. Letadlo, které ho přivezlo z Afriky, dosedlo po 11. hodině večera na pražské letiště Václava Havla. Muže zdravotníci převezli ve speciálním izolačním boxu do nemocnice Bulovka. Tam zůstane v karanténě 3 týdny na pozorování. Muž nemá příznaky eboli, v Ugandě ale léčil nakažené. Podrobnosti v 8.20 v ranním Radiožurnálu. Na brněnském výstavišti má zítra začít sudeto-německý sjezd, bude součástí festivalu Meeting Brno. Na českém území se má konat vůbec poprvé. Největší podíl dotázaných v bleskovém průzkumu agentury Median pro Radiožurnál neočekává, že by sjezd výrazně ovlivnil budoucnost česko-německých vztahů. Odpovědělo tak 38% respondentů. Skoro pětina si ale myslí, že se sjezd promítne negativně a téměř stejný počet předpokládá pozitivní dopad, říká analytik agentury Median Vojtěch Dufek.
5: Negativní dopady častěji očekávají zejména voliči SPD ze 46% a voliči Stačilo z 57%. Zatímco pozitivní vliv častěji předpokládají voliči koalice Spolu z 36%.
3: V průzkumu odpovídalo mezi 14. a 18. květnem více než 1000 dospělých. Rakouský soud poslal na více než 4 roky do vězení bývalého člena kontrarozvěstky Egista Otta. Podle rozsudku pracoval pro ruskou tajnou službu a předával jí citlivé informace i data z rakouských úřadů. Šlo o jeden z největších špionážních procesů v Rakousku za poslední desetiletí. Verdikt zatím není pravomocný.
6: Soud uznal bývalého zaměstnance rakouské kontrarozvědky vinným ze zneužití pravomoci a špionáže. Podle rozsudku mimo jiné bez povolení vyhledával osobní údaje v policejních databázích a předával je ruské tajné službě FSB, včetně notebooku s citlivými daty jedné ze členských zemí Evropské unie. Prokuratura tvrdí, že spolupracoval také s mezinárodně hledaným Janem Marsalkem, který je dlouhodobě spojovaný právě s ruskými tajnými službami. Ot vinu i spolupráci s Moskvou odmítá a plánuje se odvolat. Bára Vránová, Radiožurnál.
3: Po více než 60 letech se do Česka vrací jedno z nejvýznamnějších děl české moderny, obraz Elsinor 5 Františka Muziky. Do Prahy ho přivezla galerie Arthouse Hejtmánek v pražské Bubenči. K vidění bude na výstavě právě v galerii, kde se bude 4. června dražit s vyvolávací cenou 4,5 milionu korun, říká galerista Tomáš Hejtmánek.
7: František Muzika jako významný malíř 20. století je považován za surrealistu a tento obraz je ze série celkem 12 obrazů stejného námětu. Je to ten 5. v pořadí a významný je samozřejmě tím, že hned po vzniku byl na několika významných výstavách.
8: Sport. Čeští hokejisté ve skupině mistrovství světa ve Švýcarsku po třetí vyhráli. Ve 4. utkání na šampionátu porazili Italy 3-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka svého soupeře jednoznačně přestříleli. Ještě 15 minut před koncem zápasu ale prohrávali a skóre museli proti outsiderovi otáčet. Po závěrečné siréně si tak ulevil golman Dominik Pavlát.
9: Byl to strašně těžký zápas, vlastně my jsme měli spoustu šancí, bohužel jejich brankář chytal fakt neskutečně. Oni, co měli,

to jeden velmi unikátní typ. Francouzská auční síň právě dnes vydraží původní točité schodiště z Eiffelovy věže. Kdo se po něm prošel a proč už není součástí slavné památky a jaká je jeho cena, my to vám povíme.

0: skupinou Kin nám začala další hodina ranního radiožurnálu a teď vás veme do Paříže. Tam dnes vydraží schody, které vedly, dá se říci, do nebe. Jde o původní točité schodiště z Eiffelovy věže, které má 14 schodů a propojovalo druhé a třetí patro.
1: Když takhle zaklepu, tak je slyšet, že schodiště je ze železa, měří na výšku 3 až 4 metry a uprostřed tohohle točitého schodiště vede pilíř a na něm je plaketa a na ní se píše, že tohle schodiště je původní z roku 1889.
2: Eiffelovu věž bylo potřeba odlehčit a taky na ní nainstalovat výtahy. Takže odstranili zhruba 160-metrový úsek schodiště, který propojoval druhé a třetí patro. Jde o původní schodiště, kterým prošly stovky lidí při světové výstavě.
1: Sabrina Dolaová je z aukčního domu Arcurial. Nabízené schodiště bylo součástí 160-metrového kusu, který byl rozdělený na 24 menších částí. V roce 1983 tuhle část dražbě koupil francouzský podnikatel, který chtěl zůstat v anonymitě.
2: Schodiště si ponechal celé ty dlouhé roky, uchovával ho ve skladu, takže je v dobrém stavu.
1: Vyvolávací cena tohohle schodiště se pohybuje v rozmezí od 3 do 3,5 milionu korun. Nakonec ta prodejní cena může být podstatně vyšší, napovídají tomu předchozí zkušenosti z uplynulých let. Před 10 lety si čínský zájemce koupil podobné schodiště za skoro 13 milionů korun. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, je 8:45. Berlínská nemocnice Charité přijala v noci do péče rodinu amerického lékaře, který se nakazil v Kongu ebolou. Příznaky nemoci nemají a v Česku, konkrétně v pražské fakultní nemocnici Bulovka, už je od 1 hodiny ráno americký lékař s podezřením na nákazu ebolou. Také podle lékařů zatím bez příznaků. Více povíme už za několik minut. A gratulujeme hokejové útočnici Natálii Mlínkové. Se spoluhráčkami z Montrealu totiž vůbec poprvé vyhrála tamní zámořskou ligu. Ve čtvrtém utkání finále dokázali porazit Otavu v poměru 4-0 a sérii tak vyhráli 3-1. Trofej vybojovali jako první kanadský tým.
1: Situace na D1 u Bíteše a kolona na D5 před Prahou. Na D1 z Prahy do Brna zpomalíte před sjezdem na Velkou Bíteš na kilometru 163. Nesouvisle se pokračuje do zúžení v Brně, jsou to hlavně kamiony. V koloně na kilometru 164 řešili srážku dvou aut v levém pruhu. Ta už nepřekáží. Osobní auta znovu více popojíždějí za sjezdem na Rosice a Ostrovačice. Tam odtud je to do omezení na 40 minut. Na D1 z Vyškova do Brna zpomalíte před sjezdem na Slavkov na 210,5 kilometru. Pomaleji se jede za Rohlenku, je to provozem na 10 minut. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici je nadále silný provoz a kolona z 8. kilometru, je to na 40 minut na okruh za Ořech. Kamiony postojí déle. A na silnici 35 z Liberce do Turnova od Rádelského mlýna z 31. kilometru kolona kvůli omezení u Hodkovic, zpoždění 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Až do konce tohoto týdne nás čeká krásné slunečné počasí a teploty, ty se postupně porostou a v neděli by se mohly dokonce dotknout tropické třicítky. Nebe dnes ještě oblačné až polojasné, od zítra už bude mraků méně a podobně na tom budou i dešťové přehánky. Dnes se ještě mohou objevit odpoledne častěji na Moravě a ve Slezsku. Zítra i o víkendu pak bude deště velmi málo. Teploty dnes 18 až 23 stupňů, zítra místy 26. V sobotu se pak můžeme těšit na letní hodnoty na teploměrech mezi 24 a 28 stupni a v neděli pak 25 až 29, no a místy dokonce i ta třicítka. Krásné ráno.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 8.20, činnosti v ranním radiožurnálu Novinkově, no a další novinka se týká života v Praze. Noční Prahu totiž před pár hodinami projel konvoj hasičů a záchranářů s jediným pacientem. Z letiště převážel do fakultní nemocnice Bulovka muže s podezřením na ebolu. Jde o amerického lékaře, který v Africe přišel do kontaktu s pacientem nakaženým touto nemocí. Američan teď v nemocnici stráví nejméně 3 týdny, kdy ho budou lékaři pozorovat. A pokračuje Lucie Špetová z domácí redakce. Vítej.
1: Dobré ráno. Nemocnice na Bulovce má pro takovéto případy připravené speciální neprodyšný stan, takzvaný biobox, je kompletně oddělený od ostatního provozu nemocnice, popisuje primářka kliniky infekčních nemocí Hana Roháčová.
2: Tam je celá řada prostupů, kterým se dá podat třeba infuze, jídlo. A protože tam je podtlak, tak vlastně ty chorobopolné zárobky nemohou ven a potom jsou tam systémy HEPA filtru, které vlastně ten vzduch filtrují, aby se nedostaly ven právě žádné bakterie, eventuálně viry v tomto případě, které by tam mohly kolovat.
1: Zdravotníci budou k pacientovi přistupovat jen ve speciálních oblecích. Do bioboxu si muž nemůže vzít skoro nic, maximálně telefon a pár knížek. Lékaři ho budou v izolaci pozorovat, jestli se u něj neprojeví příznaky. Ty zatím nemá, u eboly může ale trvat právě až 3 týdny, než se nějaké objeví. Podle ředitele nemocnice Bulovka Petra Koloucha měl transport pacienta hladký průběh a nijak neohrožuje veřejnost ani chod nemocnice. Zdravotníci na takové situace pravidelně trénují.
0: No jak to proběhlo, jak tedy skončil Američan, který pobýval v Africe právě na pražské Bulovce?
1: O pomoc a umístění na kliniku infekčních nemocí na Bulovce požádalo americké velvyslanectví v Praze. Na sociální síti X pak poděkovalo české vládě za rychlou pomoc. Americké ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že oni požádalo díky silné mezinárodní reputaci v oblasti infekční medicíny a taky proto, že má Česko specializovaná zdravotnická zařízení. Spojené státy celý převoz i hospitalizaci zaplatí. Z Afriky přiletěl do Evropy ještě jeden americký lékař, u něj se nákaza potvrdila. Od včera je v péči berlínské nemocnice.
0: Lucie Špetová z domácí redakce, díky za aktuality, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: 8.22.

0: Mike and the Mechanics v ranním radiožurnálu. Varování, dálnice D5, 37. kilometr směr Plzeň, před omezením dvě auta v levém pruhu po nehodě. A ještě jedna pozvánka na příští víkend na neděli. Divoký byl Xindl X, Tomáš Klus, Kateřina Marie Tichá, Adam Mišík, ale třeba také stand-upy na Stojáka. I tohle je festival Mezi ploty v pražské psychiatrické nemocnici v Bohnicích. A právě teď pro vás máme 20 vstupenek pro 10 z vás právě na neděli 31. května. E-mail vstupenky@rozhlas.cz. Chci na Mezi ploty. 10. e-maily v pořadí vyhrávají.
1: Socher slaví 100 let.
2: Přijďte s rodinou a přáteli na Open Air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Rýgrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke stému výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Rýgrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz.
0: Radiožurnál v 8:30. Zprávy pro nás má teď Pavel Prouza.
3: Podle energetického regulačního úřadu spotřeba energií v Česku za první čtvrtinu roku stoupla. Spotřeba plynu vyrostla meziročně o 4,5%. Největší podíl na tom měli velkoodběratelé. Elektřinu používali hlavně domácnosti. Její spotřeba stoupla o 3%. Za růst spotřeby energií podle mluvčího úřadu může hlavně letošní chladný leden. V pražském hotelu Hilton dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Na třídenním shromáždění vystoupí na 300 hostů z celého světa. Kromě politiků a bezpečnostní expertů na konferenci promluví taky umělci, lidskoprávní aktivisté nebo vědci. Program oficiálně zahájí český prezident Petr Pavel. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se snaží zabránit Palestincům v kandidatuře na místopředsedu valného shromáždění OSN. Podle veřejnoprávního rádia NPR dokonce vyhrožovala diplomatům z palestinské delegace při OSN, že jim zruší víza. Stanice s odkazem na interní dokumenty vlády píše, že podle Bílého domu kandidatura podkopává plán prezidenta Trumpa na mír v pásmu Gazy. Sport. Vedení české fotbalové reprezentace oznámí jména hráčů pozvaných na sraz před mistrovstvím světa. V seznamu by mělo být zhruba 30 jmen. Reprezentace vydá seznam v poledne. Finální nominace bude jasná po přípravném utkání s Kosovem, které se v Praze bude hrát 31. května. Světový šampionát začnou Češi 11. června zápasem s Jižní Koreou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D5 u Žebráku a kolona na D1 u Bíteše. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně dejte pozor za sjezdem na Žebrák. Na 37. kilometru stojí dodávka a auto v levém pruhu, je to před dopravním omezením, které svádí provoz do levého pruhu. Tam ovšem stojí vozidla, kolem se pohybují řidiči, místo není označené. Na 37. kilometru se držte nejprve vpravo. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici je nadále silný provoz a kolona z 8. kilometru, je to na 40 minut na Pražský okruh, za Ořech kamiony postojí déle. Na D1 z Prahy do Brna zpomalíte za sjezdem na Tasov na kilometru 158,5, tam se zastavují kamiony v pravém pruhu, nesouvisle pokračují do zúžení v Brně. Osobní auta více popojíždějí až za sjezdem na Rosice a Ostrovačice, tam odtud je to do omezení na 40 minut. V Praze je ranní špička v plném proudu, plná je Libeň, také Liberecká do centra. Kolem ohrady kolony ze všech směrů kvůli omezení stojí se zejména od Krejcárku a také v Hartigově ulici z Chmelnice. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes bude polojasno až oblačno, teď po ránu a pak zase večer skoro jasné nebe, místy více na Moravě a ve Slezsku také s přeháňkami. Teploty se dnes budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni, na hřebenech hor naměříte kolem 14 stupňů. Noc na zítřek bude jasná nebo skoro jasná s teplotami mezi 5 a 11 stupni. Zítra přes den už ale místy teploty přesáhnou letní 25. Nejčastěji zítra na teploměrech uvidíme od 22 do 26 stupňů, jen severovýchod bude chladnější. Tam bude kolem 20 stupňů Celsia. Počasí krásné, slunečné, jasno až polojasno, jen odpoledne přechodně oblačno a na horách na severovýchodě našeho území se mohou ojediněle vyskytnout přehánky. A podobně slunečný bude i víkend. Srážek bude minimálně a teploty porostou. V noci se budou držet kolem desítky, přes den vyšplhají v sobotu až k 28, v neděli dokonce až k 29 stupňům a není vyloučeno, že se místy teplota vyšplhá k tropické třicítce. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, počasí s Marcelou Hálovou a hokej za chvíli s Martinem Procházkou, a to protože čeští hokejisté mají po 4 zápasech na mistrovství světa 10 bodů. Podvečer porazili Itálii 3-1, i když poměrně dlouho prohrávali s outsiderem 0-1. A tak to za chvíli probereme podrobněji.
1: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: A bylo to opět drama do posledních minut. Čeští hokejisté na mistrovství světa po třetí vyhráli. Ve čtvrtém utkání skupinové fáze šampionátu porazili Itálii po obratu 3-1. No a sledoval to asi neúplně v klidu i náš hokejový expert Martin Procházka, olympijský vítěz. Martin, vítej, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Češi ještě 15 minut, pro ty, kteří by nevěděli, před koncem prohrávali s jihoevropským soupeřem a s outsiderem 0-1. Itali jasně přestříleli, ale ne a ne vstřeli nějaké branky. Bylo to jenom střelecké trápení, nebo jsi tam viděl nějaké větší problémy? Povídej ve servítku.
1: Bylo to trápení. Neříkám, že bychom nebyli samozřejmě aktivní. Hned od první třetiny jsme byli velmi aktivní, ale nepovedla se nám dát branka. V podstatě se stále trápíme s těmito soupeři, kteří jsou slabší, kteří se v podstatě nikam, jak se říká, nehrnou, snaží se hrát do obrany, tak se nám nedaří je nějakým způsobem přestřílet. Přestřílet ano, střelama ano, to jsme přesto střel, ale gólama. Takže produktivita, efektivita, nepomůžeme si přesilovkami, hráli jsme 4 přesilovky, ani jedna vlastně přesilovka se nevyužita. Takže to všechno zapadá do sebe a je to pak vlastně takovéhle trápení, který naštěstí v tomto zápase pro nás skončilo dobře, protože ve třetí třetině se ten stav otočil a dali jsme ty 3 branky, když jednu do prázdne.
0: No a koho by si poplásal po zádech z hráčů? Třeba trenér Rulík vyzvihl špičkový zákrok brankáře Dominika Pavláta za stavu 1-1.
1: No, samozřejmě se k němu přidám. Neměl to vůbec jednoduché. Dominik Pavlát tam prostě neměl mi velký počet střel během těch 2 třetin, ale ve 3 třetině tam opravdu měl i za toho stavu právě 1-1, tam vytáhl výborný zákrok lapačkou, kde opravdu tam byl i tam na dobré pozici, střílel dobře, podržel náš tým a pak vlastně Jakub Flek následně na to chvilku tam dal tu branku na 2-1, tu vítěznou. No, celkově ten výkon asi se špatně nějakým způsobem dává dohromady. No, vítězství je důležité, 3 body do tabulky, to je podstatné, ale myslím si, že prostě hráči nejsou s tím spokojení a fanoušci už vůbec ne.
0: Italům jsme zvedli inu sebevědomí, Češi za sebou na šampionátu mají tedy 4 zápasy, 3 výhry a 1 porážku v prodloužení. Zatím se jim paradoxně herně tedy dařilo proti silnějším týmům z Dánska a Švédska. Horší to bylo proti Slovincům a Italům. Jak si tohle ty vysvětluješ? Je to třeba podcenění těch týmů?
1: Není to podcenění, ale je to styl hry. Samozřejmě Dánové a Švédové hrají, se snažili hrát útočný hokej, snažili se být Dánové možná kromě první třetiny, pak tu druhou trošku to otevřeli tu hru, byli útočnější, to znamená, že nám vyhovuje, když jenom nedobýváme soupeře, se snažíme ho nějakým způsobem prostě v tom jejich obraném pásmu přehrát. Neříkám, že to není jednoduché, je to takový ten obraný vál, kde samozřejmě, když se k tomu přidá štěstí, výborný výkon včera Damiana Klary, který opravdu odchytal výborné utkání, něco podobného jako Horák za Slovince. Takže když to takhle sedne, tak je to samozřejmě těžké nějakým způsobem přehrávat, dobývat, dávat goly do prázdné branky, ale nám vyhovují prostě ty soupeři, kteří jsou pro nás těžší, přesně jak už jsi zmiňoval, Dánové, teďka přijdou zítra přijdou Slováci, nebo v sobotu přijdou Slováci, potom Norové a potom na závěr Kanada. Myslím, že ty zápasy už budou mnohem lepší, takže zaplepám, už máme tyhle ty jednoduché nebo jednodušší soupeře máme za sebou a teď už budeme snad hrát ten hokej, který jsme předváděli právě proti Švédsku.
0: No teď mají tady před sebou čeští hokejisté 2 dny volná, v sobotu odpoledne, jak jsi říkal, duel se Slovenskem. Budou to tedy podle tebe spíše odpočinkové dny pro tým teď?
1: Minimálně jeden den už Radim Rulík řekl, že dostanu hráči úplné volno, aby vůbec nemysleli na hokej. Pak samozřejmě v pátek potrénují, připraví se na to, se Slovenskem to bude samozřejmě vyhrocené, je to vždy takové to derby, ještě pořád to platí, takže to bude určitě hezčí hokej, než jsme viděli včera.
0: A budeme u toho v přímých přenosech a bude to opět komentovat před i po i během Martin Procházka. Martine, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál 8 hodin, 42 minut.

0: Radiožurnál ve 8:45. Více než polovina lidí nepovažuje za správné, aby byl v Brně sudetoněmecký sjezd. Odpovědělo tak alespoň 57% respondentů bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Stalo se tak v polovině května a do průzkumu se zapojilo přes 1000 respondentů nad 18 let. Sjezd je součástí festivalu Meeting Brno, který na tamním výstavišti začíná už právě dnes. Přesně v pravé poledne oznámí trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek užší nominaci na mistrovství světa. Bude v ní 30 men. Fanoušci čekají, jestli se do výběru dostanou třeba i Tomáš Chorý a David Douděra, které kvůli opakovaným prohřeškům vyřadila z týmu pražská Slavia. A my u toho samozřejmě budeme mít reportéry a vše se dozvíte z vysílání Radiožurnálu.
1: Kolony na D1 u Bíteše a na D5 u Loděnice. Na D1 z Prahy směrem do Brna přes Vysočinu je nadále silný provoz kamionů. Brzdí se za sjezdem na Osovou Bítýšku na kilometru 158. Zpomaluje tam i levý pruh. V koloně jsou za Bíteší větší mezery. Levý pruh znovu zpomaluje za sjezdem na Ostrovačice kolem kilometru 180. Ke sjezdu na Bratislavu je to v levém pruhu na půl hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici je nadále silný provoz a kolona z 8. kilometru. Je to na 40 minut na pražský okruh za Ořech. Kamiony postojí déle. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Žebrák. Na 37. kilometru jsou silničáři uzavřený pravý pruh. Je tam krátká kolona, v místě řeší nehodu, teď už v odstavném pruhu. A na silnici 35 z Liberce do Turnova za Rádelským mlýnem z 31. a 5. kilometru kolona kvůli omezení na více než 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: V tomto týdnu se konečně citelně otepluje a toto vyvrcholí o víkendu, kdy budou teploty stoupat až k tropické třicítce. Navíc nás čeká většinou slunečné počasí. Jen odpoledne se mohou výjimečně objevit dešťové přehánky. A podobné počasí by se u nás mělo zdržet i na začátku příštího týdne. Dnes ale bude ještě převážně oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasné nebe. Ale také se aktuálně mohou ojediněle vyskytovat dešťové přehánky. Během dne jich bude přibývat hlavně na Moravě a ve Slezsku. Teploty dnes vyšplhají na 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 14. A to je ode mě pro dnešek všechno, přeji vám krásný čtvrtek.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Když to někdy bolí, tak to není někdy skvělý. Tak ten text tak trochu momentálně předznamenal to, co nás čeká v dalším seriálu. Budeme mluvit o nákupu, o kafi nebo o bálce. Ano, v dnešním díle seriálu o fotbalové kauze se věnujeme tomu, kam si obvinění jezdili pro peníze z Nergal.

0: Deň. Nejprve jezdili sami, později posílali najaté kurýry. Detaily teď probereme s naším investigativním reportérem Arturem Janouškem. Vítej, dobré ráno.
1: Hezký den.
0: Co všechno tedy víme o cestách obviněných do Vídně?
1: Ty cesty do Vídně prozradil kriminalistům vlastně nevědomky Daniel Černaj, což je člověk, který vystupoval jako fotbalový agent, který zastupoval některé hráče a který je podle policie jedním z hlavních aktérů celé kauzy. Bylo to v prosinci 2024, kdy se Černaj sešel s Kamilem Javůrkem, což je bývalý detektiv z NCOZ, který teď pracuje ve fotbalové asociaci jako integrity officer a má za úkol odhalovat právě ty zmanipulované zápasy. Černaj se před Javůrkem na schůzce rozpovídal a popsal, jak se dostával k penězům z těch nelegálních sázek. Vůbec přitom netušil, že ho policie v té době už sledovala a odposlouchávala a že Javůrek s policií na rozkrytí toho případu spolupracoval. Z doslovného přepisu toho, co tehdy řekl Javůrkovi, teď citujeme.
2: Vždycky se proto jezdilo do Vídně, nákupák, kafe, obálka. Pak už se posílali bílí koně, borci, kteří ani nevěděli. Tady máš 10 litrů, zajeď mi tam, tě čeká člověk, dovez mi tady tu krabicu. To byla krabica zabalená, toto, přijel zpátky a nikdo nevěděl, co je.
1: Z toho přepisu rozhovoru ještě plyne, že Javůrek vyzvídá, jak se z hráči Černaj nebo další obvinění lidé během toho zápasu domlouvali, jak mají hrát. Některé sázkové kanceláře totiž vypisovaly sázky až v průběhu hry a také kurz se během hry měnil. Černaj popsal, že v jednom zápase byly domluvené třeba i 4 signály. Něco jiného znamenalo, když si předem domluvený člověk na tribuně sundal čepici, něco jiného zase, když si třeba zapnul bundu.
0: Černaj nakonec policie na konci března obvinila. Jak se ke svému obvinění staví on sám?
1: Policie detailně zdokumentovala, že Černaj 11 zápasů ovlivnil nebo se o to pokusil. Černaj pak při výslechu potvrdil, že některé skutečně zmanipuloval a ze sázek získal peníze. Skupina si podle něj pečlivě vybírala, které ty zápasy ovlivní. Důležitý byl například kurz, protože třeba sázky, ve kterých byla maximální výhra 200 000 korun, tak na to se podle něj ani nevyplatilo sázet, protože to by stačilo tak akorát na ty úplatky hráčům. Černaj řekl, že většinou ze sázek dostával 500 až 800 tisíc a většinu, že rozdělil mezi hráče, kteří ten zápas zmanipulovali.
0: No a dokázali ti obvinění vždycky zápas zmanipulovat tak, aby ta sázka vyšla?
1: No ne vždycky, někdy to nevyšlo. A Černaj do policejního protokolu zavzpomínal, že se pak musel jet do Vídně zpovídat šéfům, kteří tehdy kvůli tomu přišli o hodně peněz. Tady z jeho výslechu opět citujeme.
2: Bylo mi řečeno pod nějakou pohruškou, že už se nesmí stát, že zápas nevyjde. Dostal jsem sodu, abych dostal strach a udělal vše, aby následující zápasy vyšly.
1: My jsme oslovili i Černaje, on ale žádost Radiožurnálu o rozhovor odmítl a nevyjádřil se ani Kamil Javůrek.
0: Artur Janoušek z naší investigativní redakce. Díky, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: I Rozhlas.cz, tam jsou podrobnosti.

0: Ve vedlejším studiu už ho vidíme, za chvíli ho i uslyšíme. Libor Boušek je se mnou ve studiu a vedle je?
1: Ano, vedle je nesmírně talentovaný muž. Řekl bych pro mě velmi komplikovaná oběť rozhovoru, protože se známe strašně dlouho. Nicméně hvězda seriálu Inspekce, který má zítra premiéru, a majitel Úchvatného hlasu, pan Vojtěch Dyk.
0: Prošel si mnoha hudebními polohami, prošel si mnoha hudebními úsobami.
1: Nejen hudebními polohami.
0: Ano, nepochybně taky. No. Zaspíval nám také na Václavském náměstí, což bylo fenomenální v roce 2018, když jsme připomínali výročí invaze, tehdy si tam střihnul klaunovu zpověď od Petra Nováka, mimo jiné. Možná už zapomněl podle toho výrazu.
1: Uvidíme. Připomeneme. Možná zaspívá i dnes. Poslouchejte Radiožurnál po deváté.
2: Dolní Vítkovice opět ožijí světovým beach volejbalem. Přijďte si užít elektrizující atmosféru turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro. Pod vysokými pecemi vás od 27. do 31. května čeká špičkový sportovní zážitek a volně přístupná fanzóna s bohatým programem pro celou rodinu. Více informací na webu ostravabeachpro.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
0: Je 9 hodin. A teď Pavel Prouza a zprávy.
3: Pražská nemocnice na Bulovce přijala Američana s podezřením na ebolu. Evropská unie se chystá v Grónsku investovat do

0: Americký lékař s podezřením na ebolu je v pražské nemocnici na Bulovce. V karanténě stráví asi 3 týdny. Zdravotníci ho budou pozorovat, jestli u něj nemoc nepropukne. Záchranáři ho z letiště Václava Havla převezli v noci. Pro podobné případy je v nemocnici vyčleněné speciální místo s takzvanými bioboxy, kompletně oddělené od ostatního provozu. Pokračuje primářka kliniky infekčních nemocí fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová.
1: Tam je celá řada prostupů, kterým se dá podat třeba infuze, jídlo. A protože tam je podtlak, tak vlastně ty chorobopolné zárodky nemohou ven a potom jsou tam systémy HEPA filtru, které vlastně ten vzduch filtrují, aby se nedostaly ven právě žádné bakterie, eventuálně viry v tomto případě, které by tam mohly kolovat.
0: Připravovaný investiční balíček Evropské unie pro Grónsko může podle eurokomisaře pro mezinárodní partnerství Josefa Síkely zásadně změnit ekonomiku země a posílit její HDP. Při návštěvě Grónska jednal mimo jiné s premiérem Jensem Frederikem Nielsenem.
2: Evropská unie chce navýšit investice do průzkumu těžby vzácných minerálů v Grónsku. Financovat se chystá také vybudování nového podmořského kabelu, který propojí severní a jižní část Grónska, uvedl Síkela.
3: Ten balíček bude významný a může zásadně pomoci restrukturalizovat grónské HDP a grónskou ekonomiku.
2: Podle premiéra Nielsena se vztahy země s Evropou za poslední rok prohloubily a posílily. Ocenil také, že návrh nového víceletého rozpočtu Evropské unie počítá se zdvojnásobením financí na projekty v Grónsku. Z Nuku Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
0: Rusko bude i v nadcházejících desetiletích největší bezpečnostní hrozbou pro Evropu, řekl prezident Petr Pavel na konferenci Českého rozhlasu Plus. Zúčastnili se jí i bývalý velitel ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zalužnej nebo ukrajinská držitelka Nobelovy ceny míru Alexandra Matvíčuková.
4: Bezpečnost musíme budovat v době, kdy to ještě nebolí.
5: Uvedl před zaplněným sálem kulturního centra Vzlet český prezident Petr Pavel. Jedním z dalších hostů byl i Valerij Zalužný.
6: Současná vojna má hybridní charakter.
7: Hybridní povaha moderní války znamená, že obvykle začíná skrytou fází, pokračuje bojem o lokální zájmy, vliv a zdroje a může přerůst až do plnohodnotné invaze a následně do existenční války.
5: Jednotlivá vystoupení bude možné si poslechnout ve vysílání stanice Český rozhlas Plus, a to už tento týden. Jaromír Marek, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisté Karviné poprvé v historii ovládli domácí pohár. V Hradci Králové ve finále MOL Cupu vyhráli 3-1 nad Jabloncem. Severočechům tak hrozí další sezona bez evropských pohárů. Pokud by ale Unie evropských fotbalových asociací Karvinou kvůli korupční aféře do svých soutěží nepustila, mohl by Jablonec jako 5. tým ligové tabulky projít do předkola konferenční ligy. Pokračuje jeho trenér Luboš Kozel.
9: Já bych nechtěl spekulovat na tohle téma, ale samozřejmě pokud klub je obviněný nebo jako vyšetřuje se z těch věcí, které se objevují v tisku, tak si myslím, že by asi nebylo normální, kdyby měl reprezentovat v Evropě. Ale samozřejmě to nemá společného s zápasem a že ty hráči to mužstvo prostě podal takovýhle výkon a si ten pohár prostě zasloužil.
8: Čeští hokejisté po výhře 3-1 nad Itálií vedou skupinu B mistrovství světa. Některé národní týmy ale nemají odehraný stejný počet zápasů. Další duel čeká svěřence Radima Rulíka v sobotu proti Slovensku.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolona na D1 u Tasova a na D5 u Rudné. Na D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Osovou Býtýšku se na kilometru 153,5 poprvé zastavuje pravý pruh. V koloně jsou mezery od sjezdu na Rosice z kilometru 178 se více popojíždí i v levém pruhu. Osobními auty je to na více než půl hodiny od Ostrovačice do Zúžení v Brně. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Žebrák na 37. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. Je tam pouze krátká kolona, v odstavném pruhu tam řeší nehodu. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici je stále silný provoz a kolona z 8. kilometru je to na 40 minut. Na okruh za Ořech kamiony postojí déle. Na pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, zpomaluje se za Jesenicí na 1. kilometru, rychleji se jede až za sjezdem na Ořech. V Praze stále silný provoz, na jižní spojce kolona od sjezdu na Krč do Zlíchovského tunelu, plná je nadále Libeň a také oblast kolem Ohrady a na příjezdech z Novovysočanské, také v Hartigově ulici a v

0: syna Libora, mu bylo 40 let, za tu dobu stihl získat cenu Anděl, dva žebříky, stát se manželem i otcem, složit hymnu týmu AC Sparta Praha, stát se fundovaným odborníkem na ovocné destiláty, vstřelit desítky fotbalových branek a zahrát si v téměř 20 filmech. Nedohledáte ovšem, že je to správný chlap, dobrý kamarád a přemýšlivý člověk. Za to já bych dal ruku do ohně. Vojtěch Dyk je dnes hostem Radiožurnálu. Přeju ti hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne, Libor.
0: Když jsem zmínil ty 40. narozeniny, udělalo to s tebou něco? Ta číslovka, že se proměnila.
1: Číslovka asi neudělala, to ne, ale musím říct, že mám pocit, že jsem si tak jako všechno tak postrkal, jako uklidil jsem si takový ten stůl pracovní. Mám pocit takový jako sám pro sebe, že už jako vím, co chci, vím, co nechci. Dřív jsem to taky nějak jako tušil, ale teďka mám pocit, že se to tak jako začíná dávat do těch šuplíčků, že jsem si fakt udělal ten pořádek na tom pracovním stolku.
0: Jak když jsem si procházel tu rešerši, což je nesmírně komplikované, vzhledem k tomu, jak dlouho se známe, tak člověk si prochází ten tvůj život a snaží se na to dívat jako správný tazatel. Tak jsem objevil spoustu přívlastků talentovaný, vycházející hvězda a takhle. A uvědomil jsem si, že vlastně po té 40 už by to bylo nepatřičné, ne?
1: Jako co, vycházející
0: no, ten talent
1: hvězda.
0: Vycházející hvězda a takhle, že najednou člověk ztratí tyhle přívlastky.
1: No hele, je tam taková už větší zodpovědnost možná, ale já právě říkám, ať to lidi říkají, ať no, vycházející hvězda už asi ne, ale taková zacházející spíš, ale já mám rád, když lidi chválejí se navzájem. Já, protože si myslím, že čím díl to děláš, tak tím míň tý chvály vlastně slyšíš. I když to třeba děláš dobře, tak mají lidi pocit, a častokrát se mi to stává, že si říkají, no tak ten už to ví, jako by ten, to ti nemusíme říkat, že seš dobrý. Já říkám, ne, říkejte mi to. Já to prostě mám rád a proto bych ti, Libore, chtěl tady říct, že poslouchám tvoje rozhovory, že jsem naprosto fascinovaný tím, jak to děláš, jak jsi to prostě úplně navázal, jakoby tu tradici tady těchhle z těch skvělých rozhovorů a že to fakt poslouchám a děláš to moc dobře.
0: Děkuji ti a těch prvních 150 korun ti velmi rád předám. Vojtěch Dyk je hostem Radiožurnálu.
2: Host Radiožurnálu.

0: DYK, osobně Vojtěch Dyk, je dnes hostem Radiožurnálu. Jaký to je, slyšet to takhle v rádiu? Single Reel, který patří na jednu z desek projektu DYK.
1: No, je to krásný.
0: To zní prostě strašně dobře. Abych ti vrátil to, co jsme si říkali, že to je fakt strašně moderní, současná muzika. Až nečekaná na Česko, nemáš ten pocit?
1: Hele, mám, ale no tak já jsem si říkal, já jsem, když jsem, tohle ta deska vznikala napůl v New Yorku, napůl v Čechách s Ondrou Pivcem, který je etablován už v New Yorku, a pro mě to byla taková jako nová cesta, protože jsem si chtěl jako vykořenit. Já jsem, jak už zmiňoval tu číslovku 40, tak jsem zjistil, že jsem jako tady vlastně spolupracoval s hrozně moc lidma, s orchestrama, kapelama, muzikantama. A pak jsem si říkal, no jo, ale když člověk jako chce za sebe být takový čerstvoučky, takový křupavý salátek muzikantský, tak musí něco udělat jinak. Tak jsem odjel do toho New Yorku mám pocit, že to bylo dobře, že jsem udělal dobře. No. A tak je to inspirovaný tou afroamerickou hudbou. Prostě.
0: Není to trošku riziko jít do téhle hudby, která je inspirována těmi afroamerickými směry, je zpívána v angličtině a nabízet to tomu českému publiku? Ne. Přicházíš automaticky nebo nepřipravuješ se automaticky v nějakou skupinu těch, kteří očekávají, že přijde humorný český text a pár obvyklých očekávaných vyhlížených akordů?
1: Hele, myslíš ty tři? Ale no, právě, že mě to baví tak pozorovat, tak ty lidi přichází na ty koncerty z různých důvodů. Jeden z těch důvodů je hudba určitě. Tak to jsou takový ty fančmekři, který teda a jim jedno, jestli to je píseň česká nebo anglická. Pak jsou lidi, kteří potom přicházejí prostě na nějakýho Dyka, dejme tomu, kterého viděli někde v seriálu nebo ve filmu, tak ty potom asi přesvědčujeme tou hudbou a vlastně se nám nikdy nestalo, že bychom je nepřesvědčili. Že fakt jako na konci ta energie té kapely, protože já v té kapele DYK mám samý jako mladý, jako špičkový muzikanty, podle mě tady z takových jako nejlepších, v Čechách, tak je tou energii je přesvědčíme. A to je potom jako vlastně pro mě taková satisfakce, že si říkám, jo, mělo to smysl i si trošičku v tomhle směru házet klacky pod nohy.
0: Jakým způsobem, jakými nástroji je dostat na ten koncert? Protože DYK má za sebou vystoupení v Outwaraně, to znamená, šli jste do toho největšího početního rizika, ale musí tam člověk použít řekl bych, nehudební taktiku směrem k tomu, aby lidi přišli?
1: Nehudební taktiku? K tomu, aby přišli
0: sociální,
1: asi jo.
0: Sociální sítě a
1: jo,
0: takhle.
1: Jo, takhle. No, to jo, ale to mě zase baví, protože já nejsem úplně účastníkem těch sociálních sítí. Já si myslím, že to je jako spíš zkáza, ale baví mě to jako vzít jako nástroj, jako když už teda, tak jako i součást toho uměleckého vyjádření, takže když jsme třeba dělali tu Outu Arenu, tak já jsem si vymyslel takový krátký videa, kde byli pár mých přátel prostě a bylo to takový jako fiktivní konkurs na hosta a ty vlastně, dalo by se říct, prodali tu Outu Arenu, protože na to všichni jako klikali a bavilo je to, tak to, co se tohodle týče jako nějakého PR, tak to samozřejmě ano, to člověk musí použít něco, co mu třeba úplně není vlastní, ale potom na tom koncertě už je vyloženě jenom ta hudba a to přesvědčování je pomocí té hudby.
0: Jak složité je říct si fajn, já už budu prostě nekompromisní, já si to fakt udělám podle sebe.
1: Složitý to není. Je to takhle jednoduchý, jak to říkáš. Ne, složitý to není. Tak na druhou stranu, víš co, už není čas na hrdinství. Prostě jsme tady jenom jednou a já si to chci vyzkoušet. A tím, že jsem saturovaný i v české hudbě a v hudbě symfonický a že jsem saturovaný v tom herectví třeba, tak mě to jako baví. Mě vlastně jako baví neuzavírat se prostě jenom v tom jednom stylu, protože mám pocit, že ty hranice vlastně de facto neexistují, že si jenom vytváříme my někde v našich hlavách a že se sami sebe omezujeme.
0: No, je to přesně tak, když člověk vidí ty reakce na DYK, tak no. Je to tak, že ve chvíli, kdy člověk přijde, tak vážně zůstane, tak já teď hledám zoufale ten nejbližší termín, kdy to člověk může naživo vidět. A mám pocit, Pamatuješ to z hlavy?
1: Z hlavy? DYK, no my určitě hrajeme někde mimo Prahu teďka, ale vím, že v Praze třeba hrajeme, to si pamatuju, mám pocit 26.8. v Rieglových sadech.
0: No.
1: Jo, tak tam jo.
0: Tak to si zapište, 26. srpna, řekl bych, místo s jedním z nejkouzelnějších výhledů na metropoli, ať už pro Pražáky nebo mimo pražské. Vojtěch Dyk je hostem Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: Dobrý večer ještě jednou.

0: opona spadla.
1: Vojtěch Dyk, Klaunova zpověď, živá nahrávka z roku 2018 a Vojtěch Dyk dnes je živě hostem Radiožurnálu. A když se vrátím zpátky, tak tady jsou krásné ocenění, když pokračujeme v tom pochlebování, které je pochopitelně navzájem honorované. Za každou pochvalu, kterou si navzájem vyšleme, tak se dáváme 150 korun, to jen tak posluchačky a posluchači měli kontext a k tomu pusinku. Doporučuji sledovat i videozáznam tohoto rozhovoru, protože nepřináší neuvěřitelné věci, které člověk by až řekl, nepatří k Českému rozhlasu, ale my jsme to prolomili. Ale ta ocenění...
2: No zvlášť, když jsme oba dva odpasu byli nahý, že?
1: Ano, je to pravda. A ve 4K to v tom rozlišení to teprve pořádný zážitek. Cena Alfreda Radoka, cena i divadla, cena Skupova Plzeň, to všechno patří k Laputice. Je to 16 let vlastně, kdy přišla tahle ocenění. Jak důležitý tohle bylo, to setkání generační vás, studentů činohry, studentů alterny, nás, studentů produkce. Já mám pocit, že to bylo strašně jako podstatné, ale nevím vlastně, jak jsi to vnímal ty?
2: No, jako setkání myslíš na Damu, nebo myslíš...
1: No obecně to, co se dělo kolem Laputiky, ta skupina těch...
2: Jo, no tak to jo, to bylo velmi důležitý, bych řekl, asi pro všechny, co tam byli a co u toho byli, nebo... Tak já budu mluvit za sebe teda. Pro mě to velmi důležitý bylo. Teď mi shodou okolností můj kamarád posílal video, že jsme vlastně byli v Šanghaji i tenkrát na expo, což bylo krásný. Tam bylo jako spoustu zajímavých večerů. Irán. A já myslím, že to bylo jako velmi důležitý právě proto, co jsi říkal, že se tam setkala taková velmi silná, řekl bych, generace, která potom i nějakým způsobem určovala ten směr těch prvních dekád potom. Rostěnovák, že jo, který vlastně zakladatel té Laputiky, tak možná tenkrát, nebo určitě tenkrát nevěděl, co vlastně způsobí. Jo. Hmm. My jsme do toho přistoupili s klukama vlastně jako kapela, která neexistuje. Taky jsme ještě nevěděli, že vlastně potom se z toho vznikne třeba trost diskotékos a že potom se tím budeme i živit někdy. Prostě jsme jenom to, jakoby člověk to tak dělá nezištně a bylo to krásný. Tenkrát si pamatuju fakt, jak jsme zkoušeli ještě v bývalý budově Rudýho práva. Prostě tam nikdo nevěděl vůbec, co se bude dít. Jo. A najednou prostě se z toho stal jako fenomén, který potom byl několik let vyprodaný. Doteďka se hraje ta Laputika. Vzniklo z toho celý divadlo, vlastně celý takový směr. Takže myslím, že to bylo v mnoha ohledech dost zásadní.
1: Dá se najít ten názor nebo myšlenka, která je nad tím, jako co vás spojovalo? Jestli to byla lehkost, která uhnula z toho zaměření na tu teorii, nebo to, že najednou fakt jste byli ta první generace, která vlastně prostě jezdila do toho Edinburgu a viděla ten svět?
2: Hele, já si myslím, že... to bylo takový, jednou, když my jsme potom ještě na to navázali takovým představením taky se skútrama, s Kubou, jenom s Kubou Prachařem, to bylo kultovní představení, taková jako napůl improvizace a byla na tom tenkrát, mám pocit, Ivana Chýlková, říkala, vy jste neuvěřitelný, vy se vyvalujete ve svobodě. A tohle to sousloví, vyvalování ve svobodě, mi přijde, že to je třeba takový specifický pro tu naší generaci, že ještě jsme to jako zažili, že vlastně jsme nebyli spoutaný žádnýma hyperkorektníma příkazama, který si zase způsobujeme jenom my sami. A že jsme fakt měli ještě takovou tu opravdickou svobodu tvořit. Teďka mám pocit, že už pomalu, ale jistě se tak člověk bohužel musí, nebo nemusí, když nechce, ale tak to tak pozoruju ten svět, že se opravdu sami sebe ženeme vždycky do takových jakoby hyperkorektních mantinelů, který, co se týče té tvorby, vlastně samozřejmě nejsou dobrý.
1: Dá se říct, že to naše vyvalování se ve svobodě, když budu parafrázovat Ivanu Chýlkovou, takže menšinové najednou.
2: No tak jako protože my jsme na to byli zvyklí. Mě to taky baví. Mě to taky baví, ale vlastně je to třeba i na tom natáčení, že vlastně my jsme měli ještě tu možnost, včera jsem to zrovna říkal kamarádce a říkám, my jsme měli ještě možnost jako na tom natáčení zažít jakoby tu lehkost, jo, nebo točit na film, jo, to bylo ještě takový něco zvláštního, takový, jako tam bylo opravdu to tajemství, teďka se to takový mnohem víc frká, jako seká se to i na tom natáčení, i v té hudbě vlastně a to, takže No, nevím, kam to bude směřovat, ale my máme tu, naše generace, podle mě má trošičku tu nevýhodu, že jsme vlastně jakoby zažili, jaký to bylo, a teďka už jsme i součástí, v aktivním věku jsme i součástí toho, jaký to je. To znamená, že furt to jakoby porovnáváme. No.
1: Možná je to jako kacířský, ale nemá tohle každá generace, a je to otázka, kterou pokládám i sám sobě. A jestli z nás, z toho, co teď si řekl, což já podepisuju za tu generaci, jestli to není takový to mudrování. Jestli najednou fakt jsme se nedostali do té fáze, kterou sami v sobě popíráme, ale najednou nemudrujeme, říkáme, jo, to my jsme se vyvarovali ve svobodě, to vy vůbec nemůžete pochopit.
2: Hele, já to vlastně jakoby nikomu netlačím jako tyhle ty názory, to není jako, z mého pohledu to není mudrování, já to spíš tak jako pozoruju, řekl bych, a protože se na to lidi ptají, tak jim takhle odpovídám, ale jinak prostě to je každýho věc, jako jestli se může, jestli si dovolí vyvalovat ve svobodě, ale určitě to je jako, všichni říkají mi, za nás to bylo takhle a za nás takhle, já si myslím, že u nás jakoby je jediný rozdíl a ten je dost markantní, a to je to, že došlo k přelomu v té umělé inteligenci. Že opravdu došlo opravdu k těm technologiím, že ten svět se stal mnohem víc technologičtější. A že my jsme ještě měli tu možnost, dejme tomu, zažít ten ne tolik technologický svět. Takže to je jediný rozdíl, ale jinak ať si každý myslí a říká, co chce, a vyvaluje se ve svobodě.
1: No ale dá se tomu bránit, tím technologiím?
2: Dá se tomu bránit. Ještě furt jakoby to jde, no.
1: Říká Vojtěch Dyk, který je dnes hostem Radiožurnálu.

0: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Radiožurnál je 9:30. Zprávy pro vás připravil Pavel Prouza.
2: 57% lidí v Česku nepovažuje sudetoněmecký sjezd v Brně za správný, vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Průzkumu se 14. až 18. května zúčastnilo přes 1000 respondentů starších 18 let. Sjezd začne zítra jako součást festivalu Meeting Brno. Správa Národního parku České Švýcarsko může začít sčítat škody po nedávném požáru v okolí Rynartic u Jetřichovice na Děčínsku. O půlnoci totiž skončil zvýšený dohled nad požářištěm, se kterým parku pomáhalo 6 jednotek dobrovolných hasičů. Opravit budou potřeba hlavně cesty a různá lesnická zařízení. Kubánská vláda odmítá americké obvinění svého dlouholetého lídra Raula Castra. Washington ho obvinil ze čtyřnásobné vraždy při sestřelení dvou letounů kubánským vojenským letadlem v roce 1996. Castro byl v té době ministrem obrany. Americký prezident Donald Trump zároveň Kubě pohrozil a oznámil, že Spojené státy zemi osvobozují. Francouzská aukční síň Arcyrial bude dnes dražit kus původního schodiště z Eiffelovy věže. Originální úsek schodů stavitelé v minulosti odstranili kvůli odlehčení konstrukce a instalaci výtahů. Úzké točité schodiště asi 3 metry vysoké a má světle hnědou barvu. Jeho vyvolávací cena začíná v přepočtu asi na 3 milionech korun.
1: Sport.
2: Fotbalisté Aston Villa ovládli Evropskou ligu. Ve finále porazili Freiburg 3-0. O svém vítězství rozhodli dvěma góly těsně před poločasem. Hokejisté Las Vegas vyhráli úvodní finále západní konference NHL na ledě Colorado. Na výhře hostů 4-2 se asistencí podílel Tomáš Hertl. Nejvytěžovanějším útočníkem Colorado byl Martin Nečas. Na ledě byl ale pouze u dvou obdržených branek.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u hranic a překážka v Brně. Na D1 z Ostravy do Brna pomalu za sjezdem na hranice. Na kilometru 307 se srazila dvě auta. Je tam krátká kolona, na místo už jede policie. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Svitavy z kilometru 202 stojí kolona v omezení před sjezdem na Bratislavu. Na kilometru 197 stojí porouchaný kamion. Zdržení přes půl hodiny. Osobními auty se to dá objet přes město. Z exitu 203 zpět najedete po Vídeňské. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Tasov z kilometru 158 počítejte s kolonou kamionů. Nesouvislé nadále pokračuje až do omezení na kilometr 196. Levý pruh jede více pomalu až za sjezdem na Rosice od kilometru 179. Osobními auty je to na půl hodiny. Z dálnice nesjíždějte, souběžná silnice je záveselkou uzavřená. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici je stále silný provoz kamionů a kolona z 8. kilometru, ovšem u sjezdu na Rudnou na 5,5 kilometru máme hlášenou nehodu, zastavují se tedy i osobní auta, kolona pokračuje i dál na okruh za Ořech a zdržíte se přes půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno, zpočátku ojediněle přehánky, během dne místy, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14. Tolik zprávy. A pokračuje rozhovor s hostem Libora Boučka.
4: Je to tak, tím hostem je Vojtěch Dyk. Zítra, tedy 22. května, pro uživatelky a uživatele Prima Plus se otevírá Inspekce, což je nový kriminální seriál právě Prima Plus, kde hlavní roli stvárňuje právě Vojtěch Dyk. To byla docela dlouhá televizní pauza, jsem se díval.
5: Byla, no.
4: Že jo?
5: No,
4: to nepřicházely nabídky, nikdo nevolal?
5: Nepřicházely nabídky, ale já jsem prostě si řekl, že... Nebo takhle, no tak já se prostě tím herectvím vlastně baví, mě to teda musím říct, baví stále. Možná mě už teďka v tuhle chvíli baví víc ještě to divadlo, že mám fakt jako rád, když vznikne něco takového takový z toho gruntu, jak se tak říká, hereckýho. A tak si vybírám ty věci, protože si říkám, že jako není čas dělat ptákoviny. Tak zrovna ty listy u inspekce to bylo celkem na první dobrou, protože ty scénáře byly pro mě skvělý. Mě fakt jako mám pocit, že to mě přesvědčilo hned, že bych do toho mohl a měl jít. No.
4: Jak moc tam člověk pozná to, co mohl sledovat na zpravodajských platformách, ty kauzy? Jak moc je to inspirováno, či jak moc je to věrné k tomu?
5: Jo, tak to je věrný velmi, protože to je inspirovaný vyloženě konkrétníma případama. Každý ten díl má nějakou svoji kauzu, takže jenom abych to přiblížil, je to o GIBSu, o generální inspekci, takže mě to jako fascinovalo tenhle ten svět, protože jsem upřímně řečeno vůbec vlastně jako netušil, že to nějak existuje, což je vlastně dobře, protože když o tom GIBSu nevíte, tak je to vlastně dobře, jo, protože to je prostě kontrola nějakých státní správy, vlastně dalo by se sboru, takže jsem o tom taky netušil, jako asi většina lidí, a pak jsem si začal ale opravdu i na ulici všímat, že jsem se dozvěděl, že jsou to prostě třeba jako chlapíci a ženštiny, který prostě chodí oblečený jako ajťáci do kanceláře nějaký, ale ono je tam prostě skrytá taková jako skrytý pracoviště, a tak si tak jako pozoruju lidi kolem sebe, říkám si, jestli ty nejsi z GIBSu, chlapečku.
4: Fakt to tak má.
5: No mám třeba tebe, mám zkouklýho už od začátku, říkám si, do prčic, kdo ho jsem nasadil.
4: 15 let té služby a konečně mě někdo odhalil, tak já se budu pomalu loučit. V rámci přípravy se spotkal i s těmi, kteří pracují v té inspekci.
5: Ano, ano, měli jsme i schůzku s panem generálním ředitelem, tak to bylo zajímavé, protože musím říct, že on podle mě to miluje, tu práci vlastně, tak já jenom se obávám vždycky, aby potom nevzniklo taková jako GIBSu, jo? Aby to nebylo prostě ještě inspekce druhá, tý inspekce, že takhle potom bychom mohli být jakoby do nekonečna jít, až bychom všichni byli opravdu nějaký agenti generální inspekce.
4: Neměl trošku ten ředitel obavu svěřit informace hercům některé, protože víš, že najednou pak tak asi neřekl úplně všechno.
5: Rádi, nemohl říct, nemohl. Ale některé principy třeba nám řekl tak jakoby pod stolem, ale to mě teda jako fascinovalo, ale to samozřejmě taky nemůžu říct. Myslím si, že on nám řekl jenom to, co by opravdu mohl říct. Ne. Není to člověk, který by si tady dělal reklamu na to, že je generálním ředitelem. Je to velmi, ale sdílnej pán.
4: Jak složité je pro člověka citlivého umělce, interpreta, zpěváka se převtělit v toho detektiva skvérem, který se zbraní?
5: Skvérem?
4: Přiznám se, že tohle slovíčko jsem si napsal, těšil jsem se jednoho dne ho použít a troufám si tvrdit, že k inspekci tak nějak patří.
5: Hele, já jsem, těžký to nebylo pro mě, nebo tak ta role je takový málomluvný policista, nebo já ho tak pojal. Já jsem to
4: příliš mnoho textu, tak to zkrátil.
5: No, naštěstí on opravdu byl takový jako zahalený tajemstvím. Až potom v těch vyšetřovacích místnostech jsem furt mluvil. To si pamatuju, poslední 14 dní jsem naopak nezavřel klapačku. Ale tak každý z nás, chlapů, asi má někdy v dětství takový touhy si zahrát na toho vojáka nebo za nějakého toho policistu. No tak já jsem si taky samozřejmě hrál tenkrát na Old Shatterhanda a jezdil jsem takovým plišovým medvídkovi.
4: Ty jsi jezdil na plišové medvídkovi, jo, a to považuješ za Old Shatterhanda.
5: No,
4: máš úplně jinou představu, než já.
5: Ne, on to nebyl medvídek, on to byl pejsek takový, který vlastně ležel na zemi a já jsem si vždycky na něj jakoby dal ty tašky, jak to měli vždycky na tom sedle, a pak jsem si zjistil, že mě to spíš asi ukájelo, že to bylo z tohohle důvodu, než že by to bylo Old Shatterhand. Ale měl jsem ty pistolky a hrál jsem si, takže pro každého i možná herce, zvláště jako někdy si vyzkoušet hraní s pistolkou.
4: Musím říct, že to je obdivuhodná cesta od objevování vlastní sexuality až ke zpracování elitního detektiva GIBSu. Tak inspekce Zítra, teď přichází skladba, která zde není náhodou. Posloucháte Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Tohle je kohout, který patří do repertoáru Nedvědů, bratří Nedvědů, respektive patřil, protože tahle dvojice tu svoji cestu uzavřela. Bohužel nicméně. Ten odkaz podle mě zraje víc a víc. Já si vzpomínám na to, že třeba na začátku tohoto století, někdy 2003, 4, 5 a možná 2010, tak to nebylo zase tak jako trendy, že by člověk se k tomu jako hlásil hrdě. Hmm. Ale mám pocit, že teď nějak, možná je to dáno i tou dobou, kterou se charakterizoval Vojto, se k tomu vracíme víc a víc. No a 14. května příštího roku se můžou lidé vrátit úplně naplno. Jak vás to napadlo a co to přesně je?
1: Hele, tak asi jako spoustu lidí v téhle republice, já tu hudbu bratří Nedvědu nebo Brontosauru nebo i Spiritual Quintetu, vůbec tý party kolem tohohle trampského, folkarského ohně, tak já to mám spojený prostě s mým dětstvím a vůbec jsem zjistil potom, že mě to provázelo jako vlastně celý život. A to, proč mě to napadlo, bylo, že jsme s mojí ženou si vždycky v autě poslouchali bestovku bratří Nedvědů. A tak jsme si tak vždycky o tom povídali, o tom, jak je to krásné, jak jsou to krásné písničky vlastně. Že i ty bráchové byly velmi vtipný v těch promluvách mezi těma písničkama. A že proč to vlastně jakoby zmizelo z toho českého éteru, proč to vlastně zmizelo. A já jsem potom říkal, tyhle, to bych mohl udělat nějaký takový jako vzpomínku, jako nějaký koncert, který by to připomněl, protože já upřímně, mi teďka trošičku chybí v tom mainstreamu melodie. Hmm. Krásná melodie, krásný takový zvonivý hlas. Chybí mi trošičku i takový poetický text.
0: No a obecně táborák.
1: A obecně táborák, takže jsem si říkal, no tak já bych prostě tohle z toho jako zkusil nějak udělat. A tak jsem si to jako v hlavě sumíroval a zase jsme jeli jednou s mojí ženou, která je moudrá, tak říkala, hele, ty by si zasloužil nějaký koncert. A já vím, miláčku, já už to trošku v hlavě mám. A začalo to vlastně takovýmhle způsobem.
0: No a co se tam bude dít toho 14. května? Vy pozvete Jana Nedvěda, protože František nás bohužel opustil před 5 lety, nebo pozvete úplně někoho jiného, nebo prostě jenom zapálíte oheň v autuaréně, což samo o sobě je věc nesmírně odvážná a sedneme si tam dokola.
1: Takhle, já jsem oslovil svého kamaráda Kubu Prachaře, jestli by mi s tím nepomohl, takže my ten večer nějakým způsobem budeme provázet. Oslovili jsme bratry Cabany, aby to režírovali, protože nechceme, aby to byl jen takový ten připomínkový koncert prostě těch písní, ale aby to mělo jakýsi možná i, nebojím se říct, divadelní rámec. Jo? A zároveň jsme oslovili potomky bratří Nedvědů, Honzu a Vojtu, bratrance, který pokračují taky v tom odkaze vlastně těch písní. Ty budou mít takový asi největší pásmo a potom jsme oslovili spoustu našich přátel, protože je pravda, že to, co mám já, tak má opravdu hrozně moc lidí tady v té republice, tu lásku k těm Nedvědům a k těm písním, takže vlastně to šlo celkem samo, že se i nám lidi dokonce ozývali, aby, jestli by tam mohli si zaspívat nebo tak, a já jsem za to hrozně rád, že já bych chtěl, aby to opravdu byl, když jsem oslovil jednoho hosta, tak řekl, to musí být tohle ten večer musí být oslava pokory a ohně, a já bych si moc přál, aby to tak opravdu bylo. To je jenom takový, nechci, aby to byl nadpis, ale jenom, že vlastně tohle to máme vevnitř sebe, když na to myslíme a když se o tom povídáme.
0: Je to do jisté míry i ta oslava toho, že u toho táboráku my kluci jsme měli ten nožík a chovali jsme se mužně a proto dříví jsme šli my a ty holky dělali tu polívku. Je to i tenhle rozměr třeba?
1: Já si myslím, že to tam právě každý má, tohle to opravdu, a že i proto ty písně v lidech prostě vzbuzují takový ten návrat k sobě, sám k sobě. No,
0: tak... A jsme zpátky u těch technologií, protože u toho táboráku se mobilní telefon nenosí. A to miluju, že se neposílá tím srdíčkem, ale normálně se to říká. A navíc k tomu padá ta tma a pomalu dohasíná ten oheň. A zbytek si můžete představovat a chcete-li vizualizaci přesnou 14. května 2027. Lístky mizí docela rychle.
1: lístky opravdu, musím říct, mizí docela rychle, to nás samotný překvapil, že my jsme udělali teďka takový výlet, my jsme si půjčili vláček, motoráček a jeli jsme právě s klukama, nedvědama a s Kubou, jsme jeli k Tomášovi Hanákovi do hospody, do Nižboru a tam jsme prostě, nikomu jsme to neřekli, jenom jsme to dali na sociální sítě to odpoledne.
0: Že jedete.
1: Že jedeme a večer tam přišla plná hospoda lidí a všichni si tam fakt jako, prostě jsme seděli společně u stolu a zpívali jsme ty nedvědy a bylo, ale i bednu od whisky, všechno. Prostě bylo to fakt jako hrozně krásný večer. Tak lidi na to nějak slyší a naštěstí ty lístky mizí velmi rychle.
0: No a vzhledem k tomu, že ta tvorba nedvědů se dá řadit jednoznačně k evergreenům, něco mi tak říká, že rok 2027 může být jenom start a že z toho fakt může být každoroční událost. Ale tím už nechci zbytečně nabízet producentské nápady dnešnímu hostu Radiožurnálu, tedy Vojtěchu Dykovi.

0: Vojtěch Dyk dnes hostem Radiožurnálu. Tohle byla píseň Hladiny, která patří na desku Dyksou Vánoce, jestli se nemýlím, je tam úplně poslední.
1: Ano.
0: A ten vánoční koncert, který nás čeká 19. 21. prosince, tak by neměl zapadnout. Já jenom mě napadá, jestli toho fakt nemáš moc. Protože my musíme zmínit Nedvědy.
1: Ano.
0: Vánoční koncert, ano. K tomu jsme zmínili tu inspekci.
1: Ano.
0: K tomu ještě Tros diskotéko, což je na další hodinu, to znamená Jiříchům. Zřejmě nedostane prostor na Radiožurnálu dnes. Ale k tomu vánočnímu koncertu. Céline Shenmaker jako host Janáčkova Filharmonie Ostrava, co by doprovod. Tak jak se na to člověk má těšit, na co se má chystat? Bude to ten New York, nebo to budou české Vánoce, tím, že to takhle blízko k tomu Štědrému dní?
1: Ale budou to takový spíš český Vánoce, dalo by se říct. Budou tam určitě Hladiny, bude tam Klaunova zpověď. To je takový program, který já mám rád, protože ty vánoční koncerty, já jsem to dělal v roce 2023, mám pocit, Dyksou Vánoce v Lucernách. Měl jsem 3 Lucerny a teď jsem, a byl tam Epo Quartet, jako takový smyčcový doprovod a vlastně kapela DYK. A teď jsem to chtěl trošičku zvětšit, tak prostě jsem poprosil Janáčkovou Filharmonii Ostrava, takže to bude ještě takový s celým orchestrem, takový prostě vánoční pohlazení. A mě tohle, ty Vánoce, to zastavení před tím, já to mám i spojený s tou hudbou a mám to spojený s tou symfonickou hudbou. Takže proto volba Filharmonie. Pak jsem si chtěl splnit zase takový svůj malý sen a to je zaspívat si s někým zase ze zahraničí a Celinde Skönmarke, která je původně z Holandska, ale už hrozně dlouho žije v Londýně a hraje tam na West Endu na muzikálových produkcích, jako je Phantom Opery a Bídníci, hrála hlavní role, tak je to taková fantastická zpěvačka, se kterou já jsem měl tu možnost zpívat v rámci Pražského jara asi před 8 rokama v takovém Bernsteinovském večeru a tam mě úplně fascinovalo, jak jako opravdu dokáže propojovat právě ty žánry a někoho takového jsem přesně hledal, tak ta kývla na to a přijede z Londýna na tyhle ty večery, tak já se na to fakt šíleně těším, protože ten repertoár mám rád, už je vlastně jako nacvičenej, natrénovaný, jak se tak říká muzikantsky a bude to před těma Vánocema právě, kdy mi tak končí takový ten pracovní koloběh, tak na to se moc těším.
0: No, to uvidíme, jak velký to bude koloběh i vzhledem k taneční soutěži, do které ses dostal a ke které ses uvázal a přeju ti hodně štěstí. Jakou tu profesi z těch, které jsme dnes probrali, má nejradši tvůj syn anebo tvoje děti? Kde tě vidí nejradši? Já si myslím, že ta má největší smysl, sám to pozoruji doma. Taky tohle dám, která je ta nejpopulárnější.
1: Já
0: myslím, jsem to zjistil.
1: Nejradši vidí, jako když jsem v práci.
0: No to jo, jsem ale pryč. Jako co? Jako zpěváka ty mají
1: rád. Nejradši, když mě nevidějí, tak. Ne, já nevím. Tak já jsem je snažím se jako do té práce i zapojovat, brát je třeba na ty koncerty a tak dále. I třeba se tam různě šmrcnou jako prodavači různýho merchandise a tak dále. Já vlastně moc, nevím, můj syn, když si třeba zpívám na ulici, protože já si rád zpívám kdekoliv a hlavně i teda na ulici a velmi hlasitě, třeba když jedeme na skútru, tak to je takový, že prostě to, kdybyste náhodou někdy diváci a posluchači kolem vás projížděl takový nažloutlý skútr. A
0: jestli tě žlutý, není nažloutlý, jestli tě žlutý.
1: Řvoucí člověk, tak to jsem já a můj stydlivý syn. Tak to on se jako za mě stydí vlastně, jako, že si zpívám. Tak nevím, jestli mě má jako zpěváka rád. Možná spíš jako toho herce. A já říkám, ale Lizičku, lidi za to platí, aby mě slyšeli zpívat. A říká, já vím. Takže nevím. A možná spíš jako herce. Nevím. Možná. A doufám, já uvnitř sebe doufám, že mě mají nejradši jako tátu, nebo bonusovýho tátu.
0: Myslím si, že to je to nejpřirozenější přání každého táty a myslím, že tím cílem je, aby to tak bylo. Tak tedy 22. května, což je zítra, tak je inspekce, první díl na Prima Plus. Předpokládám, že plné léto bude Stros Diskotéko, což je kapela, která neexistuje, proto jsme se o ní vůbec nebavili.
1: Přesně tak.
0: Můžeme jenom říct jména těch spoluhráčů. jestli si je pamatuješ.
1: No, oni neexistují, no, ale myslím, že to je jako Prachař, který neexistuje, a Jan Maxián, který neexistuje.
0: Říká se, že to je nejzábavnější kapela, která existuje, kapela, která má nejvíc energie. Nemůžeme to říct s jistotou, posuďte to sami, těch koncertů je celá řada. A myslím si, že stojí za to zjistit, jestli to je pravda nebo ne, že?
1: Přesně.
0: Tak, Vojtěch Tyk byl dnes hostem Radiožurnálu, moc si toho vážím a přeju ti krásný zbytek čtvrtka.
1: A měj se krásně, Libore.
0: Za chvíli na Radiožurnálu Jiří Chům, tohle je Modlitba právě od Vojty. Hezký den.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Bývalý šéf britské tajné služby MI6 hostem Vinohradské 12. Co ho šokovalo na teroristech z Vrbětic? Jak to měl s Trumpem? A proč podle něj čínský prezident sleduje, jak to dopadne na Ukrajině?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Radiožurnál je 10 hodin. Zprávy má Pavel Prouza. Američan s podezřením na nákazu ebolou je hospitalizován ve speciálním boxu v pražské nemocnici Bulovka. Cena americké ropy klesla pod $100 za barel. Trhy tak reagovaly na prohlášení prezidenta Trumpa, že jednání s Íránem se blíží ke konci. Národní tým má po výhře nad Itálií 3-1 den volna na mistrovství světa. Stojící kamion výrazně brzdí provoz na D1 v omezení v Brně směrem do Prahy. Bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno, ojediněle přehánky. Teploty do 23 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Americký lékař, který v Africe přišel do kontaktu s pacientem nakaženým ebolou, je izolovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Na pozorování tam zůstane minimálně 3 týdny. Tak dlouho totiž může trvat, než se virové onemocnění projeví. O jeho umístění ve specializovaném českém pracovišti požádalo americké velvyslanectví. Soukromé letadlo muže do Česka dopravilo včera kolem 11. večer. Na jeho převozu z letiště do nemocnice se podíleli hasiči a 2 týmy pražských záchranářů. Pokračuje jejich mluvčí Zdeněk Křivánek.
5: My jsme rozdělili letiště plochu na bezpečnou a nebezpečnou zónu. Následně do té nebezpečné zóny vstoupil jeden z našich 2 týmů speciálních činností a po vystoupení pacienta byl uložen do transportního izolačního prostředku a následně byl tím 2. týmem transportován právě do fakultní nemocnice Bulovka.
4: Americký prezident Donald Trump novinářům v Bílém domě řekl, že vyjednávání s Íránem o ukončení války je už v závěrečné fázi. V reakci na to spadla cena americké ropy pod $100 za barel.
6: Šéf Bílého domu se opakovaně optimisticky vyjadřoval o dosažení dohody s Íránem, ale napětí se vždy znovu vyostřilo. Írán a Spojené státy se už několik týdnů nacházejí v patové situaci, protože Teherán blokuje Hormuzský průliv a Washington blokuje íránské přístavy. Ekonomové varují, že pokud nebude Hormuzský průliv otevřený do června, může cena americké ropy narůst i na $200. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Ve Státní opeře v Praze dnes poprvé uvedou operu, která patří k nejvýznamnějším titulům 20. století, Dialogy karmelitek Francise Poulenca. Dílo inspirované skutečným osudem jeptišek popravených během francouzské revoluce režírovala Barbora Horáková-Joly, která v nové inscenaci propojuje historický příběh s tématy strachu, totality a osobní odvahy.
7: Je to opera o strachu a pro mě strach tam hraje opravdu hlavní roli. Není to opera, kde hraje hlavní roli nějaké milostné duo. Nejdůležitější vlastně bylo ukázat, že člověk může překonat sám sebe, když věří v něco většího, než je on sám.
0: Sport.
8: Čeští hokejisté vyhráli na mistrovství světa nad Itálií 3-1. I přes velkou střeleckou převahu národní tým prohrával po 45 minutách 0-1. Pak vyrovnal Alšer, nakonec rozhodující branku dal Flek a do prázdné branky se trefil Kubalík. Trenér Radim Rulík říká, proč reprezentaci trvalo tak dlouho, než se střelecky prosadila.
9: My nemůžeme povolit, jako my musíme na každého soupeře hrát úplně stejně a samozřejmě ty týmy, které hrajou do té úplně 100% defenzívy, tak v momentě, kdy předržíme puky, v momentě, kdy je to pomalejší z naší strany, tak to nemá šanci na úspěch.
8: A další zápas budou hrát Češi na mistrovství světa v sobotu odpoledne proti Slovensku. Dnes i zítra mají volno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolona na D1 u Slatiny a omezení na D5 u Zdic. Na D1 z Vyškova do Prahy od sjezdu na Svitavy z kilometru 204. Počítejte s kolonou. V omezení na kilometru 197 stojí porouchaný kamion. Fronta je na 40 minut. Dá se jet osobními auty z exitu 203 po Ostravské. Zpět se vrátíte Vídeňskou ulicí na kilometru 194. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš z kilometru 164 popojíždějí kamiony v nesouvislé koloně. Pokračují do zúžení ke sjezdu na D2. Levý pruh jede pomaleji mezi sjezdy na Rosice a Popůvky. Na D1 z Ostravy do Brna pomalu za sjezdem na hranice. Na kilometru 307 řeší srážku dvou aut v levém pruhu. Je tam krátká kolona, na místě už je policie. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zdice opravují vozovku. Na 28,5 kilometru je uzavřený pravý pruh, brzdí se na 27. zdržení kolem 10 minut. A na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici zůstává dlouhá fronta táhnoucí se až na Pražský okruh za sjezd na Ořech. Jsou to převážně kamiony, osobními auty, je to celé na necelých 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno, zpočátku ojediněle přehánky, během dne místy, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14. Tolik zprávy. A teď začíná dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
11: A my dnes začneme čerstvým průzkumem. Víc než polovina lidí v Česku nepovažuje za správné, aby se v Brně konal sudetoněmecký sjezd, alespoň to tedy vyplývá z bleskového průzkumu agentury Median pro radiožurnál. Názory se ale výrazně liší podle věku i podle politických preferencí. Tak tomuto výzkumu budeme věnovat úvodní minuty čtvrtečního dopoledního radiožurnálu. 21. května, dobré dopoledne a vítejte.
0: Dopolední radiožurnál
1: a Jiří Chum.

0: Sudeto německý sjezd v Brně už týdny v Česku budí emoce a to ještě ani pořádně nezačal. 57% lidí nepovažuje za správné, aby se tento sjezd v Brně vůbec konal. Ukazuje to bleskový průzkum agentury Median pro Radiožurnál. Hlavní část sjezdu sudeckých Němců začne zítra. Na českém území má být vůbec poprvé. Z detailů už je ve studiu Lucie Špetová z domácí redakce. Lucie, dobrý den.
1: Hezký den.
0: V průzkumu v polovině května odpovídala tisícovka lidí starších 18 let, tak tedy liší se nějak postoj respondentů ke konání sjezdu právě v souvislosti s tím věkem?
1: Ano, poměrně výrazně. Z průzkumu vyplývá, že mladí lidé ve věku 18 až 24 let jsou tolerantnější než ti starší. Sjezd vnímá jako správný 68% mladých. Pokračuje analytik agentury Median Vojtěch Dufek.
2: Respondenty ve věku 25 až 44 let. Už tato otázka rozděluje na dvě poloviny. A lidé starší 45 let první sudetoněmecký sjezd nepovažují za správný. Negativní postoj nejčastěji zastávají starší respondenti ve věku 75 a více let. Z nich 69% sjezd nepovažuje za správný.
0: Co dalšího ještě ten průzkum zjišťoval?
1: Výzkumníci se ptali taky na to, jak sjezd podle respondentů ovlivní česko-německé vztahy. Většina lidí, tedy 38%, si myslí, že nijak. Další čtvrtina odpověděla, že neví. 18% má za to, že sjezd bude mít na česko-německé vztahy pozitivní vliv. 19% lidí si myslí, že naopak negativní. Výraznější rozdíly jsou mezi voličskými skupinami, zatímco zhruba třetina voličů koalice Spolu vidí možné dopady sjezdu jako pozitivní, negativní budou podle necelé poloviny voličů SPD.
0: To se ostatně odrazilo i na dění v poslanecké sněmovně. Ta minulý týden vyzvala organizátory sudetoněmeckého sjezdu v Brně, aby akci nepořádali. Připomeňme, jak to jednání vypadalo.
1: Usnesení přijala sněmovna právě hlasy koaličních poslanců hnutí ANO, SPD a motoristů. Proti akci vystupovali převážně poslanci SPD. Sjezd podle nich otevírá citlivá témata nacistické okupace a mohl by narušit česko-německé vztahy. Opozice se jednání neúčastnila, téma sudetoněmeckého sjezdu podle ní do sněmovny nepatří. Koalici opoziční poslanci kritizují taky za to, že plýtvá časem, který je potřeba na projednávání zákonu. Sjezd je součástí festivalu Meeting Brno. Pořadatelé ale program kvůli usnesení sněmovny rušit nehodlají. Záštitu festivalu tento týden udělil i prezident Petr Pavel. Projekt si podle hradu klade za cíl upřímný dialog, sdílení příběhu a historických zkušeností.
0: Lucie Špetová z domácí redakce. Lucie, děkujeme.
1: Díky, naslyšenou.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Tady je Radiožurnál 10.14 a na trhu už se začínají objevovat elektromobily, které se dají koupit i za přibližně 500 000 korun. Jeden takový teď představila i mladoboleslavská Škodovka. Tak nás bude zajímat, jak důležitou roli se hraje v budoucnosti této největší české automobilky a co nabízí v takové hladině konkurence. Právě tohle je téma dopoledního biznisu, nabídneme ještě do půl.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážky na Pražském okruhu u Modletic a na D1 v Brně. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 ke konci okruhu u Modletic hlásíte stojící dodávku.
3: Těsně na konci, jak je odbočka na Říčany, tak stojí v levém pruhu u svodidel dodávka s prasklou zadní pneumatikou do silnice. Nemá tam zatím ani trojúhelník nic.
2: Je tam krátká kolona. Na D1 z Vyškova do Prahy od sjezdu na Svitavy z kilometru 204 počítejte s kolonou v omezení na kilometru 194, stále stojí porouchaný kamion, fronta je na 40 minut. Dá se jet osobními auty z exitu 203 po Ostravské, zpět se vrátíte Vídeňskou ulicí na kilometru 194. A ještě Praha na jižní a Štěrbohorské spojce směrem na Černý most pojedete pomalu z Lanového mostu, za Europarkem řeší nehodu a zdržíte se zhruba 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Možná jste to nevěděli, ale v Česku vyráběné elektromobily patří k těm nejprodávanějším v celé Evropě, i když sami, ruku na srdce, zůstáváme vůči nim skeptičtí. Na registracích nových aut v Česku se elektromobily podle Sdružení dovozců automobilů v loni podílely necelými 10%, což je pouhá třetina proti evropskému průměru a vůbec jedno z nejhorších čísel v celé Evropě. Změnit by to už letos mohl nástup levnějších modelů s cenovkami kolem 600 tisíc korun.
1: Svůj zatím nejlevnější model Epic představila teď mladoboleslavská Škodovka. Podle člena představenstva Škody Auto Martina Jána si právě od něj slibuje, že zlomí vlažný přístup Čechů k elektromobilům.
2: Je to auto, které je dostatečně velké, jak pro cestující na zadních sedadlech, tak má docela velký kufr, takže si myslím, že to je určitě auto, které přispěje k tomu, že se elektromobilita bude v Čechách rozvíjet.
1: Základní verze Epiku, která přijde na podzim, má stát jenom 619 tisíc korun. Tento týden představené silnější varianty ovšem k těm nejlevnějším patřit nebudou. Cenovka limitované edice First Edition dokonce překročí 900 tisíc korun. Za to slibují bohatou vnitřní výbavu, dojezd až 440 kilometrů a rychlé dobíjení baterie z 10 na 80% kapacity za 24 minut. Podle odborníka společnosti EY pro automobilový sektor Petra Knapa bude mít ovšem Epic silnou konkurenci.
3: Takže malinko se spožděním na trhu, který už mezi tím vlastně začal rychle růst, těch menších kategorií, těch segmentů A, B, kde mezi tím se velmi etabloval třeba Renault, Citroën, E3, Dacia Spring tam působí.
1: Korejská značka Hyundai už teď nabízí malý elektromobil Inster, který má cenovku pro firemní zákazníky dokonce jenom na 400 tisících korunách bez DPH. A přijít má i přímá konkurence Epiku, říká mluvčí Hyundai pro Česko David Pavlíček.
4: Model IONIQ 3, který jsme odhalili teprve nedávno, a na český trh se dostane ve druhé polovině roku 2026.
1: Epiku budou konkurovat i koncernoví sourozenci Volkswagen ID. Cross, ID. Polo a Cupra Raval. Ale největší konkurencí budou pochopitelně čínští výrobci, zejména vozy BYD vyráběné v Maďarsku a auta od Leap Motors dovážená z Turecka. Čínští výrobci totiž podle Petra Knapa z EY dokážou jít s cenou ještě výrazně níž, až ke 400 tisícům včetně DPH. Asijská konkurence také oslovuje mladší zákazníky atraktivním interiérem nabitým moderními technologiemi a displeji. Škoda šla u Epiku podle generálního ředitele Klause Celmera úplně opačným směrem.
5: Doufám si říct, že velká většina lidí chce mít v autě méně rušivých vlivů, jako je nadbytek obrazovek, barev a dalších věcí, které vás odvádějí od toho, co opravdu chcete dělat, tedy řídit auto.
1: Jestli nová elektroauta s nižšími cenovkami a většími dojezdy skutečně Čechy přesvědčí, aby se přestali elektromobilům obloukem vyhýbat, ovšem není jisté. Vnímání elektromobility se i v Česku pomalu zlepšuje, ale například podle Petra Knapa stále platí, že 9 z 10 nových elektromobilů kupují firmy, ne individuální zákazníci. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
8: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Filmové novinky v kinech.
0: Recenze očekávaných šlágrů.
1: I postřehy ze zákulisí natáčení.
0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Pravidelný a zasvěcený výběr toho nejdůležitějšího, co se děje na stříbrném plátně.
0: Očima filmového kritika Radiožurnálu.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
0: Každý čtvrtek krátce po 11:30 na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: To nejlepší z romské kultury přímo v srdci Evropy. Camoro se po roce znovu vrací do Prahy. Buďte u toho a zažijte největší romský festival na světě na vlastní kůži. Koncerty tradiční romské hudby, gypsy jazzu, klasické muziky, ale i divadlo, výstavy nebo pestrobarevný průvod centrem Prahy. Od 24. do 30. května. Camoro. Festival, který spojuje. Celý program na www.kamoro.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
3: Radiožurnál 10.30. Kateřina Causidisová má zprávy.
4: Americký lékař, který může být nakažený ebolou, je v Česku. Letadlo, které ho přivezlo z Afriky, dosedlo po 11. hodině večer na pražské letiště Václava Havla. Muže zdravotníci převezli ve speciálním izolačním boxu do nemocnice Bulovka. Tam zůstane v karanténě 3 týdny na pozorování. Muž nemá příznaky eboly v Ugandě, ale léčil nakažené. Za první čtvrtletí letošního roku rostla v Česku spotřeba energií. Vyplývá to z dat energetického regulačního úřadu. Podle něj za to může hlavně chladnější lednové počasí. Spotřeba elektřiny meziročně stoupla o 3%, a to hlavně u domácností. Oproti tomu plyn používali nejvíce velkoodběratelé. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se snaží zabránit Palestincům v kandidatuře na místopředsedu valného shromáždění OSN. Podle veřejnoprávního rádia NPR dokonce vyhrožovala diplomatům z palestinské delegace při OSN, že jim zruší víza. Stanice s odkazem na interní dokumenty vlády píše, že podle Bílého domu kandidatura podkopává plán prezidenta Trumpa na mír v pásmu Gazy. Olomoucké muzeum umění zahájí výstavu k 80. narozeninám fotografa a dokumentaristy Jindřicha Štrajta. Jeho díla jsou v mnoha světových galerií od New Yorku až po Tokio. V Olomouci kurátoři představí zhruba 50 dosud nepublikovaných fotografií, především z bývalých Sudet.
0: Sport.
4: Hokejová útočnice Natálie Mlínková slaví s Montrealem premiérový zisk Walter Cupu. Ve čtvrtém utkání finále zámořské ligy žen PVHL porazili Ottawu 4-0 a sérii vyhráli 3-1 na zápasy. Trofej vybojovali jako první kanadský tým. V dresu poražené Ottawy hrála Kateřina Mrázová.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 u Slatiny a na D5 u Rudné. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za Rohlenkou od kilometru 206 hlásíte kolonu kamionů. Levý pruh se zastavuje před sjezdem na Slatinu a provoz brzdilo stojící kamion v omezení. Už tam není, rozjezd kolony ještě nějakou dobu potrvá. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš z kilometru 165,5 nadále počítejte s kolonou, jsou to kamiony v pravém pruhu, osobními auty se jede výrazně rychleji. Na D5 z Prahy do Rozvadova za sjezdem na Zdice na 28,5 kilometru opravují vozovku, kolona začíná už za sjezdem na Králův dvůr na 22. kilometru, zpoždění 20 minut. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici z 9. kilometru pojedete krokem, fronta se táhne na Pražský okruh za Ořech. Je to zhruba na 50 minut. Před Rudnou ve stoupání nějakou dobu stál kamion v levém pruhu a stály tedy všechny 3 pruhy, včetně osobních aut. Zdržení stále dlouhé. Pokud nechcete čekat, dá se jet osobními auty z exitu 10 po souběžné silnici. A na Pražském okruhu před dálnicí D1 stojí dodávka s vylomeným kolem, je tam krátká kolona. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno, večer místy skoro jasno, zpočátku ojediněle přehánky během dne, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Teploty do 23 stupňů a na horách kolem 14. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
3: Odborníci a neziskové organizace kritizují rozhodnutí kabinetu Andreje Babiše přesunout protidrogovou agendu z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Proč, jaké to může mít dopady a je možné to ještě zvrátit? A měla by v Česku vzniknout Národní agentura pro boj se závislostmi? Zeptáme se v dnešních 20 minutách Radiožurnálu ředitelky neziskové organizace Sananim Martiny Richterové Těmínové. Vysíláme po zprávách v 17 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: pražském hotelu Hilton dnes začala bezpečnostní konference Globsec Forum. V České metropoli se pořádá už po třetí. Letošní ročník zahajoval prezident Petr Pavel. Co tam zaznělo, i to vám řekneme v dalším vysílání dopoledního radiožurnálu. Teď doprava.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov v dopravním omezení na konci mostu Šmejkalka hlásíte nebezpečnou překážku na 24. kilometru v pravém pruhu.
3: V pravém jízdním pruhu leží z kamionu z kurty ráčna s hákem. Leží tam v pravém jízdním pruhu, zejména kamiony můžou vybočovat tak opatrně.
2: 24. kilometr D1 směr Brno opatrně, další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Evropská unie a Severoatlantická aliance by podle českého prezidenta měly více spolupracovat a doplňovat se. Petr Pavel to řekl v úvodu Globsec Fóra. Konference o světové bezpečnosti pořádá organizací Globsec začala ráno v Praze. Letos je tématem globální systémová transformace. No a na Globsec Fóru je i Dominik Tesár, se kterým jsme živě ve spojení. Dominiku, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak už zaznělo, letošní fórum v pražském hotelu Hilton zahajoval prezident Petr Pavel. O čem mluvil?
1: Prezident připomněl, že na konferenci vystupoval i loni a jak to on dělá často, argumentoval proto, aby Evropa stála za Ukrajinou napadenou Ruskem. No a Pavel řekl, že dnes nebo letos je ten stejný apel ještě urgentnější. Zdůraznil, že Evropa musí přijmout odpovědnost za svou bezpečnost, ne proto, že to chce Washington, ale kvůli sobě samé, a mluvil o tom, jak by podle něj mělo NATO a Evropská unie spolupracovat.
2: Jsem přesvědčený, že tyto dvě sady nástrojů by měly být spojené. NATO a Evropská unie nejsou v evropské bezpečnosti konkurenti. Měly by fungovat jako doplňující se pilíře. Vojenská mobilita je nejjasnější příklad. NATO ví velmi dobře, které cesty, přístavy, tratě, mosty a letiště jsou kritické pro přesun sil po Evropě v krizi. Evropská unie má finanční a regulatorní nástroje k modernizaci velké části této infrastruktury.
1: A ještě před Pavlem promluvil zakladatel a prezident Globseku Robert Váš.
3: Technologická konkurence nyní redefinuje světovou moc rychleji, než se instituce můžou přizpůsobovat. Centrální otázka pro Evropu už není, jestli může být starý svět obnoven. Nemůže. Otázkou je, jestli se Evropa stane mocností, nebo se stane hřištěm pro mocnosti.
1: Váš dodal, že Globsec Forum chce Evropě pomoct navigovat aktuální situaci ve světě.
0: Co dalšího dnes účastníky Globsec Fóra čeká?
1: Tak třeba generál Karel Řehka bude mluvit o vojenské připravenosti Evropy a o tom, jak se armáda chystá na hrozby nové generace. Bývalý generální tajemník NATO Anders Rasmussen rozebere proměny obranných aliancí a budoucnost transatlantických vztahů v nestabilním světě. A přispěje třeba i Glenn Schmidt, viceprezident skupiny BMW, probere evropský přechod na elektromobilitu, konkurenceschopnost autoprůmyslu a zajištění dodavatelských řetězců v automobilovém průmyslu.
0: V pražském hotelu Hilton začala bezpečnostní konference Globsec Forum a je tam i náš kolega Dominik Tesár. Díky za informace, Dominiku, a nashledanou.
1: Hezké dopoledne.
0: Minuta nás dělí od 10:45, Radiožurnál, čtvrtek 21. května.

A zpátky na led, na mistrovství světa v ledním hokeji potkáte jednu českou skupinu při každém utkání. Nejsou to ani hokejisté, ani rozhodčí, ani fanoušci, ani rolbaři. Kdo to je? Otázku tu zodpovíme už do 11. hodiny v dalším vysílání dopoledního radiožurnálu. Teď Katarína Knechtová.

0: Český národní tým hokejistů má dnes na světovém šampionátu volno. Nepůjde ani na trénink. To jiní Češi si volný den během mistrovství světa neužijí. Na led musí v každém utkání, které se hraje. Už 16 let se starají na mistrovství světa o mantinely a jejich pokrytí reklamami. Možná si myslíte, že je na začátku šampionátu nalepí a pak už se jen dívají na hokej. Jenže tak jednoduché to není.
1: Hráči odchází do kabin na přestávku, prostorem za brankou vyjíždí na ledovou plochu BCF Areny ve Friburgu Rolba a vedle ní vychází na led i dvojice Čechů, která jde pomalu kolem mantinelu a pozorně se dívá na reklamy na něm nalepené.
2: Tak hlavně jedeme zkontrolovat, jestli nejsou někde od brusle odtržené, jestli tam někde nějaký kus nechybí, takže to opravíme a pokud je někde na bílé ploše velká čmuha od puku, tak tu překrajeme bílou, aby ten mantinel byl zase hezký a čistý.
1: To říká Miloslav Košťál z firmy Hoch, která už takhle spravuje mantinely při mistrovství světa dlouhých 16 let. Vy ale chodíte na led i po každém rozbruslení tréninku a taky před zahájením a na konci každého dne. Co je na té práci vlastně nejtěžší? Musíte si třeba nařizovat budík, abyste byli na ledě vždy na konci třetiny nebo v ten předem stanovený čas?
2: No nejtěžší je, že tady opravdu trávíte celý turnaj PES jedinýho dne volna. Dá se říct, že 3 týdny v kuse nemáte prostě ani půl dne volna.
1: Miloslave, máte možnost se podívat i na nějaké zápasy?
2: Vidíme něco z hokeje, můžeme se koukat na zápasy, ale protože už to děláme dlouho s kolegyní a už těch zápasů přes rok vidíme tak strašně moc, že vlastně už si jenom vybíráme zápasy, které nás zajímají.
1: No kolegyně tady stojí vedle nás, Natálie Trumerová. Vy se ale dostanete nejen na zápasy, ale i do míst, kam se běžný divák vůbec nepodívá.
3: Tak já si myslím, že určitě tak mezi hráče vlastně k šatnám můžeme. To jsou rozhodně místa, kam se běžný fanoušek nedostane. Ale jak říkáme, už to děláme dost dlouho a už to člověka jako omrzí, takže my už spíš vyhledáváme klidný a tichý místa bez lidí.
1: Jak je to vlastně s budoucností? Myslíte si, že nalepovací reklamy na mantinelech budou nahrazeny třeba těmi letkovými?
2: Firmy chtějí mít kvalitní reklamu, chtějí mít svoje barvy, což ta letková technologie ještě tolik neumožňuje. To je vlastně důvod, proč se ty mantinely dávají na plexisklo a nelepí se pod plexisklo, aby opravdu byly výrazný a nebyly tam odlesky různé pro fotografii a pro kamery, aby opravdu byly tak, jak to ty firmy chtějí.
1: To znamená, že Miloslava Košťála, Natálii Trumerovou i jejich další české kolegy z Curychu budeme vídat na mistrovství světa i v dalších letech. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 11 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
1: Pražská nemocnice na Bulovce přijala Američana s podezřením na ebolu. Skončil dohled nad místem, kde v Národním parku České Švýcarsko před 3 týdny hořelo. Fotbalisté Karviné po obratu porazili Jablonec a poprvé ovládli domácí pohár. Omezení zpomaluje provoz na D5 Uzdic směrem do Plzně. A bude oblačno až polojasno, večer místy skoro jasno, ojediněle přehánky, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Americký lékař s podezřením na ebolu je v pražské nemocnici na Bulovce. V karanténě stráví asi 3 týdny. Zdravotníci ho budou pozorovat, jestli u něj nemoc nepropukne. Záchranáři ho z letiště Václava Havla převezli v noci. Pro podobné případy je v nemocnici speciální místo s takzvanými bioboxy, oddělené od ostatního provozu. Pokračuje primářka kliniky infekčních nemocí fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová.
3: Tam je celá řada prostupů, kterým se dá podat třeba infuze, jídlo. A protože tam je podtlak, tak vlastně ty chorobopolné zárobky nemohou ven. A potom jsou tam systémy HEPA filtru, které vlastně ten vzduch filtrují, aby se nedostaly ven právě žádné bakterie, eventuálně viry v tomto případě, které by tam mohly kolovat.
1: Klinika v Berlíně přijala příbuzné amerického lékaře hospitalizovaného včera s virem ebola. Manželka a 4 děti dorazili stejně jako on zvláštním letem z Demokratické republiky Kongo. Německo je přijalo na žádost Spojených států. Příbuzní hospitalizovaného lékaře se taky vyskytovali na severovýchodě Konga a byli s ním v kontaktu. Na rozdíl od něj ale mají negativní test na virus ebola a neprojevují se u nich příznaky. Správa Národního parku České Švýcarsko ukončila nepřetržitý dohled nad požářištěm nedaleko Rynartic u Jetřichovic na Děčínsku. Oheň se tam rozhořel v sobotu 2. května a hasiči s ním bojovali 6 dní. Strážci parku pak museli místo ještě 2 týdny hlídat. Pomáhalo jim 6 jednotek dobrovolných hasičů.
4: Na předposlední požární hlídku s dronem se ve středu večer vydal strážce Miroslav Rohlík.
5: Ještě před půlnocí bude poslední hlídka, pak máme vlastně ukončený ten náš dohled tady nad požářištěm.
4: Na místě ještě zůstávají kilometry hadic. Pro ty si hasiči přijedou v pátek, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
6: Přijedou s nějakou technikou 4 kolky. Nejspíš se ke slovu dostanou také kargodrony.
4: Správa parku už začala sčítat škody po požáru. Přesáhnou 10 milionů korun. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
7: Sport. Česká fotbalová reprezentace za hodinu oznámí nominaci na přípravný kemp před mistrovstvím světa. Z širšího kádru už 54 hráčů trenér Miroslav Koubek vybere zhruba 30 fotbalistů. Ti budou bojovat o finální nominaci na světový šampionát. Karvinští fotbalisté poprvé vyhráli domácí pohár. Ve finále MOL Cupu v Hradci Králové po obratu porazili 3-1 Jablonec, který od 57. minuty dohrával bez vyloučeného Singateha. Slezané si triumfem zajistili účast ve 4. předkole Evropské ligy. Vzhledem k aktuální korupční kauze je ale jejich start v pohárové Evropě nejistý. Trenér Karviné Marek Jarolím si ale radost z úspěchu zkazit nenechal.
8: Skvělý samozřejmě jako počin, kterýho si strašně vážím. Jsem strašně šťastný za ten tým. Stali se jako legendama toho klubu, zapsali se do historie. 3. gól byl totální euforie a jak všichni běželi ještě před kotel. Když si to člověk spojí ze všem všudy, tak jsou to krásné zážitky, a který si budeme pamatovat na celý život.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D1 u Bíteše a omezení na D5 Uzdic. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš od kilometru 164 zůstává nesouvislá fronta kamionů táhnoucí se do zúžení na kilometr 196. Osobní auta jedou výrazně rychleji. Na dálnici D5 z Prahy do Rozvadova za sjezdem na Zdice na 28. a půltém kilometru opravují vozovku v pravém pruhu. Kolona z 22. kilometru je na 25 minut. Kolonu neobjíždějte po souběžné silnici, nejde to.
10: Tak tady chybí most, tady to je neprůjezdný, takže se najíždí kamiony, pak couvají 0,5 kilometru a vrací se zpátky.
9: V Praze v tunelu Blanka směrem na Troju odtahovali porouchané auto, provoz kvůli tomu chvíli stál. V tunelu stojí kolona, musí regulovat provoz na vjezdech. Stojí se v Patočkově, tvoří se kolona také v Dobříšské před Mrázovkou. A na jižní spojce směrem na Černý most popojíždí kolona z Lanového mostu, co brzdí provoz, poví Jakub Vodička z motohlídky Zelené vlny.
11: Zhruba 0,5 kilometru za Europarkem čeká na odtažení dodávka s vylomeným kolem. Na místě je policie, která místo označila, projíždí se pouze levým pruhem. Zdržíte se asi 20 minut.
9: A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, večer místy skoro jasno, ojediněle přeháňky hlavně na Moravě a ve Slezsku. Teploty 18 až 23 stupňů a na horách kolem 14. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
0: Vydáme se taky za vámi do regionů. Vyšší ceny pohonných hmot dopadají i na technické služby v obcích a městech, tedy třeba na svoz odpadu, úklid ulic anebo údržbu zeleně. Jak na to samosprávy reagují, uslyšíte přímo živě od našich reportérů do 11:45. Justin Timberlake za vámi letí teď. Krásné dopoledne, je čtvrtek 21. května.
2: Dopolední Radiožurnál
12: a Jiří Chum.

0: Svoz odpadu, úklid ulic nebo péče o zeleň. I tyhle služby teď prodražují rostoucí ceny pohonných hmot. Technické služby v některých městech platí za provoz o stovky tisíc korun měsíčně víc než na začátku roku. Potvrzuje to i Svaz měst a obcí. Třeba v Přerově už kvůli tomu řeší, jak vyšší náklady zvládnout. Detaily zná reportérka Lenka Kratochvílová. Dobrý den.
1: Pěkné dopoledne, konkrétně tady u nás v Přerově začíná být situace podle slov jednatele technických služeb Petra Měřínského kritická. Nafta je pro jejich provoz naprostý základ, bez ní se ve městě nepohne ani popelářské auto. Měsíční spotřeba se ve společnosti pohybuje kolem 20 tisíc litrů nafty a to znamená, že při navýšení ceny o 10 korun na jeden litr to představuje 200 tisíc korun měsíčně navíc. Vedení společnosti se s tím snaží maximálně bojovat, způsob nákupu nemění, jedou formou minitendru, což je v podstatě neustálá soutěž mezi dodavateli. Nekupují od jednoho partnera za fixní ceny, ale v podstatě každý závoz vysoutěží za tu nejlepší marži, která je zrovna na trhu dostupná. Dosud ty výkyvy společnost zvládala pokrývat z vlastního rozpočtu. Nicméně situaci už začíná řešit s městem. Pokud se nedohodnou na navýšení příspěvků, budou prý muset omezit některé služby.
0: Z Přerova naše reportérka Lenka Kratochvílová. O zdražení služeb už naopak rozhodla samospráva v Novém Strašecí na Rakovnicku. Jak výrazné to tedy bude, to už ví reportér Richard Webs.
2: Hezký den, nezávislý starosta Nového Strašecí Karel Filip mi dnes ráno řekl, že rada města schválila takzvaný palivový příplatek, který se odvíjí od cen pohonných hmot. Radnice ho zaplatí dopravcům, kteří palivo dodávají. Většinou jde podle Filipa o zhruba 1%. Do cen za sekání trávy se to ale promítne až v červnu, kdy dostane městský úřad vyúčtování za květen. V dubnu zaplatili technické služby za údržbu zeleně asi 362 tisíc korun. Kvůli suchu sekali porosty méně než v loni a částka je tak zhruba o 70 tisíc nižší. I proto místní samospráva neplánuje kvůli cenám paliva údržbu zeleně omezovat. Momentálně ve městě sekají zhruba 8x až 9x do roka.
0: Nové Strašecí na Rakovnicku, teď je 11 hodin a 12 minut, vy posloucháte čtvrteční dopolední radiožurnál.
3: Radiožurnál, každý den s vámi.

Jakou lekci pro evropskou bezpečnost dává současná válka na Ukrajině? Tuto otázku řešila mezinárodní konference, kterou pořádal Český rozhlas Plus včera večer. Vrátíme se k ní ještě do 11:30.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Větrný Jeníkov. Dejte pozor, na stém 9. kilometru je Ukrajinice Srnka, může vběhnout do dálnice. Stý 9. kilometr směr Brno, držte se raději vlevo. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Český prezident Petr Pavel nebo bývalý velitel ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zalužný. To jsou jen dvě jména hostů mezinárodní konference, kterou včera v Praze Vršovicích pořádal Český rozhlas Plus. Už čtvrtý ročník hledal odpovědi hlavně na otázku, jaké je ponaučení z aktuálního rusko-ukrajinského konfliktu pro Evropu a její bezpečnost.
3: Bezpečnost musíme budovat v době, kdy to ještě nebolí. A pokud tím mám volně navázat na název dnešní konference, pak bezpečnost je křehká tehdy, když ji odkládáme na zítřek.
4: Zhrnul český prezident Petr Pavel lekci, kterou nám více než 4 roky války na Ukrajině dali. Co jí předcházelo? Podle bývalého velitele ukrajinské armády Valerije Zalužného přestala být během dlouhého období relativního míru v Evropě obrany schopnost zemí důležitým tématem.
5: Stát i jeho představitelé jsou přesvědčeni, že neexistuje důvod k obavám, že se jich problémy netýkají a že sami postupně zmizí. V horším případě převládá logika, že jejich řešení lze bez následků odložit na další volební období.
4: Stejnou zkušeností si prošla i Ukrajina. Jak řekl dnes ukrajinský velvyslanec v Londýně Valerij Zalužný, současné dění na Ukrajině i na Blízkém východě svědčí o tom, že mezinárodní řád vytvořený po roce 1945 a po rozpadu Sovětského svazu se rozpadá. Mezinárodní právo a mezinárodní instituce nedokázaly a nedokážou zaručit mír a bezpečnost. Změnil se i charakter války. Jak řekl bývalý šéf ukrajinské armády, dnes prakticky neexistuje rozdíl mezi frontou a týlem. Zasáhnout jakoukoliv osobu nebo objekt v týlu je mnohem snazší a levnější, než posunout frontovou linii třeba jen o 20 metrů.
5: Současná válka má hybridní charakter, který se projevuje ve vojenské, ekonomické, politické a informační rovině a také v oblasti mezinárodních vztahů. Hybridní povaha moderní války znamená, že obvykle začíná skrytou fází, pokračuje bojem o lokální zájmy, vliv a zdroje a může přerůst až do plnohodnotné invaze a následně do existenční války, tedy války o samotné přežití státu.
4: Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky sleduje česká armáda velmi bedlivě ponaučení, které dnes přichází z Ukrajiny.
6: Chybí nám tady pocit urgence a to neříkám jako já, Karla Řehka, na to se shodujeme jako všichni vojenští lídři v podstatě v Alianci i v Unii, že teď je čas, kdy prostě my musíme zabrat, nemyslím si, že to je ztraceno, ale je to jako na nás a máme opravdu poměrně krátkou dobu na to, abychom zmírnili maximálně riziko toho, že budeme v budoucnu čelit stejné tragédii v Evropě, jako tomu čelí dneska Ukrajina.
4: Uvedl před zaplněným sálem kulturního centra Vzlet náčelník generálního štábu Karel Řehka. Všechny výstupy středeční konference uslyší posluchači i ve vysílání Českého rozhlasu. Ve Vinohradské 12, v Interview Plus i v pořadu Pro a proti. A to už tento týden. Jaromír Marek, Radiožurnál.

To byly Cranberries v dopoledním radiu žurnálu. Voláte nám do call centra Zelené vlny. Na D1 na kilometru 109 ve směru na Brno se pohybuje podle vás srnka na krajnici. Tak tam je ostatně, jeďte opatrně a má tady cokoliv pro ostatní řidiče 800 553 553.

0: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou minerální voda Matony, Renomia a prémiová zdravotní péče Canadian Medical.
1: Radiožurnál 11:30. Kateřina Caucidisová a zprávy.
2: 57% lidí v Česku nepovažuje sudetoněmecký sjezd v Brně za správný. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Průzkumu se 14. až 18. května zúčastnilo přes 1000 respondentů starších 18 let. Sjezd začne zítra jako součást festivalu Meeting Brno. Na českém území bude poprvé. Téměř pětina dotázaných si myslí, že sjezd bude mít negativní vliv na česko-německé vztahy. Skoro stejné množství lidí očekává, že vztahy naopak zlepší. Podle energetického regulačního úřadu spotřeba energií v Česku za první čtvrtinu roku stoupla. Spotřeba plynu vyrostla meziročně o 4,5%. Největší podíl na to měli velkoodběratelé. Elektřinu používali hlavně domácnosti. Její spotřeba stoupla o 3%. Anglická rozhlasová stanice Caroline omylem oznámila smrt britského krále Karla III. Podle ředitele Petra Moora to zavinila chyba počítačového systému. V éteru omylem zazněl vstup, který mají všechny britské rozhlasové stanice připravený pro případ úmrtí panovníka. Zaměstnanci rádia se následně omluvili posluchačům ve vysílání i na sociálních sítích za nepříjemnosti. Francouzská aukční síň Arcyrial bude dnes dražit kus původního schodiště z Eiffelovy věže. Originální úsek schodů stavitelé v minulosti odstranili kvůli odlehčení konstrukce a instalaci výtahů. Úzké točité schodiště je asi 3 metry vysoké a má světle hnědou barvu. Jeho vyvolávací cena začíná v přepočtu asi na 3 milionech korun. Prodat se ale může za několikanásobek této ceny. Sport. Vedení české fotbalové reprezentace za půl hodiny oznámí jména hráčů pozvaných na sraz před mistrovstvím světa. V seznamu by mělo být zhruba 30 jmen. Finální nominace bude jasná po přípravném utkání s Kosovem, které se v Praze bude hrát 31. května. Světový šampionát začnou Češi 11. června zápasem s Jižní Koreou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zvěř na D1 u Jiníkova a zdržení na D5 u Zdic. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Větrný Jeníkov stále dejte pozor, nadále hlásíte zvěř u dálnice, kvůli oplocení nemají kudy utéct.
5: Slyšel jsem před chvíličkou, že na 109. kilometru směrem na Brno z Prahy se pohybuje srnka, tak já jsem na 108,5, 500 metrů před, viděl dvě mladší srnky taky stály na mezi před plotem, nemůžou se dostat ven.
4: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Osovou Býtýšku z kilometru 156 hlásíte kolonu kamionů, nesouvisle pokračuje do zúžení v Brně. Je na více než 2 hodiny, osobními auty projedete rychleji. Na D5 z Prahy do Rozvadova za sjezdem na Zdice na 28,5 kilometru silničáři opravují vozovku. Uzavřený je pravý pruh, kolona stojí z 22. kilometru a je na půl hodiny. Pozor, na souběžné silnici chybí most a zavřená je i trasa přes Černín. Na D5 před Prahou stojí fronta kamionů od Loděnice z 9. kilometru a v Praze na jižní spojce směrem na Černý most od Spořilova silný provoz a kolona přes Lanový most. Stojící dodávku ze Štěrboholské spojky už odtáhly, kolona se postupně rozjíždí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky, během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Teploty 18 až 23 stupňů a na horách kolem 14. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: Každý den pro vás Český rozhlas připravuje řadu podcastů. Jeden z nich je Vinohradská 12, je o bývalém šéfovi britské tajné služby pro dnešek. Zda se třeba nebojí na ulici, co ho šokovalo na teroristech z Vrbětic, jak to měl s Trumpem a proč podle něho čínský prezident sleduje, jak to dopadne s Ukrajinou. Ve Vinohradské 12 o tom mluví Richard Moore, který do loňska vedl britskou MI6. Ptá se Matěj Skalický.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Nejlepší, kterou znám. Lucie, 11.37 a dopolední radiožurnál. Hořké Vánoce, tak se jmenuje 23. snímek, který za svou kariéru natočil Španěl Pedro Almodóvar. Hlavní postavou je filmový režisér. Je to on sám? Může získat dalšího Oscara? Zeptám se na to za chvíli našeho filmového publicisty Pavla Sladkého v živém vstupu z festivalu v Cannes. Zůstaňte u nás.

0: Tady je Radiožurnál, 11:41. Pedro Almodóvar má nový film, jmenuje se Hořké Vánoce a včera měl světovou premiéru na 79. ročníku festivalu v Cannes. Slavný španělský tvůrce v novince vypráví o stárnoucím režisérovi, který těží z příběhu lidí ve svém okolí. V Cannes máme Pavla Sladkého, našeho filmového kritika. Pavle, dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: O jaký příběh v Hořkých Vánocích jde a odehrává se vůbec na Vánoce?
1: Skutečně začíná před Vánoci a potom pokračuje dál, sleduje režiséra, který píše scénář svého nového filmu a hlavní postavou toho nového filmu je režisérka. Takže je to takové spletitější, že režisér Almodóvar natáčí o režisérovi, který píše scénář o režisérce. Nicméně podstatné je, že jde o zpracovávání skutečných příběhů, že Almodóvar tak, jak se patrně inspiroval vlastními životními zážitky, tak vypráví o tvůrcích, kteří jsou zvyklí využívat příběhy ze svého bezprostředního okolí a že to někdy může být dost bolestivé.
0: Je to první snímek, ve kterém Almodóvar vypráví něco převzatého ze svého vlastního života?
1: Rozhodně není. Pedro Almodóvar v celý svůj život natáčí filmy, které mají nějaký osobní rozměr a také dělá filmy, ve kterých režiséři, výtvarníci a další tvůrci jsou hlavními postavami. Stačí připomenout relativně nedávný snímek Pain and Glory, Bolest a sláva, který Almodóvar natočil a ve kterém hlavní postava také velmi silně připomínala jeho samotného.
0: Almodóvary filmy, to je vždycky pestrá paleta barev a kostýmů, tak je tahle novinka vizuálně taky tak působivá?
1: Rozhodně ano, protože Almodóvar na kostýmech, na plakátech, které třeba vidíme v interiérech, na zdech nebo ve spoustě dalších ohledů si dává záležet. Taky v tom filmu vidíme velké množství oděvních značek, které nebudu vyjmenovávat, ale musel jsem se na to zeptat představitelky hlavní role, se kterou jsem měl možnost mluvit a ona s velkým postesknutím říkala, že si nemohla domů z natáčení odnést ani jediný kousek ze všech těch věcí, které měla během natáčení na sobě.
0: Jak Hořké Vánoce hodnotíš?
1: Já ho je hodnotím střízlivě, protože si myslím, že jde o takové pozdní dílo Almodóvarovo, že i na tohle sebereflexivní nebo meta téma filmu o filmech a filmařích už natočil lepší snímky, že je to dějově možná trochu komplikovaný film, který ke svému nějakému emočnímu jádru dospěje až později, což je trochu škoda pro ten film. Zároveň ale nelze nerespektovat to, co Almodóvar celý život dělal a dělá. Španělská kinematografie tady letos v Cannes je obzvlášť silná se třemi filmy v hlavní soutěži a Almodóvar má prsty ve dvou z nich a tenhle, který sám napsal a režíroval, je rozpoznatelně jeho.
0: Pedro Almodóvar má nový film Hořké Vánoce a ten měl světovou premiéru na festivalu v Cannes. Byl u toho náš filmový kritik a publicista Pavel Sladký. Díky a nashledanou.
1: Díky, hezký den.
0: Minuta nás dělí od 11:45. Čtvrteční stále ještě dopolední Radiožurnál s datem 21. května 2026.

Fanoušci hokejového Litvínova už se museli smířit s některými hráčskými odchody, ale na oznámení nových posil stále ještě čekají. A tak vás vezmeme do zákulisí severočeského klubu v dopoledním radiožurnálu hned po Heleně Zeťové. Přejeme dobré dopoledne.

0: Jako na trní jsou fanoušci hokejistů extraligového Litvínova. Severočeský klub se sice udržel v nejvyšší soutěži a hráči už zahájili letní přípravu, ale vedení zatím neoznámilo příchod ani jedné posily pro nadcházející ročník. Stále se totiž čeká, až se dokončí převod klubu od společnosti Orlen Unipetrol na nového majitele, tedy skupinu, v jejímž čele jsou litvínovské legendy Jiří Šlégr a Robert Kysela.
1: Na stadionu už pracuje Robert Reichl, který vedl tým v závěru minulé sezóny a v novém ročníku bude hlavním trenérem. Z klubu odešli asistenti Jakub Petr a František Ptáček a také kondiční trenér Jakub Jirgle. Nové složení trenérského štábu ale olympijský vítěz ještě neprozradil.
2: V obsazení vím, ale neřeknu vám. Tomu to jako se snažíme dávat nějak dohromady. Mužstvo trénuje, mužstvo se připravuje, takže tak nějak fungujeme, jako kdyby to běželo.
1: Někteří litvínovští hokejisté už se připravují pod vedením nového kondičního trenéra Tomáše Svobody, který přišel z Litoměřic. A hráče už nestresují podle útočníka Ondřeje Jurčíka obavy ohledně nejisté budoucnosti jako loni.
3: Myslím, že taky uvolněnější, jako jiný, než to bylo minulý rok, když se vědělo vlastně už od začátku, že nebude sponzor. Teď čekáme jenom na přepis, takže je taky uvolněnější, máme prostory, kde můžeme cvičit, můžeme jít do sauny na regeneraci, kde minulý rok jsme hledali, kde co budeme trénovat, a tenhle rok je takový pohodlnější.
1: Litvínov už oznámil několik hráčských odchodů. Nedočkaví fanoušci se oznámení nových posil stále ještě nedočkali.
2: Hráči, kteří přijdou noví, tak se podepíšou, až bude přepsána licence. My chceme pracovat s klukama, který tady chtějí být, který budou pracovat tak, jak jim bude řečeno, a budou připravený, a ne, jak to probíhalo loni. Tak nějak tomu z toho je složený, ale určitě tady nebude tolik cizinců, co tady bylo loni.
1: Prozradil Robert Reichl, ten zároveň objasnil jednu přestupovou spekulaci týkající se jeho syna Christiana. Český reprezentant se z Německa do mateřského klubu nevrátí.
2: Syn podepsal novou tříletou smlouvu v Mannheimu. Jako on ji podepsal už během té sezóny, co teď byla, a má další 3 roky v Mannheimu. Tohle nebylo na pořadu hned.
1: Reichl naopak nechtěl komentovat další spekulace ohledně příchodu Davida Kempfa nebo Jana Mišáka. Potvrdil ale setrvání bratrů Kašových.
2: Kašovní zůstávají v Litvínově, já nemyslím, že by měli někam odejít, a máme nějaký plán tady s tím mužstvem, a když ten plán vyjde dobrý, tak tady doufám, že dohraju kariéru.
1: Řekl Robert Reichl, který povede hokejisty Litvínova v novém ročníku Tipsport Extraligy. David Kalvas, Radiožurnál.

0: Posloucháte nás 4 minuty před 12. Vladimír Kroc nás přišel pozvat k poslechu polední publicistiky. Vítej.
1: Dobrý den. Tak první téma, více než polovina lidí nepovažuje za správné, aby se v Brně konal sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, přičemž se postoje výrazně liší s věkem. Vyplývá to z průzkumu Medianu pro Radiožurnál, který rozebereme se sociologem Tomášem Kosteleckým. Rusko bude i v nadcházejících desetiletích největší bezpečnostní hrozbou pro Evropu a bezpečnost nelze odkládat na zítřek. Na konferenci Křehká bezpečnost, to řekl prezident Petr Pavel, ke konferenci pořádané Českým rozhlasem Plus ještě vrátíme se šéfredaktorem této stanice Josefem Pazderkou. Spojené státy by měly přestat zneužívat soudní prostředky a vyvíjet tlak na Kubu, řekl dnes mluvčí čínského ministerstva zahraničí v reakci na středeční obvinění, které Washington vznesl proti bývalému kubánskému lídrovi Raulu Castrovi. Mluvit o tom budeme s amerikanistkou Kateřinou Březinovou.
0: Za 3 minuty hlavní zprávy, ve 12:10 pak Vladimír Kroc a navazující publicistika. Díky za pozvání.
1: Těším se, na shledanou.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
2: Američan s podezřením na nákazu ebolou je v izolačním boxu v pražské nemocnici Bulovka.
3: Pacient je bezpříznakový a zatím to vypadá příznivě a uvidíme během následujících dnů, samozřejmě je to krátká doba.
2: Podle průzkumu agentury Median nepovažuje většina Čechů konání sudetoněmeckého sjezdu v Brně za správné.
4: 57% si myslí, že to není správné. Této otázce je však patrný generační rozdíl.
2: Začíná nominační tisková konference české fotbalové reprezentace na kemp před mistrovstvím světa. Kolona popojíždí na dálnici D5 u Zdic ve směru do Plzně a bude oblačno až polojasno, večer místy skoro jasno, ojediněle přehánky, teploty do 23 stupňů. Je čtvrtek 21. května. Posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Ve fakultní nemocnici Bulovka v Praze je v izolaci pacient s podezřením na nákazu ebolou. Lékaři ho sledují, jestli se u něj neobjeví příznaky onemocnění. Americký občan byl v kontaktu s nakaženým v Africe. O jeho hospitalizaci v Česku požádala americká ambasáda. Do Prahy ho v noci přepravil speciální letoun. V nemocnici Bulovka máme reportéra Jakuba Vika.
6: U muže se podle posledních informací zatím žádné příznaky eboly neprojevily. Lékaři mu ihned po příjezdu odebrali vzorky k základnímu vyšetření. K tomu specializovanému vyšetření na potvrzení případné nákazy ebolou lékaři přistoupí až v případě, že se příznaky objeví. Teď je Američan na pozorování v takzvaném bioboxu. Jde o malou, samostatnou, hermeticky uzavřenou místnost pro vysoce infekční pacienty. V izolaci stráví minimálně 3 týdny, během kterých se může ebola projevit. Z Bulovky Jakub Vik, Radiožurnál.
2: Odpoledne začne v Brně festival Meeting. Letos je jeho tématem heslo Kde domov můj? I proto je součástí 11denního festivalu víkendový sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Poprvé uspořádaný v Česku.
7: První akcí bude odpoledne 5 dní setkání zástupců sudetských Němců i 2 Wintonových dětí, říká za pořadatele David Macek.
8: Přichází se doslova obejmout se současnými sudetskými Němci, protože vědí, že jsou to lidé, kteří prošli sebereflexí.
7: Před 5. se mají shromáždit i protestující lidé. Ti svůj nesouhlas vyjadřovali opakovaně, třeba na schůzích zastupitelů.
9: Zvete jenom potomky těch, co nám ublížovali.
7: Na sjezd dohlédnou mimořádně 10 policistů, říká jejich jihomoravský ředitel Leoš Tržil.
10: Očekáváme ale, že veškerá shromáždění by mohla proběhnout relativně v poklidu.
7: Pořadatelé festivalu říkají, že respektují nesouhlas lidí, ale nechtějí, aby přerostl v násilí. Tomáš Kremr, Radiožurnál.
2: Více než polovina lidí nepovažuje za správné, aby v Brně byl sudetoněmecký sjezd. V bleskovém průzkumu agentury Median pro Radiožurnál tak odpovědělo 57% dotázaných. Odpovědi se hodně lišily v souvislosti s věkem respondentů.
11: Za správný má sjezd 68% mladých ve věku 18 až 24 let. Stejný podíl seniorů má opačný názor, potvrzuje analytik agentury Median Vojtěch Dufek.
12: Negativní postoj nejčastěji zastávají starší respondenti ve věku 75 a více let.
11: Podle Zuzany Liscové z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy nemusí mít Češi z konání sjezdu obavy. Může to být naopak příležitost.
13: K ocenění toho, čeho jsme dosáhli zatím v reflexi traumatické česko-německé minulosti a k pokračování tohoto dialogu.
11: Na dotazy agentury Median odpovídala 14. až 18. května víc než 1000 dospělých. Jana Čermáková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
14: Víme, co se děje u vás.
2: Evropská unie a Severoatlantická aliance by podle českého prezidenta měly více spolupracovat. Petr Pavel to řekl při zahájení Globsec Fora. Konference o světové bezpečnosti začala ráno v Praze.
15: Petr Pavel řekl v úvodu Globsec Fora, že Evropa pokročila ve zvedání výdajů na obranu, výrobě munice a podpoře Ukrajiny, ale nestačí to. Argumentoval, že obrany schopnosti by skutečně pomohlo, kdyby Evropská unie a NATO těsněji spolupracovali. Dopoledne debatovali mimo jiné zástupci předních technologických firem o rezervách Evropy v oblasti technologií. Místopředsedkyně Evropské komise Henna Virkkunenová řekla, že se Evropanům daří adaptovat umělou inteligenci, ale že je potřeba vyvíjet i vlastní AI modely, trénované na evropských jazycích a hodnotách. Globsec Forum s letošním tématem Globální systémová transformace potrvá do soboty a vystupují na něm přední světoví politici, odborníci nebo zástupci biznisu. Dominik Tesár, Radiožurnál.
2: Nové logistické centrum pro chemikálie chce postavit v Ústeckém kraji tajvanská firma Transglobal. Zaplatí za něj zhruba 500 000 000 korun. Sklad má zásobovat chemikáliemi především výrobce čipů v Německu, Nizozemí, Rakousku i jinde v Evropě. Proč si pro stavbu vybrali Ústecký kraj, to vysvětluje jednatel české pobočky společnosti Gerichiu.
16: First of all, that Ústí region has a very long history regarding chemical manufacturing history.
17: Ústecký kraj jsme si vybrali hlavně kvůli místní dlouholeté tradici chemické výroby, její přípravy a zpracování. Dalším důvodem byla blízkost k našim obchodním partnerům a zákazníkům.
2: Detektivové obvinili 20 lidí kvůli machinacím s veřejnými zakázkami na údržbu a opravy městských bytů v Havířově. Radiožurnálu to řekl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibhej.
18: Obvinění se měli podílet na machinacích soutěží o veřejné zakázky v celkovém objemu minimálně 100 milionů korun. Trestní stíhání je vedeno pro trestné činy spojené s veřejnou soutěží, účastí na organizované zločinecké skupině, podplácení a přijetí úplatku.
2: Podle informací Radiožurnálu jsou mezi obviněnými zástupci stavebních firem a taky bývalý politik hnutí ANO a bývalý ředitel městské realitní agentury Robert Masarovič. Česko jako jediný člen Evropské unie nepodpořilo rezoluci Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Text vychází ze stanoviska Mezinárodního soudního dvora. Podle něj jsou země právně zodpovědné za případné porušování svých klimatických závazků. 141 států rezoluci podpořilo, 8 bylo proti, Česko se hlasování zdrželo.
19: Odo Tevi z ostrovního státu Vanuatu, který text navrhl, požádal zbytek světa, aby změnu klimatu, co by zásadní problém naší doby, bral se vší vážností. Rezoluce státy vyzývá, aby plnili mezinárodní závazky a snažili se zbrzdit oteplování a jeho dopady. Podporuje také možnost vést spory o odškodnění se zeměmi, které ochranu klimatu zanedbávají. Proti se postavili třeba Rusko, Irán nebo Spojené státy. Trumpova vláda závažnost změny klimatu popírá. Vědecky potvrzený vliv člověka a závažnost problému letos zpochybnili také český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nebo motoristé na ministerstvu životního prostředí. Jan Kaliba, Radiožurnál.
20: Sport. Začala tisková konference české fotbalové reprezentace. Trenér Miroslav Koubek oznámí 30členou nominaci národního týmu na přípravný kemp před mistrovstvím světa. Jména ale ještě nezazněla. Nabídneme je ve vysílání Radiožurnálu Sport ihned po zprávách. Finální zúženou nominaci trenér Miroslav Koubek oznámí po přípravném utkání s Kosovem na Letné 31.

0: Aston Villa získala titul v pohárové Evropě poprvé od roku 1982. Tehdy triumfovala v poháru mistrů evropských zemí.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 v Ostravě a omezení na D5 u Zdic. Na D1 v Ostravě směrem do Brna za sjezdem na centrum stojí v omezení kamion. Na kilometru 358 bloku je jediný pruh a provoz se tak zastavil. Tvoří se kolona, poslední volný sjezd je na kilometru 361. Objedete to přes Mariánské hory, zpět se vrátíte po Rudné ulici na exitu 354. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Osovou Býtýšku z kilometru 162 hlásíte kolonu kamionů, nesouvisle pokračuje až do zúžení v Brně, a chvílemi se zastavuje i levý pruh. Na dálnici D5 z Prahy do Rozvadova za sjezdem na Zdice na 28. a půl kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě, brzdí se na 22. kilometru, zpoždění 25 minut. Zůstaňte na dálnici, na souběžné silnici je uzavírka, není tam most a další severní trasa je také uzavřená. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno, ojediněle přehánky hlavně na Moravě a ve Slezsku. Teploty 18 až 23 stupňů a na horách naměříme kolem 14. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Vladimírem Krocem.
4: Jak číst výsledky sociologického průzkumu pro Český rozhlas, který sondoval názory veřejnosti na nadcházející brněnský sjezd sudetoněmeckého sdružení? Jaké nejzajímavější příspěvky zazněly na mezinárodní konferenci Českého rozhlasu Plus k evropské bezpečnosti i ve vztahu k válce na Ukrajině? A jak by mohla Trumpova administrativa dál postupovat poté, co znesla vůči kubánskému ex-prezidentovi Raulu Castrovi obvinění ze čtyřnásobné vraždy v souvislosti s incidentem z roku 1996? Uctěním památky obětí holokaustu dnes začne festival Meeting Brno, jehož součástí bude i sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se poprvé koná v Česku. Piety na pátém nástupišti, odkud z Brna odjížděly židovské transporty, se zúčastní vedení sdružení společně s Nikem Vintnem, jehož otec Nikolas zachránil stovky československých dětí. Proti setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení na českém území se minulý týden hlasy vládní koalice vyjádřila poslanecká sněmovna. Naopak, prezident Petr Pavel poskytl Meetingu Brno svou záštitu. Právě organizátoři festivalu, který usiluje o dialog a porozumění, sudetské Němce do Brna pozvali. Podle bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas 57% dotázaných si myslí, že pořádání sudetoněmeckého srazu v Brně není správné. Naším hostem je teď sociolog Tomáš Kostelecký ze Sociologického ústavu Akademie věd. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Ten výsledek asi není nijak překvapivý. Jsou něčím zajímavé například regionální rozdíly?
5: Ty regionální rozdíly nejsou moc velké, abych řekl pravdu. Vlastně liší se jenom Praha, která je obecně více nakloněná tomu, aby se ten sjezd krajanského sdružení konal v České republice letos, ale jinak se ty kraje od sebe příliš neliší.
4: Odpovědi se liší podle věku, záporný postoj převažuje u starší generace. Mladí ve věku od 18 do 24 let berou akci jako správnou. A respondenty od 24 do 45 let otázka rozděluje zhruba na dvě poloviny. Co z toho lze vyvodit?
5: Já si myslím, že to rozdělení podle věku je vlastně klíčové. To ukazuje na zásadní rozdíl v tom, jak vnímají tyto vztahy s Němci nebo s lidmi, kteří jsou Němci, ale mají kořeny v Česku. Mladí lidé prostě koukají do budoucnosti a nevidí v nějakých setkáních tohoto typu problém. Vidí to jako příležitost k usmíření, příležitost k tomu dívat se dál. Čím starší ti respondenti byli, tím větší obavy to zřejmě v nich vyvolalo a proto jsou více negativně nakloněni.
4: Zatímco voliči opozičních stran podle průzkumu vyjadřují konání sjezdu spíš podporu, u voličů vládních stran je to spíš naopak, přičemž největší nesouhlas deklarují voliči SPD. Jak moc ovlivňují podle vás názory veřejnosti politické debaty?
5: Já si myslím, že ty politické debaty samozřejmě vliv mají. Třeba u SPD je to rozhodně jedno z témat, kterým se oni vymezují často proti.

0: někomu, tak tentokrát jsou to potomci sudetských Němců, ale ve skutečnosti se do značné míry do toho promítá i to, co jsem mluvil předtím, to znamená nějaký rozdíl ve věku, protože ti voliči stran dnešní vládní koalice jsou v průměru starší než voliči dnešní opozice.
1: Benešovy dekrety pro nás už dávno nejsou téma, usilujeme o smíření a přátelské vztahy s Čechy. Zdůraznil předseda místní organizace Sudeto-Německo-Ukrajinského sdružení v Berlíně Rudolf Fischer. Debata, kterou se sudeckých Němců v Brně v Česku vyvolal, ho překvapila, zvlášť kvůli některým podle něj primitivním argumentům, které zaznívaly. Má pravdu?
0: Já si myslím, že Němci jsou v podstatě dost překvapeni. A teď nemyslím jenom ti, kteří mají nějaké vztahy k Česku, ale i obecně jako německá veřejnost, protože to dlouho vypadalo, že máme ty problémy vyřešeny. A oni se diví, proč je z toho takový politický humbuk. Konec konců řada ministrů českých vlád se účastnila minulých jednání toho krajanského sdružení, které byly v Bavorsku. A samotný fakt, že to tentokrát není v Bavorsku, ale v Brně, kam teda mimochodem přijeli na pozvání českých organizátorů toho festivalu, že si to nevymysleli sami, ale přijeli na pozvání, tak je překvapila.
1: A myslíte, že zdejší společnost má dostatečné povědomí o programu sjezdu a cílech Sudeto-německého sdružení?
0: Myslím si, že nemá. Rozhodně, zvláště u starších lidí, přetrvává taková ta stereotypní představa o tom, že jde o nějaké sdružení, které by mohlo být v něčem ohrožení pro nás, ale Sudeto-německé sdružení a jeho politika třeba v 50. letech, kdy oni byli ještě pod vlivem toho vyhnání, byla to čerstvá zkušenost a určitě měli jako jiné představy o tom, jak by se mohly vyvíjet poválečné uspořádání. A to, co si myslí lidé, kteří se sdružují v tom sdružení, dneska je radikálně odlišné. Kromě toho jsou to taky lidé, kteří vlastně vůbec to nezažili. To mají z vyprávění od svých rodičů, možná spíš už od svých babiček a dědečků. Takže ta situace je úplně jiná. A role vlastně Sudeto-německého sdružení krajanského je dneska mnohem pozitivnější, než byla v minulosti.
1: Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi 3 miliony Němců. Sudetští Němci proces označují za vyhnání. Podle Česko-německé komise historiků přišlo při událostech o život 15 tisíc až 30 tisíc lidí. Jak se nám daří se s touto kapitolou vlastních dějin vypořádat?
0: Já myslím, že se nám to právě moc nedaří, protože se o tom v podstatě moc nemluví. Je to takové tabuizované téma a když to někdo zvedne, tak se vlastně hovoří spíše o tom, že to byla reakce na ty zvěrstva, která tady nacisté páchali. A to nikdo nepopírá, to nepopírají ani sudeční Němci. A dokonce to teda nepopírá ani celá ta akce v Brně začíná připomínkou obětí holokaustu, kde se sejdou představitelé toho sudeto-německého krajanského sdružení s lidmi, kteří vlastně byli postiženi. Jsou to potomci těch, kteří přežili holokaust. Takže myslím si, že ten rozdíl ve vnímání je zjevný.
1: Tomáš Kostelecký, Sociologický ústav Akademie věd. Děkuju. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání.
1: Bezpečnostní situace v Evropě už pátým rokem prochází největší proměnou od pádu Sovětského svazu. Rusko neakceptuje současné evropské uspořádání a postupně boří řadu iluzí a státy řeší, jak se s vývojem vyrovnat. Některé doufají, že se jich krize jednoduše nedotkne, u jiných převládá logika, že řešení lze bez následků odložit na další volební období. Tak jako tak, ale nesmíme hrozbu ze strany Ruska podcenit. Shodli se včera účastníci konference Křehká bezpečnost, kterou už po čtvrté pořádal Český rozhlas Plus. A ve studiu je teď s námi šéfredaktor stanice Josef Pazderka, aby nám řekl více o tom, co zaznělo. Dobrý den.
2: Dobrý den. My jsme samozřejmě ten čtvrtý ročník plánovali podle těch klasických linií, které provázejí všechny ročníky, to znamená téma Ukrajina, téma média, téma vlastně dopadů toho konfliktu na nás, ale chtěli jsme, aby ten pohled byl trošku dopředu, co bude čekat Ukrajince poté, co utichnou zbraně, a proto přijela nobelistka Alexandra Matvejčuková se svojí kolegyní Natalí Humeňukovou. Mluvili nejenom o náladách v té ukrajinské společnosti, ale také vlastně o neuvěřitelné odolnosti, kterou ti lidé získali. Prosili jsme i o osobní pohled, osobní příběhy. Mě dostalo to, jak ona mluvila o příběhu učitelky, která ve velké zimě a v nehostinných podmínkách učila malé děti venku a jenom s notebookem v ruce. Říkala to jako příklad vlastně jako odolnosti, kterou ti lidé získávají i směrem do budoucna, ať už ta válka dopadne jakkoliv, že to je něco, co se vytvořilo uvnitř té společnosti, byla velmi emotivní, osobní a zhrnula to těmito slovy.
3: Russians came to take everything from us.
4: Rusové nám přišli vzít všechno. Naši zem, svobodu, budoucnost, vzdělání našich dětí. Ale i když se nemůžete spolehnout na mezinárodní smlouvy o bezpečí, stále se můžete spolehnout na prosté lidi. Mají mnohem větší sílu, než si myslí, a zvládnou neskutečné věci.
3: Ordinary people can do extraordinary things.
1: Na konferenci měl projev také prezident Petr Pavel. My už jsme ve vysílání Českého rozhlasu jeho projev hráli celý, ale co byste z apelu hlavy státu zmínil především?
2: Prezident Pavel mluvil krátce, byl vlastně takovým jako předřečníkem Valerie Zalužného, který následoval poté s hlavní řečí, ale mě zaujala samozřejmě věc, která tak trochu zhrnovala ten jeho projev, citace, která zazněla na konci: kdo se nestará o vlastní armádu, se brzy bude starat o cizí armádu. To zhrnuje vlastně to, v jaké situaci podle Petra Pavla jsme nyní. Pokud nyní uděláme nezbytné kroky, které můžou být inspirovány tím, s čím prošla Ukrajina, kam se také posouvá bojiště, stav na něm, vyzbrojování. Pokud využijeme také té možnosti, že ta vlastně v danou chvíli nejsilnější armáda v Evropě s výjimkou té ruské je ochotná sdílet své bezprostřední zkušenosti, tak na tom můžeme jenom získat. Zároveň ale Petr Pavel zmínil také vlastně ten širší kontext války, která se zdaleka netýká jenom profesionálních vojáků.
5: Důvěryhodnost ale nevzniká jen tím, co říkáme a děláme navenek. Začíná uvnitř společnosti. Proto musíme budovat i vlastní odolnost, schopnost nepodléhat manipulacím, udržet si důvěru ve vlastní instituce a nenechat se rozkládat ani zvenčí, ani zevnitř. A také se poučit, že pro zachování svobody a suverenity nestačí jen přát si mír, ale že je třeba být připraven přinášet i oběti.
1: Řekl prezident Petr Pavel. O tom, že je nutné udržet soudržnost a charakter společnosti, mluvil i Valerij Zalužný, který zároveň naznačil velkou proměnu válečného bojiště. Co měl na mysli?
2: Já jsem u Valerie Zalužného hrozně rád, že konečně dorazil, měl být hostem už té minulé konference, minulý rok, tentokrát už se to tedy povedlo. A on byl skutečně jako ten pohled profesionálního vojáka, který velel ukrajinské armádě na začátku té plnohodnotné invaze, byl velmi zajímavý, byl samozřejmě expertní, ale popisuje vlastně tu proměnu toho bojiště, obrovskou proměnu za ty 4 roky. Zalužný de facto říká, ta armáda, se kterou jsme začínali v únoru 2022, dneska vypadá úplně jinak. To bojiště se změnilo, prochází technologickou obrovskou revolucí, kterou znamenají zejména drony a další řízené systémy na dálku, které vlastně znemožňují jakýkoliv pohyb těžké techniky, rozbíjejí tohle všechno. A zároveň tedy říká, to jsou systémy, na kterých dosud byla postavená celá doktrína NATO, takže je to jako velmi vážná výzva, kterou Zalužný řekl a zároveň zdůraznil, a to pro mě bylo neméně silné, že Ukrajina v tom rozhodně nebude hrát druhé housle, že není nějakým pěšákem na šachovnici, o kterém se dohaduje Donald Trump, Vladimir Putin, což ten nejnovější vývoj na bojišti podle něj jasně dokazuje.
6: Dosavadní pokusy udělat z války na Ukrajině předmět jednání silných lídrů, při kterém by se území Ukrajiny, její bezpečnostní záruky i přírodní zdroje měly stát jen pěšákem ve hře, skončily neúspěchem. Znovu se tak potvrdilo, že svět už funguje podle jiných pravidel.
1: Bývalý velitel ukrajinské armády Valery Zalužny, ještě ve stručnosti, co vás osobně zvlášť na té letošní konferenci křehká bezpečnost zaujalo?
2: Mě samozřejmě vždycky těší, pokud máme šanci aspoň třeba v úvodu té konference představit i naše vlastní projekty. Byl tam představen archivní projekt KH Frank, který vychází z audionahrávky Českého rozhlasu z toho poválečného procesu v roce 1946. Už jsme to ve vysílání měli a byla tam velmi zajímavá debata nejenom tvůrců Vojty Kovala a Lucie Korcové, ale také Marka Orkováchy, teologa, etika. A bylo to velmi zajímavé. No a samozřejmě i ten osobní pohled, který už jsme tady zmínili, Olexandry Matvejčukové a Natálie Humeníkové, doplnili potom dva analytici, novináři, Simon Schuster z časopisu The Atlantic a Slavomír Šerakovský z Polska, analytik, kteří vlastně neustále kroužili kolem toho tématu křehké bezpečnosti, jak všechny naše jistoty, které jsme doposud měli, zejména ty bezpečnostní, skutečně procházejí obrovským testem a pokud tomu nebudeme věnovat pozornost, tak na to můžeme doplatit. Simon Schuster doslova říká, že vlastně NATO je tedy Severoatlantická aliance v jedné z největších krizí od svého vzniku.
1: Tolik šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Josef Pazderka. Děkuju, nashledanou.
2: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Ve středu, v den výročí kubánské nezávislosti, oznámil americký ministr spravedlnosti Todd Blanche, že Spojené státy obvinili bývalého kubánského prezidenta Raula Castra ze čtyřnásobné vraždy. V souvislosti s incidentem, při němž kubánský vojenský letoun sestřelil v roce 1996 dvě letadla kubánské exilové humanitární organizace. V Miami na Floridě před stovkami předních postav americko-kubánské administrativy ministr Blanche prohlásil, že USA očekávají, že se Castro bude osobně zodpovídat před americkou justicí, ať už ze své vůle nebo jinou cestou. 94-letý Castro byl v době zmíněného incidentu ministrem ozbrojených sil a je stále považován za fakticky nejmocnějšího muže režimu. Vítám Kateřinu Březinovou, vedoucí Iberoamerického centra Pražské metropolitní univerzity. Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Co se tady v únoru před 30 lety stalo a jak zásah obhajovali nebo ještě obhajují kubánské úřady?
7: No tehdy skutečně MiG kubánské armády sestřelil dvě Cessny, letadla, která vysílala taková kubánská exilová skupina působící na Floridě a je asi nutné podotknout, že to nebylo zdaleka poprvé a kubánská vláda proti tomu téměř rok dopředu již protestovala, dávala nejrůznější nóty, ve kterých varovala, že to považují za narušení svého leteckého prostoru a jak ukazují třeba dokumenty z Národních bezpečnostních archívů ve Washingtonu, tak se i americká Clintonova administrativa obávala toho, že toto přijde. Takže tehdy to vlastně způsobilo smrt čtyř amerických občanů kubánského původu a dnes tedy slyšíme od Todda Blanche, že Spojené státy americké nebudou zapomínat na žádné ze svých občanů a že se za ně tímto chtějí postavit. Já bych to ještě dala do takového vlastně širšího kontextu, co se vlastně v těch 90. letech dělo. Vzpomeňme si, že tehdy Kuba ztrácí své takové velké patrony v podobě evropských socialistických států a zejména Sovětského svazu prochází obrovskou krizí a ta krize se projevuje mimo jiné v tom, že víc než 30 tisíc lidí, odchází na raftech, na surfech, na čem můžou směrem k Floridě.
1: Vysvětlila Trumpova administrativa, když se vracím k současnosti, proč to obvinění vznáší teď celých 30 let po sestřelení humanitárních letounů?
7: Byla tam tahleta citace doslovná, že nehodlají zapomínat na své občany, ale ta otázka, proč zrovna teď, je skutečně na místě. Je to vlastně, já bych řekla, zhluk nejrůznějších důvodů, jak říká takový veterán, novinář, specialista na Kubu John Lee Anderson, může to být snaha Trumpovy administrativy ukázat, že je připravená se vyrovnávat s uvozovkách Frankensteiny se svými nepřáteli v podobě Madura nebo íránských lídrů, nebo možná teďka teda v podobě Castrů, a nebo to může být součástí té opravdu mnohastranného nátlaku na ten kubánský režim k nějaké zásadní změně, ale podstata té zásadní změny nám zatím uniká, co by přesně měla znamenat.
1: Britský týdenník Economist poznamenává, že obvinění vůči Raulu Castrovi nekopíruje to, které americká administrativa znesla před časem proti Nicolasi Madurovi, ale tento krok čím dál víc působí jako postup, který vedl letos v lednu k únosu venezuelského prezidenta do USA. Může se to rýsovat podobný scénář?
7: No, je to tak a my slyšíme od těch nejvyšších amerických představitelů, že Kuba bude další na řadě, jen co to prostě se vyřeší v Íránu. Slyšeli jsme takováhle vyjádření, ale ty podobnosti by nás neměly zase zmást, protože je zde i spousta různých záležitostí. Raul Castro bude mu v létě 95, takže je sice významným mužem, který tahá za nitky nejvyšší kubánské politiky, ale je to taky velmi starý člověk, takže je otázkou, zda dekapitace a únos v podobě scénáře, který jsme viděli v lednu ve Venezuele, je možný. Já bych k tomu ještě připojila vlastně skutečnost, že může se také jednat o takovou vlastně Trumpovu snahu mluvit spíše ke svým voličům, dovnitř USA, a snaha získat nějaké body plus, body navíc, od významného elektorátu, u kterého teď dosti ztrácí v posledních 15 měsících tím, že i Kubánci se stali vlastně těmi latinskoamerickými imigranty, kteří bývají vyhošťováni ze Spojených států amerických. Takže to může být nejenom snaha vypořádat se s těmi takzvanými Frankensteiny, jak říkal Anderson, ale možná i snaha získat si zpátky ty kubánské voliče, kteří podporují republikánskou stranu.
1: Kubánský režim už pořádá mimořádná vojenská cvičení pro civilisty, obvinění Raula Castra odmítá jako akt, který nemá žádný legální základ. Dá se očekávat jenom jednou větou nějaká rozsáhlejší operace vojenská?
7: Američani říkají, že to úplně nevylučují. Vzpomeňme, že Carlos Jiménez, jediný Kubánec narozený na Kubě, který sedí v americkém kongresu, toto výslovně řekl, když se snažil zabránit haitskému scénáři, ale situace se opravdu vyvíjí.
1: Kateřina Březinová, děkuju, nashledanou.
7: Moc krát děkuji, nashledanou.
1: Tolik publicistika.
8: Radiožurnál je půl jedné. Kateřina Causidisová má zprávy.
9: Francouzská finanční prokuratura do konce tohoto roku rozhodne o možném trestním stíhání českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Francouzské úřady vyšetřují jeho nákupy vily na jihu země. Podle deníku Le Monde Babiš koupil prostřednictvím řetězce offshoreových společností v přepočtu za 350 milionů korun. Babiš v minulosti všechna obvinění popřel s tím, že nákup nemovitosti byl v souladu se zákony. Fotbalová reprezentace Demokratické republiky Kongo kvůli epidemii eboli ruší přípravné zápasy v metropoli Kinshase. Místo toho budou hráči podle mluvčího týmu trénovat v Belgii. V pondělí se měli fotbalisté na otevřeném tréninku vidět s domácími fanoušky. Přípravné zápasy mužstvo odehraje podle plánu. V Kongu na epidemii krvácivé horečky zemřelo přes 130 lidí. Případu mučení a znásilňování ženy v Siřemi na Lounsku přiznali vinu všichni 4 obžalovaní. Kauzu dnes začal projednávat Ústecký kraj. Soud. Podle obžaloby jeden z mužů skoro 3 měsíce ve sklepě rodinného domu věznil ženu a předtím podle vyšetřovatelů znásilnil 2 jiné ženy. Jemu i jeho 3 komplicům za to hrozí až 12-leté vězení. Nové logistické centrum pro chemikálie postaví tajvanská firma v Ústeckém kraji. Zaplatí za něj zhruba 500 milionů korun. Teď investor hledá místo pro jeho stavbu. Chemikálie na výrobu polovodičů chce rozvážet do Německa, Rakouska nebo Nizozemí. Sport. Fotbalisté Tomáš Chorý i David Douděra figurují v nominaci české reprezentace pro přípravný kemp před mistrovstvím světa. Oba byli po vyloučení za nesportovní chování v derby se Spartou. V listině jmen trenéra Miroslava Koupka ale nechybí. Nováčky jsou Hugo Sochůre, Kristofer Kabongo a Alexander Sojka. Finální nominace na šampionát bude známá po přípravném utkání s Kosovem na Letné 31. května.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Kolona na D1 u Bíteše a překážka v Ostravě. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš z kilometru 165 zůstává kolona kamionů táhnoucí se do zúžení v Brně. Levý pruh jede rychleji. Vyplatí se zůstat na dálnici, na souběžné silnici je za Veselkou uzavírka a nehodu auta s traktorem hlásíte ze souběžné silnice za Ostrovačicemi.
11: Kivadlový provoz, osobní vozidlo je na střeše mimo komunikaci, na místě zasahují hasiči a policie, takže i tam počítá se zdržením a s kolonou.
10: Na D1 v Ostravě směrem do Brna za sjezdem na centrum stojí v omezení kamion na kilometru 358 bloku je jediný pruh a provoz tam začala řídit policie. Tvoří se kolony v obou směrech, směrem do Brna je fronta na téměř hodinu. Poslední volný sjezd je na kilometru 361, objedete to přes Mariánské hory. Zpět se kvůli omezení dá vrátit až po Rudné ulici na exit 354. Na D5 z Prahy do Plzně před sjezdem na Beroun se na 18. kilometru zastavuje pravý pruh, levý na 22. A provoz brzdí omezení za Zdicemi, zpoždění v osobních autech 20 minut, pozor, souběžná silnice je uzavřená. A na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici z 9. kilometru stojí fronta kamionů a pokračuje na Pražský okruh za Ořech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Bude oblačno až polojasno, večer místy skoro jasno, ještě na Moravě a ve Slezsku místy přeháňky, teploty od 18 do 23 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
13: Krásné odpoledne, 4 minuty po půl jedné, tady je Radiožurnál. Dosud nepublikované fotky Jindřicha Štrajta i vzácná a velmi ceněná díla jeho uměleckých přátel budou k vidění v Olomouci. Světově uznávaný fotograf tam totiž bude slavit 80. narozeniny. Dárek v podobě výstavy za chvíli navštívíme mezi prvními v soutěžní reportáži, takže buďte velmi pozorní. A pokud jste zvědaví, tak se podívejte i na web Radiožurnál.cz. Tam se dočtete, o jaké ceny dnes odpoledne už za chvíli budeme hrát.
12: Radiožurnál.
14: Každý den s vámi. Rád.

Tohle, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami. Tohle, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami. Tohle, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé.

0: Michal Hruza rozpíval 8 minut po půl jedné, tady je odpolední radiožurnál. Muzeum umění v Olomouci dnes večer zahájí výstavu k 80. narozeninám fotografa a dokumentaristy Jindřicha Štrajta. Je to unikátní dvojportrét mimořádné osobnosti, autora proslulých sociálních fotografií z oblasti bývalých Sudet i organizátora undergroundových kulturních a společenských akcí na Sovinci v době normalizace.
1: Hned u vstupu do jedné z části výstavy se Jindřich Štrajt zastavuje u jedné z prvních fotek a řekla bych, že je to takový možná malý dárek muzea umění vám.
2: Přesně tak, tam je důležitý ten hrad. To brána, která vede do hradu.
1: Sovinec.
2: Z hradu Sovince, ano.
1: V popředí je kdo?
2: No, je moje žena Agnes, to je Monička a to jsou její kolegyně.
1: To byly tenkrát hradní paní.
2: To byly víly nebo hradní strašidla.
1: Obracím se na kurátorku výstavy, Štěpánku Bělešovou. Opravdu jsou tady fotky, které zatím ještě nikde publikované nebyly. Toto je jedna z nich?
3: Určitě, je tady řada fotografií, které profesor Štrajt měl v negativech a pro tuto výstavu jsme nechali zdigitalizovat a nově vytisknout.
2: To je rodina Ilkivova. Tohoto chlapce jsem učil, znám ho od malička.
1: Teď už je to mladý muž?
2: Má tady ženu, má tady dítě, tady je jeho maminka, to je jeho bratr. Takže pro mě je to životní příběh a ty mezilidské vztahy.
1: Přecházíme přes chodbu do další části výstavy. Ta už ale není až tak fotografická.
3: Ale podle mě je fotogenická. Tady v této části jsme připravili výběr z kurátorské činnosti. Profesor Štrajt na Sovinci od poloviny 70. let vytvořil takové malé nezávislé centrum, kde se setkávali výtvarníci, hudebníci, divadelníci.
1: Tam se Jindřicha Štrajta, jak vy vzpomínáte na 70. léta, období normalizace, vy jste byl v nemilosti, také jste byl ve vazbě za hanobení republiky. Proč právě Sovinec?
2: Protože by bokem vystavovali jsme v bývalé škole, nebo v kostele, a nebo na hradě. Já jsem si vybíral autory, kteří v té době nemohli vystavovat oficiálně.
1: Tato výstava je bilanční. Máte spočítáno, kolik vám vyšlo za 80letý život publikací?
2: Já jsem vydal asi 120 knížek.
1: I v 80 letech, ale také stále učíte na Slezské univerzitě v Opavě na Institutu tvůrčí fotografie.
2: Máme polovinu polských studentů, také k nám jezdí studenti ze Slovenska, z Německa, z Anglie a jeden student dokonce dojížděl z Tokia.
1: Výstavu k 80. nám fotografa Jindřicha Štrajta s názvem Z města ven si můžou návštěvníci Muzea umění prohlédnout do 6. září. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.
0: No, Jindřichu Štrajtovi jsme věnovali dnešní odpolední soutěž. Pokud jste pozorně poslouchali, teď je váš čas. Číslo do studia 221 552 255. Hrajeme Macy Gray a pak jsme zpátky.

0: Zkouším, zpívala Macy Gray ve vysílání odpoledního radiožurnálu a své štěstí dnes zkusí i Ivana Uhřice Ukyjova. Ivano, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: My vás taky zdravíme, dovolila jste se do soutěže poprvé?
1: No, už je to asi po čtvrté.
0: A nepovídejte.
1: Ano.
0: Je to každopádně půl roku od toho posledního vítězství?
1: Je, tak to je více půl roku, ano.
0: Splňujeme základní pravidlo. To další pravidlo je 5 vteřin na vaši odpověď, ideálně správnou nebo začátek správné odpovědi. Ještě vám řeknu, o co dnes budeme hrát. Takže Ivano, tentokrát za 3 správné odpovědi úplná novinka, běžecké hodinky Garmin Forerunner 70, lehké, jednoduše ovladatelné, chytré GPS hodinky se všemi důležitými funkcemi pro začínající sportovce. Mají přes 80 funkcí, čitelný AMOLED displej a vydrží až 13 dní na jedno nabití. Sportujete?
1: Sportu, ano.
0: A pokročile, nebo stále začínáme? To tak bývá.
1: Ne, pokročile.
0: I ty vám mohou posloužit, nejsou samozřejmě pouze pro začátečníky, mohl by to být dobrý parťák pro vaše sportovní minuty. Za 2 správné odpovědi jsou to pak 2 celodenní vstupenky do pražské zoologické zahrady, která na jaře vstoupila do jubilejní 95. sezóny a představit chce veřejnosti nové druhy zvířat, jako hyenky, hřivnaté, mládě orlosupa, bradatého, strašilky, humří a tak dále. Je toho hodně. No a za 1 správnou odpověď je překvapení od radiožurnálu jako cena útěchy. Kam jste to dotáhla minule?
1: No, podařila se mi pokaždé nejvyšší cena, ale přiznávám, že teda dnes uvidíme, to bude asi zázrak.
0: Uznávaný dokumentární fotograf Jindřich Štrajc slaví 80. narozeniny a na něj se budu dnes ptát. Tak to zkusme, můžeme?
1: Ano, můžeme, děkuji.
0: V reportáži to zaznělo, ptám se vás v první otázce, Ivano, kolik knížek zatím vydal fotograf Jindřich Štrajc?
1: Bylo to přes 200 publikací.
0: Bylo to méně. 120 knih. 120 je správná odpověď. Otázka druhá. Jindřich Štrajc byl i kurátorem mnohých neoficiálních uměleckých akcí v době normalizace. Kde akce pořádal? Kde tehdy bylo nezávislé umělecké centrum? Vzpomenete si?
1: Byl to Sovinec?
0: Ano. Obec Hrad Sovinec. Je to tak. Otázka poslední. Jindřich Štrajc i v 80 letech učí na jedné z českých univerzit. Vzpomenete si které?
1: Je to Univerzita Palackého?
0: Město? Je to v Opavě.
1: Je to Univerzita Palackého v Opavě.
0: Slezská univerzita, institut tvůrčí fotografie. Takže tak. Ivano, ta nejvyšší cena to dnes není, ale výlet do pražské zoologické zahrady by mohl být zajímavý. Můžete doběhnout z Uhřic u Kyjova.
1: Ano.
0: Mějte se moc hezky, gratuluju a nashledanou.
1: Moc vám děkuju.
0: Nashledanou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 12.50, posloucháte odpolední Radiožurnál. Zpátky ještě k soutěži musíme revidovat tu jednu odpověď, kterou nám ve vysílání uvedla Ivana, protože ta typovala v té třetí odpovědi, že Jindřich Štrajt vyučuje na Univerzitě Palackého, nýbrž v Olomouci, v Opavě Slezská univerzita. A tak Ivano, ještě vzkazujeme, že nakonec to bude jedna správná odpověď a překvapení od Radiožurnálu. A vy, kteří jste nám chtěli napsat, hned jsme si tu chybu uvědomili a revidujeme ji ve vysílání odpoledního Radiožurnálu. 12.50, pojďme pokračovat dál. Dalším tématem a jednou reportáží. Archeologové a památkáři varují před chystanou novelou stavebního zákona, ta chce zkrátit některé záchranné výzkumy a upravit jejich financování. Podle odborníků by to ale mohlo vážně ohrozit mimořádné objevy a vzácné nálezy. Ministerstvo pro místní rozvoj ovšem tvrdí, že bez změn se velké stavby zbytečně zdražují a prodražují.
1: Tuto studňu jsme tu objavili a je to uchvatné, je to studňa s největšou pravděpodobností z kultury nálevkovitých pohárov.
2: Takhle Matuš Barbuščák z Královéhradecké univerzity popsal jeden z nálezů na budoucí dálnici D35. Archeologové tehdy ještě netušili, že o pár kilometrů dál objeví rozsáhlé keltské sídliště, které podle archeologa Tomáše Mangela z Univerzity Hradec Králové nemělo v Česku obdoby.
3: Z toho charakteru těch nálezů je zjevné, že to je lokalita, která je nadstandardní pro svoji dobu. Tady máme sídliště, které dosahuje plochy až 25 hektarů.
2: Právě podobné objevy podle archeologů ohrožuje novela stavebního zákona. Ta počítá s maximálně 6měsíčním terénním výzkumem. Přitom právě u velkých staveb a mimořádných nálezů mohou práce trvat déle, upozorňuje ředitel Archeologického ústavu Akademie věd v Praze Jan Mařík.
4: To je přesně ten moment, kdy od zahájení výzkumu k objevu té lokality došlo až po 9 měsících. To všechno by nám určitě zmizelo při těch nových ustanoveních novely památkového zákona.
2: Ministerstvo pro místní rozvoj ale argumentuje, že dlouhé průzkumy zdržují velké stavby od dálnic po nemocnice. Novela má proto nastavit jasnější termíny, říká mluvčí rezortu Veronika Lukášová.
5: Dnes může docházet k situacím, kdy průzkumy trvají nepředvídatelně dlouho. Tvoří tak problémy při rezervaci stavebních kapacit a tím blokují realizaci staveb, typicky těch nejrozsáhlejších. Novela stanovuje základní časový rámec pro tu část archeologického průzkumu, který se provádí v terénu na 6 měsíců a dohodou lze tuto dobu prodloužit.
2: Podle návrhu zákona ale půjde výzkum prodloužit jen se souhlasem vlastníka pozemku. Archeologové proto chtějí větší možnost reagovat na mimořádné nálezy nebo složité terénní podmínky, říká ředitel brněnské pobočky Archeologického ústavu Akademie věd Baláš Komorovci.
6: Ten problém je v striktní časové limitaci trvání archeologického výzkumu. To může jít na úkor kvality záchrany.
2: Změnit se má i financování výzkumu. Ministerstvo tvrdí, že změny zrychlí a zlevní stavby. Archeologové ale varují, že část cenných nálezů může zmizet dřív, než je vědci stihnou prozkoumat. Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
1: Nominaci fotbalové reprezentace před mistrovstvím světa jsou Ikory a Rouděra. Ostravě na dálnici D1 komplikuje dopravu nepojízdný kamion. A bude oblačno, spolujasno, večer místy sporojasno, ojedinělé přehání ty teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
0: Americký lékař s podezřením na nákazu ebolou je v péči českých doktorů. Do fakultní nemocnice Bulovka ho z letiště Václava Havla v noci převezl tým záchranářů a hasičů. Na Bulovce zůstane minimálně 3 týdny na pozorování. Tak dlouho může trvat, než se onemocnění projeví. Podle ředitele nemocnice Petra Koloucha karanténa amerického občana nijak neomezí běžný provoz ani kapacity určené pro české občany.
3: To je standardní pacient, je to standardní kapacita, máme rezervy jak pro pacienty zevnitř nemocnice, tak pro případné požadavky, kdyby takové přišly. Je to víceméně oskoušená metoda již od doby covidu.
0: Američan se s ebolou dostal do kontaktu jako lékař v rizikové oblasti na hranici Ugandy a Konga. Ředitel pražské ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust končí ve funkci. Masopust požádal ministra obrany Jaromíra Zunu za SPD o převelení na jiné služební místo. Šéf rezortu mu vyhověl. Ústřední vojenskou nemocnici zřizuje ministerstvo obrany. Ředitele proto jmenuje i odvolává právě ministr. Kdo bude Masopust nově působit, zatím není jasné. Radiožurnálu to řekla mluvčí nemocnice Andrea Štorchová.
4: Ohledem na odbornou specializaci bude plukovník doktor Masopust v nadcházejícím období převelen na jiné služební místo, kde chce i nadále působit ve prospěch armády České republiky, zejména v oblasti své lékařské specializace, kterou plánuje dále rozvíjet.
0: Vyjádření ministerstva obrany zjišťujeme. V minulém týdnu v nemocnici zasahovala policie v kauze falešných posudků, obvinila 10 lidí. Ukrajina pokračuje v útocích na ruská ropná zařízení. Nepilotované letouny opět zasáhly rafinérii v Sizrani v Samarské oblasti Ruské federace. Podle tamních úřadů zemřeli 2 lidé.
5: Amatérské záběry zveřejněné na telegramovém kanálu Exilenova zachycují přímý zásah rafinérie v Sizrani, 700 kilometrů od ukrajinské hranice. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského už ukrajinské drony tímto způsobem v posledních týdnech zničily 10% všech ruských kapacit na zpracování ropy. Běloruské ministerstvo obrany mezitím potvrdilo, že Rusko převezlo na území Běloruska jadernou munici do raketových systémů Iskander, a to v rámci společných rusko-běloruských jaderných cvičení. Ta by měla dnes skončit. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: Sport. V nominaci českých fotbalistů na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání s Kosovem jsou i Tomáš Chorý a David Douděra. Oba hráče Slavia nedávno vyřadila z kádru po vyloučení a nesportovním chování v derby se Spartou. Trenér reprezentace Miroslav Koubek o Chorém s Douděrou říká.
7: Tak samozřejmě jsem přemýšlel zpočátku, jak si jsem si dělal sám sobě otázky pro a proti. Výsledek znáte, já bych vám položil otázku. Představte si, že by to hráči měli takový nějaký problém v národním mužstvu a vrátili se do klubu. Postavil by je ten klub nebo nepostavil? Ať si každý odpoví sám.
6: V 29 člené nominaci jsou 3 nováčci, Christopher Kabongo, Alexander Sojka a Hugo Sochůrek. Do národního mužstva se po zranění vrací ofenzivní univerzál Adam Hložek. Domácí kemp začne za týden po přípravném utkání s Kosovem v neděli 31. května. Oznámí Koubek finální seznam jmen na šampionát. V tom bude 26 fotbalistů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ucpaná D1 v Ostravě a kolony na plzeňské dálnici u Berouna. Na D1 čekejte v Ostravě kolony v obou směrech. Na kilometru 358 v omezení v jediném pruhu směrem do Brna odtahují nepojízdný kamion. Na místě jsou policisté a na dálnici řídí průjezd kyvadlově. Kolony tedy v obou směrech a jsou dlouhé. Směrem do Brna sjíždějte na přívoz, dá se to obět přes město. Směrem do Polska poslední volný sjezd na Rudnou. Na D1 kolony taky na příjezdu do Brna z Prahy je silný provoz. Kamiony zastavují poprvé u sjezdu na Domašov na 168. kilometru. Osobním v levém pruhu se stojí chvíli mezi 177. kilometrem a sjezdem na Popůvky. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně postojíte za Berounem v koloně. Na kilometru 29 je zúžení do jednoho pruhu. Kamiony popojíždějí už od Berouna, osobní od Králova dvora a je to asi na 20 minut. A D5 se ucpává i na příjezdu do Prahy z Plzně, hlavně kamiony od 9. kilometru a sunou se až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Na další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, večer místy skoro jasno, teploty 18 až 23 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Teď odpolední radiožurnál a Hanka Schánělová.
9: Hezké odpoledne vám přeji. Rodičovství bývá často idealizované a spojováno s láskou a se štěstím. Jenže rodiče vedle toho logicky také zažívají vyčerpání, pochybnosti nebo pocit, že tu svou roli nezvládají tak, jak by si asi ideálně představovali. V Lince bezpečí radiožurnálu dnes tedy otevíráme téma rodičovského vyhoření. Už za chvíli.
2: Odpolední radiožurnál
10: a Hanka Schánělová.

0: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
1: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí.
2: Od nás rodičů se někdy očekává, že budeme trpěliví, klidní, milující a neustále dětem k dispozici. Jenomže ta realita, ta bývá mnohem složitější. A někteří rodiče se potýkají opravdu s vyčerpáním, dokonce s pocitem selhání anebo s pochybnostmi, jestli svou roli zvládají tak, jak čekali. A o těchto pocitech se prakticky vůbec nemluví. Často kvůli studu anebo strachu z nějakého odsouzení. My o tom budeme mluvit právě teď v Lince bezpečí Radiožurnálu. Ve studiu už vítám Terezu Hybšerovou z domácí redakce. Hezké odpoledne.
3: Dobrý den. Rodina by měla být bezpečím, jistotou a místem, kde dítě nachází oporu. Každodenní fungování je ale taky pro mnoho domácností spojené s časovým tlakem, nedostatkem peněz nebo psychickým vyčerpáním. A to se pak promítá do toho, jak lidé zvládají svou roli rodičů. Stává se to i mámě Kristýně.
4: Když jsem unavená, tak jako mám pocit, že občas jako reaguju emotivně, a že moje reakce jsou přehnané. A pak se snažím dítěti vysvětlit, proč jsem takhle reagovala.
3: V loňském průzkumu společnosti Unika uvedly 3/4 rodičů, že je zatěžuje nedostatek času a pracovní tlak. Dalších 61% domácností pak označilo jako významný stres finanční starosti. Na otázky odpovídalo víc než 2000 respondentů. Ukazuje se tedy, že taková kombinace tvoří pro řadu rodičů dlouhodobou zátěž, která může ovlivnit jejich psychický stav a v některých případech vést až k rodičovskému vyhoření.
2: Tak děkujeme za otevření tohoto tématu. Tohle byla Tereza Hybšerová. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Linka bezpečí
0: na Radiožurnálu.
2: A ve studiu už vítáme Petru Trpkovou, krizovou interventku, psychoterapeutku a lektorku programu Linka bezpečí na živo. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne.
2: Jaké emoce jsou v rodičovství běžné? Vyvíjí se nějak, když porovnáme, co prožívají ti úplně novopečení rodiče a ti, co už jsou, řekněme, zběhlí?
5: Rozhodně se vyvíjí. A když bych měla říct, jaké emoce jsou běžné, tak by odpověď byla vlastně, že úplně všechny. Může to být od radosti, štěstí, pohody, až po rezignaci, bezmoc nebo vyčerpání.
2: A víte, že je normální, že rodič necítí jenom tu radost a lásku, ale taky třeba apatii nebo frustraci?
5: Je to normální, ale mnoho rodičů vlastně to v tu chvíli začne skrývat, protože ten obraz ve společnosti je takový, že by rodiče měli být milí, láskyplní, milující, dokonce by si to rodičovství měli užívat. Ale ta realita je úplně jiná. A v tu chvíli, kdy vlastně naše představa o tom rodičovství a ta realita jsou rozdílný, tak může přicházet stud. A ten nás nutí to skrývat, nemluvit o tom. Někdo si dokonce zakáže o tom i přemýšlet.
2: Co když se najednou ta nevraživost obrátí přímo proti dětem? Může být i tohle ten důvod, proč je to pořád tabu o tom mluvit?
5: Může být. To pak už začíná být malinkato problém. A rodiče se za to stydí, že vlastně ty svoje děti, které vnitřně milují, takže potom třeba jsou na ně zlí, křičí na ně. A v tu chvíli většinou to bývá, že třeba i vyhledají pomoc, nebo o tom začnou mluvit.
2: Což je fajn, že ji vyhledají, to určitě. Jak velkou roli v tom hraje dlouhodobé přetížení a tlak na to ideální rodičovství?
5: To má velkou roli. V podstatě chci říct, že téměř jako největší, protože ve chvíli, kdy je člověk přetížený, tak ten mozek skočí do módu přežití. To znamená,

0: že má mnohem menší kapacitu, nedokáže empaticky nebo méně dokáže empaticky reagovat a nedokáže tolik regulovat emoce.
1: Jak mám poznat rozdíl mezi tím, že jsem jenom běžně unavená a občas zavrčím na svoje dítě a opravdovým rodičovským vyhořením?
0: Bývá to často u toho, jak je to dlouhodobé a jak velká ta intenzita je. Ve chvíli, kdy se mi to děje opravdu dlouhodobě, často, nemůžu to nějak ovlivnit, i když opravdu chci, tak v tu chvíli už se to blíží tomu vyhoření.
1: Vy se potkáváte třeba i s rodiči, kteří mají pocit, že nejsou asi ten správný rodinný typ, nebo že dokonce rodičovství byla chyba?
0: Stává se to. Ve své terapeutické praxi se potkávám s takovými rodiči. A někdy to je opravdu, že ten člověk není rodinný typ. Ale častěji to je právě díky tomu vyhoření, že oni své děti milují, chtějí vlastně jim dávat to nejlepší, ale díky tomu, že jsou přetížený, že je toho na nich moc, tak prostě na to nemají kapacitu.
1: Co s takovými myšlenkami obvykle rodiče dělají? Snaží se je zahnat, potlačit?
0: Velmi často. Velmi často tím, že je tam ten stud a obavy z toho, co by se stalo, kdyby to okolí vědělo, tak se je snaží potlačit, snaží se je zahnat, někdy na ně ani nechtějí myslet a většinou o tom nemluví.
1: Může tohle být ten hlavní průšvih, jinými slovy, může to vést až k depresím nebo úzkostem?
0: Může. Může to vést k nějakým psychickým problémům, může to vést k problému se spánkem, může to vést k větším partnerským problémům, k rozpadu manželství.
1: Jak takové stavy rodičů ovlivní děti? Když se na to podíváme z té druhé stránky, vy cítíte to? Já mám občas pocit, že to moje dítě je ten lakmusový papírek a když už vážně nemůžu, tak tlačí ještě víc.
0: Přesně tak to je. Děti, zvlášť ty malí děti, jsou na rodiče velmi dobře naladěný. Takže ve chvíli, kdy rodič je nějakým způsobem rozhozený, tak to dítě to vycítí. I když to nemá vědomě, tak to vycítí. A mnohem víc právě na rodiče tlačí, nebo menší děti se k ním přilepí jako klíšťata, nepustí je, mají požadavky, jsou plačtiví. A je to právě proto, že oni nebo vnitřně vědí, že s tím rodičem je něco jinak. A naruší to tu jejich důvěru v bezpečný svět.
1: Pojďte nám s něčím poradit. Jak mohou rodiče chránit sebe i své děti ve chvíli, kdy mají pocit, že tuhle situaci už sami prostě nezvládají? Co s tím?
0: Je to podobně jako v letadle. Nejprve je třeba nasadit kyslíkovou masku sobě a pak až dítěti. Takže znamená to ideálně si říct o pomoc, rozdělit nějak jinak péči, pečovat o sebe, odpočívat a nebo se třeba si říct o odbornou pomoc. A co je taky důležitý, tak o tom s dětma mluvit a vysvětlovat. Protože ve chvíli, kdy dítě to vnímá, ale je to tabu nebo se o tom nemluví, tak je mnohem víc znejištěný. Protože
1: a může vinit samu sebe.
0: Přesně tak. Rodič vysílá jiné signály mluvením, než to, jak se chová. A k tomu, jak jsme si říkali, jsou děti velmi citliví.
1: Petra Trpková, krizová interventka, psychoterapeutka a lektorka programu Linka bezpečí naživo, byla naším hostem. Díky.
0: Děkuji, naschánou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: V Paříži začnou za zhruba půl hodiny dražit schody, které vedly do nebe. Jde o původní točité schodiště z Eiffelovy věže, které má 14 schodů a propojovalo druhé a třetí patro téhle slavné památky.
1: Když takhle zaklepu, tak je slyšet, že schodiště je ze železa, měří na výšku 3 až 4 metry, po obvodu vede zábradlí a uprostřed tohohle točitého schodiště vede pilíř a na něm je plaketa a na ní se píše, že tohle schodiště je původní z roku 1889.
2: Eiffelovu věž bylo potřeba odlehčit a taky na ní nainstalovat výtahy. Takže odstranili zhruba 160-metrový úsek schodiště, který propojoval druhé a třetí patro. Jde o původní schodiště, kterým prošly stovky lidí při světové výstavě. Pohybovali se přitom ve výšce zhruba 200 metrů a bylo tam jen tohle zábradlí.
1: Sabrina Dulaová je z aukčního domu Arc Curial. Nabízené schodiště bylo součástí 160-metrového kusu, který byl rozdělený na 24 menších částí. V roce 1983 tuhle část dražbě koupil francouzský podnikatel, který chtěl zůstat v anonymitě.
2: Schodiště si ponechal celé ty dlouhé roky, uchovával ho ve skladu, takže je v dobrém stavu.
1: 4 kusy schodiště vydražené na začátku 80. let získala francouzská muzea, mezi nimi například Musée d'Orsay nebo Muzeum historie železa v Nancy. Další kusy směřovaly do zahraničí.
2: Několik kusů skončilo ve Spojených státech, jeden z nich například u Sochy svobody. Autorem její železné konstrukce byl Gustav Eiffel. Další části schodiště směřovaly do Disneylandu, do jedné restaurace v Kalifornii, do New Yorku a do Kanady.
1: Sabrina Dulaová už v minulých letech prodala několik kusů schodiště z Eiffelovy věže. Zatímco v původní aukci z 80. let bylo hodně majitelů ze Spojených států, novými vlastníky se stávají zájemci z Asie nebo z Blízkého východu.
2: Všichni znají Eiffelovu věž. Mnoho lidí s ní má spojené osobní příběhy. Je to symbol Paříže a Francie.
1: Vyvolávací cena tohohle schodiště se pohybuje v rozmezí od 3 do 3,5 milionu korun. Nakonec ta prodejní cena může být podstatně vyšší, napovídají tomu předchozí zkušenosti z uplynulých let. Před 10 lety si čínský zájemce koupil podobné schodiště za skoro 13 milionů korun. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.

0: Ve zprávách Radiožurnálu uslyšíte, jak za uplynulý týden podražil v Česku benzín.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
0: Radiožurnál je 13.30. Kateřina Causidisová a zprávy. Ředitel ústřední pražské vojenské nemocnice Václav Masopust končí ve funkci. Nemocnice oznámila, že požádal ministra obrany Jaromíra Zunu za SPD o převelení na jiné služební místo. Ministr tomu vyhověl. Masopust chce podle nemocnice dál působit hlavně v oblasti své lékařské praxe a rozvíjet svoje expertní znalosti. O tom, kam bude přeřazený, zatím ministr nerozhodl. Na pozici nového ředitele nemocnice teď vypíše výběrové řízení. Detektivové obvinili 20 lidí v souvislosti s veřejnými zakázkami v Havířově. Kauza se týká údržby a opravy městských bytů. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Podle policie jde v případu o zmanipulované zakázky z let 2022 a 2023. Obviněným hrozí až 12-leté vězení. Kriminalisté je všechny stíhají na svobodě. Benzín v Česku za uplynulý týden podražil. Za litr zaplatí řidiči v průměru 42 korun a 84 haléřů. To je o 31 haléřů více než předcházející týden. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Nafta naopak zlevnila o 40 haléřů na průměrných 40 korun a 96 haléřů za litr. Správa Národního parku České Švýcarsko může začít sčítat škody po nedávném požáru v okolí Rynartic u Jetřichovic na Děčínsku. O půlnoci totiž skončil zvýšený dohled nad požářištěm, se kterým parku pomáhalo 6 jednotek dobrovolných hasičů. Sport. Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek oznámil nominaci na přípravný turnaj před mistrovstvím světa. V listině jmen nechybí Tomáš Chorý s Davidem Douděrou. Oba byli po nesportovním chování v derby se Spartou vyřazeni z kabiny Slávie. Mezi nováčky v národním týmu jsou Hugo Sochůrek, Alexander Sojka a Christopher Kabongo. Finální nominaci oznámí Koubek po přípravném utkání s Kosovem na Letné 31. května.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná D1 v Ostravě a kolony na D5 se uberou na. Na dálnici D1 se začínají rozjíždět kolony v Ostravě. Na kilometru 358 v místě omezení před minutou odtáhli nepojízdný kamion. Omezení je průjezdné a dlouhé kolony v obou směrech se postupně dávají do pohybu. Chvíli to potrvá. Dost ucpaná je D1 i na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony od 168. kilometru osobní zastavují o kus dál a je to až k omezení u bratislavské dálnice. Osobním zdržení u Brna na půl hodiny. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně budete asi půl hodiny popojíždět v koloně za Berounem. Na 29. kilometru je zúžení, něco opravují silničáři a budou tam až do 3. Brzdí se za sjezdem na Beroun centrum. Pozor, souběžná silnice 605 je zavřená za Královým dvorem. Na D5 se kolony i na příjezdu do Prahy z Plzně je silný provoz. Od sjezdu na Loděnici 10. kilometru až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Osobním autem těch 14 kilometrů pojedete přes půl hodiny. A na silnici 9 mezi Dubou a Mělníkem hlásíte několik omezení na cestě. Teď navíc u Medonos vyprošťují nákladní auto.
4: Vyprošťujou tam z příkopu, auto je řáb, takže je to tam kolony z obou stran, dá se to opět přes horní vidin.
3: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, večer místy skoro jasno, teploty odpoledne 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál. A Hanka Schánělová.
5: Hezké odpoledne. Už se blíží mistrovství světa ve fotbalu a s tím také aktuální informace. O českém srazu jste slyšeli ve zprávách, tak teď Německo. Brankář Manuel Neuer se po dvou letech vrací do německé fotbalové reprezentace. 40-letý mistr světa z roku 2014 je tedy v nominaci na světový šampionát. Hezké odpoledne ještě jednou.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Fotbalový trenér Unai Emery je specialista na Evropskou ligu. Vyhrál ji totiž už po páté. Třikrát se Sevillou, jednou s Villarrealem a včera naposledy s Aston Villou. Na příběh španělského kouče se můžeme podívat blíž za pár minut.

0: Fotbalisti Aston Villa triumfovali v pohárové Evropě poprvé od roku 1982. Tehdy to byl pohár mistrů evropských zemí, tedy současná Liga mistrů. Teď slaví anglický klub po výhře 3-0 nad Freiburgem titul v Evropské lize. A není se čemu divit, trenérem týmu z Birminghamu je rekordman soutěže Unai Emery. Aston Villa,
1: Europa League winners. Of course I need good club. Samozřejmě potřebuju dobrý klub, dostatečnou podporu fanoušků, skvělého majitele a taky kvalitní hráče.
2: Unai Emery vyjmenoval v rozhovoru pro CBS vše nezbytné k vítězství v Evropské lize. Španělský kouč to dokázal 5x, což je rekord, navíc s 3 různými kluby. A pozor, spojuje je jeden společný prvek. Všechny 3 mají v názvu Villa. Aston Villa, dříve Villarreal a ještě předtím Sevilla, kde to vlastně všechno začalo, protože s ní ovládl Emery Evropskou ligu 3x v řadě.
1: Všichni toužili a extrémně si přáli ovládnout tuhle soutěž. V Sevilla mě to ukázali a naučili mě to. Snažil jsem se to využít potom ve Villarrealu a teď v Aston Villa.
2: Hrdinou je taky kapitán John McGinn. Ještě před 7 lety byl s týmem v druhé nejvyšší anglické soutěži. Od té doby se Aston Villa drží v Premier League, hraje v pohárové Evropě a teď v ní taky uspěla.
3: Je to speciální pocit, je mi 31 let. Trvalo to, byla to dlouhá cesta až sem. Všichni, kdo si myslí, že už možná na něco nedosáhnou, prostě pokračujte. Nezáleží na tom, kolik vám je. Sny se plní a mě se právě splnil.
2: Řekl McGinn, který může s Aston Villou snít dál. Díky triumfu v Evropské lize se anglický tým v příští sezóně vrátí do prestižní Ligy mistrů. 54letý Emery se na porovnání s těmi nejlepšími těší.
1: Rád hraju v pohárové Evropě. Budeme hrát Ligu mistrů. To je výzva pro následující sezónu. Získal jsem tituly v Evropské lize, což je fantastické, ale v Lize mistrů je to náročnější a právě proto chci hrát právě tam.
2: Dodal Unai Emery, který se v Lize mistrů dostal nejdál do semifinále, a to v roce 2022 s Villarrealem. Od té doby trénuje Aston Villu, kde má smlouvu ještě na další 3 sezóny. Adam Procházka, Radiožurnál.

0: Po nočním hlasování v OSN máme první náznak toho, jak bude nová česká vláda přistupovat ke změně klimatu na mezinárodní scéně. Česko bylo jedinou zemí Evropské unie, která nepodpořila znění rezoluce o ochraně klimatu a dodržování závazků v této oblasti. Text vychází z loňského stanoviska Mezinárodního soudního dvora a hlasovalo pro něj víc než 140 zemí. Jen 8 bylo proti, Česko a dalších zhruba 30 zemí se zdrželo. Víc nám řekne Jan Kaliba, náš zpravodaj právě pro problematiku změny klimatu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: O co šlo přesně v té rezoluci?
1: Ona navazuje, jak si říkala, na ten loňský verdikt Mezinárodního soudního dvora, opakuje cíle Pařížské dohody, tu potřebu snižovat skleníkové emise, odklánět se od fosilních paliv, tedy brzdit zkrátka člověkem způsobené oteplování a tím zhoršování vln veder, sucha, povodní a podobně. A říká také, že je to i právní záležitost. Ta rezoluce podporuje třeba možnost, že země nejvíc poškozené změnou klimatu by mohly vést soudní spory a chtít odškodné od zemí, které neplní své závazky na ochranu klimatu. Co se do té rezoluce nakonec nedostalo, je třeba myšlenka zřídit mezinárodní registr škod způsobených neplněním závazků, který by se dal právě při těch soudních sporech využívat.
0: Přibližně 3/4 zemí rezoluci podpořili. Kdo byl proti a kdo se podobně jako Česko zdržel?
1: Proti byly jako obvykle u podobných hlasování na mezinárodní úrovni třeba Rusko, Saudská Arábie, ale vlastně se na jedné lodi ocitli třeba i Irán a Spojené státy. V současné situaci to může působit zvláštně. Česko, to se ocitlo ve společnosti necelých 30 zemí, které se zdržely hlasování. Většinou šlo o významné producenty ropy a plynu, jako třeba Katar, Bahrajn nebo Kazachstán, a mezi těmito zeměmi je tedy i Česko.
0: A z čeho plyne ten postoj Česka? Státu.
1: No už třeba programové prohlášení této vlády naznačuje, že snižování emisí a aktivní ochrana klimatu není pro novou českou vládu téma, navzdory například právě mezinárodním závazkům. Mluví se tam jen o adaptaci a například premiér Andrej Babiš z hnutí ANO letos na dotaz Radiožurnálu, jestli se česká politika bude řídit vědeckým poznáním o vlivu člověka na změnu klimatu, odpověděl takto.
2: Ano, jsou různé názory, ano, které říká, že je klimatická změna, vidíme to v podstatě v různých reportážích, no a jsou jiné názory, které tvrdí, že klimatická změna není a za 1000 let se to zase změní, ale já tohle neřeším.
1: Závažnost změny klimatu, jejich dopadů na společnost, lidský vliv na oteplování a potřebu tento problém aktivně řešit, to opakovaně zpochybnili třeba i zástupci motoristů, ti, jak známo, vedou rezort životního prostředí.
0: Česko tedy jako jediná země Evropské unie nehlasovalo v OSN pro rezoluci o ochraně klimatu. My jsme o tom mluvili právě s naším klimatickým zpravodajem Janem Kalibou. Honzo, díky.
1: Naslyšenou.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Odborníci na neziskové organizace kritizují rozhodnutí kabinetu Andreje Babiše přesunout protidrogovou agendu z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Proč a jaké to může mít dopady? Je možné to ještě zvrátit? A měla by v Česku vzniknout národní agentura pro boj se závislostmi? Tomáš Pancíř se zeptá ředitelky neziskové organizace Sananim Martiny Richterové-Těmínové.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Na dálnici D5 je za Berounem kolona ve směru do Plzně, i na to vás upozorníme v dalších zprávách.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Ty bys chtěla působit jako bezchybná.
3: Mladinka, světová herečka, já už dopředu vím, že to tak nebude.
4: Iva Janžurová, žena mnoha rolí a tváří, očima své dcery, režisérky Teodory Remundové.
3: Tady jsem se narodila. To byl můj první životní skok po hlavě.
4: Dokumentární portrét Janžurka.
2: Tuhle jsou milostní dopisy tvoje.
3: Že já jsem to hned neházela do koše.
4: V sobotu večer na ČT1 a v iVysílání.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
0: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová. Policie obvinila 20 lidí kvůli machinacím se zakázkami na údržbu městských bytů v Havířově. Česko se podle prezidenta Pavla nesnaží vztahy s Čínou zhoršovat. Fotbalová reprezentace oznámila nominaci na přípravu před mistrovstvím světa. Je v ní i nováček Sochůrek. Kolona popojíždí na dálnici D5 za Berounem směrem do Plzně a bude oblačno až polojasno, večer místy skoro jasno, jen ojediněle přeháňky, teploty do 23 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Detektivové obvinili 20 lidí kvůli machinacím s veřejnými zakázkami na údržbu a opravy městských bytů v Havířově. Radiožurnálu to řekl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Údajně zmanipulované zakázky se podle policistů týkaly let 2022 až 2023. Obviněným podle Ibeheje hrozí až 12 let vězení.
7: Obvinění se měli podílet na machinacích soutěží o veřejné zakázky v celkovém objemu minimálně 100 milionů korun. Trestní stíhání je vedeno pro trestné činy spojené s veřejnou soutěží, účastí na organizované zločinecké skupině, podplácení a přijetí úplatku.
5: Podle informací Radiožurnálu jsou mezi obviněnými zástupci stavebních firem a taky bývalý politik hnutí ANO a ex-ředitel městské realitní agentury Robert Masarovič. Všichni obvinění jsou stíháni na svobodě. Prezident Petr Pavel nevidí ze strany české vlády žádnou snahu o zhoršení vztahů s Čínou. Řekl to na bezpečnostní konferenci Globsec, která dnes začala v Praze. Prezident reagoval na vyjádření čínské diplomacie, že je Peking ochotný co nejdříve vrátit česko-čínské vztahy na cestu zdravého a stabilního rozvoje. Pavel dodal, že Česku jako suverénní zemi by nikdo neměl diktovat, s kým smí a nesmí spolupracovat.
8: To, jestli Čína vnímá negativně, ať už spolupráci s Tajvanem, nebo například soukromou návštěvu Dalajlámy, to je víceméně pro ně ke zvážení. Z našeho pohledu nedošlo k žádnému porušení politiky jedné Číny. Česká republika ji plně respektuje na všech úrovních.
5: Peking v minulosti často kritizoval Česko kvůli údajnému porušování principu jedné Číny, mimo jiné v souvislosti s návštěvami českých politiků na Tchajvanu. Ten Peking považuje za svou provincii. V pražském Rudolfinu dnes koncertuje helsinský barokní orchestr. Jeden z nejlepších souborů staré hudby pozval do Česka Mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Finští umělci tam zahrají dílo Jakuba Jana Ryby, které podle uměleckého šéfa festivalu Josefa Třeštíka Češi moc neznají.
9: Ryba je mezi českými posluchači znám především jako autor té slavné české mše vánoční, nicméně napsal celou řadu jiných děl a možná budete překvapeni, jak krásná, ale i, že bych řekl, romantická, niterná je ta hudba jeho Stabat Mater.
10: Sport. Fotbalová reprezentace oznámila nominaci na přípravný kemp před mistrovstvím světa. Jsou v ní i Tomáš Chorý a David Douděra, tedy hráči, kteří byli vyloučeni z kabiny Slávie po nesportovním chování v derby se Spartou. Do seniorské reprezentace premiérově nahlédne taky teprve 17-letý Hugo Sochůrek. Trenér národního týmu Miroslav Koubek říká, co ho vedlo k nominaci teprve 17-letého záložníka Sparty.
11: Hovoří jeho typologie, je to takový hráč, který se trošku vymyká takový ty uniformně českých hráčů, kteří v těch prostorech hrají. Já neříkám znovu ještě jednou, že vyhraje ten konkurs, ale ta historie prostě potvrzuje starty 16-17 letých hráčů, že v jiných federacích, takže proč bychom nemohli být my Češi trošku taky in.
10: Mezi nováčky jsou vedle Sochůrka ještě Alexander Sojka a Christopher Kabongo. Finální nominaci na mistrovství světa trenér Koubek oznámí po přípravném utkání na Letné s Kosovem, a to 31. května.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolony na D5 se uberou na a ucpaná D1 u Brna. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně se rozjíždějí kolony za Berounem. Silničáři na 29. kilometru už podle našeho zpravodaje skončili.
13: To omezení, co bylo u té Bavorině, už ukončili, takže ta kolona by se měla začít rozjíždět.
12: A teď se brzdí kousek za sjezdem na Beroun centrum. Vydržte, nesjíždějte na objížďku, ta je navíc zavřená za Královým dvorem. Na D5 se zdržíte i na příjezdu do Prahy z Plzně. Nesouvislá kolona se táhne od 9. kilometru až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Pro osobní auta je to asi na 35 minut, pro kamiony na delší dobu. Na D1 vázne provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Poprvé se brzdí u 9 křížů na kilometru 165. Nesouvislá kolona občas i v levém pruhu se táhne až do Brna k omezení u D2. Osobním autem těch 30 kilometrů pojedete asi hodinu. Ucpává se i severní trasa silnice 35 v Litomyšli. Kolona směrem na Mohelnici je tam na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, večer místy skoro jasno, teploty 18 až 23 stupňů a na horách kolem 14. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
14: Hezké odpoledne. Jediná čistě sportovní rozhlasová stanice v Česku, Radiožurnál Sport, je tu s námi už 5 let a zrovna dnes mají narozeniny. Co naší digitální stanici přejí její moderátoři Jiří Ježek nebo třeba Kateřina Neumannová, i to od nás uslyšíte.
6: Odpolední Radiožurnál
1: a Hanka Schánělová.

0: je něčem bych přiťuknul.
1: Takhle přál v ranním vysílání digitální stanice Jiří Ježek, šestinásobný paralympijský šampion, který má na radiožurnálu Sport každé páteční dopoledne vlastní pořad Kilometry Jiřího Ježka.
0: No už je to téměř třetím rokem, kdy vysíláme tenhle ten pořad a nejenom to, že vlastně každý týden máme možnost s mými kolegy, s Martinem Charvátem a s Karlem Janu se bavit o tom, co milujeme, čím vlastně žijeme celé naše životy, to znamená o cyklistice, o běhání, o těch věcech okolo.
1: Kromě Jiřího Ježka jsou součástí stanice třeba taky herec David Novotný nebo olympijská vítězka a mistrně světa v běhu na lyžích Kateřina Neumannová.
2: No uběhlo to strašně rychle, mě kdyby se někdo zeptal, jak dlouho chodím k vám na radiožurnál Sport, tak řeknu, no nejméně 3 roky. A ono už je to 5, takže ten čas samozřejmě běží rychleji, než si všichni myslíme, nebo než máme ten pocit.
1: Za těch 5 let byl radiožurnál Sport na 4 olympijských hrách, na různých světových i evropských šampionátech. V přímých přenosech jste mohli slyšet o sportovních zklamáních, ale hlavně taky o zlatých triumfech.
3: Kutem ve středním pásmu, Kubalík ho vyrazil a Kemp posílá Čechy za zlatem. Čeští hokejisté vyhrají mistrovství světa.
1: A Kateřina Neumannová doufá ve víc takových momentů. Ve vysílání radiožurnálu Sport popřála.
2: Aby nás to všechny stále bavilo a aby výsledky českých sportovců nám vlastně jako nabízely ty podněty pro zajímavé rozhovory.
1: Zajímavé rozhovory nabízí taky například bývalý fotbalový reprezentant Pavel Horvát ve svém pořadu Desítka. I když při prvních zkušenostech Horváta s rozhlasem to někdy trochu drhlo.
4: Tak jsem vůbec netušil, jak citlivý jsou mikrofony a vím, že jsem měl vstup do rádia a dělal jsem si u toho vajíčka a že jsem pak dostal strašný CRS, protože samozřejmě asi pravděpodobně bylo slyšet míchání na pánvi vajíček a syčení, takže to úplně povedený nebylo, ale samozřejmě, jelikož jsem začínal, tak se to dalo pochopit. No.
1: Teď už je Pavel Horvát naším kolegou přes 2 roky. Radiožurnál Sport je ještě o 3 roky starší. Přejeme mu všechno nejlepší a ať je dál nejposlouchanější digitální stanicí v Česku. Adam Procházka, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Jak dlouho bude ještě pokračovat válka Spojených států a Izraele proti Íránu, tak to je stále nejisté. Proč měli na tohle téma údajně velmi napjatý telefonát premiér Netanyahu a prezident Trump? I na to se za chvíli zeptáme našeho blízkovýchodního zpravodaje. Zůstaň

0: Teherán studuje zatím poslední americký návrh na dohodu o ukončení války. Americký prezident Trump znovu pohrozil tvrdými údery, pokud Irán k dohodě nedospěje. Izraelská média informují také o napjatém telefonátu mezi Trumpem a premiérem Benjaminem Netanyahuem. Odráží údajně názorovou neshodu na další pokračování války. Aktuální informace už má blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Štěpáne, zdravím tě, hezké odpoledne.
1: Hezký den.
0: V tom telefonátu mezi Trumpem a Netanyahuem to údajně jiskřilo. Na čem se oba státníci neshodnou, tedy v pokračování války?
1: Oni se rozcházeli v podstatě od začátku války. Izrael tlačil na vojenské řešení, které by definitivně zničilo iránský jaderný program. A teď je Benjamin Netanyahu znepokojený tím, že by válka mohla skončit dohodou, a to ještě dohodou, která nebude pro Izrael o nic lepší než ta z roku 2015, kterou tehdy podepsal americký prezident Obama. No a údajně to byla skutečně včera hodně ostrá výměna názorů v tom telefonátu. Benjamin Netanyahu usiluje o to, aby se Spojené státy vrátily k válce, protože tvrdí, že jaderný materiál stále v Iránu je, že režim nebyl příliš oslabený a raketový program také ne, a že tím pádem cíle války vlastně jsou nesplněné. Ovšem Donald Trump se dnes nechal slyšet, že Benjamin Netanyahu udělá, co mu americký prezident řekne.
0: V jakém stádiu jsou aktuální jednání o ukončení války?
1: Irán teď studuje nejnovější americký návrh. Hodně se do těch jednání vložil Katar a Pákistán. Tyhle země se opravdu snaží o to, aby dopadla celá věc dohodou. Nemá smysl spekulovat, co v těch návrzích teď přesně je. To se stejně nedozvíme, ale je jasné, že Spojené státy se snaží zbavit Irán alespoň té půl tuny obohaceného uranu, ze které by mohl případně vyrobit jaderné zbraně. Al Arabiya, dubajská televize, teď ale přinesla informaci o tom, že Mojtaba Chamenei, tedy ten oficiální nejvyšší vůdce Iránu, vydal rozkaz neodvážet ten obohacený uran z Iránu, což byl jeden z plánů. A tahle informace údajně hodně naštvala Donalda Trumpa a komplikuje další jednání.
0: Měsíc a půl příměří údajně umožnilo Iránu se dozbrojit. Máš k tomu, Štěpáne, nějaká čísla?
1: O tom přinesla reportáž americká televizní stanice CNN, ta se odvolává na americké zpravodajské zdroje a podle nich obnovil Irán už teď částečně výrobu dronů, opravil velkou část odpalovacích zařízení a celkově obnovuje vojenskou výrobu mnohem rychleji, než se původně odhadovalo. A podle odhadů amerických zpravodajských služeb by během 6 měsíců mohl Irán být tam, kde byl na začátku války.
0: Štěpán Macháček, náš blízkovýchodní zpravodaj, díky za tvé informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Posloucháte odpolední radiožurnál a tohle to byla zpěvačka Kristýna. Časy, kdy bylo možné na polích hospodařit jen s přirozenou vodou deště nebo spodní vody, podle pěstitelů zeleniny v Polabí už skončily. Kvůli suchu instalují na další místa moderní a hlavně velmi výkonné závlahové systémy. Bez nich zeleninu v potřebné kvalitě už prostě nevypěstují.
1: To není luxus, není to ani nějaký nadstandard, je to pojistka vlastně i potravinové bezpečnosti a pro část pěstitelů už podmínka přežití.
2: Potvrzuje Monika Nebeská, předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy, že dnes už jsou zejména pro pěstování zeleniny závlahy nezbytnou věcí. Systém čerpadel, hadic, trysek a dalšího příslušenství nainstalovali už třeba také v Pileticích na Královéhradecku.
3: Kde není závlaha, tak opravdu je to špatný. Tadyhle třeba vedle vidíte, že jsou nasázený brambory a ani lísteček, no.
2: S Markétou Černínovou z Piletické farmy stojíme u pole, které závlahu nemá a je to znát. Pořídit takový systém není ani jednoduchá, ani levná záležitost, popisuje Monika Nebeská.
1: Potřebujete zdroj vody, povolení k odběru vody, potřebujete vodoprávní řízení, projektovou dokumentaci, energetickou přípojku a samozřejmě čerpadla, potrubí, kapkovou závlahu.
2: Třeba družstvo ve Všestarech obhospodařuje 500 hektarů a má 4 čerpadla s pořizovací cenou mezi 750 tisíci a milionem. A vodu bere z Labe, říká Monika Nebeská.
1: Máme čerpadla v Předměřicích. Potom teď vlastně čerpáme vodu do našeho rybníčka ve Světí. Na rybníčku ve Světí máme další čerpadlo a to nám právě čerpá potom tím hlavním řádem potom na ty jednotlivá pole.
2: Odebírat vodu z řeky ale nejde po každé, musí v ní nejdřív nějaká být. Zemědělci mají druhý stupeň priority, což znamená, že zákaz odběru je postihne až skoro jako poslední. Prioritu jedna mají třeba hasiči. I tak se ale už několikrát stalo, že ani systém závlah nebyl k ničemu, neměl vodu. Náročný je takový systém i na odběr drahé energie. Fotovoltaik řešením není, vysvětluje Monika Nebeská.
1: No je totiž problém, že ty soláry, tak jak dneska fungují, tak neutáhnou takhle velké čerpadlo.
2: Stát sice pořízení závlah částečně dotuje, ale většinu nákladů nesou zemědělci a ti je pak musí promítnout do cen svých produktů. Z Královéhradecka Tomáš Lerinc, Radiožurnál. Walking down 29th and Park.

0: Radiožurnál je 14:30. Kateřina Causidisová a zprávy. Česká ekonomika podle Evropské komise poroste pomaleji, než se očekávalo. Hrubý domácí produkt se podle odhadu komise letos zvýší o 1,8%. Loni to bylo o 2,6%. Spotřeba českých domácností taky loni poprvé překonala úroveň před pandemií covidu. Komise pro letošek zhoršila výhled růstu ekonomiky taky celé Evropské unii. Důvodem je konflikt na Blízkém východě. Pařížský odvolací soud uznal společnosti Air France a Airbus vinnými z neúmyslného zabití v souvislosti s leteckou havárií z roku 2009. Letoun byl na cestě z Rio de Janeiro do Paříže. Spadl krátce po startu do Atlantského oceánu. Při havárii zemřelo 216 pasažérů a 12 členů posádky. Na palubě byli příslušníci více než 30 národností. Původně soud obě společnosti zprostil trestní odpovědnosti, uznal ale jejich občanskoprávní odpovědnost. Policisté vyšetřují skupinu moravských aktivistů, kteří v Brně natřeli sochu Edvarda Beneše na červeno. Kombinaci serveru iDnes potvrdil Radiožurnálu policejní mluvčí Pavel Šváb. Aktivisté na sochu pověsili ceduli, která Beneše označuje jako nacistu a škůdce Moravy. Policie to podle Švába vyšetřuje jako trestný čin poškození cizí věci. Archeologové a památkáři varují před chystanou novelou stavebního zákona. Ta chce zkrátit některé záchranné výzkumy a upravit jejich financování. Podle odborníků by to ale mohlo vážně ohrozit mimořádné objevy a vzácné nálezy. Ministerstvo pro místní rozvoj ovšem tvrdí, že beze změn se velké stavby zbytečně zdržují a prodražují. Sport. Fotbalisté Tomáš Chorý i David Douděra figurují v nominaci české reprezentace na přípravný turnaj před mistrovstvím světa. Oba byli po vyloučení a nesportovním chování v derby se Spartou vyřazeni z kabiny Slávie. Nováčky jsou Hugo Sochůrek, Christopher Kabongo a Alexandr Sojka. Finální nominaci na šampionát oznámí Koubek po přípravném utkání s Kosovem na Letné 31. května.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na plzeňské dálnici, taky na D1 u Brna. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně popojíždí kolona za sjezdem na Žebrák. Na 37. a 5. kilometru pracují silničáři v pravém jízdním pruhu. Průjezdný pouze levý a zdržíte se už asi 20 minut v koloně od sjezdu na Žebrák. Komplikace na D5 i ve směru z Plzně do Prahy. Na 70. kilometru u Plzně shořela dodávka. Na místě hasiči projíždí se pouze levým pruhem, kolona je tam na 10 minut. A D5 je ucpaná taky na příjezdu do Prahy z Plzně. Tam je nesouvislá kolona od 9. kilometru až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Osobním autem ten celý úsek pojedete přes půl hodiny. A taky na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte silný provoz, jede hodně kamionů. Poprvé zastavíte už za sjezdem na Velkou Bíteš na kilometru 163. Osobním autem ten úsek od Velké Bíteše do Brna k omezení pojedete asi hodinu. A ještě silnice 35 z Hradce Králové do Olomouce. Průjezd Litomyšlí zabere půl hodiny a menší kolona je i před Moravskou Třebovou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Večera v noci bude skoro jasno nebo polojasno, teploty v noci klesnou na 10 až 6 stupňů v údolích a při uklidnění větru naměříme ojediněle i kolem 4 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
3: Hezký den vám přeji. Ještě krátká informace z Ministerstva financí. Cenové stropy na pohonné hmoty se v pátek změní o haléře. Benzín zdraží o 15 haléřů na 45 korun 23 haléřů za litr a nafta naopak zlevní o 12 haléřů na 42 koruny 31 haléřů za litr.
1: Radiožurnál. Každý.

Je 14 hodin 38 minut, posloucháte aktuální informace odpoledního radiožurnálu. Policie kvůli fyzickému napadení evakuuje střední školu v Poděbradské ulici v Pardubicích. Na místě zadržela podezřelou osobu a podrobnosti zjišťujeme, na místo míří i náš reportér.

0: Nejspíš ne každý úspěšný hudebník se vidí hned v bohaté vile, v autě nebo na pláži s drinkem. I mladí umělci si často uvědomují, že v jejich okolí jsou vrstevníci, kteří neměli takové štěstí. Hudební skupina Gufrau se proto rozhodla navázat spolupráci s humanitární organizací Člověk v tísni a podpořit tak nízkoprahové kluby.
1: Nevždycky blázen. Vyprodané koncerty, silná fanouškovská základna a hudba, která míchá syrovost s generační výpovědí.
2: Svý oči nade mnou svítí a nosil ti kvítí, jsem navždycky blázen.
1: Rapová kapela Gufrau má miliony přehrání na streamovacích platformách. A to hlavně díky mladším posluchačům. Právě části své generace, která podle hudebníků nedostala do života stejné možnosti nebo zázemí, chtějí teď pomoct. Ve spolupráci s jednou českou firmou pořádají sbírku a celý její výtěžek půjde na podporu nízkoprahových center.
3: A na zemi místo letnicí hořící hrozny.
4: Prostě jsme jako 20-letý týpci, který vydali jedno album, který chytlo jakoby mainstreamovou vlnu, tak nějak a snažíme se z toho nezbázit a snažíme se dělat kroky správně.
1: Komentuje Viktor Kal, který se skupinou Gufrau úzce spolupracuje.
4: Snažíme se na ty věci koukat tak, jak bychom se na ně dívali, když nám bylo 18 a měli jsme prostě přesvědčení, že náš život se nachází v alternativních kavárnách a pohrdali jsme těma věcma, ale víme, že když nějaká takováhle příležitost přijde, my můžeme pomoct někomu jinému než sobě, takže ji vezmeme.
1: Nízkoprahové kluby jsou místa, kam můžou děti a dospívající přijít po škole, trávit čas bezpečně a najít i někoho, kdo jim pomůže, když to doma nefunguje.
5: Dal bych si černou pásku na oči.
1: Podle výkonného ředitele Člověka v tísni Šimona Pánka mají podobná volnočasová místa pro mladistvé zásadní význam.
6: Gufrau chtěli nějakou přidanou hodnotu a domluvili se s našima kolegama a kolegyněma na tom, že by mohli podpořit právě nízkoprahový kluby pro děti třeba z méně funkčních rodin, ze sociálně vyloučených lokalit a míst, nebo prostě děti, které hledají místo, kde jim někdo podá pomocnou ruku, podpoří je, pomůže jim.
7: Mám jasný cíl, který začíná být, čím dál tím.
1: Nezisková organizace Člověk v tísni v Česku zřizuje celkem 8 nízkoprahových klubů, například v Bílině, Liberci nebo v Karlovarském kraji. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
0: Skupina Gufrau se v poslední době řadí mezi nejvýraznější projekty české hudební scény. Na letošním předávání cen Anděl kapela získala sošku za nejlepší skladbu roku. Jmenuje se Navždycky blázen a tady je.

0: do tebe blázen.
1: Navždycky blázen skupina Gufrau teď v odpoledním radiožurnálu. Kvůli zakázkám na údržbu městských bytů v Havířově obvinila policie 20 lidí. My tu kauzu sledujeme, řekneme vám o ní víc.

0: Detektivové obvinili 20 lidí kvůli ovlivňování zakázek na údržbu a opravy městských bytů v Havířově. Jsou mezi nimi zástupci stavebních firem a také bývalý jednatel městské realitní agentury. Obvinění podle policie fungovaly jako organizovaná skupina. Tuhle kauzu sleduje reportérka Marta Pilařová. Marto, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Co všechno víme o tom případu?
1: Detektivové NCOZ zasahovali v Havířově od úterka. Pro dokumenty si přijeli do sídla městské realitní agentury a taky na magistrát města. Ve středu si pak od státního zástupce 20 lidí vyslechlo obvinění. Mluvčí protikorupčního policejního útvaru Jaroslav Ibhej upřesňuje z čeho.
2: Obvinění se podle našich závěrů měly minimálně v letech 2022 až 2023 podílet na machinacích soutěží o veřejné zakázky v celkovém objemu minimálně 100 milionů korun. Trestní stíhání je vedeno pro trestné činy spojené s veřejnou soutěží, účastí na organizované zločinecké skupině, podplácení a přijetí úplatku.
1: Podle IBHE jsou všichni obvinění stíháni na svobodě a hrozí jim až 12 let ve vězení. Podle zjištění Radiožurnálu je mezi obviněnými i bývalý jednatel městské realitní agentury Robert Masarovič. Od toho mám písemnou reakci, cituji. Absolutně se necítím být vinen a podnikám všechny kroky k očištění svého jména. Masarovič je zároveň havířovským zastupitelem. Na kandidátce hnutí ANO byl zvolený i do krajského zastupitelstva a na kraji zastává i funkci předsedy finančního výboru. Krajský šéf hnutí ANO Kopecký mi řekl, že hnutí už Robertovi Masarovičovi pozastavilo členství a vlastně se od něj distancoval.
0: Tohle ale, Marto, není první případ, který vyšetřují policisté kvůli městským bytům v Havířově.
1: To tedy není. Detektivové NCOZ řeší v Havířově v posledních letech celý spletenec případů. V lednu okresní soud v Havířově uložil podmíněné tresty a pokuty zástupcům stavebních firem za manipulování a úplatky v zakázkách na jiné opravy v městských bytech. A další větev kauzy se týká přidělování městských bytů nájemníkům. I tam už jsou obvinění, mezi nimi i bývalí členové vedení Havířova.
0: V odpoledním Radiožurnálu jste poslouchali Martu Pilařovou, naši reportérku. Marto, díky, hezký den přeji.
1: Taky přeju.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Bývalý šéf britské tajné služby MI6 hostem Vinohradské 12. Co ho šokovalo na teroristech z Vrbětic? Jak to měl s Trumpem? A proč podle něj čínský prezident sleduje, jak to dopadne na Ukrajině?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Jejte.

0: Posloucháte odpolední radiožurnál, tohle byl Ozzy Osbourne. Za malou chvíli aktuální zprávy.
1: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
2: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou ČEPS, Kinder Joy of Moving a FOSFA.
0: Radiožurnál je 15 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Policie kvůli fyzickému napadení evakuuje střední školu v Pardubicích. Pět příbuzných amerického lékaře nakaženého ebolou už je taky na klinice v Berlíně. V nominaci fotbalové reprezentace na přípravu před mistrovstvím světa jsou brankáři Kovář, Horníček a Staněk. Kolona popojíždí na dálnici D5 za Žebrákem směrem do Plzně. A zítra bude polojasno až jasno, na horách ojediněle přehánky a teploty do 26 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
0: Policie evakuuje střední průmyslovou školu chemickou v Pardubicích kvůli napadení nožem. Oznámila to mluvčí krajské policie Markéta Janovská. Jeden člověk je v nemocnici, druhého zadržela policie. Okolí školy je uzavřené a budovu preventivně prohledávají policisté. Ředitel školy Jiří Kraus k události bližší informace poskytnout nechtěl. Německo přijalo po americkém lékaři nakaženém virem ebola taky jeho příbuzné. V noci na dnešek o tom informovalo spolkové ministerstvo zdravotnictví. Manželka infikovaného lékaře a jejich čtyři děti jsou taky na klinice v Berlíně.
4: Příbuzní jsou stejně jako hlava rodiny na izolační stanici, vedení jsou ale jen jako kontaktní osoby. Symptomy eboly se u nich neprojevily a taky testy na virus mají na rozdíl od muže negativní, přestože s ním byli na severovýchodě Konga v kontaktu. I příbuzné přijalo Německo na žádost Spojených států. Demokratická republika Kongo mezitím hlásí přes 130 úmrtí na virus ebola. Přednosta kliniky v provincii Ituri Mubarak Kano v rozhovoru pro deník Süddeutsche Zeitung varoval, že virus se může rozšířit. V oblasti jsou totiž zlaté doly a tím pádem i mnoho letajících obchodníků. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: A jeden americký lékař, který v Africe přišel do kontaktu s pacientem nakaženým ebolou, je izolovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Na pozorování tam zůstane minimálně 3 týdny. Tak dlouho totiž může trvat, než se virové onemocnění projeví. Muž nemá příznaky eboly v Ugandě, ale léčil nakažené. Tržby české gastronomie v prvních 3 měsících letošního roku oproti tomu loňskému stouply o 3%. Začátek roku přitom bývá pro restauratéry obvykle slabší, říká Vladimír Sirotek ze společnosti Dotykačka, která gastronomické statistiky sleduje.
5: Přes tato pozitivní čísla to však neznamená, že podniky extra vydělávají. Meziroční růst o 3% v podstatě jen dorovnal inflaci, kterou v oboru gastronomie a služeb v poslední době evidujeme na úrovni 3 až 4%. Lze tedy souhrnně říci, že české gastro v prvním kvartálu roku 2026 obhájilo své prodeje z roku 2025.
0: Dařilo se hlavně kavárnám a nebo hotelovým restauracím, po letech poklesů poprvé také klubům a barům. Podle Sirotka se trh patrně pročistil a zbylé podniky stabilizovaly provoz.
6: Sport. Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek nominoval na kemp před mistrovstvím světa i Tomáše Chorého a Davida Douděru. Oba byli vyřazení z týmu Slávie po nesportovním chování v derby se Spartou. Mezi 29 hráči je i 17-letý spartianský záložník Hugo Sochůrek. Brankářskou trojici tvoří Matěj Kovář, Lukáš Horníček a Jindřich Staněk. Vynechání golmana Tottenhamu Antonína Kinského vysvětlil trenér Koubek.
7: Na všem kruhu jsme diskutovali, ale to mají plně v kompetenci trenéři brankařů. My jsme si vědomi, že naskočil a že podává solidní výkony. Závěr toho byl takový, že v nominaci není, tady ty konzultaci přímo s ním, po nějakým společným konsenzu a tím bych to asi uzavřel.
6: Po přípravném zápase s Kosovem 31. května oznámí trenér Koubek finální nominaci, která se bude skládat ze 26 hráčů. Generálku před mistrovstvím světa odehraje národní tým 4. června v New Jersey proti Guatemale.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Uspaná D5 u Žebráku a nehoda na D1 v Brně. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně popojíždí kolona za sjezdem na Žebrák. Na 37,5 kilometru pracují silničáři v pravém jízdním pruhu. Průjezdný pouze levý a zdržíte se asi 20 minut v koloně od sjezdu na Žebrák. Hodně řidičů sjíždí na 34. kilometru a jedou po souběžné 605. D5 je ucpaná taky na příjezdu do Prahy z Plzně. Nesouvislá kolona od sjezdu na Loděnici 10. kilometru se táhne až na ucpaný pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Osobním autem těch 13 kilometrů včetně kolony na okruhu pojedete přes 40 minut. Z Plzeňské teď na brněnskou dálnici. Na D1 komplikace v Brně směrem na Prahu. Na kilometru 193 za sjezdem na Vídeňskou nehoda v levém pruhu.
9: V levém pruhu havárka, dvě osobní auta, ještě u toho nejsou policajti. Bude to nadlouho, protože to jedno auto je dost bouchnutý, jsou tam bouchlí airbagy.
8: Kolona je tam zatím asi na 10 minut s omezení u D2. Větší fronty na D1 v opačném směru na příjezdu do Brna z Prahy. Poprvé se brzdí na 159. kilometru a nesouvislá kolona hlavně v pravém pruhu se sune až do Brna. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21. Tolik zprávy. Dál posloucháte odpolední radiožurnál a Hanku Schánělovou.
10: Dobré odpoledne vám přeji. Jako byste seděli přímo v soudní síni pankrácké věznice v roce 1946. Národní archiv a Český rozhlas nově zveřejnili unikátní nahrávku procesu s nacistickým zločincem Karlem Hermanem Frankem, který tehdy živě vysílal rozhlas. Dochovalo se přes 80 hodin záznamu, včetně výpovědi Milady Horákové. Poslechněte si také o tom v odpoledním radiožurnálu.
3: Odpolední radiožurnál
11: a Hanka Schánělová.

0: šla koncentračním táborem v Terezíně.
1: Přišla jsem do Terezína v těžkých měsících po atentátu na Heydricha. Byli jsme tam přivezeni.
2: Den po dni, slovo od slova. V takové podrobnosti si můžou badatelé i laici projít měsíc trvající soudní proces s válečným zločincem Karlem Hermanem Frankem.
3: Paní poslankyně, prosím vás, pomálu, nahlas a pokud možno v krátkých větách, jednak aby zapisovatelka stačila, jednak aby překlad.
2: Hyeno, bídáku, ani nevím, jaký jméno zasloužíš. Právě touto citací začíná jeden z archivovaných dopisů, který chtěl pisatel výslovně předat krutému nacistovi. Karl Hermann Frank nesl odpovědnost za vyhlazení Lidic, popravy studentů po 17. listopadu roku 1939 a také za tisíce obětí staného práva po atentátu na Reinharda Heydricha.
4: Frank,
3: já slyším dobře.
2: Publicista Marek Janáč musel dohledat s kolegy i konkrétní jméno jedné oběti, která měla na černobílých fotkách šálou zahalenou tvář, a to kvůli těžkým poraněním.
5: Toto je tedy snímek z přísahy svědka, který ovšem má tak jako podivně zahalenou hlavu. Analyzovali jsme ten snímek, podle těch rukou to vypadalo na muže. Vzhledem k tomu, že třeba soudce má tady sluchátka stažená z uší, tak předpokládáme, že to bude člověk, který mluví česky, a tím, že má na hlavě takovouhle kápi, tak pravděpodobně bude také ta zvuková nahrávka nějak postižena. Budou tam úbytky vyšších frekvencí. Tady jsme oproti tím ostatním výpovědím zaznamenali, že ten člověk i málo otevírá ústa. Přestože jsme nenašli všechny informace o tomto pánovi, tak v podstatě té fotografii jsme vrátili jméno člověka, který tam vystupoval.
2: O detailech z procesu s nacistou Karlem Hermanem Frankem si můžete zjistit více na stránkách politickeprocesy.cz. A nebo si můžete pustit také nový rozhlasový pětidílný pořad Kat K.H. Frank. Ten provede posluchači jak archivními záznamy, tak místy, která dodnes připomínají tragické osudy obětí nacismu. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Česká zbrojovka Colt vykázala v prvním čtvrtletí letošního roku rekordní tržby i čistý zisk. Tržby vzrostly podle dnes zveřejněných finančních výsledků holdingu o třetinu, čistý zisk dokonce o 37%. Přesto cena akcí Coltu na pražské burze vzrostla jenom asi o procento. A podobné to bylo u největší české zbrojovky CSG. Ta meziročně skoro zdvojnásobila čistý zisk, ale její akcie se stále obchodují hluboko pod upisovací cenou. My to probereme s ekonomickým redaktorem Tomášem Jeníkem. Vítej.
1: Dobré odpoledne.
0: Pojďme se například napřed podívat na Colt. Proč byla reakce trhů tak vlažná?
1: Podle námi oslovených analytiků je to hlavně proto, že cena akcí zbrojářského holdingu je už tak hodně vysoko a prudší reakce trhu směrem nahoru by patrně přišla, jenom kdyby ohlásil skutečně extrémně dobré výsledky. Portfolio manažer J&T investiční společnosti Štěpán Hájek říká.
2: To odráží víceméně to, že Colt má za sebou relativně úspěšný vstup do začátku roku a jednoduše se dostali na valuace, kde laťka pro to očekávání je relativně vysoko.
1: Cena akcí Coltu na burze v Praze vzrostla od začátku roku o 44% a dnes popolední se obchodovaly za 1070 korun za akci.
0: Pomohla výsledkům Coltu akvizice pardubické Syntézie?
1: To je asi hlavní důvod lepších hospodářských výsledků celého holdingu. Colt získal ve firmě Syntézia nitroceluloz 51% a právě výroba nitrocelulózy v Pardubicích bude pro Colt do budoucna velmi důležitá, vysvětluje akciový analytik Tomáš Cverna.
3: Je to firma, která pomáhá pak rozšiřovat to portfolio výroby střelného prachu v rámci celé skupiny.
1: Pro Colt bude podle Cverny také důležité, jak se bude vyvíjet poptávka na americkém civilním trhu, která je dlouhodobě slabá.
0: Co výsledky CSG?
1: CSG si v posledních týdnech pomalu, ale jistě vynahrazuje prudký propad, kdy její akcie přišly skoro o polovinu hodnoty. Upisovací hodnota byla 25 eur za jednu akci a krátce po začátku obchodování vystoupala až na 33 eur. Jenže na začátku května klesla na necelých 16 eur. Analytik společnosti Cirrus Tomáš Feiler říká.
4: Výsledky dopadly dobře, potvrdili, že firma se nachází v docela dobré kondici, takže jestli ty výsledky nějak zafungovaly, tak řekněme, dokázali obrátit ten negativní trend.
1: Cena akcí CSG v Amsterdamu se dnes přiblížila hranici 20 eur za kus.
0: Takže se CSG podařilo rozptýlit obavy investorů?
1: Asi ne úplně, protože momentálně nikdo z oslovených analytiků neočekává rychlý návrat na upisovací nebo dokonce na rekordní hodnoty nad 30 eury za akci. Podle Štěpána Hájka si CSG obtížně zvyká na větší transparentnost.
2: CSG dle mýho názoru si tak trochu jako zatím stále zvyká na to, že jsou veřejně obchodovatelná společnost a musí vysvětlovat jako řadu věcí, které jednoduše jako ti zahraniční investoři mají právo vidět.
1: CSG se také podařilo upsat akcie na vrcholu evropského zbrojářského optimismu a ten od té doby výrazně ochabl.
0: O výsledcích českých zbrojovek mluvil Tomáš Jeník. Děkujeme ti, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Tak to byly Manic Street Preachers, vy jste je poslouchali v odpoledním radiožurnálu. Za aktuálními informacemi jdeme teď do Pardubic. Policisté evakuovali střední průmyslovou školu chemickou v Pardubicích. Zasahují tam kvůli závažnému fyzickému napadení. V nemocnici skončil jeden člověk, podezřelého útočníka policie zadržela. Přímo na místě je už náš reportér Ondřej Wolf. Ondřej.
1: Hezký den, já jsem teď v Poděbradské ulici před střední chemickou školou. Výpadovka na Hradobickou silnici a Lázně Bohdaneč je teď úplně zavřená. Policie odklání osobní dopravu, takže řidiči tudy neprojedou. Trolejbusy MHD ale projíždějí. No a je tady i omezený vstup pro pěší. Místo je ohrazené policejními páskami a neukázněné chodce policie usměrňuje, případně i vyhání. Před areálem velké školní budovy vidím policejní auta s blikajícími majáčky. Je jich tu opravdu dost. Na místě zasahují všechny složky záchranného systému. A mohu potvrdit, že policisté odpoledne evakuovali celou školu. Studenti jsou teď shromážděni vzadu za budovou na školním hřišti a i tam jsem zahlédl spoustu policejních aut a taky zasahujících hasiče. Policie případ zatím příliš nekomentuje, potvrdila ale, že při konfliktu mezi dvěma lidmi ve škole je jeden z nich v nemocnici. Přijetí pacienta nám potvrdili mluvčí záchranné služby v Pardubicích Josef Strašík.
0: Z Pardubic tedy aktuálně Ondřej Wolf. Děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď, pojď, pojď! Více na webu olympijskýběh.cz.
0: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou CSG a Alpinepro.
3: Radiožurnál je 15:30. Kateřina Causidisová a zprávy. Zlínský soud propustil z vazby posledního obviněného ve fotbalové korupční kauze. Potvrdil to olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun. U obžalovaného podle Dragouna už nehrozí, že by mohl ovlivňovat svědky. Podle informací ČTK by mělo jít o bývalého funkcionáře FC Zlínsko a někdejšího rozhodčího Pavla Bímu. V případě údajného ovlivňování zápasů a podvodu při sázení je obviněných 32 lidí. Všichni jsou stíhaní na svobodě. Maximální cena benzínu od zítřka stoupne, nafta naopak zlevní, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu zdraží o 15 haléřů, řidiči ho natankují na nejvýš za 45 korun na 23 haléřů. Nafta naopak oproti dnešním cenám o 12 haléřů zlevní na 42 korun a 31 haléřů za litr. Tyto ceny budou platit až do pondělí. Podle energetického regulačního úřadu spotřeba energií v Česku za první čtvrtinu roku stoupla. Spotřeba plynu vyrostla meziročně o 4,5%. Největší podíl na tom měli velkoodběratelé. Elektřinu používali hlavně domácnosti. Anglická rozhlasová stanice Caroline omylem oznámila smrt britského krále Karla III. Podle ředitele Petra Moora to zavinila chyba počítačového systému. V éteru omylem zazněl vstup, který mají všechny britské rozhlasové stanice připravený pro případ úmrtí panovníka. Zaměstnanci rádia se následně omluvili posluchačům ve vysílání i na sociálních sítích za nepříjemnosti.
1: Sport.
3: Fotbalový brankář Manuel Neuer se po 2 letech vrátil do německé reprezentace. Trenér Julian Nagelsmann ho nominoval na mistrovství světa s tím, že by měl být golmanskou jedničkou německého týmu. Čtyřnásobní světoví šampioni se ve skupině utkají s pobřežím Slonoviny, Ekvádorem a Curaçaem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D1 u Brna a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy připomínáme silný provoz. Nesouvislá kolona aktuálně popojíždí od 160. kilometru až do Brna k omezení. Pro osobní auta je to minimálně půl hodiny navíc. Ucpává se i severní trasa silnice 35, a to v Litomyšli směrem do Mohelnice a pak ještě u Moravské Třebové. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 čekejte půlhodinové kolony od Zličína až ke sjezdu na Ořech. Ucpává se kvůli tomu i příjezd po plzeňské dálnici do Prahy, aktuálně od 9. kilometru. Na okruhu komplikace i ve směru z D1 na letiště. Na kilometru 16,5 nájezdu z Barandova v levém pruhu havarovala dodávka. Čekejte kolony za tunely směr letiště. A ještě jedna nehoda v Praze, brzdí provoz v tunelu Blanka ve směru na Troju. U sjezdu na Letnou se v levém pruhu srazila 2 auta. Přiškrtí teď vjezdy do tunelu ještě o něco víc. A v Litoměřicích velké komplikace působí nehoda na silnici 15 u Tyršova mostu. V Litoměřicích máme zpravodaje.
5: Končí most, 15 pokračuje doprava a tady v tomto místě se srazily 2 auta. Teď tam jsou 2 hasičské auta. Policie to tam řídí.
4: A kolony jsou dlouhé, jak z Terezína, tak i ve směru z Litoměřic. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
6: Hezké odpoledne, uslyšíte Phila Collinse, skupinu Metallica a právě teď také Anetu Langerovou. Hezké odpoledne.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Ve věku 92 let zemřel ve Francii Václav Evžen Foché. Radiožurnálu to potvrdilo jeho okolí. Foché byl synem generála, který vedl francouzskou vojenskou misi v Praze a odsoudil Mnichovskou dohodu. Před lety s ním ve Francii natáčel náš zpravodaj Martin Balucha. Martine, už tě zdravím z vysílání, hezké odpoledne.
1: Taky zdravím, hezké odpoledne.
0: Co pro celou rodinu generála Foschéra znamenal podpis Mnichovské dohody v září roku 1938?
1: Jednoduše byla to velká rána. Generál Louis Eugène Foché se do Československa přestěhoval krátce po první světové válce. On vedl francouzskou vojenskou misi v Praze. Ve Stromovce se seznámil se svou manželkou, která tehdy byla úřednice na pražském magistrátu, na pražské radnici. Foché před nacisty varoval, reportoval domů. Když ho ale Francouzi neposlechli, tak se rozhodl francouzskou armádu opustit a své služby nabídl Čechoslovákům.
2: Po Mnichovu se můj otec cítil zahambeně. Francie měla do té doby prestiž, byť nezaslouženou a neúměrnou svému skutečnému postavení.
1: To mi tedy před třemi lety řekl syn generála Louisa Eugena Fochéra, Václav Evžen Foché. Potom, co generál Foché veřejně odsoudil Mnichovskou dohodu, tak dostal důtku od francouzského vojenského vedení. Šlo víceméně o politické rozhodnutí, které vydal sám ministerský předseda Daladier.
0: Jak se Václav Evžen Foché dostal z protektorátního Československa a vrátil se pak ještě někdy zpátky do Prahy?
1: Rodina se musela tehdy rozdělit, generál Foché nakonec odjel z Československa dřív, Evžen, jeho maminka a taky babička nakonec odcestovali později vlakem, ale bylo to velmi náročné, jak popisoval.
2: Pomáhalo nám hodně lidí, nebylo to jednoduché. Velmi nám pomohl například advokát Flanderka, kterého bohužel zadrželo gestapo a zemřel při deportaci. Odjeli jsme s Orient Expressem, byli jsme ve stejném kupé jako českoslovenští židé. Když zjistili, že jedeme do Francie, tak nám řekli, že míří do Spojených států a že je to jistější.
3: A nous on va pas en France, on va en Amérique, c'est plus sûr.
1: Celá rodina se do Československa vrátila vlastně krátce po válce v roce 1946. Procestovali mnoho měst, popisoval mi to sám Václav Evžen Foché. Hodně taky mluvil o tom, že na povrchu mohl mít člověk dojem, že tehdy bylo všechno jako dřív, že je země na cestě k demokratickým principům, k sociální demokracii, ale pod povrchem prý bylo patrné, že se chystají změny vedoucí ke komunistickému puči nebo převratu v roce 1948.
0: Zpravodaj ve Francii Martin Balucha. Martine, děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.

Trenér českých fotbalistů Koubek nominoval na sraz před světovým šampionátem kromě trojice nováčků také obránce Douděru s útočníkem Chorým, kteří byli vyřazeni z kádru Slávie. I o tom za chvíli uslyšíte.

0: V nominaci české fotbalové reprezentace na sraz před mistrovstvím světa jsou i obránce David Douděra s útočníkem Tomášem Chorým. Oba hráči byli po vyloučení v nedávném ligovém derby se Spartou vyřazení z kádru Slávie. A s informacemi už je ve studiu Mikuláš Jáša z naší sportovní redakce. Vítej.
1: Krásné odpoledne.
0: Právě Douděra s Chorým vzbuzovali před oznámením nominace největší emoce. Proč nakonec jsou ve výběru?
1: Trenér Miroslav Koubek to zdůvodnil takto.
2: Tak samozřejmě jsem přemýšlel zpočátku, jak si jsem přidal sám sobě otázky pro a proti. Výsledek znáte, já bych vám položil otázku. Představte si, že by to hráči měli takový nějaký problém národní mustu a vrátili se do klubu. Postavil by je ten klub nebo nepostavil? Ať si každý odpoví sám.
1: Do národního týmu se po dlouhém zranění vrací útočník Adam Hložek. Golmanskou trojici tvoří Matěj Kovář, Lukáš Horníček a Jindřich Staněk, který poletí na šampionát jako brankář číslo 3. Do výběru se naopak nedostali třeba stoper Martin Vitík se záložníkem Adamem Karabcem.
0: Kouč Koubek také povolal 3 úplné nováčky. Kromě plzeňského Univerzála Sojky a útočníka Mladé Boleslavy Kabonga také záložníka Sparty Suchůrka. Co pro ně rozhodlo?
1: Stručně řečeno, dobrá aktuální sportovní forma podle Koubka jde o důkaz, že národní tým není zkostnatělý a i mladí hráči mají možnost se ukázat, byť zdůraznil, že aktuální nominace automaticky neznamená, že zmíněné trio do Spojených států amerických skutečně poletí, odcestuje. Asi úplně největším překvapením v týmu je teprve 17-letý Hugo Sochůrek, který v lize nastoupil zatím jenom do 7 zápasů. Pokračuje Miroslav Koubek.
2: Proto do pozvání hovoří jeho typologie, je to takový hráč, který se trošku mimiká takový ty uniformně českých hráčů, kteří v těch prostorech hrají velký potenciál. My ho chceme vidět v té konfrontaci s větší evropskou intenzitou, jak bude vypadat. Jo. Ta historie prostě potvrzuje starty 16-17 letých hráčů, že jo, v jiných federacích, takže proč bychom nemohli být my Češi trošku taky in.
1: V aktuálním reprezentačním kádru je celkem 29 fotbalistů, 3 z nich se tedy do finálního výběru pro mistrovství světa nedostanou. Národní tým oznámí 31. května po přípravném utkání na Letné s Kosovem, hned po něm český výběr odletí do Spojených států amerických, kde ho 4.6. čeká v New Jersey další příprava proti Guatemale. Do šampionátu Češi vstoupí 12.6. ráno českého času v mexické Guadalajáře, a to proti Jižní Koreji.
0: Tak mohli bychom být in. Tohle byl Mikuláš Jáša, díky.
1: Jsme in. Naslyšenou.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dobrý večer!
2: Maroš Kramář,
3: Vladimír Kořen,
4: Miroslav Hrabě,
1: Michal Dalecký,
4: Pavel Cejnar
1: a Jitka Bohol.
5: Tady vibruje ahev společně s tou vodou.
4: Vladič Pian.
5: Každý pořad má mít svýho maskota.
4: Pardál, nebo co to je?
6: Hát.
4: Hát.
7: Já jsem hrál žábu.
8: Vše, co jste kdy chtěli slyšet.
9: Začíná další díl Zázraku přírody.
2: Premiéra v sobotu večer na ČT1.
10: Lázeňské město ukryté v údolí. Drsná krajina Krušných hor. Těžba uranu. To všechno je festival Řetízkárna. Ale také koncerty, debaty, výstavy, promítání dokumentů a také představení Davidského divadla. Přijďte zažít současnost se vzpomínkou na minulost. Přijďte zažít festival Řetízkárna 29. až 31. května v Jáchymově. Více informací www.řetízkárna.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
11: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
12: Policisté evakuovali střední školu v Pardubicích kvůli povodání. NATO a Evropská unie by si podle prezidenta Pavla neměli konkurovat a měli by se navzájem víc doplňovat. V nominaci fotbalové reprezentace na přípravu před mistrovstvím světa jsou tři nováčci Kabongo, Sojka a Sochůrek. V Litoměřicích komplikuje dopravu nehoda a zítra bude polojasno až skoro jasno na horách. Ojediněle přeháňky, teploty až 26 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
12: Policisté evakuovali střední průmyslovou školu chemickou v Pardubicích. Zasahují tam kvůli pobodání. Podezřelého útočníka policie zadržela, jeden člověk skončil v nemocnici. Na místě reportér Ondřej Wolf.
13: Podle posledních informací od policie má podezřelý z napadení druhé osoby přímý vztah ke střední škole. Policie proto rozhodla o preventivní evakuaci školní budovy už kolem 14. hodiny. Mluvčí záchranné služby Josef Strašík řekl, že oběť konfliktu převezla sanitka ve vážném stavu do nemocnice. Policie nyní prohledává školu a ohledává místo činu. Já jsem tady před malou chvílí mluvil i se studentkami ze střední průmyslové školy chemické a ty mi řekli, že byli mezi evakuovanými studenty. Policie podle nich postupně studenty pouští do školní budovy pro osobní věci a žáci odcházejí domů. Poděbradská ulice nadále zůstává zavřená. Z Pardubic Ondřej Wolf, Radiožurnál.
12: Severoatlantická aliance a Evropská unie by se podle českého prezidenta měli navzájem doplňovat a neměli by si konkurovat. Petr Pavel to řekl na úvod bezpečnostní konference Globsec, která začala dnes v Praze. Mezi některými členy obou aliancí jsou ale podle prezidenta Pavla nevyřešené některé neschody.
14: Já jsem přesvědčen, že nastala doba pro to, abychom se snažili tyto faktory odblokovat v zájmu obou institucí a všech zúčastněných států, protože bezpečnost evropského kontinentu by neměla být rukojmím zájmů anebo protichůdných tendencí politických představitelů některých zemí.
12: Správa Národního parku České Švýcarsko může začít sčítat škody po nedávném požáru v okolí Rynartic u Jetřichovice na Děčínsku. O půlnoci skončil zvýšený dohled nad spáleništěm. Opravit se musí hlavně cesty a lesnická zařízení, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
15: Se nyní pohybujeme na zhruba 10 milionech korun. Pokud jde o cesty, na lesnických zařízeních máme další 1 milion korun. Ještě se ta škoda bude zvyšovat o škody na lesních porostech, které tady schořely.
11: Sport. Reprezentační trenér Miroslav Koubek nominoval na přípravný kemp před mistrovstvím světa 29 fotbalistů. Po utkání s Kosovem 31. května zúží kádr na 26 hráčů. Šanci zabojovat o světový šampionát budou mít i tři nováčci. Mladoboleslavský Christoph Kabongo, plzeňský Alexander Sojka a 17-letý záložník Hugo Sochůrek, který v jarní části této sezony debutoval v A-týmu Sparty. O Sochůrkovi mluví generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
16: Já si myslím, že to je opravdu výjimečný hráč. Jelikož jsem to diskutoval nejenom s reprezentačním týmem, ale i vlastně s nejvyšším vedením Sparty, mám jenom pozitivní feedback. Já si myslím, že takový hráč tady dlouho nebyl a měl by asi dostat šanci. Ty zkušenosti tam nejsou, ale jestli se chceme někam posunout, tak prostě ty mladý hráče tam musíme zabudovat už teď.
11: V nominaci české reprezentace na fotbalové mistrovství světa jsou i Tomáš Chorý a David Douděra, které Slávia po vyloučení v derby se Spartou vyřadila z kádru.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Brna a nehoda v Litoměřicích. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy připomínáme kolony. Silný provoz. Poprvé se brzdí zastavuje u sjezdu na Velkou Bíteš na 162. kilometru a nesouvislá fronta je až do Brna k omezení. Pro osobní auta je to asi půl hodiny navíc. Ucpává se i severní trasa silnice 35 a to hlavně v Litomyšli směrem na Mohelnici. Průjezd zabere asi 25 minut. Na 35 se kolona i mezi Turnovem a Libercem před omezením u Hodkovic. Delší teď ve směru z Liberce asi na 15 minut. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně čekejte kolony. Brzdí se kousek za Loděnicí, hlásí naše zpravodajka.
6: Průjezd pro osobní auta 20 minut od 8. kilometru až po nájezd na okruh.
3: Tímto ale nekončí, kolona je pak ještě na okruhu ve směru z letiště na D1. Od Zličína až ke sjezdu na Ořech a zdržíte se dalších asi 20 minut. V Praze je silný provoz. A ještě do Litoměřic. V Litoměřicích kolabuje doprava kvůli nehodě na silnici 15. Na konci Tyršova mostu se srazila dvě auta. Je to vážná nehoda a kolony jsou dlouhé ze všech stran. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Teploty až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21, na horách většinou kolem 17 stupňů, na Šumavě a v Krušných horách i kolem 19. Tolik zprávy. Teď už pokračuje odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
11: My vám přejeme dobré odpoledne, s radiožurnálem jste 5,5 minuty po 16. hodině. Úřad vlády chystá převedení části poradních orgánů na jednotlivá ministerstva. Podrezorty mají začít fungovat od začátku července. No a stihnou převést tu agendu a jak na změny reagují členové jednotlivých rad? Tak to probereme v úvodu této vysílací hodiny odpoledního radiožurnálu. Určitě s námi zůstaňte, přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
0: Odpolední radiožurnál
7: a Štěpán Pokorný.

0: se pravděpodobně rozpadne systém budovaný desítky let. Zároveň ale počítá s tím, že podle domluvy předloží vládě do konce června akční plán pro boj se závislostmi. Béma má nahradit současná vedoucí vládního oddělení politiky duševního zdraví Dita Protopopová.
1: Ač samozřejmě se nedá říct, že by všechno fungovalo do této doby úplně ideálně, tak ta průřezovost tam právě byla zachována, že jsme se tam potkávali se všemi rezorty.
2: To byla předsedkyně výboru pro práva cizinců Magda Faltová. Znovu ji uslyšíme, tedy ještě jednou na Radiožurnálu. Pojďme navázat na to, co jsme slyšeli před chvilkou. Hned po ohlášení změn už reagovali odborníci a různé organizace napříč působností, ale co přímo členové jednotlivých poradních orgánů, dostávám se k tomu tedy znovu, kterých se změny bezprostředně týkají.
0: Taky ti nešetří kritikou, a to i kvůli způsobu, jakým kabinet rozhodl. Dopředu totiž nic nevěděli a zjistili to až tiskové konference. Podle některých tak současný kabinet ukazuje, že mu o rovnost, důstojnost a práva lidí vůbec nejde. Podle předsedkyně výboru pro práva cizinců Magdy Faltové teď čekají, co bude dál.
1: Ač samozřejmě se nedá říct, že by všechno fungovalo do této doby úplně ideálně, tak ta průřezovost tam právě byla zachována, že jsme se tam potkávali se všemi rezorty.
0: Kritičtí k rozhodnutí vlády jsou i někteří členové hnutí ANO. Například bývalá zmocněnkyně pro lidská práva a současná poslankyně Helena Válková uvedla, že změnou post ztrácí smysl.
2: Proč ke změnám vůbec došlo?
0: Ještě připomenu, že šlo o poměrně překvapivý krok. Vláda totiž žádný bod týkající se změn v těchto agendách na programu neměla. Premiér Babiš vysvětloval rozhodnutí tím, že zastoupení ministerstev na jednání orgánů nebylo dostatečné. Jako argument uvedl i finanční úsporu. To je ale s otazníkem, protože tabulková místa se pouze přesouvají. Včera už předseda vlády ve věci odkázal na šéfku kabinetu Tinde Bártu.
3: Tam byly duplicity, že se to opakovalo, nebylo to efektivní a bylo by dobré, kdyby paní vedoucí úřadu vám poskytla podrobný rozhovor, protože já jsem to jako vzal na vědomí.
0: Právě šéfka kabinetu má teď řídit schůzky s jednotlivými ministerstvy a ladit postup, aby se vše stihlo. Například ministerstvo spravedlnosti potvrdilo, že od července odbory fungovat budou. Třeba rezort práce ale jen potvrdil, že se konají koordinační schůzky.
2: Ve studiu Radiožurnálu redaktorka Daniela Brichtová. Díky a pěkný den.
0: Hezké odpoledne.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Vztahy mezi Moskvou a Pekingem dosáhly podle šéfa Kremlu bezprecedentní úrovně. Vladimír Putin to řekl včera po schůzce se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Rusko ve společném prohlášení mimo jiné ocenilo objektivní a nezávislý postoj Číny k válce na Ukrajině. Co dalšího spolu prezidenti řešili, tak to řekneme za chvilku. Teď už posloucháte Sambu v kapkách deště od Burma Jones. S Radiožurnálem jste v 16 hodin 17 minut a vydržte s námi i dál.

0: Rusko a Čína podepsali přes 40 smluv, mezi nimi i dohody o posílení komplexního partnerství, strategické spolupráce a prohloubení dobrých sousedských vztahů. Stalo se tak během návštěvy šéfa Kremlu Vladimira Putina v Pekingu. Na jednom z nejdůležitějších bodů schůzky, výstavbě nového plynovodu Síla Sibiře 2, se ale země zatím neshodly. Podrobněji to teď probereme s odborníkem na Rusko, komentátorem Českého rozhlasu Liborem Dvořákem, který je ve studiu Radiožurnálu. Vítejte, dobrý den.
1: Dobré odpoledne vám, Štěpáne, i všem našim posluchačům.
0: 40 smluv, to zní hodně impozantně. Jak velký význam tyto dohody mají?
1: No, zní to impozantně, ale kvůli tomu se tahle čísla uvádějí podobně jako to, kolik přivezl Putin vicepremiérů a ministrů vesměs v ekonomickém ranku. Ale jinak si musíme uvědomit, že velice často jde spíše o memoranda než o smlouvy, to jest nic není hotovo, ale šermuje se tím jako vhodným argumentem.
0: No a teď k tomu nejdůležitějšímu, proč se Rusko a Čína nedohodli ohledně toho plynovodu Síla Sibiře 2.
1: To je určitě nejdůležitější, protože víme, že kvůli sankcím Rusko přišlo o velké trhy, zejména v Evropě, ale i jinde ve světě, který lze považovat za západní nebo za spojence západu, a potřebuje tenhle výpadek nutně nějak nahradit. Samotný ten plynovod, ovšem plánovaný, by byl dlouhý 2600 kilometrů, vedl by od severního ledového oceánu z poloostrovu Jamal přes celé Rusko napříč, potom přes Mongolsko do severní Číny. A problém je v tuhle chvíli v tom, kdo ho postaví, kdo jakou část ho postaví, ale především, jakou cenu je Čína ochotna za ten ruský plyn platit. Bylo by to podstatně méně, ale Rusku by to každopádně pomohlo. Čína ovšem se tváří tak, a asi má pravdu, že ruský plyn nepotřebuje.
0: Co nám schůzka Vladimira Putina a Xi Jinpinga prozradila o těch čínsko-ruských vztazích obecně?
1: Ona byla přiřazena k 25. výročí smlouvy o vzájemném přátelství a tak dále. Já nebudu tady znovu citovat ten víceméně bolševický slovník, ale každopádně hodně i ruských pozorovatelů mluví o tom, že ty schůzky mají jaksi úlohu do značné míry symbolickou. A když si uvědomíme, že Putin přijel do Pekingu pouhé 4 dny po americkém prezidentovi Trumpovi, tak je zcela jasné, v čem má ta symbolika tkvět.
0: Komentátor Českého rozhlasu, odborník na Rusko, Libor Dvořák ve studiu odpoledního Radiožurnálu. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 16 hodin a 30 minut. Zprávy má Jana Gulda.
1: Policie evakuovala střední školu v Pardubicích v Poděbradské ulici kvůli konfliktu mezi dvěma lidmi. Po útoku je jeden člověk zraněný, teď už je v nemocnici. Podle záchranářů šlo o akutní ohrožení života. Útočníka policie zadržela, oznámila to na síti X. V provincii Jižní Kivu na východě Konga úřady potvrdily případ eboly. Nákaza se tak objevila stovky kilometrů od dosavadního ohniska. Zdravotníci a humanitární organizace varují, že jim dochází kapacity a vybavení pro zvládání epidemie. Situaci podle nich zhoršuje taky ozbrojený konflikt v regionu, který způsobil humanitární krizi. Podle Světové zdravotnické organizace je v souvislosti s nákazou přes 130 mrtvých. Podezření na krvácivou horečku mají úřady u zhruba 600 obyvatel. Krajský soud v Ústí nad Labem poslal na 15 let do vězení muže, který měsíce týral, věznil a znásilňoval ženu v Siřemi na Lounsku. Uložil mu taky ochranné ústavní sexuologické léčení. Podle znalců je muž sadista. Trest je souhrný i za předchozí znásilnění jiných žen. Třem spolupachatelům, kteří o věznění poslední oběti věděli, soud uložil nepodmíněné tresty ve výši 5,5 až 6 let. Rozsudek zatím není pravomocný. A francouzský aukční dům Arc Real vydražil schodiště z pařížské Eiffelovy věže v přepočtu za víc než 8 milionů korun. Jde o původní točité schodiště z konce 19. století, které propojovalo druhé a třetí patro věže. Při světové výstavě v Paříži se po něm prošly stovky lidí. Vydražený kus byl součástí 160-metrového dílu, který z Eiffelovy věže odstranili kvůli instalaci výtahů. Sport. Hokejisti Kanady a Norska hrají čtvrté utkání ve skupině mistrovství světa. Ve švýcarském Friburku je u toho reportér Petr Kadeřábek.
2: Na začátku 9. minuty svítí na ukazateli skóre překvapivé skóre. To proto, že Norsko vede nad Kanadou 1-0 v souběžně hraném utkání v Curychu. Lotyši sice vedli, ale Finové dokázali vyrovnat a tak tam platí ve stejném čase zatím nerozhodný stav. 1-1 ze Švýcarska, Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D1 v Brně a nehoda v Litoměřicích. Na dálnici D1 silný provoz a kolony hlásíte na příjezdu do Brna z Prahy. Poprvé se brzdí na 163. kilometru za sjezdem na Velkou Bíteš a nesouvislá fronta místy v levém pruhu se sune až do Brna. Pro osobní auta počítejte před Brnem půl hodiny navíc. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně se zdržíte asi 20 minut v osobním autě. Je tam kolona od 8. kilometru. No a dalších 20 minut budete popojíždět i na okruhu ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Ořech. V Praze je odpolední špička kolony tak na obvyklých místech. Na jižní spojce ve směru na Štěrboholy navíc se překážejí hned dvě nehody. První u Spořilovské, další na Lanovém mostě a kolona na spojce zpomalila. V Litoměřicích se zdržíte na příjezdech z Terezína a taky z Lovosic. U Tyršova mostu na silnici 15 likvidují následky nehody a kolony jsou dlouhé. Na silnici 35 z Liberce na Turnov postojíte 15 minut před omezením u Hodkovic. No a na 35 se vázne provoz taky v Litomyšli na průjezdu směrem na Mohelnici. Zdržíte se asi čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno až jasno, během dne přechodně kupovitou oblačnost a na horách na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 21 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
0: Odpolední Radiožurnál pokračuje v 16.34 a po 17. hodině uslyšíte 20 minut Radiožurnálu. Hostem bude Martina Richterová Těmínová, ředitelka neziskové organizace Sananim. Teď už Richard Miller.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Krajně pravicová teroristická skupina Národně socialistické podzemí řádila v Německu na přelomu tisíciletí. Výsledkem byly nejen bombové útoky nebo bankovní loupeže, ale taky 10 mrtvých. Jeden ze spolupachatelů včera vyšel na svobodu a my si řekneme víc se zpravodajem radiožurnálu v Německu Tomášem Havlínem. Dobrý den.
1: Dobrý den, pěkné odpoledne. Když se mluví o národně socialistickém podzemí, tak se obvykle míní ta nejužší skupina trojice neonacistů z Jeny, tedy Uwe Mundlos, Uwe Bernhard a Beate Čepeová, ale kolem nich odhaduje se bylo asi 100 až 150 lidí, kteří jim pomáhali a mezi nimi právě i včera propuštěný Ralf Wolleben. Ten pro trojici obstaral zbraň, byla to pistole české výroby vybavená tlumičem, kterou pak skupina zavraždila, to bylo v letech 2000 až 2006, 9 z 10 svých obětí a přitom se zaměřovala hlavně na muže tureckého přistěhovaleckého původu, byly to rasově motivované vraždy.
0: Byl v souvislosti s těmi zločiny odsouzen ještě někdo další?
1: Byli celkem 4 lidé, ale ve vězení z nich už dnes zůstává jen zmíněná dnes 50-letá Beate Čepeová, členka toho nejužšího kroužku. Mimochodem ti dva další členové NSU, tedy Mundlos a Bernhard, ty zemřeli už v roce 2011 za možná dodnes ne zcela vyjasněných okolností v případu, ve kterém hrála roli nevydařená bankovní loupež, střelba a nakonec hořící karavan, ve kterém oba žili. Beate Čepeovou v roce 2018 odsoudil vrchní soud v Mnichově na doživotí, ale loni byla v rámci výkonu trestu přeřazena do programu na odchod z extremistické scény, což někteří kritizovali jako pokus člověka, který vlastně dosud jen omezeně projevoval lítost nebo přijímal odpovědnost za své činy, pokus zkrátit si ten doživotní trest a dřív odejít z vězení. No a od loňska vlastně ještě běží jeden soud s bývalou nejlepší kamarádkou Čepeové, Susan Emingrovou, která jí měla svého času pomáhat s falešnou identitou a tam se očekává, že rozsudek by měl padnout letos v létě.
0: Když se vrátíme k propuštěnému muži, který neonacistickému triu obstaral zbraň, tu zmíněnou českou pistoli, jak ten se staví ke svému činu? Projevil nějakou lítost?
1: Ne, za celou dobu vlastně ne. On si prostě odseděl celý 10letý trest, ve vězení si kreslil hákové kříže a teď je venku. Krajně pravicová scéna ho taky odpovídajícím způsobem přivítala na svobodě. Na sociálních sítích se objevily příspěvky, že ve vězení neselhal, že je z oceli a tak podobně. A i proto spíš levicové organizace teď tolik neslaví. Ten Ralf Wolleben podle nich nijak nepomohl vysvětlit přetrvávající nejasnosti kolem té skupiny NSU, mimo jiné, jakou roli v její činnosti hráli agenti a informátoři německých tajných služeb. No a pocit zadosti učinění ten teď nemusí mít ani pozůstalí obětí té teroristické skupiny, ačkoliv ti asi mají pocit selhávání spravedlnosti v Německu dlouhodobě. Na celém případu je totiž zajímavé i to, že policie vlastně dlouho ty vraždy, kterých tedy bylo 10, považovala za nějaké vypořádávání vnitřních sporů uvnitř turecké mafie například a na to, že existuje nějaká neonacistická skupina vraždící, která má ty vraždy na svědomí, tak se vlastně přišlo až docela pozdě s odstupem několika let.
0: Zpravodaj radiožurnálu v Německu Tomáš Havlín. Naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: Zatím nejistá je účast fotbalové Karviné v příštím ročníku evropských soutěží. Čerstvý vítěz domácího poháru je totiž zapletený do stále vyšetřované korupční kauzy a není jasné, jak a kdy bude potrestaný. Možné scénáře vám řekneme za chvilku na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den.

0: Fotbalisté Karviné jsou už několik hodin novými šampiony domácího poháru. Po největším úspěchu v historii ale celý slezský klub dál žije v nejistotě ohledně další budoucnosti nejen v pohárové Evropě. Policie ho totiž vyšetřuje v korupční kauze a čelí podezření z ovlivňování zápasů. S podrobnostmi už je ve studiu Radiožurnálu Mikuláš Jáša. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Jaké scénáře jsou z pohledu Karviné dál ve hře?
1: Na domácí scéně musí v první řadě čekat, jak dopadne policejní vyšetřování, protože etická komise Fotbalové asociace České republiky, která bude o osudu Karviné rozhodovat, ctí presumpci neviny. Tudíž nevynese žádný verdikt dřív, než budou známé výsledky policejního šetření. V případě prokázání viny slezskému klubu hrozí kontumace utkání, odebrání až 20 bodů nebo až vyloučení družstva ze soutěže, případně ještě pokuta, a to až do výše 10 milionů korun.
0: Vítězstvím v Molkapu nad Jabloncem si Karviná zajistila start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy a tedy minimálně účast ve skupinové fázi konferenční ligy, jenže jí hrozí trest i od Evropské fotbalové unie.
1: Přesně tak, i proto jsme zástupce UEFA oslovili už včera před finále přes e-mail, co by se dělo, kdyby karvinský fotbalový klub pohár vyhrál. A stalo se. Zatím na odpověď čekáme, ale můžeme zdůraznit, že tato instituce se může zachovat jinak než Česká fotbalová asociace. Pomůžeme si tedy příklady z minulosti, když klub byl uznán vinným ještě před startem nového ročníku evropských pohárů, byl bez milosti vyřazený a nahrazený. Trenér Karviné Marek Jarolím k této možnosti včera večer poznamenal.
2: Nechce se mi teď o tom přemýšlet. Čte člověk samozřejmě, ale nic nevím, takže teď je člověk rád za tu trofej, tu už nám nikdo nevezme a co teď bude, tak asi ovlivnit nemůžeme, takže se tím nemá cenu moc asi teď jako zabývat, uvidíme no.
1: Vyloučení potkalo třeba v roce 2012 v Evropské lize Olomouc po prokázání ovlivnění zápasu se Střížkovskými Bohemians. Teď by v takovém případě Karvinou nahradil podle pořadí v ligové tabulce pátý Jablonec, paradoxně právě poražený finalista. Jeho trenér Luboš Kozel k tomu po finále říkal.
3: Já bych nechtěl spekulovat na tohle téma, ale samozřejmě pokud klub je obviněný nebo jako vyšetřuje se z těch věcí, které se objevují v tisku, tak si myslím, že by asi nebylo normální, kdyby měl je prezentovat v Evropě.
1: Jablonec by ale šel na rozdíl od Karviné do druhého předkola konferenční ligy a v tom závěrečném v Evropské lize by se představila třetí Plzeň.
0: A co, když vyšetřování v Česku neskončí do startu nové sezony a tím pádem se o tom, zda se Karviná dopustila uplácení nebo ne, nerozhodne?
1: Tady by mohl posloužit příklad istanbulského Fenerbahče z roku 2013. To bylo kvůli uplácení Evropskou fotbalovou unii nejprve vyřazené, už před losem kvalifikace Ligy mistrů, ale po odvolání tureckého klubu ke sportovní arbitráži v Lausanne až do vyšetření případu hrát mohlo. Fenerbahče v kvalifikaci neuspělo a mohlo tak hrát skupinu Evropské ligy, ale sportovní arbitráž v té době jeho odvolání zamítla, no a potvrdila dvouletý trest. Turecko tak přišlo o místo v hlavní fázi Evropské ligy, to se může stát právě i fotbalové Karviné, která tak zůstává na čekané a nějakou dobu na ní asi ještě bude.
0: Ve studiu Radiožurnálu Mikuláš Jáša ze sportovní redakce. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Bývalý šéf britské tajné služby MI6, hostem Vinohradské 12. Co ho šokovalo na teroristech z Vrbětic? Jak to měl s Trumpem? A proč podle něj čínský prezident sleduje, jak to dopadne na Ukrajině?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 9:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Dolní Vítkovice opět ožijí světovým beachvolejbalem. Přijďte si užít elektrizující atmosféru turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro. Pod vysokými pecemi vás od 27. do 31. května čeká špičkový sportovní zážitek a volně přístupná fanzóna s bohatým programem pro celou rodinu. Více informací na webu ostravabeachpro.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy má Jana Gulda.
3: Policie zadržela útočníka z pardubické střední školy. Jeden člověk je těžce zraněný. Národní archiv zveřejnil rozhlasový záznam ze soudního procesu s K.H. Frankem. Fotbalový útočník Dukly Mila dostal od disciplinární komise trest na 4 zápasy. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy od Plzně popojíždí kolona. A počasí zítra bude polojasno až jasno, přechodně kupovitá oblačnost, ojediněle přehánky a teploty až 26 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Záchranáři převezli do nemocnice po napadení v Poděbradské ulici v Pardubicích jednoho zraněného člověka. Podezřelého na místě zadrželi policisti, útočil nožem. Nedalekou střední průmyslovou školu chemickou policie evakuovala a uzavřela taky okolí školy. Na místo vyjeli policejní i záchranářské jednotky. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí pardubických záchranářů Josef Strašík.
4: Naše posádky vyjížděly na místo v nejvyšší naléhavosti, teda naléhavost ohrožení života. Na místo jsme vyslali jednu lékařskou a jednu záchranářskou posádku.
3: Detektivové obvinili 20 lidí kvůli machinacím se zakázkami na údržbu a opravy městských bytů v Havířově. Podle policie se údajně zmanipulované zakázky týkaly let 2022 a 2023. V posledních dvou letech je to už třetí případ související s městskou realitní agenturou, která městské byty v Havířově spravuje. Právě předchozí kauzy podle dozorujícího vrchního státního zástupce Radima Dragouna pomohly policistům k odhalení nejnovějšího případu.
5: Tato trestní věc se týká jiného jednání, než jaké je předmětem dalších již vedených trestních věcí souvisejících s byty v Havířově. V nich je činné okresní státní zastupitelství v Karviné. Mohu dále uvést, že z těchto dříve zahájených trestních řízení vyplynuly některé poznatky, které vedly k nyní prováděným úkonům trestního řízení, které nyní dozorujeme.
3: Mezi obviněnými je podle informací Radiožurnálu i bývalý jednatel městské agentury a současný krajský zastupitel zvolený za ANO Robert Masarovič. Izraelské úřady deportují 37 francouzských občanů, byli součástí humanitární flotily směřující do pásma Gazy. O vyhoštění do Turecka informoval mluvčí francouzského ministerstva zahraničí Pascal Confravo. Francouzská diplomacie si taky předvolala vysokého izraelského diplomata. Vyjádřit chce rozhořčení nad videem zveřejněným izraelským ministrem národní bezpečnosti Itamarem Benem Gvirem. Na záběrech prochází kolem desítek aktivistů klečících na zemi se spoutanýma rukama a s úsměvem přitom mává izraelskou vlajkou. Národní archiv zveřejnil celý záznam ze soudního procesu s nacistou Karlem Hermanem Frankem. Ten byl odsouzený před 80 lety za válečné zločiny, včetně vyhlazení Lidic. Při procesu promluvila i Milada Horáková.
6: Přišla jsem do Terezína v těžkých měsících po atentátu na Heydricha.
7: Den po dni, slovo od slova. V takové podrobnosti si můžou badatelé i laici projít měsíc trvající soudní proces s válečným zločincem Karlem Hermanem Frankem. Celý rozhlasový záznam z roku 1946 zdigitalizoval archiv Českého rozhlasu, který vede Tomáš Duvka.
8: Ten proces byl archivován na zinkových zvukových fóliích. Představte si to jako takovou gramofonovou desku, která má každá asi 3/4 kilo. Je to ohromné množství těchto zinkových desek, asi 1400, dohromady váží skoro 3/4 tuny. Takže ten proces digitalizace byl velmi náročný.
7: O detailech z procesu s nacistou Karlem Hermanem Frankem si můžete zjistit více na stránkách politickeprocesy.cz. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
1: Sport.
9: Fotbalista Dukly Kevin Prince Mila dostal od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na 4 soutěžní zápasy. Kamerunský útočník byl v sobotním utkání šance ligy v Teplicích vyloučený za to, že po vzájemném souboji trefil nohou do rozkroku domácího obránce Denise Halinského. Pražanům tak bude Mila chybět i v sobotním duelu proti Ostravě, ve kterém se mezi Duklou a Baníkem rozhodne o přímém sestupujícím z nejvyšší soutěže. Hokejisté Kanady můžou vystřídat českou reprezentaci v čele skupiny mistrovství světa ve Friburgu. Potřebují k tomu bodovat v zápase proti Norsku. Podrobnosti přidá reportér Petr Kadeřábek.
10: Po první třetině ale Kanada hraje zatím s Norskem nerozhodně 2-2, byť prohrávala už 0-2 v souběžně hraném utkání v Curychu. Zatím vedou Finové po první třetině nad Lotyši 3-1. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Ucpaná D1 v Brně a v Praze komplikace. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Je to nesouvislá fronta místy v levém pruhu od 168. kilometru až k omezení na 196. Osobním se zdržíte kolem půl hodiny, kamionem delší dobu. A taky na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně čekejte kolony od 8. kilometru až na ucpaný Pražský okruh. Osobním autem je to asi na 15 minut. No a další 20 minut budete popojíždět i na okruhu ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Ořech. V Praze silný provoz v odpolední špičce, musí regulovat vjezdy do tunelů do Blanky v obou směrech. V okolí tunelů se zdržíte, hodně ucpaná je třeba Patočková nebo Radlická do centra. Tam je fronta z Jinonic až na půl hodiny. V Praze i nehoda překáží na jižní spojce směrem na Štěrboholy za Spořilovskou ulicí. Pomalá kolona je tam od magistrály. Silnice 35 z Liberce do Turnova před Hodkovicemi před omezením 10 minut postojíte v koloně. A stále ucpané jsou příjezdy do Litoměřic, z Lovosic i z Terezína. U Tyršova mostu překáží nehoda. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme polojasno až jasno, přechodně kupovitou oblačnost a ojediněle přehánky, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Teď 20 minut Radiožurnálu a Tomáš Pancíř.
13: Odborníci a neziskové organizace kritizují pondělní rozhodnutí kabinetu Andreje Babiše o přesunu protidrogové agendy z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Proč? Jaké to může mít dopady? A jak se pokusí pondělní rozhodnutí zvrátit? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ředitelka neziskové organizace s anonymem Martina Richterová-Těmínová. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
14: Pěkné odpoledne.
13: Vláda v pondělí rozhodla o tom, že problematiku lidských práv, rovnosti žen a mužů, zdravotně postižených, romské menšiny, duševního zdraví, neziskových organizací nebo lidských práv se už nebude zabývat úřad vlády, ale místo toho se tyto agendy od července i se zaměstnanci přesunou na příslušná ministerstva. Pokud je o protidrogovou agendu, ta se má přesunout pod ministerstvo zdravotnictví, navíc se má spojit s problematikou duševního zdraví. Vy jste to už v minulých dnech kritizovala, stejně jako další odborníci na protidrogovou problematiku. Proč je to podle vás špatně? Není jedno, kam organizačně ti příslušní zaměstnanci spadají?
14: No, jedno to není, protože Rada vlády i s celým sekretariátem a Národním monitorovacím střediskem je opravdu koordinačním orgánem protidrogové politiky. Drogová politika vlastně zahrnuje jednak teda tu zdravotní část, tu oblast léčby, ale také sociální služby, to jsou všechno terénní programy, rehabilitace, resocializace, následná péče. Pak tam patří jak i bezpečnost a kriminalita, to znamená, že ten silový rezort. A pak je to školství, vzdělávání, prevence a nějaká zahraniční spolupráce. A to je všechno, co protidrogová politika obsahuje. A takže úřad vlády je tím místem, kde je možné tyhle ty všechny aktivity koordinovat přes jednotlivá ministerstva.
13: Na druhé straně ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO v pondělí na tiskové konferenci po jednání vlády říkal, že dál zůstane strategické řízení a koordinace i protidrogové politiky v rámci příslušné rady, tedy v tomto případě Rady pro koordinaci politiky v oblasti závislosti, že šéfem této rady je premiér, zůstane dál premiér, členy této rady jsou ministři, včetně těch, kteří vedou rezorty, které jste jmenovala, to znamená ministr vnitra, ministr zdravotnictví, ministr práce a sociálních věcí, ministr školství. Není tohle dostatečné?
14: No, z mého pohledu dostatečné není, protože ta rada se schází třeba 4x do roka a musí mít tedy připravené materiály. A v okamžiku, když ten sekretariát bude sídlit na rezortu, tak tam je vlastně celá řada nadřízených. A to rozhodování není v té diskusi, která probíhá nyní vlastně v rámci toho současného koordinačního orgánu a pak se ty podklady dávají až na tu radu. To znamená, že tam vzniká veliká závislost, vzdálenost, pardon, a přece jenom myslím si, že Česká republika není úplně silná ve spolupráci jednotlivých ministerstev. Tak si dokážu představit, jaké nadšení teda bude na ostatních ministerstvech, když kolegové z ministerstva zdravotnictví budou se snažit něco koordinovat, dělat schůzky, zajišťovat, tak to si myslím, že se moc nepodaří. Vidíme to v sociálních službách a ve zdravotnictví, kdy se vlastně za dlouhá léta podařilo jenom, že centra duševního zdraví jsou regulárními zdravotně sociálními službami.
13: Na druhé straně, pokud by byla neochota u těch jiných ministerstev, nemůže právě ta cesta, že v tom případě zástupci ministerstva zdravotnictví na té radě si budou stěžovat, premiér rozhodne, nakáže, že spolupracovat budou, že se budou scházet, tohle nemůže fungovat?

0: zapotřebí udělat. A já si myslím, že se to jinak dělá na ministerstvu zdravotnictví a jinak na úřadu vlády, že k tomu také všichni jinak přistupují, protože teď to někdo řídí. Teď to jeden rezort vlastně řídí.
1: To znamená, když hypoteticky stejný člověk pošle mail nebo zatelefonuje z úřadu vlády a stejný člověk po té změně z ministerstva zdravotnictví, tak si myslíte, že ta odezva bude jiná?
0: Myslím si, že ano, protože přece jenom ministerstvo zdravotnictví má nějakou politiku. Ta politika v oblasti závislosti, protože je vlastně jedinou sekcí, kterou v současné době má, tak je to inspektorát omamných a psychotropních látek. A to je vlastně orgán, který povoluje a zakazuje. A takže ty postoje ministerstva zdravotnictví jsou často poměrně jako restriktivnější a například současná koncepce schválená vládou je zaměřená víc k regulaci než k represi.
1: To znamená, že očekáváte, že jedním z dopadů té organizační změny bude, že přístup k protidrogové problematice v Česku bude restriktivnější?
0: Očekávám, to asi nemůžu říct, ale určitě se obávám, že ten přístup bude restriktivnější, že to zakazování je snazší než regulovat. Máme řadu příkladů, kdy teďka je to třeba téma kratomu, kdy je to vlastně první psychomodulační látka, která se reguluje. Vypadá to vlastně docela nadějně, protože například v březnu se do České republiky nedovezl žádný kratom, tak to je velký úspěch. Ale je taková netrpělivost si počkat na ty výsledky, protože ta zákonná norma neplatí dlouho.
1: Na ministerstvo zdravotnictví se mají přesunout všechna tabulková místa z úřadu vlády, která tedy se teď týkají lidí, kteří mají na starosti protidrogovou politiku. S tím, že ale má být na ministru zdravotnictví, jestli nepřistoupí k nějaké reorganizaci. Očekáváte, že nějaká reorganizace přijde?
0: No, mně na tom celém příběhu přijde zvláštní, že se to nejdřív vyhlásí a pak se bude rozhodovat, jak to bude. Jo, že vlastně to není připravený, že to jako nemá žádný rámec. A přece jenom byly i doby, kdy my jsme měli dotace od ministerstva zdravotnictví, tak si dokážu představit, že ano, tam jsou celé úseky, které se zabývají dotacemi a pak jsou úseky, které se zabývají zase něčím úplně jiným. Tak se samozřejmě obávám, že ten současný tým bude časem rozdělen. Ty agendy se rozdělí, což přinese jako vážný problémy. Když vezmeme jenom dotace, tak ministerstvo zdravotnictví umí dávat dotace na zdravotní péči, má svý jasný metodický postupy, ale jak je ta oblast adiktologie, ta adiktologie je mnohem širší, takže například že sociální služby nebo mají úplně jiné náklady, které vůbec nemusí být v metodikách povoleny na ministerstvo zdravotnictví. Že?
1: Ale to se dá změnit a dá se převzít ty metodiky, které jsou teď.
0: To by určitě bylo možné.
1: Tak jak jste, předpokládám, v kontaktu s těmi, kdo řeší tuto problematiku na úřadu vlády, máte nějaké náznaky, že by někoho z nich ta změna naštvala natolik, že by uvažoval, že nebude pokračovat, že nebude chtít přejít na ministerstvo zdravotnictví?
0: O tom nevím a vlastně jsme se ani s kolegy o tom nebavili, takže o tom žádné zprávy nemám, ale a předpokládám, že kolegové jsou, jakože mají tu problematiku rádi a že vědí, že to je důležité, tak je to samozřejmě na nich, ale věřím, že vydrží.
1: Ředitelka neziskové organizace Sananim Martina Richtrová Těmínová je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Je v tom vašem odporu ke změně, kterou v pondělí schválil kabinet Andreje Babiše, i nedůvěra ve schopnosti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha?
0: To myslím, že v žádném případě. Jo. Já myslím, že pan ministr prokázal už v době covidu jako výrazné schopnosti a určitě mu zapotřebí přičíst ke cti, že on se o reformu psychiatrické péče staral velmi intenzivně. Takže o schopnostech pana ministra s tím to nemá vůbec nic společného.
1: Když ještě chvíli zůstanu u personálí, ke konci června má skončit ve funkci národní protidrogový koordinátor Pavel Bém.

0: protidrogovou politiku má mít na starosti nově dosavadní vládní koordinátorka pro duševní zdraví Dita Protopová. Může to mít negativní vliv na protidrogovou politiku?
1: No, to my v současné době nemůžeme vůbec nějak predikovat. Určitě paní kolegyně byla významnou postavou v reformě psychiatrické péče, bezesporu tam odvedla velký kus práce a je v tom kompetentní. Do jaké míry se orientuje nebo bude chtít zabývat vůbec tou naší problematikou, která je jako velmi komplexní a nejednoduchá, protože přece jenom ten náš obor je poměrně hodně stigmatizován, je to nemilovaný obor. Takže to uvidíme a zatím vlastně nic nevíme.
0: Do jaké míry podle vaší zkušenosti souvisí problematika závislosti právě s problematikou duševního zdraví?
1: No, ona určitě souvisí s tím, že jsou to obě dvě, jsou to všechno součást diagnóz psychiatrických, takže i závislost je diagnóza. V tomto bezesporu souvisí. My máme celou řadu klientů, kteří trpí dalším duševním onemocněním, stejně tak jako kolegové, kteří se zabývají duševním zdraví, tak mají mnoho klientů, kteří jsou zároveň uživatelé alkoholu, drog. Ale ten rozsah té agendy je mnohem větší, protože přesahuje jenom tuhletu část čistě léčebnou, takže ten rozdíl je vlastně veliký. No a my se trochu obáváme, kdy přece jenom ty strategie léčebné péče rehabilitační jsou poměrně široké a z různých oborů, tak my se samozřejmě trochu bojíme, že dojde přece jenom k tomu zaměření se především na tu zdravotní část, na farmakoterapii, na tyhle ty záležitosti, protože to bude k tomu svádět, že to téma se týká jenom té zdravotní péče. A to je naše vlastně velká obava, abychom mohli našim klientům poskytovat opravdu komplexní služby, a o kterých víme, že jsou opravdu úspěšné a těm klientům pomáhají.
0: Jinými slovy, očekáváte nebo obáváte se, že by mohlo dojít třeba i ke škrtání dotací, které jdou organizacím typu vaší?
1: No, toho se samozřejmě obáváme a může to souviset i s nějakou změnou koncepce, že například Ministerstvo zdravotnictví nikdy nebylo moc velkým podporovatelem služeb harm reduction, snižování zdravotních sociálních rizik. Takže ta oblast harm reduction může být nějak výrazněji vlastně potlačena, což my považujeme za veliké riziko, protože právě díky službám a těmto aktivitám není v České republice rozšířeno vůbec HIV mezi uživateli drog. S hepatitidy se stále řeší, myslím, že se snižuje podíl, tak samozřejmě to může mít dopad i na nějaké veřejné zdraví.
0: Možná pro naše posluchače, co všechno to zahrnuje? Ano.
1: No, tak to zahrnuje jednak teda kontaktování těch uživatelů, to znamená, že jako aktivní vyhledávání v terénu a že potom jsou to ta slavná kontaktní centra nemilovaná, kde v rámci harm reduction se snažíme klienty učit užívat tak, aby to bylo minimálně rizikové, aby nešířili dál žádné infekční choroby a důležitou součástí jejich motivace k tomu, aby udělali nějakou změnu ve svém životě. Jo, tak třeba z našeho kontaktního centra minimálně dva klienti týdně odcházejí do léčby třeba. Jo, takže to jsou ty aktivity harm reduction. A k tomu je to také starání se o to okolí a o tu komunitu, to znamená, to je ten sběr stříkaček a tahle ta péče okolo.
0: Národní protidrogový koordinátor Pavel Bem varoval, že pokud vláda neustoupí od té chystané reorganizace, tak to může vést k epidemii nových syntetických drog, k fentanylové krizi, nemocnosti, úmrtím. Sdílíte tenhle názor?
1: No, tento názor sdílím, protože ta drogová scéna se velmi rychle mění a je zapotřebí opravdu jako rychle a efektivně reagovat na příchod nových drog, nových situací. Existuje nějaký systém hlášení, kdy víme, že se objevila nějaká droga, která je mnohem silnější, než byla předtím, takže je tam velké riziko úmrtí. A musíme vymýšlet vlastně nové strategie. Jo. Můžeme si třeba vzít příklad oxykodonu, který je dneska užíván mezi mladými lidmi. K tomu je třeba kombinován s benzodiazepíny, což je velmi riziková skupina. Ty lidé potřebují rychle nějakou péči, potřebují rychle substituci, aby se stabilizovali a potom, aby se pracovalo vlastně na tom, aby se zbavili jakéhokoliv užívání. A to všechno musí být rychle a musí být k tomu vytvořené podmínky, protože to nejsou lidé na ulici, tam je nenajdeme. To jsou středoškoláci, vysokoškoláci, kteří se k tomu nějakým způsobem dostali a když jim není poskytnuta služba rychle, tak vlastně potom odcházejí a vlastně pokračují v tom užívání. A to je třeba riziko.
0: Pavel Bém zmínil fentanyl, což je látka, o které hodně slyšíme ze zahraničí, speciálně ze Spojených států. Jak je v tomto směru na tom Česká republika?
1: No, fentanyl se objevuje, jsou kraje, kde je to vlastně mnohem častější užívání. Je to, naši klienti to většinou vlastně získávají z náplastí fentanylových, to znamená, že obcházejí nemocnice a podobně. No, je to jako velmi, velmi riziková záležitost, protože ten fentanyl je vlastně hodně silný, že? Takže se těžko i odhaduje ta dávka, tak úmrtí jsou častější a samozřejmě i devastace je teda větší.
0: Martina Richtrová-Těmínová, ředitelka neziskové organizace Sananim, zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Ten návrh, aby se přesunula protidrogová agenda z úřadu vlády na ministerstvo, už se objevoval v minulých letech a desetiletích. Zatím vždycky po kritice odborné veřejnosti se podařilo ty návrhy shodit ze stolu. Věříte, že se to podaří i tentokrát?
1: No já doufám. Já doufám, protože bych to považovala za velmi nerozumné, protože ten systém je funkční. Tento systém řízení té protidrogové politiky nebo koordinace je vlastně oceňován třeba i v zahraničí. Česká republika je dávána jako příklad. A je to dáno tím, že vlastně ten mandát koordinační je opravdu velmi silný tím, že je na úřadu vlády. A to, že spolu třeba nesouhlasíme vždycky, tak ale se dojde k nějakému konsenzu a tím výstupem si myslím, že je dobrá práce. Takže já doufám, že já rozumím tomu, že se musí šetřit, já rozumím tomu, že se musí snižovat počty státních úředníků, ale nevím, jestli ta cena za to stojí, že ta politika a taky vlastně docela hodně lidí, když si to vezmeme, ten počet těch uživatelů návykových látek, to znamená, že drog, těch není tolik, ale alkoholu, hráčů, děti, který gaming, tak si myslím, že to za to nestojí.
0: Co v tom budete dělat, abyste se pokusili zvrátit rozhodnutí vlády?
1: No, tak my vlastně přes střešní organizace se snažíme zahájit nějaký dialog s vládou a vyjasnění si těch důvodů a popřípadě hledání nějakých jiných cest, zda by tuto situaci bylo možné řešit nějak jinak.
0: A máte nějaké pozitivní reakce třeba i od vládních poslanců nebo vládních politiků?
1: No, tak vládní politici zatím o tom moc nemluví. My samozřejmě víme jenom to, jak vystupují v médiích, tak byly tam zaznamenány i nějaké nesouhlasy, které zase zmizely. Ale já doufám, že se začne vést nějaká konstruktivní debata o smyslu celé akce.
0: Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém včera napsal také to, že se svým týmem pracuje na plánu boje proti závislostem do roku 2028, že do konce června ten materiál má projednat vláda a že ten materiál počítá s vytvořením nezávislé národní agentury, která by měla v Česku protidrogovou politiku na starosti. Může být tohle řešení nebo berete to jako ideální řešení?
1: Myslím si, že to může být řešení, kdy přece jenom ta část, která je pro ten úřad vlády vlastně komplikovaná a jako možná i trochu v něčem může být nesrozumitelná v té barevnosti, tak kdyby tyhle ty povinnosti převzala agentura, tak by to bylo užitečné, protože ta agenda je opravdu široká, protože nejenom, že se stará o dotace, ale také se stará o certifikace, to znamená nějaké hlídání kvality všech adiktologických služeb a plno dalších vlastně aktivit, takže za mě by to byla dobrá varianta.
0: Pavel Bém chce navrhnout také to, aby vznikl fond prevence, do kterého by plynula část výnosů z prodeje tabákových výrobků a alkoholu, a právě z tohoto fondu by se financovala opatření k předcházení závislostem a duševních onemocnění. Předpokládám, že to byste uvítali. Máte představu, kolik peněz, jak velká část třeba ze spotřební daně by do toho fondu mohla jít?
1: Tak to se omlouvám. O té výši jsem nikdy nepřemýšlela. Asi jsem nikdy nějaké číslo slyšela, ale asi jsem to zapomněla.
0: Považujete to za průchozí?
1: No to nevím, ale považovala bych to za jakoby spravedlivé, že když bychom řekli, že by část těch daní z neřesti šla do těch našich služeb, kde se snažíme s těmi lidmi něco dělat tak, aby těmto neřestem dále nepropadali. Takže by mi to přišlo fér, kdyby to tak bylo.
0: Mimochodem, Pavel Bém v poslední době hodně mluvil právě o dopadech legálních drog, hlavně alkoholu. Myslíte si, že třeba i to může být v pozadí té reorganizace?
1: No, to bych už asi přemýšlela za roh a doufám, že se téma alkoholu a jeho regulace dostane na pořad dne, i když je to také nepopulární téma. To je pravda, že bezesporu to zase je téma, které je velmi kontroverzní pro řadu lidí.
0: Jak silný lobbying provází protidrogovou politiku?
1: Myslíte lobbying
0: ze všech možných stran a důvodů? Stran.
1: No. Tak já jako bych mohla mluvit jenom vlastně za ty odborné služby, kdy my se snažíme spolupracovat a tím tedy jako ty naše praktické znalosti a dovednosti přenést i do té, na tu úroveň koncepční. Takže u nás je to spíš ta část spolupráce, diskuse a já nevím, jestli to je lobbying, no mně to přijde, že to je starání se o obor, protože to děláme jako v rámci odborných společností a spíš jako v těch profesních záležitostech.
0: Vy jste říkala, že protidrogová politika není populární záležitostí. Za ta desetiletí, kdy se věnujete této problematice, mění se nějak postoj veřejnosti?
1: Já si myslím, že se možná trochu bude měnit u rodičů současných dětí, které zažívají, jak je třeba gaming problematický. A že to nejsou zlobivé děti, ale že se to vlastně děje díky společnosti. A že já doufám, že se to změní. Ale ten politický tlak je poměrně velký na to, aby ta problematika nebyla vnímána pozitivně.
0: Říká ředitelka neziskové organizace Sananim Martina Richtrová-Těmínová, která byla hostem 20 minut Radiožurnálu. Díky za to, naviděnou, naslyšenou.
1: Děkuju, pěkný večer.
0: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Zprávy a Jana Gulda.
3: Pacient s podezřením na nákazu ebolou zatím nemá žádné příznaky nemoci, potvrdil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Americký občan byl v kontaktu s nakaženým v Africe, o jeho hospitalizaci v Česku požádala ambasáda Spojených států. V noci v Praze přistálo s pacientem letadlo z Ugandy. Ten teď bude v izolaci ve fakultní nemocnici Bulovka minimálně 3 týdny. Policie hledá svědky nehody, při které se dnes předpolednem v Praze 2 srazil osobní vůz Škoda Kamiq s motocyklem Honda. Bylo to v křižovatce ulic Sokolská a Boženy Němcové ve směru z centra. Motorkář utrpěl vážná zranění. Policisti potřebují získat svědectví co nejrychleji. Kromě svědků by jim pomohly i kamerové záznamy. Nejméně jeden dron narušil vzdušný prostor Lotyšska, informovala o tom tamní armáda. Riziko pro obyvatele regionu na východě země poblíže hranice s Ruskem už podle ní pominulo. Mluvčí armády předpolednem v lotyšské televizi řekl, že stroj na území země pronikl z Běloruska. Jde o další z řady incidentů, které v poslední době vzbudily obavy v pobaltských státech. A letiště Praha spustilo před hlavní sezónou kampaň Odbavte se, ve které radí cestujícím, jak bez komplikací projít letištěm. Upozorňuje mimo jiné na dopravní komplikace kvůli stavbám u letiště a taky na odlišná pravidla v terminálech. Očekává, že v letní sezóně odbaví rekordních téměř 12 milionů cestujících, meziročně o 3,6% víc. Sport. Hokejisti Kanady se snaží vyhrát i čtvrtý zápas ve skupině mistrovství světa. Ve Friburgu hrají proti Norsku a sleduje to reportér Petr Kadeřábek.
4: Jenže ve druhé třetině dokázali Norové vstřelit gol v přesilovce a v 31. minutě vedou nad Kanadou 3-2 v souběžně hraném utkání v Curychu. Zatím Lotyšsko nestačí na Finsko a prohrává 1-4. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 u Brna, v Praze komplikace. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna před Brnem stále kolony. Kamiony od 168. kilometru od sjezdu na Domašov. Osobním zastavíte jen místy, a to hlavně v okolí Ostrovačic a Kývalky. A celé se to rozjede až v Brně v omezení u bratislavské dálnice. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 postojíte asi 20 minut v koloně před sjezdem na Ořech. Po pojišti od Zlíčína. Ucpává se kvůli tomu i dálnice D5 na příjezdu z Plzně do Prahy. Tam je nesouvislá fronta hlavně kamionů od 8. kilometru. V Praze komplikace i na městském okruhu. V tunelu Blanka na konci směrem na Troju překáželo nepojízdné auto. Regulují o něco výrazněji teď vjezdy do tunelu. Třeba v Patočkově nebo v Plzeňské ulici, taky v Radlické jsou kolony dlouhé. Z Prahy i nehoda. Na jižní spojce směrem na Štěrboholi se za Spořilovskou srazila dvě auta a jsou v levém pruhu. Kolona se táhne od magistrály. A ještě silnice 16 z Mělníka na Slaný před Novou Vsí, před nájezdem na dálnici D8 se zdržíte 10 až 15 minut v koloně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme polojasno až jasno, během dne přechodně kupovitou oblačnost a na horách na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 21 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
2: A v této půlhodině vysílání odpoledního Radiožurnálu s námi půjdete do Spojených států anebo taky samozřejmě znovu na hokej, na mistrovství světa. Máme 17.34, z hudby vybíráme kapelu Miraj.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Současný americký prezident Donald Trump v roce 2014 zuřil, když tehdejší šéf Bílého domu Barack Obama pustil Američana nakaženého ebolou do země. Teď Bílý dům zřejmě odmítl přivést domů vlastního lékaře, který se tímto virem nakazil a poslal ho do Berlína. Deník Washington Post má informace potvrzené od 5 zdrojů. Bílý dům to popírá. Souvisí tento případ s jiným americkým lékařem, který s podezřením na ebolu teď leží v pražské nemocnici na Bulovce. Tak my to všechno probereme s americkou zpravodajkou radiožurnálu Janou Ciglerovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Americký lékař Peter Stafford se léčí v berlínské nemocnici, jeho kolega Patrick LaRochelle přijel na pozorování na pražskou Bulovku. Co říká Washington Post o důvodech, proč se neléčí ve Spojených státech?
1: Washington Post má 5 anonymních zdrojů a 2 z nich to říkají přímo. Bílý dům nakaženého lékaře Stafforda zpátky prostě nechtěl. Americká CDC, krizová agentura pro připravenost, obě za převoz do Spojených států lobovali, ale Bílý dům ho podle deníku zablokoval. To pozadí je zřejmé. Donald Trump, jak už se naznačil, v roce 2014 zuřil na sociálních sítích, když tehdejší prezident nechal nakaženého Američana přiletět do Atlanty. Washington Post píše, že optika převést pacienta s ebolou na americkou půdu je uvnitř Bílého domu dodnes citlivé téma a Bílý dům, jak už se také říkal, všechno popírá a označuje to za lež.
0: Spojené státy mají 13 regionálních center a 3 nemocnice s bioizolačními jednotkami přesně pro takové případy. Jak vysvětluje Bílý dům převozy lékařů do Německa a k nám do Česka?
1: Bílý dům má 2 vysvětlení. Za prvé, berlínská Charité, ta nemocnice, ve které je doktor Stafford, je světová špička, stejně jako pražská Bulovka. Obě tyto nemocnice jsou srovnatelné s americkými centry. Za druhé, Berlín i Praha leží od Konga o 12 hodin letecky blíže než Spojené státy. A v případě toho Berlína tam ta rychlost rozhodovala, protože tamní lékař byl už, u něj byla ebola potvrzená, u eboli rozhodují hodiny. K Praze se Bílý dům nevyjadřuje, ale toto dnes k situaci řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
2: Já jsem takovýto důvod od americké strany neslyšel, takže já to nemohu potvrdit, protože skutečně takovýto důvod mi sdělen nebyl. Ten důvod byl skutečně otázka nějakých kapacitních možností. Tak to vlastně to Spojené státy vysvětlovali skrze jejich zastupitelský úřad v Praze a požádali nás o pomoc.
1: Česko požádala americká strana přímo a americký velvyslanec v Česku Nicholas Merrick poté velmi ocenil, že jsme jejich lékaře LaRochella přijali. Kritici ale upozorňují, že Spojené státy mají 13 specializovaných pracovišť právě pro takovéhle situace a oni je postavili po té ebolové epidemii v roce 2014 právě z těchto důvodů.
0: No při ebole záleží na každé hodině, už jsme to zmiňovali a nejen my teď. Mohlo zdržení při evakuaci, které Washington Post popsal lékaři Staffordovi, uškodit?
1: Infektologové říkají, že ano, že ebola může za dny během dnů přejít do selhání hned několika orgánů, že se počítá každá hodina. Stafford byl navíc ve velmi odlehlé oblasti, nejméně 2 hodiny od nejbližšího letiště, převáželi ho přes více letů v tom izolačním vaku a když konečně nastupoval na ten finální evakuační let, tak on už nebyl vůbec schopný chůze bez pomoci, měl horečku, měl velké nevolnosti. Takže to zdržení při rozhodování bylo určitě reálné, ale teď je lékař ve stabilním stavu a ukáží následující hodiny a dny, zda mu ta prodleva uškodila s jistotou.
0: Zpravodajka radiožurnálu Jana Ciglerová, díky a naslyšenou.
1: Pěkný den.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Je přesně 6:45, je s vámi stále odpolední radiožurnál. Čeští hokejisté mají na světovém šampionátu volno, ale někteří soupeři ze skupiny hrají právě teď. Na duel Kanady a Norska se s námi vypravíte za chvilku po Passengerovi.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Hokejisté Kanady a Norska jsou českými konkurenty ve skupině mistrovství světa, ale teď hrají proti sobě ve švýcarském Friburgu. Je u toho reportér Radiožurnálu Petr Kadeřábek.
2: Zatím hrají nerozhodně 3-3, což je možná překvapivé, protože za 7 sekund skončí druhá třetina. Norové odskočili do dvougolového náskoku, pak je Ulsen a Johannesen dali Norům dvougolový náskok, pak Kanada ještě v závěru první třetiny dokázala díky Šajflímu a jeho dvěma brankám vyrovnat. Úvod druhé třetiny ale patřil znovu severskému celku, to když se v přesilovce prosadil Sten na jeho ránu přesilovky, ale dokázal odpovědět také v početní výhodě Villardy, který srovnal na 3-3, pak měli Norové tři obrovské příležitosti, v nich ale nedokázali Talbota překonat a tak tedy odcházejí oba dva celky do kabin po druhé třetině za smírného stavu 3-3. Do třetí třetiny vstoupí ale Norsko v početní výhodě, protože Kanaďané špatně střídali, a tak ještě minutu a 53 sekund na začátku třetí třetiny bude mít severský celek přesilovou hru. Zatím platí 3-3, no a v souběžně hraném utkání, které se hraje v Curychu, tam po dvou třetinách dominují utkání Finové, kteří vedou nad Lotyši 4-1. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: No pojď ke mně, co pak mě nemáš rád?
2: Zůstaň se mnou, Maty. Co pak chceš, aby byl smutnej?
0: Tak koho máš radši?
3: Rozvod rodičů pro dítě není nikdy nic jednoduchého.
4: Kde budu doopravdy doma? Co když budu furt jenom na cestě?
3: Ale pomáhá vědět, na co se připravit.
5: Chci, aby si věděl, že tvůj názor je důležitý.
3: Seriál Matyášovi rodiče se rozvádějí ukazuje, jak rozvod opravdu probíhá. A na ČT Edu najdou děti i rodiče informace, podporu a pomoc.
6: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
7: Proti sjezdu sudetských Němců v Brně protestují desítky lidí. Policie zadržela podezřelého člověka z útoku v areálu střední školy v Pardubicích. V nominaci českých fotbalistů na přípravu před mistrovstvím světa jsou i Tomáš Chorý a David Douděra. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy od Plzně popojíždí kolona a počasí zítra bude polojasno až jasno, přechodně kupovitá oblačnost, ojediněle přeháňky a teploty až 26 stupňů. Je čtvrtek 21. května. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
8: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Desítky lidí protestují v Brně proti sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení. Ten v jihomoravské metropoli začne zítra jako součást festivalu Meeting Brno. Protestující dorazili na pietu na tamním hlavním nádraží, kde lidi uctívají památku obětí holokaustu. Na místě situaci sleduje reportérka Hana Novotná.
9: Teď obě akce pomalu končí. Protestující si přinesli transparenty s německými nápisy a někteří z nich pokřikovali, pískali a pietu přerušovali. Policie ale zatím nezaznamenala žádný závažný konflikt. Podle jejich odhadů to bylo asi 500 lidí, z toho 100 protestujících. Část protestujících se mísila mezi pietní zhromáždění. Na pietě se setkali zástupci sudetoněmeckého krajanského sdružení, asi Nikolase Vintna a zhruba 90-letá Milena a Eva, které Vintn starší z tehdejšího Československa před nacistickým transportem zachránil. Hana Novotná, Radiožurnál.
7: Američan s podezřením na nákazu ebolou, hospitalizovaný v Praze, nemá žádné příznaky onemocnění. Zůstává v izolaci ve fakultní nemocnici Bulovka.
10: Specializovaná vyšetření a testy přijdou na řadu, pokud se u pacienta projeví příznaky nemoci, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.
11: V tuto chvíli skutečně je bezpříznakový, tudíž na něj pohlížíme jako na zdravého, ale musí být hospitalizován v té speciální izolační místnosti.
10: Jde o takzvaný biobox, hermeticky uzavřenou místnost s okny, lůžkem a přístroji pro intenzivní péči, řekla před časem primářka kliniky infekčních nemocí nemocnice Bulovka Hana Roháčová.
12: Můžou být poskytnuta komplexní péče, to znamená očišťovací metody, dialýza a tak dále a tak dále.
10: Lékaři a sestry dovnitř můžou jen v nezbytných případech v ochranných přetlakových oblecích. Pacient může mít u sebe pouze minimum osobních věcí, například mobilní telefon nebo knihy. Jakub Vik, Radiožurnál.
7: Třídenní rusko-běloruská jaderná cvičení končí. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že v noci na dnešek ruská armáda převezla do Běloruska jadernou munici.
13: Ruské ministerstvo obrany na sociálních sítích zveřejnilo video, ve kterém armádní vozidla vyjíždějí z garáží, projíždějí lesem a za tmy i denního světla vojáci vykládají z nákladňáku rakety se zakrytými hlavicemi. Munice pro raketové systémy Iskander má být po cvičeních uložena v polních skladech. Ukrajinské ministerstvo zahraničí

0: Mluvčí označilo rozmístění taktických jaderných zbraní v Bělorusku za bezprecedentní hrozbu globální bezpečnostní architektuře a vyzvalo západní partnery k tvrdé reakci. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
2: Víme, co se děje u vás.
3: Už několik hodin policisti zasahují v areálu střední školy chemické v Pardubicích. Útočník tam napadl jednoho člověka a těžce ho zranil. Podezřelého policie zadržela. Evakuovaní studenti už mohli odejít.
4: Podle mluvčího záchranky Josefa Strašíka převezla sanitka do nemocnice zraněného ve velmi vážném stavu.
5: Naše posádky jednu zraněnou osobu na místě stabilizovali a následně transportovali do nemocnice za kontinuální podpory oběhu.
4: Útočník má podle policie vazbu na školu. Po 14. hodině proto policie ze školní budovy evakuovala z preventivních důvodů studenty na školní hřiště, potvrzuje policejní mluvčí Markéta Janovská.
6: Kolem 16. hodiny skončila evakuace studentů ze školy, bylo jich plus minus 200. Kolegové těm, kteří potřebovali, nabídli intervenci.
4: Kvůli vyšetřování policie uzavřela Poděbradskou ulici a odkláněla dopravu. Z Pardubic Ondřej Wolf, Radiožurnál.
3: Archeologové a památkáři kritizují chystanou novelu stavebního zákona. Má zkrátit některé záchranné výzkumy a upravit jejich financování. Podle odborníků by to ale mohlo vážně ohrozit vzácné nálezy. Ministerstvo pro místní rozvoj tvrdí, že beze změn se velké stavby zbytečně zdržují.
7: Dnes může docházet k situacím, kdy průzkumy trvají nepředvídatelně dlouho. Tvoří tak problémy při rezervaci stavebních kapacit a tím blokují realizaci staveb, typicky těch nejrozsáhlejších.
8: Říká za Ministerstvo pro místní rozvoj jeho mluvčí Veronika Lukášová. Novela počítá s maximálně 6-měsíčním terénním výzkumem. Ten se ale může u velkých staveb a mimořádných objevů prodloužit, upozorňuje ředitel Archeologického ústavu Akademie věd v Brně Baláš Komorovci.
9: Ten problém je v striktní časové limitaci trvání archeologického výzkumu. To může jít na úkor kvality záchrany.
8: Archeologové tak varují, že část cenných nálezů může zmizet dřív, než je vědci stihnou prozkoumat. Marek Hensel, Radiožurnál.
3: Evropské země kritizují izraelského ministra Ben-Gvira za chování k propalestinským aktivistům. Itálie ho navrhuje potrestat unijními sankcemi, Polsko mu chce zakázat vstup do země. Video zveřejnil včera sám izraelský ministr na sociálních sítích.
10: Video odsoudil i izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Ben-Gvir se na záběrech prochází kolem desítek aktivistů, které Izrael zadržel kvůli plavbě na humanitární flotile mířící do pásma Gazy. Jednu z aktivistek na videu maskovaní policisté sráží na kolena. Další lidé se spoutanýma rukama klečí na zemi. Politik stojí nad nimi, usmívá se a mává izraelskou vlajkou. Příspěvek okomentoval slovy: takhle vítáme podporovatele terorismu. Ben-Gvirovo chování označili za nepřijatelné například Německo, Francie, Británie nebo Španělsko. Někteří aktivisté si po propuštění kromě ponižování ze strany izraelských bezpečnostních složek stěžovali taky na fyzické násilí. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
3: Ve věku 92 let zemřel ve Francii Václav Eugène Foché, byl synem generála, který před druhou světovou válkou vedl francouzskou vojenskou misi v Praze a odsoudil Mnichovskou dohodu.
11: La honte, parce que la France avait un prestige.
12: Po Mnichovu se můj otec cítil zahambeně. Francie měla do té doby prestiž, byť nezaslouženou a neúměrnou svému skutečnému postavení.
13: Popsal Českému rozhlasu před 3 lety syn generála Louisa Eugena Fochera. Václav Eugen Foché se narodil v Československu v 30. letech. Z protektorátu odjel s matkou a babičkou v březnu roku 1939.
11: L'Orient Express?
12: Odjeli jsme s Orient Expressem. Byli jsme ve stejném kupé jako českoslovenští Židé. Když zjistili, že jedeme do Francie, tak nám řekli, že míří do Spojených států a že je to jistější.
13: Václav Eugène Foché dlouhé roky vedl sdružení francouzsko-československého přátelství. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
14: Sport. Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek vybral 29 hráčů na přípravný kemp před mistrovstvím světa. Jsou mezi nimi i Tomáš Chorý a David Douděra, které Slávia vyřadila z kádru po vyloučení v derby se Spartou. Koubek k jejich nominaci říká:
15: tak samozřejmě jsem přemýšlel zpočátku, jak si jsem si dělal sám sobě otázky pro a proti. Výsledek znáte, já bych vám položil otázku. Představte si, že by to hráči měli takový nějaký problém v národním mužstvu a vrátili se do klubu. Postavili by je ten klub nebo nepostavil? Ať si každý odpoví sám.
14: Golmanskou trojici tvoří Kovář, Horníček a Staněk. O světový šampionát zabojují i tři nováčci v národním týmu Sochůrek, Sojka a Kabongo. Finální nominaci oznámí vedení reprezentace 31. května po utkání s Kosovem. Hokejisté Kanady hrají na mistrovství světa s Norskem. Ve Švýcarsku je u toho reportér Petr Kadeřábek.
16: Ve 41. minutě vede Kanada nad Norskem 4-3 v souběžně hraném utkání v Curychu. Trkí Finsko-Lotyšsko 6-1. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Ucpaná D1 u Brna, komplikace v Praze. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony zastavují na 175. kilometru, osobní auta o kus dál. Osobním se u Brna zdržíte okolo 20 minut. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 budete popojíždět mezi Zlíčínem a sjezdem na Ořech asi 25 minut. Ucpává se kvůli tomu i dálnice D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Tam je fronta od 5. kilometru. V Praze taky stále regulují vjezdy do tunelu do Blanky v obou směrech a v okolí tunelu se tvoří dlouhé kolony. Ucpávají se teď Holešovičky ve směru z centra. Za nájezdem od Bulovky odtahují v levém pruhu nepojízdné auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme polojasno až jasno, během dne přechodně kupovitou oblačnost a na horách na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 21 stupňů a na horách v tisíci metrech většinou kolem 17. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Vladimír Kroc.
18: Komu je především určena nově otevřená akutní psychiatrická ambulance pro děti a dorost v Praze? Co řekl na bezpečnostní konferenci Českého rozhlasu bývalý velitel ukrajinské armády Valerij Zalužny? A jak slaví Radiožurnál Sport 5 let existence? V Česku dlouhodobě přibývá dětí a dospívajících s duševními potížemi. Podle dostupných údajů je v péči víc než 67 tisíc nezletilých pacientů a pacientek. Zdejší systém se přitom dlouhodobě potýká s nedostatkem dětských a dorostových psychiatrů, což se odráží na dostupnosti této péče. Pomoci by měla první akutní psychiatrická ambulance pro děti a dorost v Česku, kterou dnes otevřeli na pražské poliklinice Zelený pruh. Ambulance má nabídnout rychlou diagnostiku, krátkodobou léčbu i podporu rodinám. A provozovat ji bude městská příspěvková organizace Zahrada pro duši. Zdravím její ředitelku Markétu Školoudovou. Dobrý den.
19: Dobrý den.
18: V jakých případech budete tedy poskytovat akutní psychiatrickou pomoc, kdy se na vás mohou rodiče dětí s podobnými potížemi obracet?
19: Tak především je určena dětským pacientům nebo adolescentním do 18 let věku, kteří akutně potřebují psychiatrickou pomoc a podporu, nemají svého ambulantního psychiatra. Jsou to děti, u kterých se objevily problémy v rámci léčby, která byla započata například pediatrem, psychologem nebo jiným odborníkem na duševní problematiku. Je také věnovaná dětským pacientům, u nichž by například odložení diagnostiky a léčby mohlo vést k vážnému zhoršení průběhu nemoci a také především dětem, které byly hospitalizované s duševním onemocněním a nemají navazující ambulantní péči.
18: No potom má tedy být dětem a dospívajícím zajištěna následná odborná péče. Už jsme mluvili o tom, že její dostupnost je v Česku dlouhodobě omezená.
19: U nás v naší akutní psychiatrické ambulanci pracuje nejen psychiatr se specializací na dětskou a dorostovou psychiatrii, ale také zdravotní sestra a zdravotně sociální pracovnice. To znamená, že my se snažíme o takový multidisciplinární přístup, kdy lékař může zastabilizovat psychický stav dítěte jednak tím, že vlastně diagnostikuje, může případně dát medikaci, komunikaci a potom ale to dítě třeba potřebuje nějakou návaznou péči a ta může být třeba poskytnutá v našem centru dětského duševního zdraví pro děti, kde je velký multidisciplinární tým složený z sociálních pracovníků, rodinných poradců a nebo také můžeme nabídnout přesně podle toho problému, který u toho dítěte je, organizace, které s námi spolupracují a jsou ochotné takové dítě do péče převzít.
18: V jakém smyslu je to nově otevřené zařízení unikátní?
19: Toto zařízení je velmi unikátní v České republice v rámci pilotního projektu. Vzniklo asi 8 ambulancí, ale jsou určené pro dospělé. Právě my se především specializujeme na podporu dětí, takže tato ambulance pro děti je jediná.
18: No a jak má fungovat jako kontaktní místo?
19: Tahle ambulance funguje prozatím ve všední dny, každý den od pondělka do pátku, od 7 hodin, 8-hodinovém pracovním režimu. Kontaktní místo nebo kontakt je na našich webových stránkách a dále máme na stránkách uvedený telefon na zdravotní sestřičku, která je přítomná každý den, nebo taky sestřička se může kontaktovat e-mailem, kdy vlastně po takové úvodní triáži, kterou udělá pan primář, přesně rozhodne o tom, kdo je více a kdo je méně akutní a podle toho sestřička následně kontaktuje rodiče, pokud využijí objednání pomocí mailu nebo telefonu.
18: Mířil jsem k tomu, že to zařízení má sloužit jako kontaktní místo pro ty pacienty, kteří nevědí, kam se obrátit, ale potřebují rychlé vyšetření nebo stanovení diagnozy, jak toto funguje?
19: Pokud nejsou objednaní, tak samozřejmě mohou k nám přijít běžnou pracovní dobu a právě tak, jak jsem řekla, vždy je přítomná zdravotní sestřička, sociálně zdravotní pracovnice, pokud je přítomen i lékař a ten případ je opravdu akutní, tak to dítě je ošetřeno. A pokud by se jednalo o nějaký výjimečný případ akutní v odpoledních hodinách, my jsme teďka rozběhli současně takový unikátní pilotní projekt výjezdové skupiny terénní psychiatrické podpory, kdy si mohou rodiče nebo každý, kdo tuhle pomoc potřebuje přes 155, zavolat tuto naši specializovanou pomoc.
18: Jakým způsobem pomáháte rodinám, které se třeba obtížně orientují v systému péče? I k tomu bude sloužit ta nově otevřená ambulance?
19: Tak úplně, aby se zorientovali k systému péče, to určitě ne. V Praze my jsme teďka spustili kampaň Pomoc na dosah, takže na www stránkách lze najít takový jednoduchý rozcestník pomoci a nebo v aplikaci Záchranka máme modul psychosociální pomoci, kde vlastně podle velice jednoduchého algoritmu, podle toho, kolik vám je let a jaký typ pomoci potřebujete, ale také jaký typ pomoci volíte, například jestli chcete přijít nebo chcete využít telefonní krizovou pomoc, tak tahle aplikace vám právě nabídne kontaktní služby, které vám bezprostředně tu krizovou pomoc zprostředkují. A máme to garantované právě zase na základě uzavření memoranda o spolupráci s těmi organizacemi, které v té aplikaci Záchranka jsou.
18: Řekli jsme, že je to zatím unikátní, že je to první ambulance, která byla otevřena v Praze. Máte informace o tom, že by se něco podobného chystalo i v regionech nebo jinde mimo hlavní město?
19: Tak v rámci projektu, když jsme byli na školení, tak vím, že jsou ještě další, nebo byl zájem, aby i v jiných regionech měli tuto akutní psychiatrickou ambulanci, ale pro dospělé. Nevím, jak oni dále pokračují v rámci toho projektu, ale co se týká dětského duševního zdraví, tak bych řekla, že i vlastně takové koordinace krizové péče, že jsme naprosto unikátním, že taková komplexní péče a podpora v žádném jiném kraji není.
18: Jakým způsobem ambulance spolupracuje s praktickými lékaři pro děti a dorost?
19: měla by spolupracovat tak, že pokud praktický lékař bude potřebovat ať již jenom konzultaci, tak může kontaktovat našeho lékaře, anebo v případě, že bude vystaví dítěti žádanku na například diagnostiku psychiatrem, tak toto dítě jsme schopni diagnostikovat, navrhnout nějakou léčbu a potom navázat na další službu.
18: Jak si vysvětlujete, že přibývá dětí a dospívajících s duševními obtížemi?
19: Tak to vysvětlení, myslím si, že nad tím hodně přemýšlíme, je pravdou, že přibývá, ale já se domnívám, že obzvláště u dětí je to komplexní program, protože problém, protože současná mladá generace to má opravdu velmi těžké. Všechno se zrychluje, ty děti jsou neustále pod nějakou palbou podnětů, informací. Já osobně se domnívám, že velkou míru taky sehrála covidová pandemie, respektive ta izolace dlouhodobá dětí, je velký tlak na výkon. Ty děti jsou pořád srovnávány a myslím si, že extrémně těžké, aby se ty děti v tom zorientovaly, protože je to těžké i pro nás dospělá.
18: Říká Markéta Školoudová, ředitelka pražské organizace Zahrada pro duši. Děkuji za rozhovor, přeji hezký den, nashledanou.
19: Já také děkuji a hezký zbytek dne, nashledanou.
18: Jak se dají zprostředkovat Evropě zkušenosti Ukrajiny, která už čtvrtým rokem brání své území před ruskými útoky? I o tom se včera debatovalo na konferenci Českého rozhlasu Plus Křehká bezpečnost. Jedním z exkluzivních hostů byl Valerij Zalužny, dnes velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii, v době zahájení plošné ruské invaze velitel ukrajinské armády. Ve svém vystoupení mluvil mimo jiné o iluzích, které Evropě přineslo dlouhé období míru. Kratší pasáž z příspěvku Valerie Zalužného nabízíme v dalších minutách.
20: Dlouhé období relativního míru v kontinentální Evropě po druhé světové válce a stabilita po rozpadu Sovětského svazu vytvořily řadu iluzí, jejichž důsledkem je, že jednotlivé státy procházejí při utváření své bezpečnostní politiky třemi úrovněmi porozumění. První úroveň nastává tehdy, když je stát i jeho představitelé přesvědčeni, že neexistuje důvod k obavám, že se jich problémy netýkají a že sami postupně zmizí. V horším případě převládá logika, že jejich řešení lze bez následků odložit na další volební období. Druhá úroveň nastává ve chvíli, kdy se bezpečnostní problém stává zřejmým. Míra znepokojení pak často vede vlády k dalšímu omylu, k přesunu odpovědnosti za jeho řešení na ozbrojené síly, což doprovází ujišťování o uzavření nových smluv či navýšení výroby potřebného vybavení. Tím je však na ozbrojené síly fakticky přenesena hlavní odpovědnost za bezpečnost státu. Tato pravidla doplňuje rozsáhlá informační kampaň. Jejímž cílem je ujišťovat veřejnost, že vše probíhá správně. Obzvlášť v případě, že to státu přinese ještě i ekonomický prospěch. Třetí úroveň, bohužel často nevyhnutelná, nastává ve chvíli, kdy jsou kapacity ozbrojených sil vyčerpány a konflikt dále eskaluje. Tehdy se ukazuje, že klíčovým garantem bezpečnosti je stát jako celek, jeho instituce, schopnost dlouhodobé připravenosti, prevence konfliktu i schopnost se v krajním případě bránit, odrazit nepřítele a minimalizovat ztráty. V minulém století to bylo zřejmé, avšak dnes, kdy je bezpečnost často vnímána skrze neustálé vyjadřování hlubokého znepokojení a přísliby lepší budoucnosti, se tento pohled téměř vytratil. Při reflexi našich zkušeností je proto nutné zaměřit se na několik zásadních bodů. Za prvé, současná válka má hybridní charakter, který se projevuje ve vojenské, ekonomické, politické, informační, kognitivní i dalších rovinách, včetně oblasti mezinárodních vztahů. Za druhé, Hybridní povaha moderní války znamená, že obvykle začíná skrytou fází, pokračuje bojem o lokální zájmy, vliv a zdroje a může přerůst až do plnohodnotné invaze a následně do existenční války, tedy války o samotné přežití státu či národa. Za třetí, ve válce, jejímž důsledkem může být zánik celého národa, dříve či později nastává bod, kdy už není prostor pro kompromis. Nelze být částečně zničen ani napůl přežít. Ještě horší je v daných podmínkách přijmout rozhodnutí, které fakticky vede k vlastní zkáze. A to je v takové situaci logický důsledek. Ještě donedávna měla Ukrajina své místo ve světovém řádu, který do určité míry počítal s existencí takzvaných šedých zón, dočasně neukotvených prostorů, jež buď podléhaly vlivu jednotlivých mocností, nebo se stávali předmětem jejich soupeření, případně sloužili jako nástroj k ovlivňování jiných geopolitických aktérů, aniž by tím nutně docházelo k přímému ohrožení jejich vlastního území. Důležitý je čtvrtý moment. Spočívá v tom, že při vytváření spravedlivého míru pro Ukrajinu a formování poctivého pojetí bezpečnosti v budoucím světovém řádu, už Ukrajina nesmí a nemůže být součástí těchto šedých zón. Zkušenost Ukrajiny ukazuje, že souhlasíte-li s existencí nárazníkové zóny, můžete čekat válku. Už se k vám blíží. Zpočátku samozřejmě jen skrytě. To ukazuje na potřebu širšího, ideálně globálního řešení. Dnes však pravděpodobně není nikdo, kdo by ho mohl dosáhnout. Pojetí bezpečnosti státu by proto mělo vycházet z realističtější představy o jeho místě ve světovém řádu, který zásadně ovlivňuje budoucnost celých kontinentů, například Evropy. Současné dění na Ukrajině i na Blízkém východě však svědčí o tom, že mezinárodní řád vytvořený po roce 1945 a po rozpadu Sovětského svazu se nyní rozpadá.
18: Upozornil Valerij Zalužny, ukrajinský velvyslanec ve Velké Británii a bývalý velitel ukrajinské armády na středeční pražské konferenci Českého rozhlasu Plus, pod titulem Křehká bezpečnost. Ještě dodám, že Valerij Zalužny byl i hostem dnešního pořadu Interview Plus. Najdete ho na našem serveru irozhlas.cz. Letí to. Řekli byste, že právě dnes uteklo už 5 let od spuštění digitální stanice Radiožurnál Sport. Důvod k oslavám umocňuje dlouhodobě rostoucí zájem posluchačů. Podle čerstvých informací stanice i zásluhou vysílání ze zimních olympijských her dosáhla na rekordní poslechovost 74 tisíc posluchačů denně a dosah 393 tisíc posluchačů týdně. Ve studiu je šéfredaktor Radiožurnál Sport Miroslav Bureš, takže dvojí gratulace. Dobrý den.
0: Děkuji, dobrý den.
18: Jak jste pojali dnešní oslavy? Odměníte nějak posluchače?
0: Koupili jsme si chlebíčky tady u nás, posluchače. Doufám, že odměníme tím, že se budeme jenom zlepšovat a že jim pořád budeme mít co nabízet.
18: Kdybychom se vrátili na úplný začátek, jak náročný byl rozjezd stanice tehdy v roce 2021?
0: Byl náročný hlavně proto, že to bylo ještě covidové období. Nicméně i tak jsme se tenkrát rozhodli, nebo hlavně vedení Českého rozhlasu rozhodlo, že přece jenom stanici spustíme, když už jsme ji o rok vlastně odložili, protože spuštěná měla být v roce 2020, ale tady nám nahrálo, i když to bylo ještě za covidu, to, že se nakoupily vlastně velké sportovní události do velice krátkého časového období, takže tam byla olympiáda v Tokiu, mistrovství světa ve fotbale, mistrovství světa v hokeji, olympiáda v Pekingu, bylo to v jednom roce skutečně nabité sportovní událostmi, takže to byla ideální doba, kdy to rádio začít.
18: No a kdo je takovým typickým posluchačem Radiožurnálu Sport?
0: Typickým posluchačem jsou určitě muži, říkáme tak 40+, to je asi ta kategorie, která poslouchá naše rádio nejvíc, nicméně byli bychom rádi, kdybychom tuhle kategorii rozšířili, zejména také o ženy a dívky.
18: No a jak na to?
0: Snažíme se samozřejmě o to, ale možná se to nezdá, ono už jenom získat ženy a dívky do našich řad, do redakce je dost složité, protože přece jenom v České republice hrají prim sporty dva a to jsou fotbal a lední hokej opravdu velkou měrou a to jsou sporty, které pro ty ženy nejsou úplně ty nejlepší.
18: Jak dělíte sportovní tematiku mezi ryze sportovně nastavený digitální kanál a nejposlouchanější celoplošnou stanici Radiožurnál?
0: Je to tak, že Radiožurnál vysílá všechny ty, možná se tomu moderně říká highlighty, nebo ty největší podniky sportovní, největší události z té mezinárodní scény a pak nejvyšší soutěže v domácích sportech, to znamená reprezentaci České republiky a pak ty nejvýznamnější domácí události, tak ty vysílá společně víceméně s Radiožurnálem Sport, ať už ve vstupech nebo přímých přenosech, a Radiožurnál Sport toho má prostě víc ještě dalšího.
18: Co na vašem vysílání oceňují pravidelní posluchači nejvíc?
0: Řekl bych, že určitě přímé přenosy, ty jsou opravdu alfou omegou našeho vysílání a vlastně je to jedna část, kvůli které vlastně i to rádio vzniklo, protože na Radiožurnálu pro ně prostě nebylo místo a vlastně v té době, kdy jsme tady nejvíc rozhodovali o tom, jestli to rádio vznikne, tak uvadal i pořad s mikrofonem za hokejem, za fotbalem na vlnách Radiožurnálu, protože se tam prostě nevešly tyhle pořady. Takže to se teď na Radiožurnálu Sport v těch posledních 5 letech samozřejmě změnilo úplně opačně. Tahle to má všechno místa hodně, je tam dost prostoru na přímé přenosy a posluchači je tam vyhledávají.
18: Momentálně sledujeme mistrovství světa v hokeji. Jak se chystáte na fotbalový šampionát?
0: Je to trošku složitější v tomhle roce, na rozdíl třeba od minulého šampionátu v roce 2022 v Kataru, kde jsme vysílali všechny zápasy v přímém přenosu. Teď nám nenahrává bohužel jednak počet těch týmů a zápasů, je tam 104 zápasů, ale hlavně to, že se většina z nich v té základní skupině hraje úplně v noci mezi půlnocí a 6 raní a ne všechny ty zápasy jsou natolik atraktivní, aby si kvůli nim posluchač pustil v tomhle čase rádio, takže nebudeme tentokrát vysílat úplně všechny v přímém přenosu. Nicméně zase nám na druhé straně výrazně nahrává, že po 20 letech je na tom šampionátu Česká republika, české mužstvo, takže my budeme veškerou pozornost zaměřovat především na to působení českého národního týmu v Americe.
18: Miroslav Bureš, šéfredaktor stanice Radiožurnál Sport, která právě dnes slaví 5 let existence. Děkuji za rozhovor, no a ať se daří dál. Naschledanou.
0: Děkuji, naschledanou.
18: Na závěr podvečerní publicistiky ještě jedna aktuální zpráva. Ceny ropy se dnes prudce zvyšují, přispívá k tomu zpráva agentury Reuters. Podle níž se objevily komplikace pro americko-íránskou dohodu o míru. Následně je ještě podpořil výrok šéfa americké diplomacie ohledně zavedení mýtného v Hormuzském průlivu. Teď už se blížíme času, kdy bude 18 hodin a 30 minut, to znamená, že jsou připraveny další aktuální zprávy. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc. Zprávy má Jana Gulda.
3: Po napadení v Poděbradské ulici v Pardubicích zemřel jeden člověk. Radiožurnálu to potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská. Pachatele, který útočil nožem, na místě policie zadržela. Nedalekou střední průmyslovou školu chemickou policisti evakuovali. Po napadení převezli záchranáři zraněného člověka do nemocnice. Zranění ale podlehl. České zemědělství je podle staronového prezidenta agrární komory Jana Doležala v krizové situaci, řekl to na sněmu komory v Olomouci. Zemědělci se podle něj potýkají s rostoucími cenami energií, hnojiv i technologií, zatímco ceny komodit klesají. Doležal proto plánuje vyzvat vládu, aby svolala mimořádnou schůzi a přijala kroky, které zemědělství stabilizují. Ministr zemědělství Martin Šebestián za hnutí SPD řekl, že vláda bude zemědělcům naslouchat a společně hledat řešení. Zájem fanoušků o nadcházející mistrovství světa ve fotbale v USA, Kanadě a Mexiku se snaží zneužít i podvodníci působící na internetu a také na sociálních sítích. Varuje před tím kyberbezpečnostní společnost Checkpoint Software Technologies. Češi by si proto měli dávat pozor na nebezpečné stránky a podvodné e-maily se soutěžemi o lístky, dresy, suvenýry nebo sázkové platformy slibující vysoké výhry. A nepálskou stranu nejvyššího světa Mount Everest včera zdolali stovky horolezců. S 274 úspěšnými výstupy vytvořili nový denní rekord, a to po bezmála 7 letech. Šlo o nejvyšší počet horolezců, kteří v jednom dni dosáhli vrcholu po trase na jižní straně. Horu je možné zdolat i ze severní strany z Číny, úřady ale letos tuto trasu uzavřely. Sport. Hokejisti Norska hrají na mistrovství světa proti Kanadě, která může vystřídat Česko na prvním místě ve skupině. Z Friburgu se hlásí reportér Petr Kadeřábek.
16: To by ale Kanada musela otočit vývoj skóre, protože 6 minut 10 sekund před třetí sirénou vedou Norové nad Kanadou 5-4 v souběžně hraném utkání v Curychu. Zatím vede Finsko nad Lutyškem 7-1. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Ucpaná D1 u Brna, kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy je provoz stále silný. Kamiony zastavují v pravém pruhu na 175. kilometru. Osobní okus dál u sjezdu na Ostrovačice. Od Kývalky 182. kilometru už je to nesouvislá kolona, hlavně kamionů až do Brna k omezení. Osobním autem se zdržíte u Brna okolo 20 minut. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 po pojíždí kolona před sjezdem na Ořech. Zastavíte u Zličína a je to asi na 20 minut, než se k Ořechu dostanete. Pak se kolona rozjede. Ucpává se kvůli tomu i dálnice D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Tam se brzdí na 7. kilometru v obou pruzích, osobní se pak v levém rozjíždějí. Kamiony se ale sunou až na okruh. V Praze taky stále regulují vjezdy do tunelu do Blanky, a to v obou směrech. V okolí tunelu se stále tvoří kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme polojasno až jasno, během dne přechodně kupovitou oblačnost a na horách na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 21 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Ve večerním Radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
14: Dobrý večer, 4 minuty po půl sedmé pokračuje vysílání Radiožurnálu. V této půlhodině se znovu vydáme na mistrovství světa v hokeji pro konečné výsledky právě hraných zápasů a taky uslyšíte třeba Blink 182 anebo teď kapelu Bon Jovi.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Kanada, Norsko, velice zajímavý zápas na mistrovství světa v hokeji a na ten závěr půjdete s Radiožurnálem už za chvilku.

0: Hokejisté Kanady a Norska proti sobě hrají na mistrovství světa a jde o skupinu, ve které je také český národní tým ve švýcarském Friburgu. Vše sleduje reportér Petr Kadeřábek.
1: Dlouhá. Právě skončila základní hrací doba utkání mezi Kanadou a Norskem a bude se prodlužovat, protože je stav utkání po 60 minutách 5-5. Ten pátý gol Kanady přišel až v poslední minutě, kdy nahození Celebrini otočoval O'Reilly za bezmocného Normana, a tak tedy za stavu 5-5 se bude utkání mezi Kanadou a Norskem prodlužovat. Prodlužovat se rozhodně nebude a už se k ní nemůže v Curychu, protože tam Finové deklasovali Lotyše vysoko 7-1. Za chvilku začne prodloužení utkání mezi Kanadou a Norskem. Přímý přenos si můžete naladit na digitální stanici Radiožurnál Sport z Friburgu. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Zápas na mistrovství světa v hokeji Kanada, Norsko, stav 5-5, prodloužení vidí Petr Kadeřábek.
1: Prodloužení skončilo po 29 sekundách. Kotouč rychle putoval v útočném pásmu z holí Celebriniho na Bouchardovu a ten předal před prázdnou bránu Šajplímu. Ten zkompletoval hat-trick a Kanada tak bere 2 body za vítězství nad Norskem 6-5 prodloužení. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Zpěvák Xindl X, písnička Puberťák, dohrála v 18.49 ve vysílání večerního radiožurnálu. Pokud jste za volantem a vidíte nějaké problémy, o kterých jste neslyšeli v zelené vlně, tak dejte vědět určitě ostatním řidičům na číslo 800 553 553. Zdražení nafty a benzínu po útoku na Irán navýšilo výdaje na komunální služby. Třeba technické služby na Přerovsku zaplatí za svoz odpadů, úklid ulic nebo údržbu zeleně o stovky tisíc korun měsíčně navíc. Zatímco někde se snaží najít úspory v rozpočtu, jinde už uvažují o zdražení nebo omezení služeb.
1: Naftu pracovníci hranického ekoltestu čerpají přímo v areálu technických služeb. Pistoli do nádrže právě vkládá Martin Čadra, vedoucí provozu.
2: Zařízení vypínám. A vše se dostane do systému.
1: Za jeden litr nafty do služebních vozů společnost aktuálně platí 36 korun. I když je to podstatně méně než na čerpacích stanicích, je to zhruba o 10 korun více než na začátku roku. Potvrzuje mi ředitel František Polách.
3: Měsíčně spotřeba je asi 12 000 litrů těch aut, které tady jsou na naftu. Je to hrozně těžké, je to zhruba pro město hranice navýšení k 766 tisíc do zbytku roku a pro ostatní obce, které svážíme, je to zhruba propočtené na 191 tisíc, takže nás to trápí hodně.
1: Nejvyšší spotřebu u technických služeb v Přerově mají velká auta určená pro svoz odpadu. Na 100 kilometrů je to až 30 litrů. Po navýšení cen pohonných hmot měsíčně společnost musí zaplatit o 200 tisíc korun více, než kdy dříve, potvrzuje jednatel Petr Měřínský.
4: Jsme na částkách, které nám v rozpočtu dělají díru několik milionů korun ročně. Snažíme se s tím bojovat maximálně efektivně. Nekupujeme od jednoho partnera za fixní ceny, ale v podstatě každý závoz vysoutěžíme za tu nejlepší marži, která je zrovna na trhu dostupná.
1: V Hranicích i Přerově vedení společností dosud zvládali výkyvy cen pokrývat z vlastního rozpočtu. Shodují se, že dlouhodobě je ale situace neudržitelná.
4: Budeme muset situaci začít řešit s městem, a to buď navýšením příspěvku města, nebo bohužel omezováním některých služeb, což je ovšem to poslední, co bychom chtěli.
1: Stejné kroky zvažuje i hranický ekoltest. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Bývalý šéf britské tajné služby MI6 hostem Vinohradské 12. Co ho šokovalo na teroristech z Vrbětic? Jak to měl s Trumpem? A proč podle něj čínský prezident sleduje, jak to dopadne na Ukrajině?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Případ pro inspektorku Candice Renoirovou v premiérovém seriálu. ČT2. S Ondřejem Cihlázem projedeme pohodovou trasu z Poděbrad do Mělníka. Malebné Polabí jako další cíl nových cyklodálek. A ČT Art. Kapitoly ze života slavného baletního tanečníka Rudolfa Nurejeva v premiérovém filmu Bílá vrána. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: To nejlepší z romské kultury přímo v srdci Evropy. Camoro se po roce znovu vrací do Prahy. Buďte u toho a zažijte největší romský festival na světě na vlastní kůži. Koncerty tradiční romské hudby, gypsy jazzu, klasické muziky, ale i divadlo, výstavy nebo pestrobarevný průvod centrem Prahy. Od 24. do 30. května. Camoro. Festival, který spojuje. Celý program na www.camoro.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
2: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy má Jana Gůda.
3: Oběť napadení u střední školy v Pardubicích zemřela. Evropská komise zhoršila odhad růstu české ekonomiky. V nominaci na kemp před mistrovstvím světa ve fotbale je i 17-letý Spartan Sochůrek. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy je kolona. A počasí zítra bude polojasno až jasno, přechodně kupovitá oblačnost, ojediněle přeháňky a teploty až 26 stupňů.
4: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Oběti dnešního napadení v Pardubicích v Poděbradské ulici zemřela. Oběť záchranáři převezli do nemocnice, tam ale zraněním podlehla. Radiožurnálu to potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská.
5: Ta událost je čerstvá, do předmalé chvíle zde probíhaly neodkladné úkony, kriminalisté zjišťují, co se na místě stalo, budou vyslýchat svědky, samotné ohledání místa události bylo ukončeno, ale ty úkony v trestním řízení dále pokračují.
3: Policie odpoledne podezřelého útočníka na místě zadržela. Nedalekou střední průmyslovou školu chemickou policisti kvůli konfliktu preventivně evakuovali. Česká ekonomika podle Evropské komise poroste pomaleji, než se očekávalo. Hrubý domácí produkt se podle odhadu komise letos zvýší o 1,8%. Loni to bylo o 2,6%. Spotřeba českých domácností taky loni poprvé překonala úroveň před pandemií COVID-19. Komise pro letošek zhoršila výhled růstu ekonomiky i celé Evropské unii. Důvodem je konflikt na Blízkém východě, ten znovu podněcuje inflaci a otřásá ekonomickou náladou. Američan hospitalizovaný na Bulovce je dál bez příznaků eboly, potvrdilo to ministerstvo zdravotnictví. Americký občan byl v kontaktu s nakaženým v Africe, o jeho hospitalizaci v Česku požádala ambasáda Spojených států. Na žádost USA se léčí jiný Američan s už potvrzenou nákazou virem ebola na klinice Charité v Berlíně. A klinika dnes přijala i jeho rodinu, manželku a jejich 4 děti.
6: Příbuzní jsou stejně jako hlava rodiny na izolační stanici, vedení jsou ale jen jako kontaktní osoby. Symptomy eboly se u nich neprojevily a taky testy na virus mají na rozdíl od muže negativní, přestože s ním byli na severovýchodě Konga v kontaktu. I příbuzné přijalo Německo na žádost Spojených států. Demokratická republika Kongo mezitím hlásí přes 130 úmrtí na virus ebola. Přednosta kliniky v provincii Ituri Mubarak Kano v rozhovoru pro deník Süddeutsche Zeitung varoval, že virus se může rozšířit. V oblasti jsou totiž zlaté doly a tím pádem i mnoho letajících obchodníků. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Praha otevřela akutní psychiatrickou ambulanci pro děti a mladistvé. Je první svého druhu v Česku, sídlí v poliklinice v Braníku. Ambulance má řešit dlouhodobý nedostatek dětských psychiatrů. Zařízení budou moct navštěvovat děti, které mají problém najít dlouhodobou pomoc anebo potřebují stanovit diagnózu, říká ředitelka organizace Zahrada pro duši Markéta Školoudová.
7: Poskytne pomoc dětem, které potřebují akutní psychiatrickou pomoc. V současné době je tato pomoc hodně nedostupná. Jsou velmi dlouhé čekací doby na odborníky v oblasti dětské psychiatrie.
8: Sport. Fotbalová reprezentace oznámila nominaci na přípravný kemp před mistrovstvím světa. Mezi 29 hráči jsou i 3 nováčci, plzeňský Alexandr Sojka, mladoboleslavský Christoph Kabongo a 17-letý Hugo Sochůrek. Trenér národního týmu Miroslav Koubek ke spartianskému záložníkovi říká.
9: Je to takový

0: hráč, který se trošku mimiká, takový ty uniformně českých hráčů, kteří v těch prostorech hrají. Já neříkám, že vyhraje ten konkurs, ale ta historie prostě potvrzuje starty 16, 17 letých hráčů, že jo, v jiných federacích, takže proč bychom nemohli být my Češi trošku taky in.
1: Konečné nominaci na mistrovství světa zůstane 26 hráčů. Vedení reprezentace ji oznámí 31. května po zápase s Kosovem. Finští hokejisté deklasovali na mistrovství světa v Curychu Lotyšsko 7-1. Kanada zdolala Norsko 6-5 v prodloužení a vystřídala českou reprezentaci na prvním místě skupiny ve Friburgu. V ní se od 20:20 utkají ještě Slováci z Dány a v Curychu bude hrát Švýcarsko proti Velké Británii.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Brna, taky na Pražském okruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy se kolona postupně zkracuje. Popojíždějí už hlavně kamiony v pravém pruhu od 180. kilometru až k omezení na 196. Osobním autem v levém pruhu pojedete rychleji. Na D1 v Brně dejte pozor taky ve směru z Vyškova na Prahu. Na začátku omezení na 196. kilometru stojí auto.
4: Ve zúžení v pravém pruhu narvalo auto do svodidel. To zúžení, který je dvouproudový, je průjezdný jenom levým pruhem.
3: Už jsou tam policisté, tímto směrem je provoz mírný, takže je to bez kolony. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně popojíždí kolona. Opět jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu od 6. kilometru až na Pražský okruh. Kolona se rozjede až na okruhu sjezdu na Ořech ve směru na D1. Opět platí osobním autem, v levém pruhu pojedete rychleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme polojasno až jasno, přechodně kupovitou oblačnost a ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů na severu a severovýchodě kolem 21. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
6: Dobrý večer vám přejeme, s radiožurnálem jste v 19 hodin 6 minut. Na trhu se začínají objevovat elektromobily, které se dají koupit i za přibližně 500 000. Jeden takový teď představila mladoboleslavská Škodovka. Jak důležitou roli se hraje v budoucnosti největší české automobilky a co nabízí konkurence, tak právě to bude téma pro další minuty vysílání večerního radiožurnálu. Teď pro vás máme One Republic, přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
2: Večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Česku vyráběné elektromobily patří k nejprodávanějším v Evropě, ale sami Češi vůči nim zůstávají skeptičtí. Na registracích nových aut v Česku se elektromobily podle Sdružení dovozců automobilů v loni podíleli necelými 10%, což je pouhá třetina proti evropskému průměru a jedno z nejhorších čísel v celé Evropě. Změnit by to už letos mohl nástup levnějších modelů s cenovkami kolem 600 tisíc korun.
1: Svůj zatím nejlevnější model Epic představila teď mladoboleslavská Škodovka. Podle člena představenstva Škody Auto Martina Jána si právě od něj slibuje, že zlomí vlažný přístup Čechů k elektromobilům.
2: Je to auto, které je dostatečně velké, jak pro cestující na zadních sedadlech, tak má docela velký kufr, takže si myslím, že to je určitě auto, které přispěje k tomu, že se elektromobilita bude v Čechách rozvíjet.
1: Základní verze Epiku, která přijde na podzim, má stát jenom 619 tisíc korun. Tento týden představené silnější varianty ovšem k těm nejlevnějším patřit nebudou. Cenovka limitované edice First Edition dokonce překročí 900 tisíc korun. Za to slibují bohatou vnitřní výbavu. Dojezd až 440 kilometrů a rychlé dobíjení baterie z 10 na 80% kapacity za 24 minut. Podle odborníka společnosti EY pro automobilový sektor Petra Knapa bude mít ovšem Epic silnou konkurenci.
3: Takže malinko se zpožděním na trhu, který už mezi tím vlastně začal rychle růst, těch menších kategorií, těch segmentů A, B, kde mezi tím se velmi etabloval třeba Renault, Citroën, E3, Dacia Spring tam působí.
1: Korejská značka Hyundai už teď nabízí malý elektromobil Inster, který má cenovku pro firemní zákazníky dokonce jenom na 400 tisících korunách bez DPH. A přijít má i přímá konkurence Epiku, říká mluvčí Hyundai pro Česko David Pavlíček.
4: Model Ioniq 3, který jsme odhalili teprve nedávno, a na český trh se dostane ve druhé polovině roku 2026.
1: Epiku budou konkurovat i koncernoví sourozenci Volkswagen ID. Cross, ID. Polo a Cupra Raval. Ale největší konkurencí budou pochopitelně čínští výrobci, zejména vozy BYD vyráběné v Maďarsku a auta od Leap Motors dovážená z Turecka. Čínští výrobci totiž podle Petra Knapa z EY dokážou jít s cenou ještě výrazně níž, až ke 400 tisícům včetně DPH. Asijská konkurence také oslovuje mladší zákazníky atraktivním interiérem nabitým moderními technologiemi a displeji. Škoda šla u Epiku podle generálního ředitele Klause Celmera úplně opačným směrem.
5: Doufám si říct, že velká většina lidí chce mít v autě méně rušivých vlivů, jako je nadbytek obrazovek, barev a dalších věcí, které vás odvádějí od toho, co opravdu chcete dělat, tedy řídit auto.
1: Jestli nová elektroauto auta s nižšími cenovkami a většími dojezdy skutečně Čechy přesvědčí, aby se přestali elektromobilům obloukem vyhýbat, ovšem není jisté. Vnímání elektromobility se i v Česku pomalu zlepšuje, ale například podle Petra Knapa stále platí, že 9 z 10 nových elektromobilů kupují firmy, ne individuální zákazníci. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Rychlejší stavby nebo záchrana historie? Archeologové varují, že kvůli novele stavebního zákona můžou zmizet unikátní nálezy a za chvilku k tomu dodáme další podrobnosti na Radiožurnálu. Teď tedy Swims.

0: Guilty a tedy Swims ve večerním radiožurnálu. Archeologové a památkáři varují před chystanou novelou stavebního zákona. Ta chce zkrátit některé záchranné výzkumy a upravit jejich financování. Podle odborníků by to ale mohlo vážně ohrozit mimořádné objevy a vzácné nálezy. Ministerstvo pro místní rozvoj ovšem tvrdí, že bez změn se velké stavby zbytečně zdržují a prodražují.
1: Tuto studňu sme tu objavili a je to uchvatné, je to studňa s najväčšou pravdepodobnosťou z kultúry nálevkovitých pohárov.
2: Takhle Matúš Barbuščák z Královéhradecké univerzity popsal jeden z nálezů na budoucí dálnici D35. Archeologové tehdy ještě netušili, že o pár kilometrů dál objeví rozsáhlé keltské sídliště, které podle archeologa Tomáše Mangela z Univerzity Hradec Králové nemělo v Česku obdoby.
3: Z toho charakteru těch nálezů je zjevné, že to je lokalita, která je nadstandardní pro svoji dobu. Tady máme sídliště, které dosahuje plochy až 25 hektarů.
2: Právě podobné objevy podle archeologů ohrožuje novela stavebního zákona. Ta počítá s maximálně 6měsíčním terénním výzkumem. Přitom právě u velkých staveb a mimořádných nálezů mohou práce trvat déle, upozorňuje ředitel Archeologického ústavu Akademie věd v Praze Jan Mařík.
4: To je přesně ten moment, kdy od zahájení výzkumu k objevu té lokality došlo až po 9 měsících. To všechno by nám určitě zmizelo při těch nových ustanoveních novely památkového zákona.
2: Ministerstvo pro místní rozvoj ale argumentuje, že dlouhé průzkumy zdržují velké stavby od dálnic po nemocnice. Novela má proto nastavit jasnější termíny, říká mluvčí rezortu Veronika Lukášová.
5: Dnes může docházet k situacím, kdy průzkumy trvají nepředvídatelně dlouho. Tvoří tak problémy při rezervaci stavebních kapacit a tím blokují realizaci staveb, typicky těch nejrozsáhlejších. Novela stanovuje základní časový rámec pro tu část archeologického průzkumu, který se provádí v terénu na 6 měsíců a dohodu lze tuto dobu prodloužit.
2: Podle návrhu zákona ale půjde výzkum prodloužit jen se souhlasem vlastníka pozemku. Archeologové proto chtějí větší možnost reagovat na mimořádné nálezy nebo složité terénní podmínky, říká ředitel brněnské pobočky Archeologického ústavu Akademie věd Baláš Komoroci.
6: Ten problém je v striktní časové limitaci trvání archeologického výzkumu. To může jít na úkor kvality záchrany. My se domníváme, že je vhodné tam nastavit nějakou smluvní volnost, která umožňuje reagovat na ta zjištění, která vyplynou na povrch až během realizace těch výzkumů.
2: Změnit se má i financování výzkumů. Stavebník by je nově platil jen první 3 měsíce. Další náklady by přešly na organizace provádějící výzkum. Podle odborníků ale není jasné, kde by na to často neziskové organizace vzaly peníze.
6: Při těch stavbách jsou ohroženy, respektive případně ničeny veřejné statky. Veřejné organizace mají za úkol je zachránit, ale musí být zabezpečeno nějaké zdroje, které jim to umožní. A toto v podstatě ten návrh té úpravy neošetřuje.
2: Ministerstvo naopak tvrdí, že změny přinesou větší předvídatelnost staveb i nižší náklady.
5: Jde zejména o to, aby jak na straně archeologů, tak na straně stavebníků bylo možné plánovat personální kapacity, dodávky, harmonogram a samozřejmě to vše vede k možnosti docílit zásadních finančních úspor.
2: Archeologové proto chtějí nejen to, aby šlo výzkumy v odůvodněných případech prodloužit, ale také, aby stavebníci dál hradili záchranný výzkum, a to až do výše 4% celkových nákladů stavby. Jinak podle nich hrozí, že část archeologického dědictví zmizí dřív, než ho vědci vůbec stihnou prozkoumat. Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy s Janou Guldou.
2: Po napadení v Poděbradské ulici v Pardubicích záchranáři převezli do nemocnice jednoho zraněného člověka. Svým zraněním ale podlehl. Podezřelého na místě zadržela policie, útočil nožem. Nedalekou střední průmyslovou školu chemickou policisti kvůli konfliktu preventivně evakuovali. Dál celou událost vyšetřují. Aleksandr Zmejevský už není ruským velvyslancem v Česku. Jeho mise skončila, na uvolněné místo nastoupí Anna Ponomariovová. Ta byla na misi v Praze už dvakrát, zjistil to zpravodajský server i rozhlas. Zmejevského si několikrát během jeho působení předvolávalo České ministerstvo zahraničí. Naposledy letos v dubnu, a to kvůli výhrůžkám českým firmám, které Rusko označilo za možné cíle dronových útoků. Zmejevskému podle zjištění i rozhlasu vypršel mandát 15. května. Stejný den odletěl zpátky do Ruska. Uganda pozastavila lety do sousedního Konga kvůli epidemii eboly, informoval o tom mluvčí ugandské vlády. Zdůraznil, že v současné době v zemi žádný případ eboly není. Přerušená je i další veřejná doprava mezi Ugandou a sousední zemí. Opatření proti šíření eboly bude trvat 4 týdny a nevztahuje se na přepravu zboží a potravin. A v Ústeckém kraji vznikne nové logistické centrum pro chemikálie, postaví ho tajvanská firma. Chemikálie na výrobu polovodičů chce rozvážet do Německa, Rakouska nebo Nizozemí. Teď investor hledá místo pro jeho stavbu. V Ústeckém kraji jsou nevyužívané průmyslové areály i plochy po ukončeném dobývání uhlí. Sport. 12. etapu Gira d'Italia vyhrál belgický cyklista Sechert. Růžový trikot lídra udržel Portugalec Eulálio. Nejlepší z Čechů Jan Hirt byl 28. a v průběžném pořadí mu patří 18. místo.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Brna a nehoda u Přerova. Na dálnici D1 stále silný provoz a kolony. Čekejte na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Brzdí se u Kývalky na kilometru 182 v obou pruzích. Nesouvislá kolona pak už hlavně kamionu je až k omezení na 196. kilometru. Na D1 buďte opatrní taky u Přerova ve směru do Ostravy na kilometru 282. U nájezdu z Přerova se srazila 2 auta. Je to všechno na krajnici, ale pohybují se tam lidé blízko jízdních pruhů. A na silnici 9 z Mělníka směrem na Českou Lípu teď pozor v Liběchově. Na výjezdu z Liběchova hasiči odstraňují vyvrácený strom a podle potřeby můžou omezovat průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 10 až 6 stupňů Celsia v údolích a při uklidnění větru až na plus 2 stupně. Zítra čekáme polojasno až jasno, během dne přechodně kupovitou oblačnost a na horách, na severu a severovýchodě ojediněle i přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 21 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
1: Dobrý večer, chvilku po půl osmé, pokračuje Radiožurnál a pokračuje s Tomem Grenanem.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

V ostravské části Přívoz začala oprava historického domu na náměstí, budou v něm byty a vrátí se i slavná kavárna Korzo s kulturním sálem. Za chvilku tam půjdeme taky na Radiožurnálu.

0: Na náměstí v ostravské části Přívoz se vrátí noblesní kavárna Korzo a v patrech nad ní se zase bude bydlet. Městská část zahájila rekonstrukci domu sběratele umění Františka Jurečka. Budova byla dlouhá desetiletí zanedbaná a skoro prázdná, jako mnoho dalších domů ve čtvrti se špatnou pověstí.
1: Po roce 45 ta čtvrť upadla a důraz byl kladen na výstavbu na polích v Porubě a území v jižní části Ostravy. Přívoz byl ponechán svému osudu, chátral. Opravdu tu byly některé domy, které měly jenom obvodové stěny.
2: Historik architektury Martin Strakoš popisuje, co se stalo s kdysi výstavní čtvrtí hned u ostravského hlavního nádraží v době, kdy bylo trendem se stěhovat do paneláků. Podle Strakoše už se ale lidé do historických čtvrtí vracejí a právě to je cesta, jak napravit špatnou pověst Přívozu.
1: Takové zásahy, že se opravují domy, že vznikají byty, které jsou kvalitní, tak může tomu Přívozu velmi pomoct.
2: V zašlém nárožním domě na Přívozském náměstí doteď bylo jen pár kanceláří. Obvod v něm vybuduje 17 bytů. Podle místostarosty Moravské Ostravy a Přívozu Davida Vitoše z Pirátů už to takto dělají několik let.
3: Jenom tady v okolí jsme opravili 3 domy, tam máme nějakých 18 bytů, tady kousek na nádražní také jsme opravili dům, takže s tímhle s tím domem to bude až 50 bytů, jenom čistě tady v tomhle tom okolí náměstí, které vlastně se vrátí původnímu účelu a to je bydlení.
2: Ani zanedbaný prázdný sál v přízemí domu už nepřipomíná kdysi slavnou kavárnu Korzo. I ta se podle Vitoše vrátí do podoby před 130 lety.
3: Mnoho obyvatel z okolí starších občanů doopravdy kavárnu by velice rádo.
2: Objednat si tady kávu nebo požádat o městský byt bude možné příští rok na jaře. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

Tady je večerní radiožurnál, jediná čistě sportovní rozhlasová stanice v Česku. Radiožurnál Sport je tu s námi už 5 let. Dnes slaví narozeniny, co naší digitální stanici přejí její osobnosti Jiří Ježek nebo Kateřina Neumannová. To si poslechněte ještě před 20. hodinou.

0: Radiožurnál Sport dnes slaví narozeniny. Už pátým rokem vás provádí velkými sportovními událostmi a úspěchy. A společně s moderátory a reportéry se na tom podílí i bývalí sportovci a osobnosti.
1: Všecko nejlepší a kdyby to nebylo tak brzo, tak bych řekl i na zdraví a něčem bych přiťuknul.
2: Takhle přál v ranním vysílání digitální stanice Jiří Ježek, šestinásobný paralympijský šampion, který má na Radiožurnálu Sport každé páteční dopoledne vlastní pořad Kilometry Jiřího Ježka.
1: No už je to téměř třetím rokem, kdy vysíláme tenhle ten pořad a nejenom to, že vlastně každý týden máme možnost s mými kolegy, s Martinem Charvátem a s Karlem Janu se bavit o tom, co milujeme, čím vlastně žijeme celé naše životy, to znamená o cyklistice, o běhání, o těch věcech okolo.
2: Kromě Jiřího Ježka jsou součástí stanice třeba taky herec David Novotný nebo olympijská vítězka a mistrně světa v běhu na lyžích Kateřina Neumannová.
3: No uběhlo to strašně rychle, mě kdyby se někdo zeptal, jak dlouho chodím k vám na Radiožurnál Sport, tak řeknu, no nejméně 3 roky. A ono už je to 5, takže ten čas samozřejmě běží rychleji, než si všichni myslíme, nebo než máme ten pocit.
2: Za těch 5 let byl Radiožurnál Sport na 4 olympijských hrách, na různých světových i evropských šampionátech. V přímých přenosech jste mohli slyšet o sportovních zklamáních, ale hlavně taky o zlatých triumfech.
4: Kutem ve středním pásmu, Kubalík ho vyrazil a Kemp posílá Čechy za zlatem. Čeští hokejisté vyhrají mistrovství světa.
2: A Kateřina Neumannová doufá ve víc takových momentů. Ve vysílání Radiožurnálu Sport popřála.
3: Aby nás to všechny stále bavilo a aby výsledky českých sportovců nám vlastně jako nabízely ty podněty pro zajímavé rozhovory.
2: Zajímavé rozhovory nabízí taky například bývalý fotbalový reprezentant Pavel Horvát ve svém pořadu Desítka. I když při prvních zkušenostech Horváta s rozhlasem to někdy trochu drhlo.
5: Tak jsem vůbec netušil, jak citlivý jsou mikrofony a vím, že jsem měl vstup do rádia a dělal jsem si u toho vajíčka a že jsem pak dostal strašný CRS, protože samozřejmě asi pravděpodobně bylo slyšet míchání na pánvi vajíček a syčení, takže to úplně povedený nebylo, ale samozřejmě, jelikož jsem začínal, tak se to dalo pochopit. No.
2: Teď už je Pavel Horvát naším kolegou přes 2 roky. Radiožurnál Sport je ještě o 3 roky starší. Přejeme mu všechno nejlepší a ať je dál nejposlouchanější digitální stanicí v Česku. Adam Procházka, Radiožurnál.

0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: V experimentu speciál vás tentokrát vezmeme přímo na letiště Václava Havla v Praze. Mluvit budeme o letecké meteorologii. Proč piloti potřebují znát počasí do nejmenšího detailu? Jak se sleduje vítr, dohlednost nebo bouřky? A jaké přístroje pomáhají bezpečně vést letadla oblohou? O tom všem bude už v sobotu dopoledne na Radiožurnálu Experiment speciál.
2: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
2: v sobotu
0: od 9 hodin.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi. Yeah!

0: Radiožurnál je 20 hodin. A Jana Gulda připravila zprávy.
1: Po napadení u pardubické střední školy zemřela studentka. České zemědělství je podle agrární komory v krizi. V nominaci českých fotbalistů na přípravu před mistrovstvím světa je i spartianský útočník Kuchta. A počasí zítra bude polojasno až jasno, přechodně kupovitá oblačnost, ojediněle přeháňky a teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Oběť dnešního napadení v Pardubicích zemřela. Radiožurnálu to potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického z uskupení 3PK byla obětí studentka a důvodem byly osobní problémy ve vztahu. Záchranáři převezli do nemocnice, tam ale zraněním podlehla. Podezřelého útočníka na místě zadržela policie. Kvůli útoku taky evakuovala nedalekou střední průmyslovou školu chemickou. Pacient s podezřením na nákazu ebolou zatím nemá žádné příznaky nemoci, potvrdil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Americký občan byl v kontaktu s nakaženým v Africe, o jeho hospitalizaci v Česku požádala ambasáda Spojených států. Pacient bude v izolaci ve fakultní nemocnici Bulovka minimálně 3 týdny, řekl Vojtěch.
3: Není důvod k jakémukoliv zdravotnickému výkonu, ale musí být hospitalizován v té izolaci, v té speciální izolační místnosti, která je v rámci fakultní nemocnice Bulovka na infekční klinice, což se děje. Lékaři provedli nějakou základní anamnézu, ale důležité je skutečně, že symptomy se u něj neprojevily.
1: Agrární komora plánuje vyzvat vládu k mimořádnému jednání. Prezident komory Jan Doležal řekl, že je zemědělství v krizi kvůli rostoucím nákladům a nízkým cenám komodit. Vláda by proto podle něj měla přijmout kroky, které zemědělství stabilizují. Ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián v reakci řekl, že kabinet bude zemědělcům naslouchat. Řekl to jeho mluvčí Vojtěch Bílý.
4: Ministerstvo zemědělství situaci průběžně monitoruje a možná řešení budeme hledat i na evropské úrovni. Pokud existují nástroje, které lze v rámci Evropské unie využít, včetně krizových mechanismů, budeme usilovat o jejich využití.
1: Mezi požadavky komory je nezdaňování dotací, úlevy na sociálním pojištění nebo zvýhodnění produkčního zemědělství. Francouzská aukční síň Arcyrial vydražila točité schodiště z Eiffelovy věže za víc než 8 milionů korun. Jde o původní schodiště, po kterém se prošly stovky lidí při světové výstavě v Paříži v roce 1889.
5: Zájemci při dražbě přihazovali po 100 tisících korunách. Prodejní cena tak nakonec skoro dvojnásobně převyšovala tu vyvolávací. Vydražený kus schodiště je vysoký zhruba 3 až 4 metry a natřený světle hnědou barvou.
6: Eiffelovu věž bylo potřeba odlehčit a taky na ní nainstalovat výtahy. Takže odstranili zhruba 160-metrový úsek schodiště, který propojoval druhé a třetí patro.
5: Popsala ještě před aukcí Českému rozhlasu Sabrina Dualaová z aukční síně Arcyrial. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
7: Sport. V nominaci českých fotbalistů na přípravu před mistrovstvím světa je celkem 7 útočníků, včetně slávisty Tomáše Chorého i Sparťana Jana Kuchty. Tomu k návratu do národního týmu pomohlo i zranění jiného reprezentanta, říká trenér Miroslav Koubek.
8: Výpadek Honzy Klimenta ze zdravotních důvodů, takže jsme museli tam dosadit do toho portfolia těch rotových hráčů další jméno. A pro Honzu Kuchtu rozhodla ta aktuální forma čísla, který má přístup, chování, řeč těla a zkušenost.
7: Trenér Koubek vybral na kemp před šampionátem 29 hráčů. Za 10 dnů po přípravném zápase s Kosovem zveřejní finální nominaci, která se bude skládat z 26 fotbalistů. Češi pak odehrají 4. června generálku v New Jersey proti Guatemale. Mistrovství světa začne o týden později. Národní tým se postupně utká s Jižní Koreou, Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D5 u Berouna a nehoda ve Frýdku Místku. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za Berounem.

0: překáží odstavené osobní auto. 16. kilometr blokuje část pravého pruhu. Na místě je silničářská šipka.
1: Ve stoupacím pruhu pravým stojí osoba. Kamiony náhle vybočují. Je to 16. kilometr.
0: Na D1 v Brně směr Ostrava stále ještě hustý provoz, místy nesouvislá kolona, začíná to za sjezdem na výstaviště, kilometry 192 až 193 a je po exit 196 sjezd na Bratislavu. Podle kamer v úseku pomaleji popojíždí všechny pruhy, zdržení teď krátké. Ve Frýdku místku na průjezdu městem se střetl autobus s chodcem. Nehoda je v Beskidské ulici mezi odbočkou na Palkovice a čerpací stanicí Orlen. Čekejte omezený průjezd, na místo vyjeli záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme polojasno až jasno, přechodně kupovitou oblačnost a ojedinělé přehánky a nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21 a na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál, teď už s Vojtěchem Bidrmanem.
4: Víte, jak starý je rozhlas? Teď nemyslím rádio, které posloucháte, ani naši krásnou budovu tady na Vinohradské třídě v Praze, ale slovo rozhlas. Dnes totiž slaví výročí. Je to přesně 102 let, co ho použil jako první redaktor Národních listů Richard Durdil pod pseudonymem J.D. Richard. Ve svém článku totiž provedl rozbor anglického výrazu broadcasting a napadl ho právě rozhlas. Tak děkujeme, pane Durdile.
2: Večerní radiožurnál a Vojtěch Bidrman.

0: Vědci z Akademie věd zjistili, že nanoplasty narušují ochranou vrstvu plic a my se tomuhle zjištění pověnujeme trochu podrobněji. To, že ultrajemné částečky umělé hmoty škodí zdraví, už nějakou dobu víme. Teď se ale podařilo pomocí speciálního mikroskopu odhalit, jak přesně pronikají do plicních sklípků.
1: Nádobka je tady.
2: To je taková plastová kostka, je tam takový důlek.
1: Do toho dáme vodu a na povrch té vody ten surfaktant.
3: Katarína Vazdarová v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského ukazuje pokusný model plicního sklípku. Surfaktant je jakýsi hraniční přechod mezi vzduchem v plicích a plicní tkání, popisuje vedoucí výzkumného týmu Lukáš Cviklik.
4: Surfaktant se nachází na povrchu těch plicních sklípků, které jsou poslední cestou toho vzduchu do našeho těla. Ten vzduch proniká surfaktantem a naopak ty látky, které chceme vyloučovat, pronikají zpátky a pak je vydycháme.
3: Společně se vzduchem ale vdechujeme i nečistoty, včetně těch nanorozměrových.
4: Hodně těch nanoplastů vzniká v našich podmínkách domácích. Nejsou to plasty, které se vyskytují třeba venku, ale plasty, které vznikají v uzavřených místnostech a ani si to neuvědomujeme. Jejich zdrojem jsou třeba koberce, nádoby, domácí vybavení.
3: Vědce zajímalo, jak si plicní strážce hranic, surfaktant, poradí s částicemi umělé hmoty asi tisíckrát tenčími než vlas. Pořídili si proto vzorky nanočástic polystyrénu v přesných velikostech.
4: Z Jagiellonské univerzity v Krakově jsou schopni vytvořit nějakým mlýnkem nanočástice o různých velikostích.
2: Vytvořené vyloženě na míru.
4: Ten mlýnek napodobuje ty procesy, které se normálně dějí doma, když třeba stoupáme po syntetickém koberci.
1: My jsme měli roztok nanočástic v chloroformu.
2: Velice tenká, jemná, injekční stříkačka.
1: Několik kapek dáváme do povrchu surfaktantu.
2: Jako kdyby to tam přistálo z toho vzduchu.
1: Jo, během 5 nebo 10 minut se to odparží a potom máme vliv jenom té látky, která byla rozpuštěna.
3: Experimenty ukázaly, že plastové nanočástice se můžou zabudovat do tukových neboli lipidových útvarů v surfaktantu. A proto mohou projít přes hraniční kontrolu plic až do vnitrozemí organismu.
4: Když dýcháme, ty lipidy se dostávají tam a zpátky. A když tady je zabudovaná nějaká částice, která má ráda lipidy, je schopna se taky dostat dále do těch lipidových struktur pod surfaktantem.
2: To znamená, takže nezůstanou na povrchu, ale dostanou se hlouběji a hlouběji až potenciálně dál do těla.
4: Ano, takže a právě tím, že jsou malí, nemáme způsob, jak pak je vyloučovat.
3: Nanočástice plastů ovšem nejsou jen tak vidět v mikroskopu. Vědci je pozorují nepřímo. Když proniknou do surfaktantu, změní se povrchové napětí a vzorek potom jinak láme světlo. To je vidět pomocí speciálního přístroje s výraznými šikmými rameny, ukazuje Agněška Olzinská.
5: Laser tady máme.
2: Z jedné strany nasvěcuje ten vzorek.
5: Zprava nasvěcuje, to světlo se může absorbovat.
2: Zůstane v té vodě, zůstane v tom materiálu, anebo část se odrazí.
5: Anebo se může odrazit.
2: A ta se odrazí tady do toho objektivu.
5: Jo, tady do toho objektivu. Na jedním tom ramenu pozorujeme to fluorescence.
2: To světelkování.
5: A na druhém ramenu můžeme pozorovat odraz toho světla.
3: Vědce by zajímalo, jak se lidský organismus může proti pronikání nanoplastů bránit. Ze vzduchu je totiž neodstraníme a z věcí kolem nás se obrušují další a další. Kromě plic se nám dostávají také do očí a právě to by chtěli odborníci z Hejrovského ústavu v budoucnu prozkoumat. Martin Cerp, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

Dnešní díl zpravodajského podcastu Vinohradská 12 přináší exkluzivní rozhovor s Richardem Moorem, bývalým šéfem britské tajné služby. Co ho šokovalo na teroristech z Vrbětic, jak to měl s Donaldem Trumpem a proč podle něj čínský prezident sleduje, jak to dopadne s Ukrajinou. Celý rozhovor s Richardem Moorem pro vás máme tady na Radiožurnálu už zhruba za 15 minut. Tak dobrý večer.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Akce Úklid.
0: Anet Razie, která otřásla českým fotbalem.
1: Investigativní reportéři Radiožurnálu mapují pozadí největšího tuzemského úplatkářského skandálu.
0: Jak se předávaly peníze ze sázek na zmanipulované zápasy?
1: Které utkání navedlo vyšetřovatele na stopu?
0: A kolik procent šlo zapojeným hráčům?
1: Akce Úklid. Anet Razie, která otřásla českým fotbalem.
0: Každý všední den krátce po 8:45 živě na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: takes. V odpoledních zápasech hokejového mistrovství světa padlo dohromady 19 gólů. Kanada senzačně až v prodloužení zdolala Norsko 6-5 a Finové naopak nedali šanci Lotyšům, které zničili 7-1. Začaly už taky večerní duely, které sleduje přímo ve Švýcarsku náš reportér František Kuna.
1: Slováci hrají důležitý zápas s Dánskem, a to i přesto, že oba týmy aktuálně dělí 8 bodů. Dánové bez bodu s těžkým losem na úvod turnaje. Slováci mají bodu 8, ztratili stejně jako Češi se Slovinskem, ale jediný bod. Ale i přesto oba týmy a tyto soupeři ví, že už vlastně tohle může být předčasně nějaký boj o postup do čtvrtfinále playoff. Zatím je to 0-0 ve třetí minutě a dánský golman Zogort teď aktuálně klečí u své pravé tyče, nevypadá to s ním dobře, nemá helmu. Už tam míří lékař dánské hokejové reprezentace a tady na turnaji je to tak druhá golmanská komplikace, protože den před startem šampionátu se v tréninkové hale zranil Frederik Dychov, který vlastně už tým opustil a není na soupisce, nebo je zapsaný, ale už nepokračuje s dánskou reprezentací. Takže 0-0, Dánové řeší problém v brankovišti, hraje se i ve druhé skupině, tam usilují Švýcaři o prodloužení série vítězství, zatím jsou 100% a dnes k tomu se snaží nakročit proti Velké Británii ve čtvrté minutě také 0-0. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
1: Dobrý večer, je 8:30. A zprávy Radiožurnálu doplní Jana Gulda.
2: Zástupci sudetských Němců i dvě z Vintonových dětí dnes v Brně společně uctili památku obětí holokaustu. Akce u 5. nástupiště hlavního nádraží, odkud za války odjížděly židovské transporty, zahájila festival Meeting Brno a taky sjezd sudeto-německého krajenského sdružení, který se poprvé koná v Česku. Podle policie bylo na místě zhruba 500 lidí, z toho stovka protestujících. Rada vysokých škol odmítá návrh na změnu systému řízení vysokých škol. Ten je součástí věcného záměru nového vysokoškolského zákona, který připravuje ministerstvo školství. Navržený model podle univerzitní rady prakticky likviduje nezávislou akademickou samosprávu a je krokem k politizaci vysokých škol. Podle ministerstva školství ale návrh bude obsahovat pojistky proti přímému politickému vlivu na vysoké školy. Němečtí poslanci schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní tratě mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Podle německého ministerstva dopravy tak nebude nic bránit podpisu smlouvy s Českem. Výstavba by měla začít v roce 2032, s dokončením se počítá v roce 2044. Cesta mezi Prahou a Drážďany by měla trvat místo současných 2,5 hodiny, jen hodinu, mezi Prahou a Berlínem 2,5 hodiny místo 4. A Kuba přijala nabídku americké humanitární pomoci v hodnotě 100 milionů dolarů v přepočtu přes 2 miliardy korun. Řekl to ministr zahraničí Spojených států Marco Rubio. Spojené státy pomoc podmínili významnými reformami a taky tím, že poskytnuté jídlo a léky bude distribuovat katolická církev, případně důvěryhodná charitativní organizace. Sport. Hokejisti Kanady zdolali Norsko 6-5 v prodloužení a v čele skupiny mistrovství světa ve Friburgu vystřídali českou reprezentaci. Na druhé místo před Čechy se můžou dostat ještě Slováci, pokud porazí Dánsko. A podrobnosti teď přidá reportér František Kuna.
3: V 6. minutě zápasu je to zatím 0-0 mezi Dánskem a Slovenskem. Hraje se i ve druhé skupině, tam domácí Švýcaři zatím vedou nad Velkou Británií 1-0. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
2: V Curychu ještě Finsko porazilo Lotyšsko 7-1.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D46 u Brodku a nebezpečí na Jesenicku. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova a Brna narazilo osobní auto do značení. Za sjezdem na Brodek u Prostějova 10. kilometru. Je to v omezení s průjezdným jedním pruhem, kolona se v místě teď netvoří. Dálnice jsou i jinde bez kolon. Na D1 dejte pozor na výjezdu z Prahy do Brna mezi kilometry 9 až 11 po pojíždí v levém pruhu údržba. Na D5 z Plzně do Prahy se za Berounem stále objíždí osobní auto. Stojí na 16. kilometru a blokuje pravý pruh. Ve Frýdku místku na průjezdu městem čekejte komplikace omezení v Beskydské ulici mezi odbočkou na Palkovice a čerpací stanicí Orlen se střetl autobus s chodcem. A na silnici 60 z Jeseníku do Javorníku raději pomalej, mezi Vápenou a Žulovou se po cestě pohybují krávy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až jasno, během dne přechodně kupovitou oblačnost a na horách na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 21 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. A teď dnešní epizoda Vinohradské 12.
6: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Bývalý šéf britské tajné služby nebojí se na ulici, co ho šokovalo na teroristech z Vrbětic. Jak to měl s Trumpem a proč podle něj čínský prezident sleduje, jak to dopadne s Ukrajinou. Ve Vinohradské 12 o tom mluví Richard Moore, který do loňska vedl britskou MI6. Dnes je čtvrtek 21. května. So hi Richard, thank you very much for joining us.
7: It's an absolute pleasure. It's lovely to be talking to a Czech friend.
6: Yeah, it's an honor to have a small chat with you. Are you familiar? Znáte fenomén FOMO? Strach, že něco promeškáte?
7: Phenomenon. Oh, fear of missing out.
5: FOMO, no samozřejmě.
6: Yes. Yeah, the FOMO. Yeah. Do you have a feeling? A máte někdy FOMO?
7: Oh.
6: Because they are too. Už nemůžete nahlížet do žádných tajných složek.
7: This is very true. I can't.
5: To je naprostá pravda. Nemůžu a ani to nedělám. Občas se ale ve mně probudí zvědavost. Třeba když vypukl konflikt s Íránem, tak jsem si říkal, že bych moc rád věděl, co se vlastně děje. Ale kolem a kolem bylo obrovským privilegiem dělat tuhle práci. 5 let jsem stál v čele MI6 a pak jsem mohl vedení předat skvělému týmu a své nástupkyni Blaise Metrevelyové, které si vážím a obdivuji. Měl jsem v tu chvíli pocit, že moje práce je hotová. Předal jsem žezlo nové generaci a teď je řada na ní, takže netrávím čas tím, že bych se trápil kvůli tomu, že už nešéfuju MI6.
6: Maybe on more serious note. Do you teď o něco vážněji? Nejste občas paranoidní? Nebojíte se někdy?
8: As a former chief of a British intelligence service.
7: I don't think so. I know the point you're making that if you
5: to si nemyslím, ale chápu, kam tou otázkou míříte. Lidé mají své stinné stránky a já jsem je dlouhé roky poznával zblízka. Když odhalujete různá spiknutí a sami tu a tam kujete pikle, hrozí, že začnete být paranoidní. Jako by šlo o svět špionážního romanopisce Johna le Carré a jeho agenta George Smileyho. Ale tak to nemám. Normálně žiju dál a lidem věřím zhruba stejně nebo stejně málo jako kdokoliv jiný.
6: In your final years in office. V jak častém kontaktu jste byl poslední roky s českými tajnými službami?
7: Oh, frequently.
5: Častém.
6: On a daily basis.
7: Frequently. Perhaps not a daily basis.
5: Asi jsme nebyli v kontaktu zrovna každý den. Záleželo samozřejmě na situaci. Když spolu řešíte nějaké konkrétní operace, tak je komunikace intenzivnější. Nicméně MI6 a české tajné služby v každodenním kontaktu skutečně jsou. Já jako šéf jsem se svými českými protějšky možná nemluvil tak často, za to jsem pravidelně jezdil do Prahy. Jak možná víte, během svého působení v čele MI6 jsem neměl moc projevů. Ale jeden z těch opravdu zásadních jsem pronesl právě v Praze v roce 2023. Řada z našich nejdůležitějších agentů, kteří přišli ze Sovětského svazu, se na MI6 obrátila po roce 1968. Byli otřeseni a znechuceni z toho, co viděli v Praze, z potlačení pražského jara. Pro některé z nich to byla poslední kapka, která je přiměla navázat kontakt s britskou tajnou službou. V době zuřící války na nedaleké Ukrajině mi proto přišlo vhodné Rusy oslovit právě z Prahy. Ty Rusy, kteří mohou být zděšeni tím, co Putin jejich jménem dělá. Vyzval jsem je, aby nám pomohli. Každopádně ano, s českými službami jsme byli v pravidelném kontaktu. A mimochodem, jsou to služby mimořádně kvalitní a velmi profesionální. Rusko navíc rozumějí způsobem, kterého jsou schopny jen ty země, jež sami zůstaly za železnou oponou.
6: Když v roce 2021 vyšly najevo podrobnosti o teroristickém útoku ve Vrběticích, ukázalo se, že za něj můžou ty stejní agenti rozvědky GRU, kteří o pár let dřív otrávili v Anglii dvojitého agenta Skripala. Pomáhali jste tehdy Čechům při vyšetřování?
8: Your Czech colleagues with that?
7: Yeah, we worked without going into too much detail. We now all know.
5: Ano.
9: Nemůžu zacházet do detailů, ale spolupracovali jsme na tom. Dnes už víme, že šlo o ty stejné dva důstojníky GRU z jednotky 29155, Myškina a Čepigu. Ti provedli útok Salisbury v roce 2018, 4 roky po incidentu z roku 2014 ve Vrběticích. Proto jsme sdíleli poznatky, jak na zpravodajské, tak na policejní úrovni. Snažili jsme se lépe pochopit, jak jednotka 29155 funguje. Věnovali jsme tomu hodně energie. Víte, oba případy mají mnoho společného, i když každý proběhl jinak. Ve Vrběticích zahynuli dva čeští občané, civilisté. Salisbury byl cílem dvojitý agent, ale zemřela britská civilistka Dawn Sturgesová. Je tu několik podobností. Obě události ukazují způsob fungování ruských zpravodajských služeb v jakési šedé zóně při hybridních operacích. Zároveň odhalují jejich naprostou bezohlednost vůči lidským životům. Neváhali odpálit výbušniny v Česku a použít jed vyvinutý pro vojenské účely v malém anglickém městě. Ta lehkovážnost mě šokuje. V obou případech mohlo zemřít mnohem více lidí. Breathtaking in its recklessness. So many other people could have died in both incidents. And the other thing is a sort of a real lack of professionalism. Další věc je to, jak neprofesionálně se chovali. Zatímco MI6 na propojení obou incidentů spolupracovala s MI5 a českými tajnými službami a pomalu mezi nimi nacházeli pojítka, soukromá investigativní skupina Bellingcat dokázala udělat velkou část stejné práce. I oni je odhalili. Ruští operativci se totiž zachovali jako totální amatéři. Zanechali za sebou množství stop vedoucích zpátky do Moskvy a k jejich velitelství. Bylo to hrozně nápadné. A myslím, že si všichni pamatujeme to vystoupení Čepigy a Myškina na Russia Today. To bylo tak špatné, až to bylo směšné. Vždy to byli úplně zjevní podvodníci. Vzpomínám si, že jsem se tehdy setkal s jedním politikem, nebudu ho jmenovat, vůči našemu tvrzení, že za Salisbury stojí jednotka 29155, byl dost skeptický. Viděli jsme se po výstupu Čepigy a Myškina v televizi a on na mě spustil: Richarde, myslel jsem si, že si MI6 vymýšlí, ale když jsem viděl ty dva na obrazovce, bylo úplně jasné, že jsou z GRU, že jsou to členové ruské vojenské rozvědky.
6: Po událostech v Salisbury i ve Vrběticích došlo k vyhoštění ruských diplomatů napříč Evropou. Zkomplikovalo to ruským zpravodajcům práci?
10: Much more difficult.
7: Yes, it has. It's been a real success. I think we drove.
9: Ano, byl to velký úspěch. Myslím, že ty počty se snížily aspoň o polovinu, možná i víc. Česko v tomto následovalo Velkou Británii a zaujalo velmi pevný postoj. Pozbuzovali jsme k tomu i další evropské partnery, aby se zachovali stejně, aby srovnali počty ruských diplomatů. Rusové totiž zbožňují své velké ambasády. A pokud jim ve svém hlavním městě takovou dovolíte, tak je nic nezastaví. A samozřejmě, mnozí z jejich lidí jsou přitom ve skutečnosti zpravodajští důstojníci v utajení. Nejlepší cestou je proto postupně jejich počty snižovat. Vyhostit ty, které jste odhalili jako zpravodajce, a nedovolit Kremlu, aby je nahradil. V Británii jsme v tomhle byli v průběhu let poměrně úspěšní. Ve výsledku je to také menší zátěž pro bezpečnostní služby, protože nemusí sledovat tolik lidí. I Česko se zachovalo odvážně a rozhodně. Mělo to úspěch. A když vidíte, co se děje teď, ty drobné kriminálníky najaté online, kteří dělají různé sabotáže, žhářské útoky a podobně, to je projev ruské slabosti. Uchylují se k tomu, protože na to už nemůžou využívat jednotku 29155. Delegují to na jiné. And they have to kind of subcontract it out. And these people that they are hiring often don't know what they're doing. A tito lidé, které Rusové najímají, často ani nevědí, co přesně dělají. Nejsou na to vycvičení. Proto je ještě snadnější jim čelit. Pořád jsou ale nebezpeční, nechci je podceňovat. Nicméně je to skutečně známka slabosti. Rusové k tomu byli donuceni. Ukazuje to, že jsme společně odvedli opravdu dobrou práci. Po Salisbury a následně i po opětovné ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022. Tehdy jsme zasáhli znovu a počty Rusů na ambasádách se ještě snížily.
6: Ještě když jste byl v MI6, tak jste říkal, že od té doby, co tu jsou biometrické údaje a rozpoznávání obličejů, tak je mnohem těžší v zahraničí vystupovat pod jinou identitou. Existují technologie, které to umožňují obejít?
9: Kdyby takové věci existovaly a používali jsme je, Matěji, myslíte, že bych vám to řekl? Ale jasně, každý, kdo cestuje a byl někdy na letišti, ví, že biometrie se používá. Může to být sken otisků prstů nebo duhovky. A je zřejmé, že přes letiště neprojdete dvakrát s jiným jménem. Tak to ale vždycky nebylo, takže pro zpravodajské služby je to výzva. Opatření, která nás mají chránit před terorismem, což samozřejmě všichni chceme, nám zároveň občas trochu komplikují práci. Vždycky si ale nějak poradíte a najdete nové způsoby, abyste splnili svůj úkol. Je to takové nekonečné předhánění. Proto ve Velké Británii tak úzce spolupracují MI5 a MI6, domácí a zahraniční zpravodajská služba. Vzájemně si pomáháme. MI5 nám ukáže, jak chytá zločince, a my se z toho můžeme poučit a vyvarovat se toho, že by příště chytla i nás. Tak to ve zpravodajské práci funguje dlouhodobě. Jedna cesta se vám uzavře, ale otevře se jiná a práce pokračuje dál.
6: Možná i proto jste vydali ta rekrutační videa v různých jazycích na YouTube, ne? Ve kterých lanaříte agenty ke spolupráci přes dark web. I've seen your videos.
9: Člověk si vždy najde cestu a my také. Myslím, že právě proto máme poměrně dobrou pověst a daří se nám. O MI6 se zároveň ví, že o odvážné muže a ženy, kteří se s ní rozhodnou spolupracovat, se umí postarat. Takže ano, vždycky je tu cesta. A to, o čem mluvíte, YouTube a podobně, to je vlastně jen modernější verze toho, o čem jsem mluvil ve svém projevu v Praze. Chceme oslovit Rusy, aby udělali správnou věc. A takhle jim dáváme možnost bezpečně s námi navázat kontakt přes dark web. Je to tak. Nicméně my jsme vždycky těžili z toho, že lidé přicházeli spíš za námi, než že bychom je aktivně vyhledávali. A to platí dodnes.
6: Proměnila se během vaší kariéry spolupráce se Spojenými státy?
9: No, tajné služby jsou hodně propojené a zejména ty americké a britské k sobě mají dost blízko. Ten vztah sahá opravdu daleko do minulosti, ve skutečnosti až do první světové války. Pak znovu velmi ožil během druhé světové války díky mimořádné práci v Bletchley Parku na dešifrování enigmy a sdílení společných poznatků. A byli jsme to konec konců my, kdo Američanům pomohl se zřízením Úřadu strategických služeb, ze kterého později vznikla CIA. Takže naše spolupráce má vážně dlouhou historii. Během let se naše vztahy vyvíjely. Za studené války se obě země zaměřovaly především na hrozbu ze strany Sovětského svazu. Po 11. září 2001 se pozornost výrazně přesunula k boji proti terorismu. A dnes se opět vracíme k řevnivosti mezi státy. Vztahy mezi USA a Velkou Británií, stejně jako mezi Spojenými státy a jinými evropskými zpravodajskými službami, se tomu přizpůsobují. Zároveň ale platí, že od druhé světové války se americký pohled na některé věci od toho evropského lišil. Ukázalo se to například během Suezské krize v roce 1956. Řada evropských států taky třeba nesouhlasila s válkou ve Vietnamu.
7: Many Europeans opposed the Vietnam War, but we find a way of
9: Přesto všechno naše zpravodajské služby vždy našly cestu a dokázaly spolu přes rozdílné postoje spolupracovat. Dnes je nejvíc vidět rozpor mezi administrativou Donalda Trumpa a Evropou ohledně vojenského postupu vůči Íránu. Výměnu zpravodajských informací se ale snažíme držet od politiky co nejdál. Ať už padne jakékoliv rozhodnutí, mělo by být podložené kvalitními informacemi. Já už v MI6 6 nebo 8 měsíců nejsem, ale předpokládám, že lidé na obou stranách Atlantiku dál tvrdě pracují na tom, aby zpravodajské vztahy zůstaly na dobré úrovni. Protože tady nejde o vzájemné sympatie nebo nějaké laskavosti, Matěji. Jde o bezpečnost občanů a o spolupráci, která bude v národním zájmu obou stran. Jinými slovy, v jádru je ten vztah prostě pragmatický. Obě strany z něj musí mít nějaký přínos. Není to žádná charita.
10: Mě velmi zajímá tahle moderní éra vztahů mezi zpravodajskými službami Spojeného království a Spojených států. Přišli jste o přístup k nějakým utajovaným informacím? Ovlivnil vás Trumpův izolacionismus?
9: Já už nemám úplně aktuální informace, to je potřeba říct na úvod. Ale musíte pochopit dvě věci. Jednoduchá odpověď na vaši otázku zní ne, neovlivnil, alespoň pokud je mi známo. Žádná země, bez ohledu na to, jak k ní máte blízko, vám nikdy neřekne všechno. Vždycky je tu něco, co si jako suverénní stát necháte pro sebe. V Americe tomu říkají no form, tedy ne pro zahraniční oči, aby z vás nešlo číst jako z otevřené knihy. Druhá věc je, že když sdílíte zpravodajské informace, obvykle svým partnerům neprozradíte jméno vlastního agenta ani přesný způsob, jakým jste se k informacím dostali. To se nedělá. Sdílíte tu informaci a vaši partneři vám důvěřují. Řeknete jim, těmhle informacím vážně věříme, nebo na tyhle zprávy zase takový spoleh není. Nenecháte je nahlédnout pod pokličku.
7: You don't allow people under the bonnet to use a motoring analogy. So I am pretty confident.
9: Proto jsem poměrně silně přesvědčený, že výměna zpravodajských informací nebyla zásadně narušena. Obě strany totiž vědí, proč dělají, co dělají. Zpravodajské informace sdílejí v národním zájmu, protože to přináší konkrétní výhody a pomáhá zachraňovat životy. Není to ale vždy jen čistě pragmatická transakce. Když třeba sdílíte informace, které mohou zachránit životy v Česku, děláte to taky proto, že sdílíte stejné hodnoty. A víte, že české služby by udělali totéž pro vás. Nejde o nějaké něco za něco. Je to prostě správná věc, protože jste na jedné lodi. A jsem přesvědčený, že právě tenhle duch stále drží pohromadě vztahy mezi Evropou a Spojenými státy.
10: Richard, can you tell me, můžete prozradit, jestli MI6 mohla nějak ovlivnit Trumpův pohled na to, co se dělo a stále děje na Ukrajině?
8: What is happening in Ukraine?
9: Prezident Trump se na informace ptá americké zpravodajské komunity. My za ním nechodíme a neříkáme, pane prezidente, tady je jedna skvělá zpráva. My informace sdílíme s našimi americkými protějšky a oni je pak využívají v přehledech, které prezidentovi poskytují. Nicméně vazba mezi americkými a britskými zpravodajskými službami je opravdu silná, takže si jsem jistý, že když máme kvalitní informace a sdílíme je s Američany, k Trumpovi se dostanou a může se podle nich rozhodovat. To, co pak udělá, jaké kroky zvolí, to už je na něm. Věřím ale, že má přístup k dobrým zdrojům, včetně těch britských.
10: Co je teď ta největší hrozba, které svět čelí?
9: Pane, jo, to je těžká otázka, ale zároveň skvělá, jen se na ně opravdu složitě odpovídá. Vezmu to z pohledu geopolitických problémů současnosti. Máme tu zjevně vážnou situaci v Íránu, která potřebuje řešení. Mimo jiné proto, aby se pro mezinárodní obchod znovu otevřel Hormuzský průliv. Pak je tu vzestup Číny, která je hned po Spojených státech druhou největší světovou mocností. Je to velmi významný hráč. My se jako Evropané musíme strategicky rozhodnout, jaký vztah chceme s Čínskou lidovou republikou mít. Já si myslím, že pro mezinárodní systém, který posledních 80 let tak dobře sloužil západním demokraciím, je Čína v dlouhodobém měřítku největší hrozbou. Číňané ten systém chtějí změnit ve svůj prospěch a to může být v konfliktu s našimi hodnotami a zájmy. To je tedy ta dlouhodobá perspektiva. Nemluvě o tom, že tu máme hrozby spojené se změnou klimatu nebo umělou inteligencí. Ale tou nejdůležitější otázkou mezinárodní agendy je bezpochyby Ukrajina. Musíme udělat všechno pro to, aby Putin neuspěl. Musíme dál pokračovat v pomoci Ukrajině. Česko patří od roku 2022 k těm nejvýraznějším podporovatelům. V tom je třeba pokračovat, protože pokud polevíme, pokud tuto výzvu nezvládneme, nejenže Putinovi poroste chuť, ale může ho to povzbudit k dalším krokům, které naruší bezpečnost Západu. Navíc zpovzdálí celou situaci pozoruje čínský prezident Xi Jinping. Dělá si obrázek o tom, jak moc je Západ odhodlaný. A podle toho se bude rozhodovat, co bude s Jihočínským mořem a zejména s Tchaj-wanem. Existuje tedy podle mě celá řada důvodů, proč se klíčový boj naší doby odehrává právě na Ukrajině.
7: Ukraine is the central struggle of our time.
8: Okay, thank you for all your answers. Thank you for your time.
7: It's been a real pleasure.
10: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl Richard Moore, bývalý šéf MI6, který byl na dálku hostem konference Křehká bezpečnost, kterou pořádal Český rozhlas. My jsme s Richardem teď ve Vinohradské 12 mluvili o rozvědce GRU, o Ukrajině, o Číně i o prezidentu Trumpovi. V anglickém originálu vydáme rozhovor tuto neděli. O víkendu půjde ven i další epizoda Katů s politologem Jaroslavem Bílkem a už chystáme i témata na příští týden. Do toho je ale ještě spousta času, tak pojďme po pořadě. V pátek se totiž uslyšíme zase znovu. Naslyšenou zítra.

0: Po dnešním útoku nožem zůstane pardubická střední škola uzavřená, obětí byla studentka. NATO a Evropská unie by si podle prezidenta Pavla neměli konkurovat. Hokejisti Slovenska hrají na mistrovství světa proti Dánsku a počasí zítra bude polojasno až jasno, přechodně kupovitá oblačnost a ojediněle přeháňky a teploty až 26 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích zůstane po dnešním napadení do konce týdne uzavřená. Radiožurnálu to potvrdil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z uskupení 3PK. Policisti zasahovali nedaleko školy v Poděbradské ulici kvůli útoku nožem. Podle Netolického byla obětí studentka tamní školy s osobními problémy ve vztahu.
2: Je to selhání jednotlivce, kterému se bohužel nedá vůbec předejít, přestože školy jsou připravovány na nejrůznější situace, včetně aktivního střelce, takže celá situace nás velmi mrzí. Škola v této chvíli přerušila výuku až do konce týdne, stejně tak maturitní zkoušky a všechno bude pokračovat od pondělí.
0: Studentka zemřela po převozu do nemocnice. Podezřelého útočníka na místě zadržela policie. Severoatlantická aliance a Evropská unie by se podle českého prezidenta měly navzájem doplňovat a neměly by si konkurovat. Petr Pavel to řekl na úvod bezpečnostní konference Globsec, která dnes začala v Praze. Mezi některými členy obou aliancí jsou ale podle prezidenta Pavla nevyřešené některé neshody.
3: Já jsem přesvědčen, že nastala doba pro to, abychom se snažili tyto faktory odblokovat v zájmu obou institucí a všech zúčastněných států, protože bezpečnost evropského kontinentu by neměla být rukojmím zájmů anebo protichůdných tendencí politických představitelů některých zemí.
0: Izrael deportoval všechny zahraniční propalestinské aktivisty z flotily, která mířila do pásma Gazy, napsalo to izraelské ministerstvo zahraničí na síti X. Turecko pro vyhoštěné vyslalo 3 speciální lety. Do Istanbulu už podle agentury AFP dorazilo 85 tureckých a 37 francouzských aktivistů. Lodě s humanitární pomocí zastavila izraelská armáda začátkem tohoto týdne v mezinárodních vodách. Některé země to odsoudily. Kritiku vyvolalo i video izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Ben-Gvira, kde prochází kolem desítek aktivistů klečících na zemi a s úsměvem přitom mává izraelskou vlajkou nebo na ně pokřikuje. V Olomouckém muzeu umění je ode dneška výstava k letošním 80. narozeninám fotografa Jindřicha Štrajta. Představuje ho jako autora sociálních fotografií z oblasti bývalých Sudet a také jako organizátora undergroundových kulturních a společenských akcí, a to na Sovinci na Bruntálsku v době normalizace.
4: Sovinec, protože byl přece jenom bokem. Vystavovali jsme v bývalé škole, nebo v kostele, a nebo na hradě. Já jsem si vybíral autory, kteří v té době nemohli vystavovat oficiálně. Možná, že právě proto byl ten Sovinec tak důležitý.
5: Sport. Hokejisté Slovenska můžou na mistrovství světa vystřídat českou reprezentaci na druhém místě skupiny ve Friburgu. Potřebují k tomu zvítězit nad Dánskem. Utkání sleduje reportér František Kuna.
6: Slováci k tomu mají dobře nakročeno, vedou 1-0 nad Dánskem po první třetině. Přesilovku využil v 10. minutě Chromiak ranou z levého kruhu, odrazil ji o protihráče soupeřova golmana tyčku, až pak zapadla do branky. 1-0 vedou také domácí Švýcaři ve druhé skupině, a to nad Velkou Británií také po první třetině. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
5: Skupinu ve Friburgu vede Kanada, která porazila Norsko 6-5 v prodloužení. V Curychu Finsko odpoledne deklasovalo Lotyšsko 7-1. Basketbalisté Pardubic v ligovém semifinále poprvé vyhráli, v Brně zvítězili 82-72 a snížili stav série na 1-2 na zápasy. Ten další je na programu zítra znovu v Brně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na D35 na Pardubicku a nehoda na dálnici D1 na Vysočině. Na dálnici D35 ve směru od Hradce Králové do Vysokého Mýta nebezpečí. Jede tam auto proti správnému směru jízdy. Exity 144 Holice a 157 Chrudim. Ještě jednou D35 na Pardubicku směr Vysoké Mýto Olomouc, auto v protisměru. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec srazilo auto zvěř. 92. kilometr je na krajnici, na místě bliká policejní hlídka. Na D5 z Plzně do Prahy za Berounem stále stojí odstavené auto, je tam policie, taky šipka 16.

0: 14. kilometr. Je to v místě, kde jsou tři pruhy, blokují pravý. Aktuálně D5 ve směru na Rozvadov za sjezdem na Loděnici na 13. kilometru. V zatáčce stojí dodávka s defektem. Dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až jasno, během dne přechodně kupovitou oblačnost a na horách na severu a severovýchodě ojedinělé přehánky a nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 21 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
3: Místo, kde v Národním parku České Švýcarsko před dvěma týdny hořelo, už je bez zvýšeného dozoru hasičů a strážců parku. O půlnoci totiž skončil nepřetržitý dohled nad požářištěm Urinartic, nedaleko je Třichovic na Děčínsku. Jak taková protipožární hlídka vypadá, to vám na radiožurnálu ještě popíšeme. Tak ať se vám i dál příjemně poslouchá.
1: Večerní radiožurnál a Vojtěch Bidrman.

0: Hasiči o půlnoci na dnešek opustili místo, kde v Národním parku České Švýcarsko hořelo. Skončila totiž dvoutýdenní lhůta pro nepřetržitý dohled nad požářištěm. Plochu o rozloze asi 100 hektarů nedaleko Rynartic na Děčínsku pomáhalo strážcům parku hlídat 6 jednotek dobrovolných hasičů.
1: To je jedna z posledních požárních hlídek v strážce Miroslava Rohlíka. Jdete s dronem, tak jdeme na to.
2: Tak jo. No, ještě před půlnocí bude poslední hlídka, pak máme vlastně ukončený ten náš dohled tady nad požářištěm.
1: Vysvětluje strážce parku, zatímco si prohlíží obrázky terénu, kterému posílá dron z výšky.
2: Takže nic, vypadá to dobře.
1: Na displeji se dívá taky mluvčí správy Národního parku Tomáš Salo. My jsme teď projížděli tím územím, které zasáhl požár a jako žilky se tady vinou hasičské hadice. Ty tu zůstávají?
3: Hasičské hadice by tu měly zůstat do pátku.
1: Mluvčí upozorňuje, že dostat kilometry hadic z náročného terénu nebude žádná legrace.
3: Bude to docela velká akce, na to je zapotřebí poměrně velkého množství hasičů, přijedou s nějakou technikou čtyřkolky, nejspíše se ke slovu dostanou také kargodrony.
1: Deštivé počasí napomohlo celkově klidné situaci na požářišti.
3: Poslední skryté ohnisko bylo objeveno prakticky před minulou sobotu.
1: Správa parku už upřesnila škody po požáru. Jenom na poškozených cestách se jedná o zhruba 10 milionů korun.
3: Pak na lesnických zařízeních máme další 1 milion korun. A ještě se ta škoda bude zvyšovat o škody na těch lesních porostech, které tady shořely.
1: Dodává Salov. Příčina požáru zatím stále není jasná. Správa parku už ale vyloučila, že by oheň vzniknul přirozenou cestou, tedy úderem blesku. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Na Radiožurnálu jsme dnes nabídli další v pořadí čtvrtý díl seriálu o korupční kauze, která otřásla českým fotbalem. Tentokrát naše investigativní redakce zjišťovala, kam si obvinění jezdili pro peníze z nelegálních sázek. Konkrétně šlo o Vídeň. Nejprve jezdili sami, později posílali najaté kurýry. Detaily se dočtete i na webu Radiožurnálu, stačí rozkliknout nabídku seriály.

Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi saze, vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct, stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek vybral 29 hráčů pro přípravný kemp před mistrovstvím světa. Hned na úvod dnešního sportovního přehledu Radiožurnálu o tom bude mluvit kolega Pavel Tilšar. Tak vítej.
2: Dobrý večer. Sport. Šanci zabojovat o světový šampionát budou mít i tři nováčci v národním týmu. Mladoboleslavský Christoph Kabongo, plzeňský Alexander Sojka a 17-letý záložník Hugo Sochůrek, který v jarní části této sezony debutoval v A týmu Sparty. O Sochůrkovi mluví generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
3: Já si myslím, že to je opravdu výjimečný hráč. Jelikož jsem to diskutoval nejenom s reprezentačním týmem, ale i vlastně s nejvyšším vedením Sparty. Mám jenom pozitivní feedback. Já si myslím, že takový hráč tady dlouho nebyl a měl by asi dostat šanci. Ty zkušenosti tam nejsou, ale jestli se chceme někam posunout, tak prostě ty mladý hráče tam musíme zabudovat už teď.
2: V předběžné nominaci národního týmu na fotbalové mistrovství světa jsou i Tomáš Chorý a David Douděra, které Slávia po vyloučení v derby se Spartou vyřadila z kádru. Trenér reprezentace Miroslav Koubek o nich říká.
4: Tak samozřejmě jsem přemýšlel zpočátku, jak si jsem přidal sám sobě otázky pro a proti. Výsledek znáte, já bych vám položil otázku. Představte si, že by to hráči měli takový nějaký problém národní mustu a vrátili se do klubu. Postavil by je ten klub nebo nepostavil? Ať si každý odpoví sám.
2: Realizační tým reprezentace vybral golmanskou trojici Matěj Kovář, Lukáš Horníček, Jindřich Staněk. Po přípravném utkání s Kosovem 31. května zúží soupisku pro mistrovství světa na 26 hráčů. Národní tým odehraje generálku 4. června v New Jersey proti Guatemale. O týden později pak vstoupí do světového šampionátu zápasem proti Jižní Koreji. Ve skupině se Češi utkají ještě s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem. Fotbalový útočník Dukly Kevin Prince Mila dostal od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na 4 soutěžní utkání. O víkendu v Teplicích byl vyloučený za to, že po vzájemném souboji trefil nohou do rozkroku domácího obránce Denise Halinského. Pražanům tak bude Mila chybět i v sobotním duelu proti Ostravě, ve kterém se rozhodne o přímém sestupujícím z nejvyšší soutěže. Dukle kvůli karetním trestům nepomůžou ani stoper Erik Hunal a další obránce Daniel Kozma. Pražanům k účasti v baráži stačí bod, Ostravané musí zvítězit. Hokejisté Kanady zdolali Norsko 6-5 v prodloužení a v čele mistrovství světa, tedy skupiny ve Friburgu, vystřídali českou reprezentaci. Na druhé místo před Čechy se můžou dostat ještě Slováci, pokud porazí Dánsko. Podrobnosti má reportér František Kuna.
5: Slováci vedou 2-0 nad Dánskem, zvládli dobře vstup do druhé třetiny, kdy Okuliar vjel do útočného pásma z pravé strany backendem, přihrál před branku, kde byl Adam Liška, Dánového nestihli. Stejně jako dánský golman Henriksen, který vystřídal po první třetině Zogorda, kterého lékaři dánského týmu ošetřovali v úvodu utkání, tak teď už nepokračuje a nevidím ho ani na střídačce dánské reprezentace. 2-0 pro Slováky, daří se také Švýcarům, kteří v polovině utkání před domácími fanoušky v Curychu vedou nad Velkou Británií už 3-0. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
2: V Curychu ještě odpoledne Finsko porazilo Lotyšsko 7-1. Dvojnásobná grandslamová šampionka Barbora Krejčíková vstoupí v neděli do tenisového Roland Garros proti Američance Baptistové. O soupeřce pro vítězku antukového turnaje z roku 2021 rozhodl los.
6: Stejně jako pro další nejen české tenistky a tenisty, nejvýše je z nich nasazená Karolína Muchová. Tu na úvod Roland Garros čeká Ruska Zacharovová. Mužskou českou jedničkou je Jiří Lehečka, který se v prvním kole utká se Španělem Pablem Careněm. V Paříži nebude chybět ani lídr pořadí ATP, Jannik Sinner. Pokud Ital zvítězí, tak zkompletuje takzvaný kariérní Grand Slam. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
2: Basketbalisté Pardubice snížili stav v semifinále ligového play-off na 1-2 na zápasy. V Brně zvítězili 82-72. 12. etapu Gira d'Italia vyhrál belgický cyklista Sechert. Růžový trikot lídra udržel Portugalec Eulálio. Nejlepší z Čechů Jan Hirt byl 28. a v průběžném pořadí mu patří 18. místo.
1: Říká na závěr sportovního přehledu Pavel Tilšar. Děkujeme.
2: Pěkný večer.
1: A po sportovním zpravodajství pro vás ještě máme to dopravní.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Jak jsme vás informovali, po dálnici D35 od Hradce Králové do Vysokého Mýta a Olomouce jelo auto proti správnému směru jízdy. U D11 na exitu 84 sjezdu z Prahy na Olomouc čerstvá nehoda několika aut. Zřejmě to souvisí. Provoz na sjezdu stojí, je tam několik policejních aut. Taky sanitka. Obě se to dá sjezdem na Hradec Králové z exitu 90. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
7: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Podle všeho je tu léto, aspoň na pár dnů. Zítřejší teploty vystoupají k 26. Podrobněji nejen o počasí, tak i v našich zprávách. Dobrý večer, posloucháte Radiožurnál. A slovo předávám přesně v 9:30 Janě Guldě.
1: Víc než polovina lidí v Česku nepovažuje za správné, aby se v Brně konal sudetoněmecký sjezd. Odpovědělo tak 57% respondentů bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Sjezd začal dnes a je součástí festivalu Meeting Brno na tamním výstavišti. Na českém území je poprvé. Z průzkumu taky vyplývá, že mladí lidi ve věku 18 až 24 let jsou smířlivější než ti starší. Sjezd vnímá jako správný 68% mladých. Počet lidí nakažených pohlavně přenosnými nemocemi je v Evropě rekordní. Na základě dat z roku 2024 to uvádí Evropské centrum pro prevenci a léčbu nemocí. Rozšířila se hlavně kapavka a syfilis. Předloni centrum evidovalo přes 106 tisíc případů kapavky, to je oproti roku 2015 nárůst o víc než 300%. Počet případů nákazy syfilidy se za toto období víc než zdvojnásobil na 45,5 tisíce případů. Podle centra jsou příčinou narůstající mezery v testování a prevenci. Pařížský odvolací soud shledal společnosti Air France a Airbus vinnými z neúmyslného zabití v souvislosti s leteckou havárií z roku 2009. Letoun byl na cestě z Rio de Janeiro do Paříže. Spadl krátce po startu do Atlantského oceánu. Při havárii zemřelo 216 pasažérů a 12 členů posádky, víc než 30 národností. A po víc než 60 letech se do Česka vrací jedno z nejvýznamnějších děl české moderny, obraz Elsinor 5 Františka Muziky. Do Prahy ho přivezla galerie Arthouse Heitmanek ze sbírky nizozemského sběratele surrealistického umění. K vidění je ode dneška právě v Pražské galerii, kde se bude 4. června dražit s vyvolávací cenou 4,5 milionu korun. Sport. Na hokejovém mistrovství světa jsou na programu další dva zápasy skupinové fáze. Ve Friburgu hraje Slovensko s Dánskem a na místě máme reportéra Františka Kunu.
2: V polovině zápasu vedou Slováci nad Dánskem pohodlně 3-0. U všech gólů byl bývalý hradecký útočník Oliver Okuliar. Jeden dal na dva, přihrál. I ve druhém zápase vede favorit Švýcarsko nad Velkou Británií, také 3-0. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
1: V odpoledních utkáních Kanada zdolala Norsko 6-5 v prodloužení a Lotyšsko podlehlo Finsku 1-7.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavírka na dálnici D11 u Hradce Králové a omezení na silnici ze Svitav do Brna. Na dálnici D11 exitu 84 je zavřený sjezd na D35 do Vysokého Mýta a Olomouce. Od Prahy i Jaroměře. V místě se střetlo několik aut, přistál vrtulník. Obě sektorál sjezdy z exitu 90 nebo 95, těch možností je více. Nehoda podle všeho souvisí s autem, které jelo po D35 od Hradce Králové do Vysokého Mýta proti správnému směru jízdy. A na silnici 40 3 ze Svitav do Brna za Černou horou stojí nákladní auto. Čekejte ho u závisti, je tam hustší provoz, dojíždějte pozorně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno až jasno, během dne přechodně kupovitou oblačnost a na horách na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 21 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Ve večerním Radiožurnálu je s vámi Vojtěch Vidrman.
0: Nejedno dívčí srdce určitě zaplesalo dnes dopoledne, když jsem na Radiožurnál přišel jako host herec a hudebník Vojtěch Dyk. Mluvil o tom, jaký program nabídne vzpomínkový koncert na bratry Nedvědy, nebo proč je pro něj tak důležité neuzavírat se v jednom hudebním stylu. Poslechněte si rozhovor s Vojtěchem Dykem v repríze na této stanici už za půl hodiny.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
6: If love was a word, I don't understand the simplest sound.

Dosud nepublikované fotografie Jindřicha Štrajta je vzácná a velmi ceněná díla jeho uměleckých přátel jsou nově k vidění v Olomouci. Světově uznávaný fotograf letos oslaví 80. A my výstavu věnovanou tomuto jubileu už za chvíli navštívíme. Budeme mezi prvními.

0: Muzeum umění v Olomouci dnes zahájilo výstavu k 80. narozeninám fotografa a dokumentaristy Jindřicha Štrajta. Je to unikátní dvojportrét mimořádné osobnosti, autora proslulých sociálních fotografií z oblasti bývalých Sudet i organizátora undergroundových kulturních a společenských akcí na Sovinci v době normalizace.
1: Hned u vstupu do jedné z části výstavy se Jindřich Štrajt zastavuje u jedné z prvních fotek a řekla bych, že je to takový možná malý dárek muzea umění vám.
2: Přesně tak. Tam je důležitý ten hrad. To brána, která vede do hradu.
1: Sovinec.
2: Do hradu Sovince, ano.
1: V popředí je kdo?
2: To je moje žena Agnes, to je Monička a to jsou její kolegyně.
1: To byly tenkrát hradní paní.
2: To byly víly nebo hradní strašidla.
1: Obracím se na kurátorku výstavy Štěpánku Bělešovou. Opravdu jsou tady fotky, které zatím ještě nikde publikované nebyly. Toto je jedna z nich?
3: Určitě, je tady řada fotografií, které profesor Štrajt měl v negativech a pro tuto výstavu jsme nechali zdigitalizovat a nově vytisknout.
2: To je rodina Ilkivova. Tohoto chlapce jsem učil, znám ho od malička.
1: Teď už je to mladý muž?
2: Má tady ženu, má tady dítě, tady je jeho maminka, to je jeho bratr. Takže pro mě je to životní příběh a ty mezilidské vztahy.
1: Přecházíme přes chodbu do další části výstavy. Ta už ale není až tak fotografická.
3: Ale podle mě je fotogenická. Tady v této části jsme připravili výběr z kurátorské činnosti. Profesor Štrajt na Sovinci od poloviny 70. let vytvořil takové malé nezávislé centrum, kde se setkávali výtvarníci, hudebníci, divadelníci.
1: Tam se Jindřicha Štrajta, jak vy vzpomínáte na 70. leta, období normalizace, jste byl v nemilosti, také jste byl ve vazbě za hanobení republiky. Proč právě Sovinec?
2: Protože by bokem vystavovali jsme v bývalé škole, nebo v kostele, a nebo na hradě. Já jsem si vybíral autory, kteří v té době nemohli vystavovat oficiálně.
1: Tato výstava je bilanční. Máte spočítáno, kolik vám vyšlo za 80letý život publikací?
2: Já jsem vydal asi 120 knížek.
1: I v 80 letech, ale také stále učíte na Slezské univerzitě v Opavě na Institutu tvůrčí fotografie.
2: Máme polovinu polských studentů, také k nám jezdí studenti ze Slovenska, z Německa, z Anglie a jeden student dokonce dojížděl z Tokia.
1: Výstavu k 80. nám fotografa Jindřicha Štrajta s názvem Z města ven si můžou návštěvníci Muzea umění prohlédnout do 6. září. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.
4: Budu zase s tebou, nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

0: se bát, je lepší žití ve dvou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D11 u Hradce Králové je stále zavřený sjezd z exitu 84 na D35 do Vysokého Mýta a Olomouce. A to jak od Prahy, tak Jaroměře. V místě zasahují záchranáři u střetu několika aut. Přistál tam vrtulník. Na D11 se před uzavírkou zhruba kilometrová kolona. Obě se to dá sjezdy z exitu 76 Přelouč nebo pak za uzavírkou z exitu 90, případně 95. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: No a teď už ve večerním radiožurnálu zase na hokej. Dá se říct, že večerní zápasy světového šampionátu zatím nepřinášejí nic překvapivého. Informuje o nich z Friburgu reportér František Kuna.
1: Překvapivé asi není to, že Slováci vedou nad Dánskem 3-0. A to po dvou třetinách, vzhledem k tomu, jak jsou Slováci aktivní, střelecky 31-9 na střely na branku. Slováci vstoupili dobře do tohoto utkání, byť na úvodní gól čekali až do 10. minuty. Trefil se v přesilovce Chromiak a pak na něj navázali další, to až ve druhé třetině, do které vystřídal golmana Zogorda Henriksen a ten inkasoval dvakrát za nějakých 6 minut. Nejprve to byl Liška, který využil okuliarovou přihrávku od pravého mantinelu před branku a skóroval doleva nahoru z pohledu střelce. No a pak Kuliar vypálil po ledě tu střelu, ještě pak muselo potvrdit video, ale rozhodčí u něj nebyli dlouho a potvrdili gól slovenské reprezentace, která tak kráčí k tomu, že přeskočí v tabulce skupiny ve Friburgu český národní tým a bude na druhém místě se stejným počtem odehraných zápasů, tedy 4. 4 duely už zahrála také Kanada, která ztratila s Norskem, vyhrála až v prodloužení a usilovala o vyrovnání v závěrečných minutách zápasu, minutu a půl před koncem zhruba, dali Kanaděné na 5-5 a poslali zápas do prodloužení. Dnes zvítězili také s přehledem hokejisté Finska, kteří porazili Lotyšsko 7-1 i přesto, že po 10 sekundách prohrávali. Hraje se také utkání v Curychu, kde domácí Švýceři potvrzují roli favorita opět. Hrají proti Velké Británii, vedou 3-1, tam také skončila druhá třetina a Švýceři mají dál plný počet bodů v téhle skupině, stejně jako právě hokejisté z Finska, kteří zvládli dnešní zápas. To jsou tak jediné dva týmy bez ztráty bodů, protože jak známo dnes už tedy ztratila i Kanada. To zásadní a průběžné, Slováci se výrazně dnes nejspíš přiblíží postupu do čtvrtfinále. Po dvou třetinách vedou nad Dánskem 3-0 z Friburgu, František Kuna, Radiožurnál.

0: Doležal dnes řekl, že je zemědělství v krizi kvůli rostoucím nákladům a nízkým cenám komodit. Vláda by proto podle něj měla přijmout kroky, které zemědělství stabilizují.
1: My takto nemůžeme být dlouhodobě konkurenceschopní. Potřebujeme více investovat právě do té konkurenceschopnosti, to znamená podpořit ty zemědělce, kteří dávají nějakou přidanou hodnotu své produkci, kteří nedělají pouze jenom ty základní komodity. No a to, co opakuje dlouhodobě, je potřeba, aby to chápala společnost. Proč je zemědělství důležité?
0: Doležal se dnes znovu stal prezidentem Agrární komory, neměl protikandidáta. V čele největší zemědělské organizace v Česku je od roku 2020. Na 15 let do vězení má jít muž, který měsíce věznil a znásilňoval ženu v Siřemi na Lounsku. Nepravomocně o tom rozhodl krajský soud v Ústí nad Labem. Jde o celkový trest i za předchozí znásilnění jiných žen. Muž má taky podstoupit ústavní sexologickou léčbu. Do vězení mají jít i tři komplicové, kteří hlavnímu obžalovanému pomáhali při věznění ženy. Všichni stíhaní vinu uznali, říká soudce Ondřej Peřicha.
2: V této konkrétní kauze to bylo významné a skutečně jim to prospělo dost. Viny nebylo nezbytné znovu vyslýchat svědkyně z řad poškozených, čímž fakticky jednak se zrychlilo to řízení a jednak tady bylo zamezeno v nějaké sekundární viktimizaci.
0: Státní zástupkyně i všichni obžalovaní si ponechali lhůtu na odvolání. Ruská vojska zřejmě úplně okupují ukrajinská města Pokrovsk a Mirnohrad v Doněcké oblasti. Podle agentury Unian to tvrdí spoluzakladatel a analytik projektu Deep State Roman Pohorilej, který situaci na bojišti sleduje. Dobytá města podle něj Rusku poslouží v dalších útocích na další části Donbasu. Ukrajinští vojáci bránili Pokrovsk přes rok a půl. Město je důležitým centrem pro zásobování ukrajinských vojsk na Donbasu. Kyjev ani Moskva zatím o dobytí města neinformovali. Chystaná novela stavebního zákona vadí archeologům a památkářům. Má totiž zkrátit některé záchranné výzkumy a upravit jejich financování. Ministerstvo pro místní rozvoj tvrdí, že bez změn se velké stavby zbytečně zdržují a prodražují. Podle ředitele archeologického ústavu v Brně Baláše Komorociho, ale můžou změny vážně ohrozit mimořádné objevy a vzácné nálezy.
3: Ten problém je v striktní časové limitaci trvání archeologického výzkumu. To může jít na úkor kvality záchrany a druhá stránka je, že ty záchranné archeologické výzkumy mají nějaké náklady a je potřeba rozumně ošetřit, kdo ty náklady ponese.
0: Sport. Hokejisti Švýcarska bojují na domácím mistrovství světa o vítězství i v pátém utkání ve skupině. V Curychu hrají proti Velké Británii. Ve druhé skupině bojuje Slovensko proti Dánsku a ve Friburgu je toho reportér František Kuna.
4: Slováci vedou 3-0 nad Dánskem po dvou třetinách a vypadá to, že přeskočí na druhém místě tabulky skupiny ve Friburgu český národní tým, který bude hrát až v sobotu právě ze Slováky. Ve druhé skupině Švýcaři už rozehráli třetí třetinu a nad Velkou Británií vedou 3-1. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
0: Finsko zvítězilo nad Lotyšskem 7-1 a Kanada vyhrála nad Norskem 6-5 v prodloužení. A hokejisti Montrealu s českým brankářem Jakubem Dobešem rozehrají semifinále playoff NHL. Úvodní zápas série na ledě Caroliny začne ve 2 hodiny ráno českého času.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Uzavírka na dálnici D11 u Hradce Králové a překážka u Turnova. Sledujeme situaci na dálnici D11 u Hradce Králové na exitu 84. Sjezd na D35 do Vysokého Mýta a Olomouce zůstává zavřený od Prahy i Jaroměře. V místě se srazilo několik aut. Obě se to dá sjezdy z exitu 76 Přelouč nebo pak za uzavírkou u Hradce Králové z exitu 90 nebo 95. Na silnici 35 z Turnova do Jičína stojí kamion a překáží mezi Turnovem a odbočkou na Sedmihorky. Blokuje pruh, objíždí se Kyvadlově.
7: Je firma Trevos, tak vlastně předtím stojí kamion na státovce a vlastně pruh, protože tady není vůbec žádnej možnost nikde si jet, takže to tam zabírá úplně celý.
6: Na silnici 43 ze Svitav do Brna za Černou horou další odstavené nákladní auto stojí u odbočky na závist. V obou směrech je v místě hustší provoz na Brno i kratší kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno až

0: Jasno, přechodně kupovitou oblačnost a ojediněle i přeháňky. A nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. A teď si můžete poslechnout reprízu dopoledního hosta Libora Boučka.
1: V loni na Libora mu bylo 40 let, za tu dobu stihl získat cenu Anděl, dva žebříky, stát se manželem i otcem, složit hymnu týmu AC Sparta Praha, stát se fundovaným odborníkem na ovocné destiláty, vstřelit desítky fotbalových branek a zahrát si v téměř 20 filmech. Nedohledáte ovšem, že je to správný chlap, dobrý kamarád a přemýšlivý člověk. Za to já bych dal ruku do ohně. Vojtěch Dyk je dnes hostem Radiožurnálu. Přeju ti hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne, Libore.
1: Když jsem zmínil ty 40. narozeniny, udělalo to s tebou něco? Ta číslovka, že se proměnila.
2: Číslovka asi neudělala, to ne, ale musím říct, že mám pocit, že jsem si tak jako všechno tak postrkal, jako uklidil jsem si takový ten stůl pracovní. Mám pocit takový jako sám pro sebe, že už jako vím, co chci, vím, co nechci. Dřív jsem to taky nějak jako tušil, ale teďka mám pocit, že se to tak jako začíná dávat do těch šuplíčků, že jsem si fakt udělal ten pořádek na tom pracovním stolku.
1: Jak když jsem si procházel tu rešerši, což je nesmírně komplikované, vzhledem k tomu, jak dlouho se známe, tak člověk si prochází ten tvůj život a snaží se na to dívat jako správný tazatel. Tak jsem objevil spoustu přívlastků talentovaný, vycházející hvězda a takhle. A uvědomil jsem si, že vlastně po té 40 už by to bylo nepatřičné, ne?
2: Jako co?
1: Vycházející hvězda? No ten talent, vycházející hvězda a takhle, že najednou člověk ztratí tyhle přívlastky.
2: No hele, je tam taková už větší zodpovědnost možná, ale já právě říkám, ať to lidi říkají, ať no, vycházející hvězda už asi ne, ale taková zacházející spíš, ale já mám rád, když lidi chválej se navzájem. Já, protože si myslím, že čím díl to děláš, tak tím míň tý chvály vlastně slyšíš. I když to třeba děláš dobře, tak mají lidi pocit, a častokrát se mi to stává, že si říkají, no tak ten už to ví, jako by ten, to ti nemusíme říkat, že seš dobrý. Já říkám, neříkejte mi to, já to prostě mám rád a proto bych ti, Libore, chtěl tady říct, že poslouchám tvoje rozhovory, že jsem naprosto fascinovaný tím, jak to děláš, jak jsi to prostě úplně navázal, jakoby tu tradici tady těchto z těch skvělých rozhovorů a že to fakt poslouchám a děláš to moc dobře.
1: Děkuji ti a těch prvních 150 korun ti velmi rád předám. Vojtěch Dyk je hostem Radiožurnálu.
3: Host Radiožurnálu.

0: DYK. Osobně Vojtěch Dyk je dnes hostem Radiožurnálu. Vidíte, seš je to takhle v rádiu. Single Reel, který patří na jednu z 10 projektů DYK.
1: No, je to krásný.
0: No, to zní prostě strašně dobře. Abych ti vrátil to, co jsme si říkali, že to je fakt strašně moderní, současná muzika. Až nečekaná na Česko, nemáš ten pocit?
1: Hele, mám, ale no tak já jsem si říkal, já jsem, když jsem, tohle ta deska vznikala napůl v New Yorku, napůl v Čechách s Ondrou Pivcem, který je etablován už v New Yorku, a pro mě to byla taková jako nová cesta, protože jsem si chtěl jako vykořenit. Já jsem, jak už zmiňoval tu číslovku 40, tak jsem zjistil, že jsem jako tady vlastně spolupracoval s hrozně moc lidma, orchestrama, kapelama, muzikantama. A pak jsem si říkal, no jo, ale když člověk jako chce za sebe být takový čerstvoučkej, takový křupavý salátek muzikantský, tak musí něco udělat jinak. Tak jsem odjel do toho New Yorku mám pocit, že to bylo dobře, že jsem udělal dobře. No. A tak je to inspirovaný tou afroamerickou hudbou prostě.
0: Není to trošku riziko jít do téhle hudby, která je inspirována těmi afroamerickými směry, je zpívána v angličtině a nabízet to tomu českému publiku? Ne. Přicházíš automaticky nebo nepřipravuješ se automaticky v nějakou skupinu těch, kteří očekávají, že přijde humorný český text a pár obvyklých očekávaných vyhlížených akordů?
1: Hele, myslíš ty tři? Ale no, právě, že mě to baví tak pozorovat, tak ty lidi přichází na ty koncerty z různých důvodů. Jeden z těch důvodů je hudba určitě. Tak to jsou takový ty fanšmekři, který teda jdou a jim jedno, jestli to je píseň česká nebo anglická. Pak jsou lidi, kteří potom přicházejí prostě na nějakýho Dyka, dejme tomu, kterého viděli někde v seriálu nebo ve filmu. Tak ty potom asi přesvědčujeme tou hudbou a vlastně se nám nikdy nestalo, že bychom je nepřesvědčili. Že fakt jako na konci ta energie té kapely, protože já v té kapele DYK mám samý jako mladý, jako špičkový muzikanty, podle mě tady z takových jako nejlepších v Čechách, tak je tou energii je přesvědčíme. A to je potom jako vlastně pro mě taková satisfakce, že si říkám, jo, mělo to smysl i si trošičku v tomhle tom směru házet klacky pod nohy.
0: Jakým způsobem, jakými nástroji je dostat na ten koncert? Protože DYK má za sebou vystoupení i v Outwareně, to znamená, šli jste do toho největšího početního rizika, ale musí tam člověk použít řekl bych, nehudební taktiku směrem k tomu, aby lidi přišli?
1: Nehudební taktiku, k tomu, aby přišli
0: sociální,
1: asi jo.
0: Sociální sítě.
1: Jo, takhle, to jo, ale to mě zase baví, protože já nejsem úplně účastníkem těch sociálních sítí, já si myslím, že to je jako spíš zkáza, ale baví mě to jako vzít jako nástroj, jako když už teda, tak jako i součást toho uměleckého vyjádření, takže když jsme třeba dělali tu O2 Arenu, tak já jsem si vymyslel takový krátký videa, kde byli pár mých přátel prostě a bylo to takový jako fiktivní konkurs na hosta a ty vlastně, dalo by se říct, prodali tu O2 Arenu, protože na to všichni jako klikali a bavilo je to, tak to, co se tohodle týče jako nějakého PR, tak to samozřejmě ano, to člověk musí použít něco, co mu třeba úplně není vlastní, ale potom na tom koncertě už je vyloženě jenom ta hudba a to přesvědčování je pomocí té hudby.
0: Jak složité je říct si fajn, já už budu prostě nekompromisní, já si to fakt udělám podle sebe.
1: Složitý to není. Je to takhle jednoduchý, jak to říkáš. Ne, složitý to není. Tak na druhou stranu, víš co, už není čas na hrdinství. Prostě jsme tady jenom jednou a já si to chci vyzkoušet. A tím, že jsem saturovaný i v české hudbě a v hudbě symfonický a že jsem saturovaný v tom herectví třeba, tak mě to jako baví. Mě vlastně jako baví neuzavírat se prostě jenom v tom jednom stylu, protože mám pocit, že ty hranice vlastně de facto neexistují, že si jenom vytváříme my někde v našich hlavách

0: budeme říkáme, jo, to my jsme se vyvarovali ve svobodě, to vy vůbec nemůžete pochopit.
1: Hele, já to vlastně jakoby nikomu netlačím jako tyhle ty názory, to není jako, z mého pohledu to není mudrování, já to spíš tak jako pozoruju, řekl bych, a protože se na to lidi ptají, tak jim takhle odpovídám, ale jinak prostě to je každýho věc, jako jestli se může, jestli si dovolí vyvalovat ve svobodě, ale určitě to je jako, všichni říkají mi, za nás to bylo takhle a za nás takhle, já si myslím, že u nás jakoby je jediný rozdíl a ten je dost markantní a to je to, že došlo k přelomu v té umělé inteligenci. Že opravdu došlo opravdu k těm technologiím, že ten svět se stal mnohem víc technologičtější. A že my jsme ještě měli tu možnost, dejme tomu, zažít ten ne tolik technologický svět. Takže to je jediný rozdíl, ale jinak ať si každý myslí a říká, co chce a vyvaluje se ve svobodě.
0: No ale dá se tomu bránit, těm technologiím?
1: Dá se tomu bránit. Ještě furt jakoby to jde.
0: Říká Vojtěch Dyk, který je dnes hostem Radiožurnálu.

0: Radiožurnál je 10:30. Lenka Peštěková připravila zprávy.
1: Oběť dnešního napadení v Pardubicích zemřela. Radiožurnálu to potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického z uskupení 3PK byla obětí studentka a důvodem byly osobní problémy ve vztahu. Záchranáři ji převezli do nemocnice, tam ale zraněním podlehla. Podezřelého útočníka na místě zadržela policie. Kvůli útoku taky evakuovala nedalekou střední průmyslovou školu chemickou, která zůstane do konce týdne zavřená. Aleksandr Zmejevský už není ruským velvyslancem v Česku. Jeho mise skončila, na uvolněné místo nastoupí Anna Ponomarjovová, která byla na misi v Praze už dvakrát. Zjistil to zpravodajský server i rozhlas. Zmejevského si několikrát během jeho působení předvolávalo České ministerstvo zahraničí. Naposledy letos v dubnu, a to kvůli výhruškám českým firmám, které Rusko označilo za možné cíle dronových útoků. Francouzská vláda ohlásila novou pomoc ve výši 17 miliard korun profesím, které se nejvíc potýkají s vysokými cenami pohonných hmot. Peníze jsou určené hlavně rybářům, zemědělcům a dopravcům. Vláda zároveň schválila takzvaný ekologický bonus taxikářům. Premiér Sebastian Lecornu připustil, že kabinet bude muset tuhle finanční pomoc vykompenzovat a najít úspory jinde. A policie hledá svědky nehody, při které se dnes předpolednem v Praze 2 srazil osobní vůz Škoda Kamiq s motocyklem Honda. Bylo to v křižovatce ulic Sokolská a Boženy Němcové ve směru z centra. Motorkář utrpěl vážná zranění. Policisté potřebují získat svědectví co nejrychleji. Kromě svědků by jim pomohly i kamerové záznamy. Sport.

0: Hejsté Kanady zdolali Norsko 6-5 v prodloužení a po čtyřech zápasech mistrovství světa vedou skupinu ve Friburgu. Na druhé místo před Českem se může dostat Slovensko, pokud porazí Dánsko. Podrobnosti má reportér František Kuna.
1: Slováci jsou od toho přesně 7 minut, vedou nad Dánskem 4-1 a jsou lepší. Ve druhé skupině je na tom lépe favorit Švýcaři, vedou nad Velkou Británií také 4-1. Slováci tady přidali další gól nad Dánskem, vedou už 5-1. Češi budou hrát v sobotu právě proti Slovákům. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřený sjezd z D11 u Hradce Králové a nehoda na D6 u Nového Strašecí. Na dálnici D11 u Hradce Králové je přes hodinu zavřený exit 84 sjezd na D35 do Vysokého Mýta a Olomouce. Od Prahy i Jaroměře srazilo se tam několik aut, zasahoval vrtulník. Obě cetura sjezdy z exitu 76 Přelouč nebo u Hradce Králové z exitu 90 případně 95. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů u Nového Strašecí srazilo auto Zvěř. Nehoda je na 31. kilometru na úrovni Molky, místo teď volně průjezdné. A po D2 z Brna do Břeclavi jede několik nadměrných nákladů, teď mezi sjezdy na Hustopeče a Podivín. Výrazně zpomalit provoz mohou v omezení před hranicemi se Slovenskem na kilometru 54. Na 3 kilometrech je tam průjezdný jen jeden pruh.
4: A jeli 3 nadměrné náklady, velké válcové, pravděpodobně bloky pro větrnou elektrárnu.
3: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci se ochladí na 10 až 6 stupňů v údolích a při uklidnění větru až na plus 2. Zítra čekáme polojasno až jasno, během dne přechodně kupovitou oblačnost a na horách na severu a severovýchodě ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21 a na horách většinou 17. To byly zprávy. A teď opět repríza dopoledního hosta Libora Boučka.
5: Je to tak, tím hostem je Vojtěch Dyk. Zítra, tedy 22. května, pro uživatelky a uživatele Prima Plus se otevírá Inspekce, což je nový kriminální seriál právě Prima Plus, kde hlavní roli stvárňuje právě Vojtěch Dyk. To byla docela dlouhá televizní pauza, jsem se díval.
6: Byla, no.
5: Že jo? No. To nepřicházely nabídky, nikdo nevolal?
6: Nepřicházely nabídky, ale já jsem prostě si řekl, že... Nebo takhle, no tak já se prostě tím herectvím vlastně baví, mě to teda musím říct, baví stále. Možná mě už teďka v tuhle chvíli baví víc ještě to divadlo, že mám fakt jako rád, když vznikne něco takového, takový z toho gruntu, jak se tak říká, hereckýho. A tak si vybírám ty věci, protože si říkám, že jako není čas dělat ptákoviny, tak zrovna ty listy u Inspekce to bylo celkem na první dobrou, protože ty scénáře byly pro mě skvělý. Fakt jako mám pocit, že to mě, to mě přesvědčilo hned, že bych do toho mohl a měl jít. No.
5: Jak moc tam člověk pozná to, co mohl sledovat na zpravodajských platformách, ty kauzy? Jak moc je to inspirováno, či jak moc je to věrné tomu?
6: Jo, tak to je věrný, velmi, protože to je inspirovaný vyloženě konkrétníma případama. Každý ten díl má nějakou svoji kauzu, takže jenom abych to přiblížil, je to o GIBSu, o generální inspekci, takže mě to jako fascinovalo tenhle ten svět, protože jsem upřímně řečeno vůbec vlastně jako netušil, že to nějak existuje, což je vlastně dobře, protože když o tom GIBSu nevíte, tak je to vlastně dobře, jo, protože to je prostě kontrola nějakých státní správy vlastně, dalo by se říct, sboru. Takže jsem o tom taky netušil, jako asi většina lidí, a pak jsem si začal ale opravdu i na ulici všímat, že jsem se dozvěděl, že jsou to prostě třeba jako chlapíci a ženštiny, který prostě chodí oblečený jako ajťáci do kanceláře nějaký, ale ono je tam prostě skrytá taková jako skrytý pracoviště, a tak si tak jako pozoruju lidi kolem sebe, říkám si, jestli ty nejseš z GIBSu, chlapečku.
5: Fakt to tak mám.
6: No mám třeba tebe, mám zkouklýho už od začátku, říkám si, do prčic, kdo ho jsem nasadil.
5: 15 let té služby a konečně mě někdo odhalil, tak já se budu pomalu loučit. V rámci přípravy se spotkal i s těmi, kteří pracují v té inspekci.
6: Ano, ano, měli jsme i schůzku s panem generálním ředitelem, tak to bylo zajímavé, protože on musím říct, že on podle mě to miluje, tu práci vlastně, tak já jenom se obávám vždycky, aby potom nevznikla taková jako gips gipsu, jo? Aby to nebylo prostě ještě inspekce druhá, tý inspekce, že takhle potom bychom mohli být jakoby do nekonečna jít, až bychom všichni byli opravdu nějaký agenti generální inspekce.
5: Neměl trošku ten ředitel obavu svěřit informace hercům některé, protože víš, že najednou pak tak asi neřekl úplně všechno.
6: Rádi, nemohl říct, nemohl. Ale některé principy třeba nám řekl tak jakoby pod stolem, ale to mě teda jako fascinovalo, ale to samozřejmě taky nemůžu říct. Myslím si, že on nám řekl jenom to, co by opravdu mohl říct. Ne, není to člověk, který by si tady dělal reklamu na to, že je generálním ředitelem. Je to velmi ale sdílnej pán.
5: Jak složité je pro člověka citlivého umělce, interpreta, zpěváka se převtělit v toho detektiva s kvérem, který se zbraní?
6: S kvérem?
5: Přiznám se, že tohle slovíčko jsem si napsal, těšil jsem se jednoho dne ho použít a troufám si tvrdit, že k inspekci tak nějak patří.
6: Hele, já jsem, těžký to nebylo pro mě, nebo tak ta role je takový málomluvný policista, nebo já ho tak pojal. Já jsem to
5: příliš mnoho textu, tak to zkrátil.
6: No, ne, naštěstí on opravdu byl takový jako zahalený tajemstvím. Až potom v těch vyšetřovacích místnostech jsem furt mluvil. To si pamatuju, poslední 14 dní jsem naopak nezavřel klapačku. Ale tak každý z nás, chlapů, asi má někdy v dětství takový touhy si zahrát na toho vojáka nebo za nějakého toho policistu. No tak já jsem si taky samozřejmě hrál tenkrát na Old Shatterhanda a jezdil jsem takovým plišovým medvídkovi.
5: Ty jsi jezdil na plišové medvídkovi, jo, a to považuješ za Old Shatterhand.
6: No,
5: máš úplně jinou představu, než já.
6: Ne, on to nebyl medvídek, on to byl pejsek takový, který vlastně ležel na zemi a já jsem si vždycky na něj jakoby dal ty tašky, jak to měli vždycky na tom sedle a pak jsem si zjistil, že mě to spíš asi ukájelo, že to bylo z tohohle důvodu, než že by to bylo Old Shatterhand. Ale měl jsem ty pistolky a hrál jsem si, takže pro každého i možná herce, zvláště jako někdy si vyzkoušet hraní s pistolkou, dobrý.
5: Musím říct, že to je obdivuhodná cesta od objevování vlastní sexuality až ke zpracování elitního detektiva gipsu. Tak inspekce zítra, teď přichází skladba, která zde není náhodou. Posloucháte Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Tohle je kohout, který patří do repertoáru Nedvědů, bratří Nedvědů, respektive patřil, protože tahle dvojice tu svoji cestu uzavřela. Bohužel nicméně. Ten odkaz podle mě zraje víc a víc. Já si vzpomínám na to, že třeba na začátku tohoto století, někdy 2003, 4, 5 a možná 2010, tak to nebylo zase tak jako trendy, že by člověk se k tomu jako hlásil hrdě. Hmm. Ale mám pocit, že teď nějak, možná je to dáno i tou dobou, kterou se charakterizoval Vojto, se k tomu vracíme víc a víc. No a 14. května příštího roku se můžou lidé vrátit úplně naplno. Jak vás to napadlo a co to přesně je?
1: Hele, tak asi jako spoustu lidí v téhle republice, já tu hudbu Bratří Nedvědů nebo Brontosauru nebo i Spiritual Quintetu, vůbec tý party kolem tohohle trampského, folkarského ohně, tak já to mám spojený prostě s mým dětstvím a vůbec jsem zjistil potom, že mě to provázelo jako vlastně celý život. A to, proč mě to napadlo, bylo, že jsme s mojí ženou si vždycky v autě poslouchali bestovku Bratří Nedvědů. A tak jsme si tak vždycky o tom povídali, o tom, jak je to krásný, jak jsou to krásné písničky vlastně. Že i ty bráchové byly velmi vtipný v těch promluvách mezi těma písničkama. A že proč to vlastně jakoby zmizelo z toho českého éteru, proč to vlastně zmizelo. A já jsem potom říkal, tyhle, to bych mohl udělat nějaký takový jako vzpomínku, jako nějaký koncert, který by to připomněl, protože já upřímně, mi teďka trošičku chybí v tom mainstreamu melodie. Hmm. Krásná melodie, krásný takový zvonivý hlas. Chybí mi trošičku i takový poetický text.
0: No a obecně táborák.
1: A obecně táborák. Takže jsem si říkal, no tak já bych prostě tohle jako zkusil nějak udělat. A tak jsem si to jako v hlavě sumíroval. A zase jsme jeli jednou s mojí ženou, která je moudrá, tak říkala, hele, ty by si zasloužil nějaký koncert. A já vím, miláčko, já už to trošku v hlavě mám. A začalo to vlastně takovýmhle způsobem.
0: No a co se tam bude dít toho 14. května? Vy pozvete Jana Nedvěda, protože František nás bohužel opustil před 5 lety, nebo pozvete úplně někoho jiného, nebo prostě jenom zapálíte oheň v útvaraně, což samo o sobě je věc nesmírně odvážná a sedneme si tam dokola.
1: Takhle, já jsem oslovil svého kamaráda Kubu Prachaře, jestli by mi s tím nepomohl, takže my ten večer nějakým způsobem budeme provázet. Oslovili jsme bratry Cabany, aby to režírovali, protože nechceme, aby to byl jen takový ten připomínkový koncert prostě těch písní, ale aby to mělo jakýsi možná i, nebojím se říct, divadelní rámec. Jo? A zároveň jsme oslovili potomky Bratří Nedvědů Honzu a Vojtu, bratrance, který pokračují taky v tom odkaze vlastně těch písní. Ty budou mít takový asi největší pásmo a potom jsme oslovili spoustu našich přátel, protože je pravda, že to, co mám já, tak má opravdu hrozně moc lidí tady v té republice, tu lásku k těm Nedvědům a k těm písním, takže vlastně to šlo celkem samo, že se i nám lidi dokonce ozývali, aby, jestli by tam mohli si zaspívat nebo tak, a já jsem za to hrozně rád, že já bych chtěl, aby to opravdu byl, když jsem oslovil jednoho hosta, tak řekl, to musí být tohle ten večer musí být oslava pokory a ohně, a já bych si moc přál, aby to tak opravdu bylo. To je jenom takový, nechci, aby to byl nadpis, ale jenom, že vlastně tohle to máme vevnitř sebe, když na to myslíme a když se o tom povídáme.
0: Je to do jisté míry i ta oslava toho, že u toho táboráku my kluci jsme měli ten nožík a chovali jsme se mužně a proto dříví jsme šli my a ty holky dělali tu polívku, je to i tenhle rozměr třeba?
1: Já si myslím, že to tam právě každý má, tohle to opravdu, a že i proto ty písně v lidech prostě vzbuzují takový ten návrat k sobě, sám k sobě. No,
0: tak... A jsme zpátky u těch technologií, protože u toho táboráku se mobilní telefon nenosí. A to miluju, že se neposílá tím srdíčkem, ale normálně se to říká. Hmm. A navíc k tomu padá ta tma a pomalu dohasíná ten oheň. A zbytek si můžete představovat a chcete-li vizualizaci přesnou 14. května 2027. Lístky mizí docela rychle.
1: lístky opravdu, musím říct, mizí docela rychle, to nás samotný překvapil, že my jsme udělali teďka takový výlet, my jsme si půjčili vláček, motoráček a jeli jsme právě s klukama, nedvědama a s Kubou, jsme jeli k Tomášovi Hanákovi do hospody, do Nižboru a tam jsme prostě, nikomu jsme to neřekli, jenom jsme to dali na sociální síti to odpoledne.
0: Že jedete.
1: Že jedeme a večer tam přišla plná hospoda lidí a všichni si tam fakt jako, prostě jsme seděli společně u stolu a zpívali jsme ty nedvědy a bylo, ale i jednu od whisky, všechno. Prostě bylo to fakt jako hrozně krásný večer. Tak lidi na to nějak slyší a naštěstí ty lístky mizí velmi rychle.
0: No a vzhledem k tomu, že ta tvorba nedvědů se dá řadit jednoznačně k evergreenům, něco mi tak říká, že rok 2027 může být jenom start a že z toho fakt může být každoroční událost. Ale tím už nechci zbytečně nabízet producentské náklady dnešnímu hostu Radiožurnálu, tedy Vojtěchu Dykovi.

hledáš jen prázdnu, pustou lež, takové místo nenajdeš. I kdybys šel až do Číny, i tam se čeří hladiny.

0: Vojtěch Dyk, dnes hostem Radiožurnálu. Tohle byla píseň Hladiny, která patří na desku Dyksou Vánoce, jestli se nemýlím, je tam úplně poslední.
1: Ano.
0: A ten vánoční koncert, který nás čeká 19. 21. prosince, tak by neměla zapadnout. Já jenom mě napadá, jestli toho fakt nemáš moc. Protože my musíme zmínit Nedvědy.
1: Ano.
0: Vánoční koncert, ano. K tomu jsme zmínili tu inspekci.
1: Ano.
0: K tomu ještě Tros diskotéko, což je na další hodinu, to znamená Jiříchům. Zřejmě nedostane prostor na Radiožurnálu dnes. Ale k tomu vánočnímu koncertu. Céline Shenmaker jako host Janáčkova Filharmonie Ostrava, co by doprovod. Tak jak se na to člověk má těšit, na co se má chystat? Bude to ten New York, nebo to budou české Vánoce, tím, že to takhle blízko k tomu Štědrému dní?
1: Ale budou to takový spíš český Vánoce, dalo by se říct. Budou tam určitě Hladiny, bude tam Klaunova zpověď. To je takový program, který já mám rád, protože ty vánoční koncerty, já jsem to dělal v roce 2023, mám pocit, Dyksou Vánoce v Lucernách. Měl jsem 3 Lucerny a teď jsem, a byl tam Epo Quartet, jako takový smyčcový doprovod a vlastně kapela DYK a teď jsem to chtěl trošičku zvětšit, tak prostě jsem poprosil Janáčkovou Filharmonii Ostrava, takže to bude ještě takový s celým orchestrem, takový prostě vánoční pohlazení a mě tohle z ty Vánoce, to zastavení před tím, já to mám i spojený s tou hudbou a mám to spojený s tou symfonickou hudbou. Takže proto volba Filharmonie. Pak jsem si chtěl splnit zase takový svůj malý sen a to je zaspívat si s někým zase ze zahraničí a Celinde Schoenmaeker, která je původně z Holandska, ale už hrozně dlouho žije v Londýně a hraje tam na West Endu na muzikálových produkcích, jako je Phantom Opery a Bídníci, hrála hlavní role, tak je to taková fantastická zpěvačka, se kterou já jsem měl tu možnost zpívat v rámci Pražského jara asi před 8 rokama v takovém Bernsteinovském večeru a tam mě úplně fascinovalo, jak jako opravdu dokáže propojovat právě ty žánry a někoho takového jsem přesně hledal, tak ta kývla na to a přijede z Londýna na tyhle ty večery, tak já se na to fakt šíleně těším, protože ten repertoár mám rád, už je vlastně jako nacvičenej, natrénovaný, jak se tak říká muzikantsky a bude to před těma Vánocema právě, kdy mi tak končí takový ten pracovní koloběh, tak na to se moc těším.
0: No, tu uvidíme, jak velký to bude koloběh i vzhledem k taneční soutěži, do které ses dostal a ke které ses uvázal a přeju ti hodně štěstí. Jakou tu profesi z těch, které jsme dnes probrali, má nejradši tvůj syn a nebo tvoje děti? Kde tě vidí nejradši? Že já si myslím, že tam má největší smysl, sám to pozoruji doma. Taky tohle dám, která je ta jako nejpopulárnější.
1: Já
0: myslím, jsem to zjistil.
1: Nejradši vidí, jako když jsem v práci.
0: No to jo, ale jako co? Jako zpěváka ti mají
1: rád? Když mě takhle, když mě pracovní. Nejradši, když mě nevidějí, tak. ne, já nevím. Tak já jsem snažím se jako do té práce i zapojovat, brát i třeba na ty koncerty a tak dále. I třeba se tam různě šmrcnou jako prodavači různýho merchandise a tak dále. Já vlastně moc, nevím, můj syn, když si třeba zpívám na ulici, protože já si rád zpívám kdekoliv a hlavně i teda na ulici a velmi hlasitě, třeba když jedeme na skútru, tak to je takový, že prostě to, kdybyste náhodou někdy diváci a posluchači projekt kolem vás projížděl takový nažloutlý skútr. A
0: je si tě žlutý, není nažloutlý, je si tě žlutý.
1: Řvoucí člověk, tak to jsem já a můj stydlivý syn, tak to on se jako za mě stydí vlastně, jako, že si zpívám, tak nevím, jestli mě má jako zpěváka rád. Možná spíš jako toho herce. A já říkám, ale Lizičku, lidi za to platí, aby mě slyšeli zpívat. A říká, já vím. Takže nevím. A možná spíš jako herce. Nevím. Možná. A doufám, já uvnitř sebe doufám, že mě mají nejradši jako tátu, nebo bonusovýho tátu.
0: Myslím si, že to je to nejpřirozenější přání každého táty a myslím, že tím cílem je, aby to tak bylo. Tak tedy 22. května, což je zítra, tak je inspekce, první díl na Prima Plus. Předpokládám, že plné léto bude Stros diskotéko, což je kapela, která neexistuje, proto jsme se o ní vůbec nebavili.
1: Přesně tak.
0: Můžeme jenom říct jména těch spoluhráčů. jestli si je pamatuješ.
1: A oni neexistují, no, ale myslím, že to je jako Prachař, který neexistuje, a Jan Maxián, který neexistuje.
0: Říká se, že to je nejzábavnější kapela, která existuje, kapela, která má nejvíc energie. Nemůžeme to říct s jistotou, posuďte to sami, těch koncertů je celá řada. A myslím si, že stojí za to zjistit, jestli to je pravda nebo ne, že?
1: Přesně.
0: Tak, Vojtěch Tyk byl dnes hostem Radiožurnálu, moc si toho vážím a přeju ti krásný zbytek čtvrtka.
1: A měj se krásně, Libore.
0: Za chvíli na Radiožurnálu Jiří Chům, tohle je Modlitba právě od Vojty. Hezký den.

0: Radiožurnál 23 hodin. Zprávy pro vás má Lenka Pištěková.
1: Česko se podle prezidenta Pavla nesnaží zhoršovat vztahy s Čínou. Pět příbuzných amerického lékaře nakaženého ebolou je v Německu už taky na klinice v Berlíně. Čeští nasazení tenisté znají soupeře pro první kolo Roland Garros. A zítra bude polojasno až jasno, přechodně kupovitá oblačnost a ojediněle přehánky. Teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel nevidí ze strany české vlády žádnou snahu o zhoršení vztahu s Čínou. Řekl to na bezpečnostní konferenci Globsec, která dnes začala v Praze. Prezident reagoval na vyjádření čínské diplomacie, že je Peking ochotný co nejdříve vrátit česko-čínské vztahy na cestu zdravého a stabilního rozvoje. Pavel dodal, že Česku jako suverénní zemi by nikdo neměl diktovat, s kým smí a nesmí spolupracovat.
3: To, jestli Čína vnímá negativně, ať už spolupráci s Tajvanem, nebo například soukromou návštěvu Dalajlámy, to je víceméně pro ně ke zvážení. Z našeho pohledu nedošlo k žádnému porušení politiky jedné Číny. Česká republika ji plně respektuje na všech úrovních.
1: King v minulosti často kritizoval Česko kvůli údajnému porušování principu jedné Číny. Mimo jiné v souvislosti s návštěvami českých politiků na Tchaj-wanu. Ten Peking považuje za svou provincii. Zlínský soud propustil z vazby posledního obviněného ve fotbalové korupční kauze. Potvrdil to olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun. U obžalovaného podle Dragouna už nehrozí, že by mohl ovlivňovat svědky. Podle informací České tiskové kanceláře by mělo jít o bývalého funkcionáře FC Zlínsko a někdejšího rozhodčího Pavla Bímu. V případu údajného ovlivňování zápasů a podvodu při sázení je obviněných 32 lidí. Všichni jsou stíháni na svobodě. Německo přijalo po americkém lékaři nakaženém virem ebola taky jeho příbuzné. V noci na dnešek o tom informovalo spolkové ministerstvo zdravotnictví. Manželka infikovaného lékaře a jejich 4 děti jsou taky na klinice Charité v Berlíně.
4: Příbuzní jsou stejně jako hlava rodiny na izolační stanici, vedení jsou ale jen jako kontaktní osoby. Symptomy eboly se u nich neprojevily a taky testy na virus mají na rozdíl od muže negativní, přestože s ním byli na severovýchodě Konga v kontaktu. I příbuzné přijalo Německo na žádost Spojených států. Demokratická republika Kongo mezitím hlásí přes 130 úmrtí na virus ebola. Přednosta kliniky v provincii Ituri Mubarak Kano v rozhovoru pro deník Süddeutsche Zeitung varoval, že virus se může rozšířit. V oblasti jsou totiž zlaté doly a tím pádem i mnoho letajících obchodníků. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Hasiči opustili místo, kde v Národním parku České Švýcarsko hořelo. Skončila totiž dvoutýdenní lhůta pro nepřetržitý dohled nad požářištěm. Plochu o rozloze asi 100 hektarů nedaleko Rynartic na Děčínsku pomáhalo strážcům hlídat 6 jednotek dobrovolných hasičů. Správa Národního parku České Švýcarsko teď začala sčítat škody po požáru. Přesáhnou 10 milionů korun.
2: Sport.
1: Dvojnásobná grandslamová šampionka Barbora Krejčíková vstoupí do tenisového Roland Garros proti Američance Batistové. O soupeřce pro vítězku antukového turnaje z roku 2021 rozhodl los.
5: Stejně jako pro další nejen české tenistky a tenisty, nejvýše je z nich nasazená Karolína Muchová. Tu na úvod Roland Garros čeká Ruska Zacharovová. Mužskou českou jedničkou je Jiří Lehečka, který se v prvním kole utká se Španělem Pablem Careněm. V Paříži nebude chybět ani lídr pořadí ATP, Jannik Sinner. Pokud Ital zvítězí, tak zkompletuje takzvaný kariérní Grand Slam. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
1: Češek je zatím v hlavní soutěži Roland Garros 8, muži jsou ve 4. Další ještě čeká kvalifikace. Hokejisté Slovenska porazili Dánsko 5-1 a Kanaďani se poradili s Nory 6-5 v prodloužení. Oba vítězové tak předčili v tabulce skupiny B Česko. Ve skupině A Finové porazili Lotyše 7-1 a Švýcaři vyhráli nad Brity 4-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Stále zavřený sjezd z D11 u Hradce Králové a překážky u Pasu Hlávek. Na dálnici D11 u Hradce Králové je po nehodě skoro 2 hodiny zavřený exit 84 sjezd na D35 do Vysokého Mýta a Olomouce. Projet se nedá jak z Prahy, tak z Jaroměře. Objet uzavírku můžete sjezdem z exitu 76 Přelouč nebo u Hradce Králové z exitu 90, případně 95. Na silnici 52 ve směru z Brna do Mikulova u pasu Hlávek, kousek za Molkou, zvěř na vozovce sražená.
7: Leží srna přímo uprostřed, nadjel jsem nad ní, ale trefil jsem trošku asi spoiler, plast.
6: V Brně v Hršpické ulici se srazila 2 osobní auta a následky nehody blokují 2 pruhy na úrovni Hornbachu ve směru do města. A po D2 z Brna do Bratislavy projelo několik nadměrných nákladů, plynule i omezením u Lanžhota před hranicemi se Slovenskem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno až jasno, během dne až oblačno, na horách na severu a severovýchodě ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21. To byly zprávy. A slovo má Vojtěch Biderman.
5: Jakou lekci pro evropskou bezpečnost dává současná válka na Ukrajině? I takovou otázku probírala mezinárodní konference, kterou pořádal Český rozhlas Plus. My se za touhle akcí na Radiožurnálu ještě ohlédneme. A taky vyrazíme za pěstiteli zeleniny do Polabí. Ti musí kvůli častějšímu suchu mnohem víc investovat do zavlažování a výkonných čerpadel. Jen s pomocí přírody už totiž kvalitní zeleninu na polích nevypěstují. I o tom tedy ještě bude řeč v poslední dnešní hodině večerního Radiožurnálu, kdy platí datum čtvrtek 21. května. Tak pohodový poslech.
2: Večerní Radiožurnál a Vojtěch Biderman.

0: Časy, kdy bylo možné na polích hospodařit jen s přirozenou vláhou z deště nebo ze spodní vody, podle pěstitelů zeleniny pomalu končí. Například zemědělci v Polabí kvůli suchu instalují na další místa moderní a hlavně výkonné závlahové systémy. Bez nich už zeleninu v potřebné kvalitě jednoduše nevypěstují.
1: To není luxus, není to ani nějaký nadstandard, je to pojistka vlastně i potravinové bezpečnosti a pro část pěstitelů už podmínka přežití.
2: Potvrzuje Monika Nebeská, předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy, že dnes už jsou zejména pro pěstování zeleniny závlahy nezbytnou věcí. Systém čerpadel, hadic, trysek a dalšího příslušenství nainstalovali už třeba také v Pileticích na Královéhradecku.
3: Kde není závlaha, tak opravdu je to špatný. Tadyhle třeba vedle vidíte, že jsou nasázený brambory a ani lísteček. No.
2: S Markétou Černínovou z Piletické farmy my stojíme u pole, které závlahu nemá a je to znát. Pořídit takový systém není ani jednoduchá, ani levná záležitost, popisuje Monika Nebeská.
1: Potřebujete zdroj vody, povolení k odběru vody, potřebujete vodoprávní řízení, projektovou dokumentaci, energetickou přípojku a samozřejmě čerpadla, potrubí, kapkovou závlahu.
2: Třeba družstvo ve Všestarech obhospodařuje 500 hektarů a má 4 čerpadla s pořizovací cenou mezi 750 tisíci a milionem. A vodu bere z Labe, říká Monika Nebeská.
1: Máme čerpadla v Předměřicích. Potom teď vlastně čerpáme vodu do našeho rybníčka ve Světí. Na rybníčku ve Světí máme další čerpadlo a to nám právě čerpá potom tím hlavním řádem potom na ty jednotlivá pole.
2: Odebírat vodu z řeky ale nejde po každé, musí v ní nejdřív nějaká být. Zemědělci mají druhý stupeň priority, což znamená, že zákaz odběru je postihne až skoro jako poslední. Prioritu jedna mají třeba hasiči. I tak se ale už několikrát stalo, že ani systém závlah nebyl k ničemu, neměl vodu. Náročný je takový systém i na odběr drahé energie. Řešením není, vysvětluje Monika Nebeská.
1: No je totiž problém, že ty soláry, tak jak dneska fungují, tak neutáhnou takhle velké čerpadlo.
4: Stát sice pořízení závlah částečně dotuje, ale většinu nákladů nesou zemědělci a ti je pak musí promítnout do cen svých produktů. Z Královéhradecka Tomáš Lerinc, Radiožurnál.

Hořké Vánoce, tak se jmenuje 23. snímek, který za svou kariéru natočil Pedro Almodovar. Hlavní postavou je filmový režisér. Je to Almodovar sám a může za svou novinku získat dalšího Oscara. Recenzi našeho filmového publicisty Pavla Sladkého najdete třeba i v mobilní aplikaci Můj rozhlas.

0: Mezi hosty mezinárodní konference, kterou v Praze pořádal Český rozhlas Plus, byli i prezident republiky Petr Pavel nebo bývalý velitel ukrajinské armády Valery Zalužny a řešili především to, jaké je ponaučení ze současného rusko-ukrajinského konfliktu pro Evropu a její bezpečnost.
1: Bezpečnost musíme budovat v době, kdy to ještě nebolí. A pokud tím mám volně navázat na název dnešní konference, pak bezpečnost je křehká tehdy, když ji odkládáme na zítřek.
2: Zhrnul český prezident Petr Pavel lekci, kterou nám více než 4 roky války na Ukrajině dali. Co jí předcházelo? Podle bývalého velitele ukrajinské armády Valerie Zalužného přestala být během dlouhého období relativního míru v Evropě obranyschopnost zemí důležitým tématem.
3: Stát i jeho představitelé jsou přesvědčeni, že neexistuje důvod k obavám, že se jich problémy netýkají a že sami postupně zmizí. V horším případě převládá logika, že jejich řešení lze bez následků odložit na další volební období.
2: Stejnou zkušeností si prošla i Ukrajina. Jak řekl dnes ukrajinský velvyslanec v Londýně Valery Zalužny, současné dění na Ukrajině i na Blízkém východě svědčí o tom, že mezinárodní řád vytvořený po roce 1945 a po rozpadu Sovětského svazu se rozpadá. Mezinárodní právo a mezinárodní instituce nedokázaly a nedokážou zaručit mír a bezpečnost. Změnil se i charakter války. Jak řekl bývalý šéf ukrajinské armády, dnes prakticky neexistuje rozdíl mezi frontou a týlem. Zasáhnout jakoukoliv osobu nebo objekt v týlu je mnohem snazší a levnější, než posunout frontovou linii třeba jen o 20 metrů.
3: Současná válka má hybridní charakter, který se projevuje ve vojenské, ekonomické, politické a informační rovině a také v oblasti mezinárodních vztahů. Hybridní povaha moderní války znamená, že obvykle začíná skrytou fází, pokračuje bojem o lokální zájmy, vliv a zdroje a může přerůst až do plnohodnotné invaze a následně do existenční války, tedy války o samotné přežití státu.
2: Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky sleduje česká armáda velmi bedlivě ponaučení, které dnes přichází z Ukrajiny.
4: Chybí nám tady pocit urgence a to neříkám jako já, Karla Řehka, na to se shodujeme jako všichni vojenští lídři v podstatě v Alianci i v Unii, že teď je čas, kdy prostě my musíme zabrat, nemyslím si, že to je ztraceno, ale je to jako na nás a máme opravdu poměrně krátkou dobu na to, abychom zmírnili maximálně riziko toho, že budeme v budoucnu čelit stejné tragédii v Evropě, jako tomu čelí dneska Ukrajina.
2: Uvedl před zaplněným sálem kulturního centra Vzlet náčelník generálního štábu Karel Řehka. Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Gabriela Slováková je ředitelkou probační a mediační služby a dříve vedla ženskou věznici ve Světle nad Sázavou. Co všechno z tohoto prostředí přenesla do své knihy Kriminálnice? Jak se mění české vězeňství? Co za mřížemi nejčastěji selhává a co naopak může fungovat? A proč jsou příběhy žen ve výkonu trestu často jiné, než si veřejnost představuje? Gabriela Slováková bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, je 11:30. Alenka Peštěková připravila zprávy.
1: Maximální cena benzínu od zítřka vzroste, nafta naopak zlevní. Informovalo o tom ministerstvo financí na svém webu. Litr benzínu zdraží o 15 haléřů, řidiči ho natankují na nejvýš za 45 korun a 23 haléřů. Nafta naopak o 12 haléřů zlevní na 42 koruny a 31 haléřů za litr. Tyto ceny budou platit až do dalšího pondělí. Nejméně jeden dron narušil vzdušný prostor Lotyšska, informovala o tom tamní armáda, s tím, že stroj na území země pronikl z Běloruska. O průniku bezpilotního letounu informovala i Litva, kde vojenské stíhačky pátraly po dvou dronech. Jde o další z řady incidentů, které v poslední době vzbudily obavy v pobaltských státech. Ředitel pražské ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust končí ve funkci. Nemocnice oznámila, že požádal ministra obrany za SPD Jaromíra Zunu o převelení na jiné služební místo. Ministr tomu vyhověl. Masopust chce podle nemocnice dál působit hlavně v oblasti své lékařské specializace a rozvíjet svoje expertní znalosti. Na pozici nového ředitele nemocnice teď ministerstvo vypíše výběrové řízení. A anglická rozhlasová stanice Caroline omylem oznámila smrt britského krále Karla III. Podle ředitele Petra Moora to zavinila chyba počítačového systému. V éteru omylem zazněl vstup, který mají všechny britské rozhlasové stanice připravený pro případ úmrtí panovníka. Zaměstnanci rádia se následně za způsobené nepříjemnosti omluvili posluchačům ve vysílání i na sociálních sítích. Sport. Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo s An-Nasrem poprvé vyhrál Saúdskou ligu. Titul si celek z Riádu zajistil v posledním kole výhrou 4-1 nad Damakem, díky které soutěž ovládl s náskokem 2 bodů před Al-Hilálem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D2 u Břeclavi a nehoda v Brně. Na dálnici D11 u Hradce Králové beze změny. Po večerní nehodě zůstává zavřený exit 84 sjezd na D35 do Vysokého Mýta a Olomouce. Je to v místě, kde se zbíhají sjezdy z Prahy a Jaroměře. Objet u zavírku můžete sjezdem z exitů 76 Přelouč nebo u Hradce Králové exity

0: 90, případně 95. Na D2 z Brna do Bratislavy pozorně u sjezdu na Břeclav. Na 48. kilometru policie šetří nehodu. V Brně v Heršpické ulici se srazila dvě osobní auta. Na následky nehody blokují dva pruhy na úrovni Hornbachu ve směru do města. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 10 až 6 stupňů v údolích a při uklidnění větru až na plus 2. Zítra čekáme polojasno až jasno, během přechodně kupovitou oblačnost a na horách na severu a severovýchodě ojediněle i přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21, na horách většinou kolem 17 stupňů. To jsou byly zprávy. A poslední půl hodinou večerního radiožurnálu vás provede Vojtěch Biedermann.
3: A taky připomenu, že do dnešních 20 minut jsme si pozvali ředitelku neziskové organizace Sananim Martinu Richterovou Těmínovou. Odborníci a neziskové organizace totiž kritizují rozhodnutí kabinetu Andreje Babiše přesunout protidrogovou agendu z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Je možné to ještě zvrátit a měla by v Česku vzniknout Národní agentura pro boj se závislostmi? I na to jsme se zeptali. Tak si poslechněte celý rozhovor v repríze hned po našich půlnočních hlavních zprávách.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Jindra Poláka, kapela Jelen ve čtvrtečním večerním radiožurnálu. Před půlnocí pro vás máme ještě Eda Sheerana, Janu Kirchner, Cranberries a nebo hned teď Bonnie Tyler. Tak vám i teď 7,5 minuty po půl dvanácté přejeme pohodový poslech.

0: Ne každý úspěšný hudebník se vidí v drahé vile, v autě nebo na pláži s drinkem. I mladí umělci si často uvědomují, že v jejich okolí jsou vrstevníci, kteří takové štěstí neměli. Hudební skupina Gufrau se proto rozhodla navázat spolupráci s humanitární organizací Člověk v tísni a podpořit nízkoprahové kluby.
1: Nevždycky blázen. Vyprodané koncerty, silná fanouškovská základna a hudba, která míchá syrovost s generační výpovědí.
2: Svý oči nade mnou svítí a nosil ti kvítí, jsem navždycky blázen.
1: Rapová kapela Gufrau má miliony přehrání na streamovacích platformách. A to hlavně díky mladším posluchačům. Právě části své generace, která podle hudebníků nedostala do života stejné možnosti nebo zázemí, chtějí teď pomoct. Ve spolupráci s jednou českou firmou pořádají sbírku a celý její výtěžek půjde na podporu nízkoprahových center.
3: A na zemi místo letnicí hoří hrozně.
4: Prostě jsme jako 20-letý týpci, který vydali jedno album, který chytlo jakoby mainstreamovou vlnu, tak nějak a snažíme se z toho nezbázit a snažíme se dělat kroky správně.
1: Komentuje Viktor Kal, který se skupinou Gufrau úzce spolupracuje.
4: Snažíme se na ty věci koukat tak, jak bychom se na ně dívali, když nám bylo 18 a měli jsme prostě přesvědčení, že náš život se nachází v alternativních kavárnách a pohrdali jsme těma věcma, ale víme, že když nějaká takováhle příležitost přijde, my můžeme pomoct někomu jinému než sobě, takže ji vezmeme.
1: Nízkoprahové kluby jsou místa, kam můžou děti a dospívající přijít po škole, trávit čas bezpečně a najít i někoho, kdo jim pomůže, když to doma nefunguje.
5: Dal bych si černou pásku na oči.
1: Podle výkonného ředitele Člověka v tísni Šimona Pánka mají podobná volnočasová místa pro mladistvé zásadní význam.
6: Gufrau chtěli nějakou přidanou hodnotu a domluvili se s našima kolegama a kolegyněma na tom, že by mohli podpořit právě nízkoprahový kluby pro děti třeba z méně funkčních rodin, ze sociálně vyloučených lokalit a míst, nebo prostě děti, který hledají místo, kde jim někdo podá pomocnou ruku, podpoří je, pomůže jim.
7: Mám jasný cíl, který začíná být, čím dá tím mým plín.
1: Nezisková organizace Člověk v tísni v Česku zřizuje celkem 8 nízkoprahových klubů. Například v Bílině, Liberci nebo v Karlovarském kraji. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

Lékaři na Bulovce čekají na možné projevy příznaků pacienta s ebolou a ve Francii vydražili původní kus schodiště z Eiffelovy věže. Kolik za něj vítěz dražby zaplatil, i na to vám odpovíme v hlavních zprávách Radiožurnálu. Začnou přesně o půlnoci.

0: Jako natrní jsou fanoušci hokejového Litvínova. Severočeský klub se sice udržel v nejvyšší soutěži a hráči už zahájili letní přípravu, ale vedení zatím neoznámilo příchod ani jedné posily pro příští sezónu. Stále se totiž čeká na to, až se dokončí převod klubu od společnosti Orlen Unipetrol na nového majitele, tedy na skupinu, v jejímž čele jsou litvínovské legendy Jiří Šlégr a Robert Kysela. Teď si na Radiožurnálu poslechněte víc.
1: Na stadionu už pracuje Robert Reichl, který vedl tým v závěru minulé sezóny a v novém ročníku bude hlavním trenérem. Z klubu odešli asistenti Jakub Petr a František Ptáček a také kondiční trenér Jakub Jirgle. Nové složení trenérského štábu ale olympijský vítěz ještě neprozradil.
2: V obsazení vím, ale neřeknu vám. Tomu to jako se snažíme dávat nějak dohromady. Mužstvo trénuje, mužstvo se připravuje, takže tak nějak fungujeme, jako kdyby to běželo.
1: Někteří litvínovští hokejisté už se připravují pod vedením nového kondičního trenéra Tomáše Svobody, který přišel z Litoměřic. A hráče už nestresují podle útočníka Ondřeje Jurčíka obavy ohledně nejisté budoucnosti jako loni.
3: Myslím, že taky uvolněnější, jako jiný, než to bylo minulý rok, když se vědělo vlastně už od začátku, že nebude sponzor. Teď čekáme jenom na přepis, takže je taky uvolněnější, máme prostory, kde můžeme cvičit, můžeme jít do sauny na regeneraci, kde minulý rok jsme hledali, kde co budeme trénovat, a tenhle rok je takový pohodlnější.
1: Litvínov už oznámil několik hráčských odchodů. Nedočkaví fanoušci se oznámení nových posil stále ještě nedočkali.
2: Hráči, kteří přijdou noví, tak se podepíšou, až bude přepsána licence. My chceme pracovat s klukama, který tady chtějí být, který budou pracovat tak, jak jim bude řečeno, a budou připravený, a ne jak to probíhalo loni. Tak nějak tomu stvoje složený, ale určitě tady nebude tolik cizinců, co tady bylo loni.
1: Prozradil Robert Reichl, ten zároveň objasnil jednu přestupovou spekulaci týkající se jeho syna Kristiana. Český reprezentant se z Německa do mateřského klubu nevrátí.
2: Syn podepsal novou tříletou smlouvu v Mannheimu. Jako on ji podepsal už během té sezóny, co teď byla, a má další tři roky v Mannheimu. Tohle nebylo na pořadu dne.
1: Reichl naopak nechtěl komentovat další spekulace ohledně příchodu Davida Kempfa nebo Jana Mišáka. Potvrdil ale setrvání bratrů Kašových.
2: Kašovní zůstávají v Litvínově, já nemyslím, že by měli někam odejít, a máme nějaký plán tady s tím mužstvem, a když ten plán vyjde dobrý, tak tady doufám, že dohraju kariéru.
1: Řekl Robert Reichl, který povede hokejisty Litvínova v novém ročníku Tipsport Extraligy. David Kalvas, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, je přesně půlnoc. S novým dnem jsou tu hlavní zprávy.
1: Proti sjezdu sudetských Němců v Brně protestovali desítky lidí. Ruská armáda pravděpodobně už plně ovládla dvouměstí Pokrovsk, Mirnohrad v Donbasu. V nominaci fotbalové reprezentace na kemp před mistrovstvím světa jsou i Chorý a Douděra. Dnes bude polojasno až jasno, přechodně kupovitá oblačnost a ojedinělé přehánky. Teploty až 26 stupňů. Je pátek 22. května. U hlavních zpráv vás vítá Lenka Pištěková.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vzpomínkou na oběti holokaustu začal ve čtvrtek festival Meeting Brno. Piety se zúčastnili i zástupci sudetoněmeckého krajanského sdružení. Jejich sjezd je součástí festivalu. Proti tomu přišli na pietu na brněnském hlavním nádraží protestovat lidé, kteří akci považují za provokaci.
3: 340 tisíc mrtvých zásluhou i sudeťáků.
4: Ukazuje na číslo nad náprsní kapsou Jiří Heimlich, který přišel ve vězeňském munduru. Kousek od něj stály dvě z Vintnových dětí, Eva a Milena, které se přišly s Němci smířit. Jeden z protestujících je označil za kolaborantky.
5: Říkáme, sice se nesmí zapomenout a musí se to všechno změnit.
4: Mluvčí sudeckých Němců Bernd Posselt jako první promluvil k demonstrantům.
6: Jsem rád za ty demonstrující, protože za komunistů žádné právo demonstrovat neexistovalo.
4: Hlavní program sudetoněmeckých dnů je o víkendu na brněnském výstavišti. V plánu jsou další protesty. Dohlédne na ně policie. Tomáš Krmr, Radiožurnál.
1: Američan s podezřením na nákazu ebolou hospitalizovaný v Praze nemá žádné příznaky onemocnění. Zůstává v izolaci ve fakultní nemocnici Bulovka.
7: Specializovaná vyšetření a testy přijdou na řadu, pokud se u pacienta projeví příznaky nemoci, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.
8: V tuto chvíli skutečně je bezpříznakový, tudíž na něj pohlížíme jako na zdravého, ale musí být hospitalizován v té speciální izolační místnosti.
7: Jde o takzvaný biobox, hermeticky uzavřenou místnost s okny, lůžkem a přístroji pro intenzivní péči, řekla před časem primářka kliniky infekčních nemocí nemocnice Bulovka Hana Roháčová.
9: Můžeme být poskytnuta komplexní péče, to znamená očišťovací metody, dialýza a tak dále.
7: Lékaři a sestry dovnitř můžou jen v nezbytných případech v ochranných přetlakových oblecích. Pacient může mít u sebe pouze minimum osobních věcí, například mobilní telefon nebo knihy. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Oběť čtvrtečního útoku nožem u střední průmyslové školy chemické v Pardubicích po převozu do nemocnice zemřela. Radiožurnálu to potvrdila policie. Podezřelého útočníka policie zadržela krátce po činu. Střední školu kvůli konfliktu evakuovala. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z uskupení 3PK řekl, že obětí byla studentka školy. Podle něj šlo o osobní problémy ve vztahu s útočníkem.
10: Policisté, záchranáři a hasiči zasahovali na místě několik hodin. Evakuaci víc než 200 studentů nařídili preventivně i kvůli prohledávání rozsáhlé školní budovy pyrotechniky. Podrobnosti přidává policejní mluvčí Markéta Janovská.
11: Mohu potvrdit tu smutnou zprávu, že osoba, která byla po fyzickém útoku převezena do nemocnice svým zraněním, podlehla.
10: Zřizovatel střední školy Pardubický kraj potvrdil, že obětí útoku je studentka. Škola s 1100 studenty je druhou největší v regionu. Na pátek ruší vyučování.
12: Ředitelské volno a veškeré aktivity jsou zrušené.
10: Potvrdila ředitelka školy Markéta Tefrová. Z Pardubic Ondřej Wolf, Radiožurnál.
1: Archeologové a památkáři kritizují chystanou novelu stavebního zákona. Má zkrátit některé záchranné výzkumy a upravit jejich financování. Podle odborníků by to ale mohlo vážně ohrozit vzácné nálezy. Ministerstvo pro místní rozvoj tvrdí, že bez změn se velké stavby zbytečně zdržují.
13: Dnes může docházet k situacím, kdy průzkumy trvají nepředvídatelně dlouho. Tvoří tak problémy při rezervaci stavebních kapacit a tím blokují realizaci staveb, typicky těch nejrozsáhlejších.
14: Říká za Ministerstvo pro místní rozvoj jeho mluvčí Veronika Lukášová. Novela počítá s maximálně 6-měsíčním terénním výzkumem. Ten se ale může u velkých staveb a mimořádných objevů prodloužit, upozorňuje ředitel Archeologického ústavu Akademie věd v Brně Baláš Komoróci.
15: Ten problém je v striktní časové limitaci trvání archeologického výzkumu. To může jít na úkor kvality záchrany.
14: Archeologové tak varují, že část cenných nálezů může zmizet dřív, než je vědci stihnou prozkoumat. Marek Hensel, Radiožurnál.
1: Města Pokrovsk a Mirnohrad v Doněcké oblasti Ukrajiny jsou zřejmě už pod plnou kontrolou okupační ruské armády. Vyplývá to z map projektu Deep State, který dlouhodobě monitoruje vývoj na frontě.
16: Podle map projektu Deep State ruská armáda zcela ovládla Pokrovsk a sousední Mirnohrad už minulý týden. Nejdéle vydržela obrana Mirnohradu, ale ukrajinské velení zřejmě rozhodlo o stažení sil z tohoto hornického města, aby zabránilo jejich úplnému obklíčení. Generální štáb ukrajinské armády zatím pád dvou městí v Donbasu oficiálně nepotvrdil. Projekt Deep State předpokládá, že dalším cílem soustředěného ruského útoku se stane nedaleké město Dobropilja, ležící jen 10 kilometrů od nejbližších ruských pozic. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Před 80 lety popravil kat v pankrácké věznici Karla Hermana Franka. Soud rozhodl o trestu smrti nad nejvýše postaveným nacistou v protektorátu Čechy a Morava za podíl na teroru proti českému obyvatelstvu a také za vyhlazení lidic a ležáků.
17: Obecenstvu oznamuji, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře pankrácké věznice.
18: Předseda soudu Vladimír Kozák vyhlásil rozsudek už 21. května, ale odůvodnění četl až do 2. dne. Na veřejnou popravu rozdával vstupenky soud a podle historika Vojtěcha Kincla jich bylo téměř 6 tisíc.
19: Toto vyvrcholení, zúčtování s válečnými zločinci mělo mít i ten očistný dopad a následující volby měly být takovým novým startem té osvobozené Československé republiky.
18: Tělo K.H. Franka bylo pohřbeno anonymně do hromadného hrobu na pražském Ďáblickém hřbitově. Lubomír Smatana, Radiožurnál.
1: Přepočtu za víc než 8 milionů korun vydražila francouzská aukční síň Arcurial točité schodiště z Eiffelovy věže. Jde o původní kus, po kterém se procházeli lidé při světové výstavě v Paříži v roce 1889.
20: Zájemci při dražbě přihazovali po 100 tisících korunách. Prodejní cena tak nakonec skoro dvojnásobně převyšovala tu vyvolávací. Vydražený kus schodiště je vysoký zhruba 3 až 4 metry a natřený světle hnědou barvou.
21: Eiffelovu věž bylo potřeba odlehčit a taky na ní nainstalovat výtahy. Takže odstranili zhruba 160-metrový úsek schodiště, který propojoval druhé a třetí patro.
20: Popsala ještě před aukcí Českému rozhlasu Sabrina Dualaová z aukční síně Arcurial. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Sport. V nominaci českých fotbalistů na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání s Kosovem jsou i Tomáš Horý a David Douděra. Oba hráče Slavia nedávno vyřadila z kádru po vyloučení a nesportovním chování v derby se Spartou. Trenér reprezentace Miroslav Koubek o Chorém s Douděrou říká.
22: Tak samozřejmě jsem přemýšlel zpočátku, jak si jsem si dělal sám sobě otázky pro a proti. Výsledek znáte, já bych vám položil otázku. Představte si, že by to hráči měli takový nějaký problém národní mustu a vrátili se do klubu. Postavili by je ten klub nebo nepostavil? Ať si každý odpoví sám.
1: V 29 člené nominaci jsou tři nováčci, Kristofer Kabongo, Alexandr Sojka a Hugo Sochůrek. Do národního mužstva se po zranění vrací ofenzivní univerzál Adam Ložek. Domácí kemp začne za týden, po přípravném utkání s Kosovem v neděli 31. května oznámí Koubek finální seznam men na šampionát. V něm bude 26 hráčů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Omezení na D11 u Hradce Králové a překážka na silnici 19 na Písecku. Na dálnici D11 u Hradce Králové je 3 hodiny úplná uzavírka. Ten následky srážky několika aut. Na exitu 84 zavřeli sjezd na D35 do Vysokého Mýta a Olomouce. Před chvíli pustili před nehodou uvízlá auta, u sjezdu je ale pořád čipka a značení uzavírka, tedy zatím neskončila. Obě se dá sjezdem z exitu 76 Přelouč nebo pak u Hradce Králové. Na D8 z Ústí nad Labem do Drážďan stojí kamion s defektem do vozovky. Za tunely na kilometru 86 dejte pozor, oprava blokuje pravý pruh. Na silnici 19 z Tábora do Plzně je za Milevskem sražená zvěř u Žďákovského mostu uprostřed silnice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci se ochladí na 10 až 6 stupňů v údolích a při uklidnění větru až na plus 2 stupně. Přes den čekáme polojasno až jasno, během nepřechodně kupovitou oblačnost a na horách na severu a severovýchodě i ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21. Na horách většinou kolem 17 stupňů. To byly hlavní zprávy. A na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
14: Odborníci a neziskové organizace kritizují pondělní rozhodnutí kabinetu Andreje Babiše o přesunu protidrogové agendy z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Proč? Jaké to může mít dopady? A jak se pokusí pondělní rozhodnutí zvrátit? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ředitelka neziskové organizace Sananim Martina Richtrová-Těmínová. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
0: Pěkné odpoledne.
14: Vláda v pondělí rozhodla o tom, že problematiku lidských práv, rovnosti žen a mužů, zdravotně postižených, romské menšiny, duševního zdraví, neziskových organizací nebo lidských práv se už nebude zabývat úřad vlády, ale místo toho se tyto agendy od července i se zaměstnanci přesunou na příslušná ministerstva. Pokud je o protidrogovou agendu, ta se má přesunout pod ministerstvo zdravotnictví, navíc se má spojit s problematikou duševního zdraví. Vy jste to už v minulých dnech kritizovala, stejně jako další odborníci na protidrogovou problematiku. Proč je to podle vás špatně? Není jedno, kam organizačně ti příslušní zaměstnanci spadají?
0: No, jedno to není, protože Rada vlády i s celým sekretariátem a Národním monitorovacím střediskem je opravdu koordinačním orgánem protidrogové politiky. Drogová politika vlastně zahrnuje jednak teda tu zdravotní část, tu oblast léčby, ale také sociální služby, to jsou všechno terénní programy, rehabilitace, resocializace, následná péče. Pak tam patří jak i bezpečnost a kriminalita, to znamená, že ten silový rezort. A pak je to školství, vzdělávání, prevence a nějaká zahraniční spolupráce. A to je všechno, co protidrogová politika obsahuje. A takže úřad vlády je tím místem, kde je možné tyhle ty všechny aktivity koordinovat přes jednotlivá ministerstva.
14: Na druhé straně ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO v pondělí na tiskové konferenci po jednání vlády říkal, že dál zůstane strategické řízení a koordinace i protidrogové politiky v rámci příslušné rady, tedy v tomto případě Rady pro koordinaci politiky v oblasti závislosti, že šéfem této rady je premiér, zůstane dál premiér, členy této rady jsou ministři, včetně těch, kteří vedou rezorty, které jste jmenovala, to znamená ministr vnitra, ministr zdravotnictví, ministr práce a sociálních věcí, ministr školství. Není tohle dostatečné?
0: No, z mého pohledu dostatečné není, protože ta rada se schází třeba 4x do roka a musí mít tedy připravené materiály. A v okamžiku, když ten sekretariát bude sídlit na rezortu, tak tam je vlastně celá řada nadřízených. A to rozhodování není v té diskusi, která probíhá nyní vlastně v rámci toho současného koordinačního orgánu a pak se ty podklady dávají až na tu radu. To znamená, že tam vzniká veliká závislost, vzdálenost, pardon, a přece jenom myslím si, že Česká republika není úplně silná ve spolupráci jednotlivých ministerstev. Tak si dokážu představit, jaké nadšení teda bude na ostatních ministerstvech, když kolegové z ministerstva zdravotnictví budou se snažit něco koordinovat, dělat schůzky, zajišťovat, tak to si myslím, že se moc nepodaří. Vidíme to v sociálních službách a ve zdravotnictví, kdy se vlastně za dlouhá léta podařilo jenom, že centra duševního zdraví jsou regulárními zdravotně sociálními službami.
14: Na druhé straně, pokud by byla neochota u těch jiných ministerstev, nemůže právě ta cesta, že v tom případě zástupci ministerstva zdravotnictví na té radě si budou stěžovat, premiér rozhodne, nakáže, že spolupracovat budou, že se budou scházet, tohle nemůže fungovat?
0: Myslím, že tomu nevěřím, že by se někdo stěžoval na radě vlády na jiný rezort, že nefunguje. To nevím, jestli jsem někdy zažila, že by něco takového proběhlo. Tam se možná jedině v situaci, kdy se vyhodnocuje akční plán, tak možná někdo něco neudělá, tak se o tom mluví, ale že by se řešila ta spolupráce a koordinace. Zatím si myslím, že je hromada práce právě toho sekretariátu, který musí vyjednávat dopředu strategie. Je celá řada vlastně nějakých poradních orgánů nebo orgánů, které se scházejí, kde ty rezorty se dohadují, jak bude ta politika vypadat, co je zapotřebí udělat. A já si myslím, že se to jinak dělá na ministerstvu zdravotnictví a jinak na úřadu vlády, že k tomu také všichni jinak přistupují, protože teď to někdo řídí. Teď to jeden rezort vlastně řídí.
3: To znamená, když hypoteticky stejný člověk pošle mail nebo zatelefonuje z úřadu vlády a stejný člověk po té změně z ministerstva zdravotnictví, tak si myslíte, že ta odezva bude jiná?
0: Myslím si, že ano, protože přece jenom ministerstvo zdravotnictví má nějakou politiku. Ta politika v oblasti závislosti, protože je vlastně jedinou sekcí, kterou v současné době má, tak je to inspektorát omamných a psychotropních látek. A to je vlastně orgán, který povoluje a zakazuje. Takže ty postoje ministerstva zdravotnictví jsou často poměrně jako restriktivnější a například současná koncepce schválená vládou je zaměřená víc k regulaci než k represi.
3: To znamená, že očekáváte, že jedním z dopadů té organizační změny bude, že přístup k protidrogové problematice v Česku bude restriktivnější?
0: Očekávám, to asi nemůžu říct, ale určitě se obávám, že ten přístup bude restriktivnější, že to zakazování je snazší než regulovat. Máme řadu příkladů, kdy teďka je to třeba téma kratomu, kdy je to vlastně první psychomodulační látka, která se reguluje. Vypadá to vlastně docela nadějně, protože například v březnu se do České republiky nedovezl žádný kratom, tak to je velký úspěch. Ale je taková netrpělivost si počkat na ty výsledky, protože ta zákonná norma neplatí dlouho.
3: Na ministerstvo zdravotnictví se mají přesunout všechna tabulková místa z úřadu vlády, která tedy se teď týkají lidí, kteří mají na starosti protidrogovou politiku. S tím, že ale má být na ministru zdravotnictví, jestli nepřistoupí k nějaké reorganizaci. Očekáváte, že nějaká reorganizace přijde?
0: No, mně na tom celém příběhu přijde zvláštní, že se to nejdřív vyhlásí a pak se bude rozhodovat, jak to bude. Jo, že vlastně to není připravený, že to jako nemá žádný rámec. A přece jenom byly i doby, kdy my jsme měli dotace od ministerstva zdravotnictví, tak si dokážu představit, že ano, tam jsou celé úseky, které se zabývají dotacemi a pak jsou úseky, které se zabývají zase něčím úplně jiným. Tak se samozřejmě obávám, že ten současný tým bude časem rozdělen. Ty agendy se rozdělí, což přinese jako vážný problémy, když vezmeme jenom dotace, tak ministerstvo zdravotnictví umí dávat dotace na zdravotní péči, má svý jasný metodický postupy, ale jak je ta oblast adiktologie, ta adiktologie je mnohem širší, takže například že sociální služby nebo mají úplně jiné náklady, které vůbec nemusí být v metodikách povoleny na ministerstvo zdravotnictví. Že?
3: Ale to se dá změnit a dá se převzít ty metodiky, které jsou teď.
0: To by určitě bylo možné.
3: Tak jak jste, předpokládám, v kontaktu s těmi, kdo řeší tuto problematiku na úřadu vlády, máte nějaké náznaky, že by někoho z nich ta změna naštvala natolik, že by uvažoval, že nebude pokračovat, že nebude chtít přejít na ministerstvo zdravotnictví?
0: O tom nevím a vlastně jsme se ani s kolegy o tomhle tom nebavili, takže o tom žádné zprávy nemám a předpokládám, že kolegové jsou, jakože mají tu problematiku rádi a že vědí, že to je důležité, tak je to samozřejmě na nich, ale věřím, že vydrží.
3: Ředitelka neziskové organizace Sananim Martina Richtrová-Těmínová je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Je v tom vašem odporu ke změně, kterou v pondělí schválil kabinet Andreje Babiše, i nedůvěra ve schopnosti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha?
0: To myslím, že v žádném případě. Jo. Já myslím, že pan ministr prokázal už v době covidu jako výrazné schopnosti a určitě je mu zapotřebí přičíst ke cti, že on se o reformu psychiatrické péče staral velmi intenzivně. Takže o schopnostech pana ministra s tím to nemá vůbec nic společného.
3: Když ještě chvíli zůstanu u personálí, ke konci června má skončit ve funkci národní protidrogový koordinátor Pavel Bém. Protidrogovou politiku má mít na starosti nově dosavadní vládní koordinátorka pro duševní zdraví Dita Protopová. Může to mít negativní vliv na protidrogovou politiku?
0: No, to my v současné době nemůžeme vůbec nějak predikovat. Určitě paní kolegyně byla významnou postavou v reformě psychiatrické péče, bezesporu tam odvedla velký kus práce a je v tom kompetentní. Do jaké míry se orientuje nebo bude chtít zabývat vůbec tou naší problematikou, která je jako velmi komplexní a nejednoduchá, protože přece jenom ten náš obor je poměrně hodně stigmatizován, je to nemilovaný obor. Takže to uvidíme a zatím vlastně nic nevíme.
3: Do jaké míry podle vaší zkušenosti souvisí problematika závislosti právě s problematikou duševního zdraví?
0: No, ona určitě souvisí s tím, že jsou to obě dvě, jsou to všechno součást diagnóz psychiatrických, takže i závislost je diagnóza. V tomto bezesporu souvisí. My máme celou řadu klientů, kteří trpí dalším duševním onemocněním, stejně tak jako kolegové, kteří se zabývají duševním zdraví, tak mají mnoho klientů, kteří jsou zároveň uživatelé alkoholu, drog. Ale ten rozsah té agendy je mnohem větší, protože přesahuje jenom tuhletu část čistě léčebnou, takže ten rozdíl je vlastně veliký. No a my se trochu obáváme, kdy přece jenom ty strategie léčebné péče rehabilitační jsou poměrně široké a z různých oborů, tak my se samozřejmě trochu bojíme, že dojde přece jenom k tomu zaměření se především na tu zdravotní část, na farmakoterapii, na tyhle ty záležitosti, protože to bude k tomu svádět, že to téma se týká jenom té zdravotní péče. A to je naše vlastně velká obava, abychom mohli našim klientům poskytovat opravdu komplexní služby, a o kterých víme, že jsou opravdu úspěšné a těm klientům pomáhají.
3: Jinými slovy, očekáváte nebo obáváte se, že by mohlo dojít třeba i ke škrtání dotací, které jdou organizacím typu vaší?
0: No, toho se samozřejmě obáváme a může to souviset i s nějakou změnou koncepce, že například Ministerstvo zdravotnictví nikdy nebylo moc velkým podporovatelem služeb harm reduction, snižování zdravotních sociálních rizik. Takže ta oblast harm reduction může být nějak výrazněji vlastně potlačena, což my považujeme za veliké riziko, protože právě díky službám a těmto aktivitám není v České republice rozšířeno vůbec HIV mezi uživateli drog. S hepatitidy se stále řeší, myslím, že se snižuje podíl, tak samozřejmě to může mít dopad i na nějaké veřejné zdraví.
3: Možná pro naše posluchače, co všechno to zahrnuje? Ano.
0: No, tak to zahrnuje jednak teda kontaktování těch uživatelů, to znamená, že jako aktivní vyhledávání v terénu a že potom jsou to ta slavná kontaktní centra nemilovaná, kde v rámci harm reduction se snažíme klienty učit užívat tak, aby to bylo minimálně rizikové, aby nešířili dál žádné infekční choroby a důležitou součástí jejich motivace k tomu, aby udělali nějakou změnu ve svém životě. Jo, tak třeba z našeho kontaktního centra minimálně dva klienti týdně odcházejí do léčby třeba. Jo, takže to jsou ty aktivity harm reduction. A k tomu je to také starání se o to okolí a o tu komunitu, to znamená, to je ten sběr stříkaček a tahle ta péče okolo.
3: Národní protidrogový koordinátor Pavel Bem varoval, že pokud vláda neustoupí od té chystané reorganizace, tak to může vést k epidemii nových syntetických drog, k fentanylové krizi, nemocnosti, úmrtím. Sdílíte tenhle názor?
0: No, tento názor sdílím, protože ta drogová scéna se velmi rychle mění a je zapotřebí opravdu jako rychle a efektivně reagovat na příchod nových drog, nových situací, existuje nějaký systém hlášení, kdy víme, že se objevila nějaká droga, která je mnohem silnější, než byla předtím, takže je tam velké riziko úmrtí. A musíme vymýšlet vlastně nové strategie. Jo. Můžeme si třeba vzít příklad oxykodonu, který je dneska užíván mezi mladými lidmi. K tomu je třeba kombinován s benzodiazepíny, což je velmi riziková skupina. Nebo a ty lidé potřebují rychle nějakou péči, potřebují rychle substituci, aby se stabilizovali a potom, aby se pracovalo vlastně na tom, aby se zbavili jakéhokoliv užívání. A to všechno musí být rychle a musí být k tomu vytvořené podmínky, protože to nejsou lidé na ulici, tam je nenajdeme. To jsou středoškoláci, vysokoškoláci, kteří se k tomu nějakým způsobem dostali a když jim není poskytnuta služba rychle, tak vlastně potom odcházejí a vlastně pokračují v tom užívání. A to je třeba riziko.
3: Pavel Bém zmínil fentanyl, což je látka, o které hodně slyšíme ze zahraničí, speciálně ze Spojených států. Jak je v tomto směru na tom Česká republika?
0: No, fentanyl se objevuje, jsou kraje, kde je to vlastně mnohem častější užívání. Je to, naši klienti to většinou vlastně získávají z náplastí fentanylových, to znamená, že obcházejí nemocnice a podobně. No, je to jako velmi, velmi riziková záležitost, protože ten fentanyl je vlastně hodně silný, že? Takže se těžko i odhaduje ta dávka, tak úmrtí jsou častější a samozřejmě i devastace je teda větší.
3: Martina Richtrová-Těmínová, ředitelka neziskové organizace Sananim, zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Ten návrh, aby se přesunula protidrogová agenda z úřadu vlády na ministerstvo, už se objevoval v minulých letech a desetiletích. Zatím vždycky po kritice odborné veřejnosti se podařilo ty návrhy shodit ze stolu. Věříte, že se to podaří i tentokrát?
0: No já doufám. Já doufám, protože bych to považovala za velmi nerozumné, protože ten systém je funkční. Tento systém řízení té protidrogové politiky nebo koordinace je vlastně oceňován třeba i v zahraničí. Česká republika je dávána jako příklad a je to dáno tím, že vlastně

0: hráčů, děti, který gaming, tak myslím, že to za to nestojí.
1: Co v tom budete dělat, abyste se pokusili zvrátit rozhodnutí vlády?
0: No, tak my vlastně přes střešní organizace se snažíme zahájit nějaký dialog s vládou a vyjasnění si těch důvodů a po případě hledání nějakých jiných cest, zda by tuto situaci bylo možné řešit nějak jinak.
1: A máte nějaké pozitivní reakce třeba i od vládních poslanců nebo vládních politiků?
0: No, tak vládní politici zatím o tom moc nemluví. My samozřejmě vidíme jenom to, jak vystupují v médiích, tak byly tam zaznamenány i nějaké nesouhlasy, které zase zmizely. Ale já doufám, že se začne vést nějaká konstruktivní debata o smyslu celé akce.
1: Národní protidrogový koordinátor Pavel Mém včera napsal také to, že se svým týmem pracuje na plánu boje proti závislostem do roku 2028, že do konce června ten materiál má projednat vláda a že ten materiál počítá s vytvořením nezávislé národní agentury, která by měla v Česku protidrogovou politiku na starosti. Může být tohle řešení nebo berete to jako ideální řešení?
0: Myslím si, že to může být řešení, kdy přece jenom ta část, která je pro ten úřad vlády vlastně komplikovaná a jako možná i trochu v něčem může být nesrozumitelná v té barevnosti, tak kdyby tyhle ty povinnosti převzala agentura, tak by to bylo užitečné, protože ta agenda je opravdu široká, protože nejenom, že se stará o dotace, ale také se stará o certifikace, to znamená nějaké hlídání kvality všech adiktologických služeb a plno dalších vlastně aktivit, takže za mě by to byla dobrá varianta.
1: Pavel Bém chce navrhnout také to, aby vznikl fond prevence, do kterého by plynula část výnosů z prodeje tabákových výrobků a alkoholu a právě z tohoto fondu by se financovala opatření k předcházení závislostem a duševních onemocnění. Předpokládám, že to byste uvítali. Máte představu, kolik peněz, jak velká část třeba ze spotřební daně by do toho fondu mohla jít?
0: Tak to se omlouvám. O té výši jsem nikdy nepřemýšlela. Asi jsem nikdy nějaké číslo slyšela, ale asi jsem to zapomněla.
1: Považujete to za průchozí?
0: No to nevím, ale považovala bych to za jakoby spravedlivé, že když bychom řekli, že by část těch daní z neřesti šla do těch našich služeb, kde se snažíme s těmi lidmi něco dělat tak, aby těmto neřestem dále nepropadali. Takže by mi to přišlo fér, kdyby to tak bylo.
1: Mimochodem Pavel Bém v poslední době hodně mluvil právě o dopadech legálních drog, hlavně alkoholu. Myslíte si, že třeba i to může být v pozadí té reorganizace?
0: No, to bych už asi přemýšlela za roh a doufám, že se téma alkoholu a jeho regulace dostane na pořad dne, i když je to také nepopulární téma. To je pravda, že bezesporu. To zase je téma, které je velmi kontroverzní pro řadu lidí.
1: Jak silný lobbying provází protidrogovou politiku?
0: Myslíte lobbying firem?
1: Myslím lobbying ze všech možných stran a důvodů.
0: Tak já jako bych mohla mluvit jenom vlastně za ty odborné služby, kdy my se snažíme spolupracovat a tím tedy jako ty naše praktické znalosti a dovednosti přenést i do té, na tu úroveň koncepční. Takže u nás je to spíš ta část spolupráce, diskuse a já nevím, jestli to je lobbying, no mně to přijde, že to je starání se o obor, protože to děláme jako v rámci odborných společností a spíš jako v těch profesních záležitostech.
1: Vy jste říkala, že protidrogová politika není populární záležitostí. Za ta desetiletí, kdy se věnujete této problematice, mění se nějak postoj veřejnosti?
0: Já si myslím, že se možná trochu bude měnit u rodičů současných dětí, které zažívají, jak je třeba gaming problematický. A že to nejsou zlobivé děti, ale že se to vlastně děje díky společnosti. A že já doufám, že se to změní. Ale ten politický tlak je poměrně velký na to, aby ta problematika nebyla vnímána pozitivně.

0: Říká ředitelka neziskové organizace Sananim Martina Richtrová-Těmínová, která byla hostem 20 minut Radiožurnálu. Díky za to, naviděnou, naslyšenou.
1: Děkuju, pěkný večer.
0: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře je za námi a právě teď máme 3 minuty po půl jedné. Lenka Pištěková a krátké zprávy.
4: Víc než polovina lidí v Česku nepovažuje za správné, aby byl v Brně sudetoněmecký sjezd. Odpovědělo tak 57% respondentů bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Sjezd je součástí festivalu Meeting Brno na tamním výstavišti. Na českém území bude poprvé. Z průzkumu vyplývá, že mladí lidé ve věku 18 až 24 let jsou smířlivější než ti starší. Agentura se od 14. do 18. května ptala víc než tisícovky lidí. Polská diplomacie chce zakázat izraelskému ministrovi národní bezpečnosti Itamaru Ben-Gvirovi vstup do země. Důvodem je jeho chování vůči zadrženým propalestinským aktivistům z humanitární flotily. Polský ministr zahraničí Radoslav Sikorský si kvůli tomu předvolal izraelského charge d'affaires. Podobně reagovaly i další země, mimo jiné Španělsko, Francie, Británie či Řecko. Kuba údajně přijala nabídku americké humanitární pomoci výměnou za reformy. Má jít o 100 milionů dolarů v přepočtu přes 2 miliardy korun. Tvrdí to americký ministr zahraničí Marco Rubio. Kubánský ministr zahraničí Bruno Rodriguez prohlásil, že Rubio lže a podněcuje vojenskou agresi. A galerie, muzea a další kulturní místa ve Zlíně dnes propojí galerijní a muzejní noc. Program na 13 místech začne v odpoledních hodinách a potrvá do večera. Návštěvníky během akce po městě sveze historický autobus MHD.
2: Sport.
4: Fotbalový útočník Dukly Kevin Prince Milla dostal od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na 4 soutěžní utkání. O víkendu v Teplicích byl vyloučený za to, že po vzájemném souboji trefil nohou do rozkroku domácího obránce Denise Halinského. Pražanům tak bude Milla chybět i v sobotním duelu proti Ostravě, ve kterém se rozhodne o přímém sestupujícím z nejvyšší soutěže. Dukle kvůli karetním trestům nepomůžou ani stoper Erik Hunal a další obránce Daniel Kozma. Pražanům k účasti v baráži že stačí bod, Ostravané musí zvítězit.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda u Plzně a překážky na Šumpersku. Dálnice D11 u Hradce Králové už průjezdná. Několika hodinová uzavírka po vážné nehodě na exitu 84 sjezdu na D35 do Vysokého Mýta a Olomouce skončila. Na silnici 26 na výjezdu z Plzně do Domažlic je hlášená nehoda se zraněním. Pozorně projíždějte za Makrem v omezení u čerpací stanice MOL. A na Šumpersku silnici 315 z Uníčova do Zábřehu hrozí nehoda nebo poškození vozidla mezi obcemi Police a Dubicko. Je na vozovce rozsypaný štěrk. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Noční teploty klesají mezi 10 až 6 stupňů v údolích a při uklidnění větru až na plus 2. Dnes čekáme polojasno až jasno, během nepřechodně oblačno, na horách na severu a severovýchodě ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů na severu a severovýchodě kolem 21, na horách většinou kolem 17. To byly zprávy. A slovo má Adam Carda.
3: 7 minut po půl jedné začíná dnešní noční Radiožurnál. Je pátek 22. května, dočkali jsme se konce pracovního týdne a víkend slibuje příjemné letní počasí, takže je se na co těšit, tak přeji, ať vám to dnes v práci utíká. A pojďme na první téma nočního vysílání. Zdražení pohonných hmot dopadá i na technické služby měst. Za benzín a naftu zaplatí měsíčně až stovky tisíc korun navíc. Jak to řeší například na Přerovsku, uslyšíte za pár minut v reportáži.
2: Noční Radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Dražší nafta a benzín po americkém útoku na Irán zvyšuje výdaje i technických služeb. Třeba na Přerovsku zaplatí za svoz odpadů, úklid ulic nebo údržbu zeleně o stovky tisíc korun měsíčně navíc. Zatímco někde se snaží najít úspory v rozpočtu, jinde už zvažují o zdražení nebo přímo omezení služeb.
1: Naftu pracovníci hranického ekoltestu čerpají přímo v areálu technických služeb. Pistoli do nádrže právě vkládá Martin Čadra, vedoucí provozu.
2: Zařízení vypínám a vše se dostane do systému.
1: Za jeden litr nafty do služebních vozů společnost aktuálně platí 36 korun. I když je to podstatně méně než na čerpacích stanicích, je to zhruba o 10 korun více než na začátku roku. Potvrzuje mi ředitel František Polách.
3: Měsíčně spotřeba je asi 12 000 litrů těch aut, které tady jsou na naftu. Je to hrozně těžké, je to zhruba pro město hranice navýšení k 766 tisíc do zbytku roku a pro ostatní obce, které svážíme, je to zhruba propočtené na 191 tisíc, takže nás to trápí hodně.
1: Nejvyšší spotřebu u technických služeb v Přerově mají velká auta určená pro svoz odpadu. Na 100 kilometrů je to až 30 litrů. Po navýšení cen pohonných hmot měsíčně společnost musí zaplatit o 200 tisíc korun více, než kdy dříve, potvrzuje jednatel Petr Měřínský.
4: Jsme na částkách, které nám v rozpočtu dělají díru několik milionů korun ročně. Snažíme se s tím bojovat maximálně efektivně. Nekupujeme od jednoho partnera za fixní ceny, ale v podstatě každý závoz vysoutěžíme za tu nejlepší marži, která je zrovna na trhu dostupná.
1: V Hranicích i Přerově vedení společností dosud zvládali výkyvy cen pokrývat z vlastního rozpočtu. Shodují se, že dlouhodobě je ale situace neudržitelná.
4: Budeme muset situaci začít řešit s městem, a to buď navýšením příspěvku města, nebo bohužel omezováním některých služeb, což je ovšem to poslední, co bychom chtěli.
1: Stejné kroky zvažuje i hranický ekoltest. Z Přerovska Lenka Kratochvílová.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 1 hodina. Lenka Pištěková doplní zpravodajský přehled.
3: Agrární komoru povede další 3 roky, znovu Jan Doležal. Při útocích ozbrojenců na severu Hondurasu zemřelo nejméně 16 lidí. Hokejisté Kanady ztratili na mistrovství světa s Norskem, vyhráli 6-5 v prodloužení. Dnes bude polojasno až jasno, přechodně oblačno, ojediněle s přeháňkami a teploty až 26 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Prezidentem agrární komory zůstává dál Jan Doležal. Na další 3 roky ho zvolili delegáti sněmu v Olomouci. Neměl žádného protikandidáta. Doležal je v čele největší zemědělské organizace v Česku od roku 2020. V novém funkčním období bude chtít prosadit mimo jiné snížení daňové zátěže zemědělců.
4: My takto nemůžeme být dlouhodobě konkurenceschopní. Potřebujeme více investovat právě do té konkurenceschopnosti, to znamená podpořit ty zemědělce, kteří dávají nějakou přidanou hodnotu své produkci, kteří nedělají pouze jenom ty základní komodity. No a to, co opakuje dlouhodobě, je potřeba, aby to chápala společnost. Proč je zemědělství důležité?
3: České zemědělství je podle Doležala v krizové situaci. Tvrdí, že zemědělci se potýkají s rostoucími cenami energií, hnojiv i technologií, zatímco ceny komodit klesají. Ministerstvo školství chce jednat o podobě přijímacích zkoušek na vysoké školy. Stávající systém podle úřadu vytváří nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. Česká konference rektorů ale upozorňuje, že placené jednotné národní srovnávací zkoušky od společnosti SCIO mají pro uchazeče výhody. Můžou je využít při přihláškách na víc fakult. Jejich zajištění ale může převzít stát, podobně jako u maturit, říká předseda České konference rektorů Milan Pospíšil.
5: Třeba pro fyziku, chemii, matematiku, takže by to mohly být různé sady testů a kdyby to organizoval ten CERMAT, tak co se týká právě tady těch třeba přírodovědných a technických oborů, bylo by to že jednotný, hned by každý věděl, jestli na to má nebo nemá.
3: Při útocích na severu Hondurasu zemřelo nejméně 16 lidí. Podle agentury AP ozbrojenci zabili 10 pracovníků jednoho ranče. Při druhém incidentu nedaleko guatemalských hranic zemřelo 6 policistů. Šéf tamní policie uvedl, že v oblasti jsou aktivní kriminální gengy. Ty území údajně nezákonně obsazují, aby na něm provozovali plantáže olejných palem. Do Ralska na Českolipsku míří tisíce skautů z Česka i ze zahraničí. V tamním bývalém vojenském prostoru dnes začíná mezinárodní akce Intercamp. Do Česka se vrací po 10 letech. Program je pro účastníky připravený přímo na tábořišti i v okolní přírodě, říká mluvčí skautu Barbora Trojak.
6: Na tom tábořišti si budou moct v mezinárodních týmech vyzkoušet různé programy a aktivity zaměřené třeba na komunikaci, spolupráci v týmu, na různé fyzické aktivity jako pohyb a také na přírodu nebo osobní rozvoj.
0: Sport.
3: Slovenští hokejisté porazili na mistrovství světa Dánsko 5-1, dostali se na 2. místo průběžného pořadí skupiny ve Friburgu před Čechy. Slovensko zatím vyhrálo na turnaji všechny zápasy. Trenér Vladimír Orsák ale ví, že to souvisí s losem turnaje.
7: Treba povedať, že na začiatku sme mali skôr slabších súperov, teraz naozaj prídu tie ťažké váhy, či sú to Češi, Kanada alebo Švédi. Takže my sme radi, že sa nám darí, že ideme smerom dopredu a myslím, že sme odohrali veľmi dobrý zápas. Zo pár kybičiek, ale tie tam vždycky budú, ale celkovo sme mali tú hru pod kontrolou a Dánov sme k ničomu vážnejšiemu nepúšťali.
3: Skupinu ve Friburgu vede Kanada, která porazila Norsko 6-5 v prodloužení. V Curychu jsou dál suverénní 2 týmy. Domácí Švýcarsko, které porazilo Velkou Británii 4-1 a Finsko po výhře 7-1 nad Lotyšskem. Češi budou dnes trénovat, v sobotu nastoupí v 16:20 proti Slovensku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Noční uzavírka na Pražském okruhu a nehoda ve Slaném. Dálnice teď volné. Na Pražském okruhu je noční omezení směr Ruzyně. za exitem 19 Ořech na kilometru zavřený levý pruh. Opravují tam podzemní kabelové vedení. Provoz je slabý, kolona se v místě netvoří, jen občas dopravu zpomalí průjezd rozměrnějšího vozidla. Na silnici 15 z mostu do Lovosic je překážka, sražená lesní zvěř u odbočky na Lipčeves. A v centru Slaného v Lázeňské ulici je hlášená nehoda. Bez podrobností omezený průjezd čekejte na křižovatce s ulicí U Brodu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noční teploty klesají mezi 10 až 6 stupňů Celsia v údolích a při uklidnění větru až na plus 2 stupně. Přes den čekáme polojasno až jasno, potom přechodně i oblačno, na horách na severu a severovýchodě i ojedinělé přehánky. Dnešní nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21, na horách většinou kolem 17 stupňů. To byly zprávy. A v nočním radiožurnálu pokračuje Adam Carda.
2: S vámi je noční vysílání radiožurnálu 5,5 minuty po jedné a přeji příjemný poslech v pátek 22. května. Plastové nanonečistoty dokážou podle vědců proniknout, řekněme, pohraniční kontrolou v našich plicích. Co tím konkrétně myslíme, to uslyšíte za okamžik. Navštívíme totiž laboratoř, ve které odborníci tento nový objev odhalili.
9: Noční radiožurnál
1: a Adam Carda.

0: Nanoplasty narušují ochranou vrstvu plic. Právě to zjistili vědci z Akademie věd. To, že ultrajemné částečky umělé hmoty škodí zdraví, už nějakou dobu víme. Teď se ale podařilo pomocí speciálního mikroskopu odhalit, jak přesně pronikají do plicních sklípků.
1: Nádobka je tady.
2: To je taková plastová kostka, je tam takový důlek.
1: Do toho dáme vodu a na povrch té vody ten surfaktant.
3: Katarína Vazdarová v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského ukazuje pokusný model plicního sklípku. Surfaktant je jakýsi hraniční přechod mezi vzduchem v plicích a plicní tkání, popisuje vedoucí výzkumného týmu Lukáš Cviklik.
4: Surfaktant se nachází na povrchu těch plicních sklípků, které jsou poslední cestou toho vzduchu do našeho těla. Ten vzduch proniká surfaktantem a naopak ty látky, které chceme vyloučovat, pronikají zpátky a pak je vydýcháme.
3: Společně se vzduchem ale vdechujeme i nečistoty, včetně těch nanorozměrových.
4: Hodně těch nanoplastů vzniká v našich podmínkách domácích. Nejsou to plasty, které se vyskytují třeba venku, ale plasty, které vznikají v uzavřených místnostech a ani si to neuvědomujeme. Jejich zdrojem jsou třeba koberce, nádoby, domácí vybavení.
3: Vědce zajímalo, jak si plicní strážce hranic, surfaktant, poradí s částicemi umělé hmoty asi tisíckrát tenčími než vlas. Pořídili si proto vzorky nanočástic polystyrénu v přesných velikostech.
4: Z Jagiellonské univerzity v Krakově jsou schopni vytvořit nějakým mlýnkem nanočástice o různých velikostích.
2: Vytvořené vyloženě na míru.
4: Ten mlýnek napodobuje ty procesy, které se normálně dějí doma, když třeba stoupáme po syntetickém koberci.
1: My jsme měli roztok nanočástic v chloroformu.
2: Velice tenká, jemná, injekční stříkačka.
1: Několik kapek dáváme do povrchu surfaktantu.
2: Jako kdyby to tam přistálo z toho vzduchu.
1: Jo, během 5 nebo 10 minut se to odparží a potom máme vliv jenom té látky, která byla rozpuštěna.
3: Experimenty ukázaly, že plastové nanočástice se můžou zabudovat do tukových neboli lipidových útvarů v surfaktantu. A proto mohou projít přes hraniční kontrolu plic až do vnitrozemí organismu.
4: Když dýcháme, ty lipidy se dostávají tam a zpátky. A když tady je zabudovaná nějaká částice, která má ráda lipidy, je schopna se taky dostat dále do těch lipidových struktur pod surfaktantem.
2: To znamená, takže nezůstanou na povrchu, ale dostanou se hlouběji a hlouběji až potenciálně dál do těla.
4: Ano, takže a právě tím, že jsou malí, nemáme způsob, jak pak je vyloučovat.
3: Nanočástice plastů ovšem nejsou jen tak vidět v mikroskopu. Vědci je pozorují nepřímo. Když proniknou do surfaktantu, změní se povrchové napětí a vzorek potom jinak láme světlo. To je vidět pomocí speciálního přístroje s výraznými šikmými rameny, ukazuje Agněška Olzinská.
5: Laser tady máme.
2: Z jedné strany nasvěcuje ten vzorek.
5: Zprava nasvěcuje, to světlo se může absorbovat.
2: Zůstane v té vodě, zůstane v tom materiálu, anebo část se odrazí.
5: Anebo se může odrazit.
2: A ta se odrazí tady do toho objektivu.
5: Jo, tady do toho objektivu. Na jedním tom ramenu pozorujeme to fluorescence.
2: To světelkování.
5: A na druhém ramenu můžeme pozorovat odraz toho světla.
3: Vědce by zajímalo, jak se lidský organismus může proti pronikání nanoplastů bránit. Ze vzduchu je totiž neodstraníme a z věcí kolem nás se obrušují další a další. Kromě plic se nám dostávají také do očí a právě to by chtěli odborníci z Hejrovského ústavu v budoucnu prozkoumat. Martin Cerp, Radiožurnál.

0: Jak tenká je hranice mezi slušným člověkem a někým, kdo skončí za mřížemi? To ukazuje nová kniha s názvem Kriminálnice. Napsala ji Gabriela Slováková, která vycházela ze skutečných osudů odsouzených žen. A jak vysvětlila na křtu knihy, je trochu i o tom, proč jsou druhé šance a pochopení důležité.
1: Tu knihu jsem napsala, protože jsem cítila, že je pořád velké nepochopení, proč někdo může pracovat s vězni.
2: Nejsou to jen příběhy zločinu. Často spíš příběhy domácího násilí, závislostí nebo vztahů, ze kterých nešlo uniknout. Právě o nich vypráví nová kniha Kriminálnice bývalé ředitelky věznice ve Světlé nad Sázavou Gabriely Slovákové.
3: Ženy většinou se říká, že ty kriminogenní faktory neboli důvody, proč páchají trestnou činnost, tak je i výzkumem podloženo, jsou jiné. Většinou toxické vztahy, náročný partner, násilí v rodině, nedostatečné sebevědomí, sklon k závislostem, ale rozhodně ženy nemají takovou tu tendenci soutěživou, touhu pomoci, jsou i výjimky, ale i díky emancipaci toto procento stoupá, takže možná se dočkáme nějakého jiného poměru.
2: Podle autorky si spousta lidí představí vězení hlavně jako svět drsných kriminálníků z detektivek. Ve skutečnosti tam ale často končí lidé s mnohem obyčejnějšími a někdy až překvapivě známými životními příběhy.
3: Jsou tam obyčejní lidé, kteří páchají relativně banální trestnou činnost, za kterou dostanou třeba rok, dva výkonu trestu. Často ta činnost je méně závažná než ta, kterou páchají lidé doma, třeba na svých dětech nebo nezodpovědným životem a skrytým domácím násilím. Spousta lidí, co se chová špatně, zavřených není, takže ta hranice, kdo je a není slušný člověk, pro mě je velmi pofiderní a neznamená to, že někdo ve výkonu trestu je zatracen navždy a naopak ten, kdo není, že je slušný člověk, tak to určitě není. A já bych to stigma chtěla zbořit.
2: Na slavnostní křest knihy pozvala autorka také prezidenta republiky Petra Pavla. Krátce pak také připomněl, že každý by měl dostat v životě minimálně druhou šanci.
4: Když jsem asi v 9-10 letech podlehl kouzlu krásných kroužkových bločků v papírnictví na našem sídlišti a nemá je dostatek finančních prostředků, jsem ten bloček zcizil. A úspěšně jsem ho pronesl domů, kde jsem tak strašně trpěl výčitkama svědomí, že když přišla moje maminka z práce, tak to na mě hned poznala. Tak já jsem šel s pravdou ven, vrátil jsem to, omluvil jsem se a paní prodavačka říká, člověk v životě chyby dělá. Ty jsi to uvědomil, tak si zasloužíš, aby si za to byl nějakým způsobem odměněn, tak mi ten bloček dala.
2: Autorka knihy Gabriela Slováková je aktuálně ředitelkou probační a mediační služby. Ta pomáhá pachatelům trestných činů se začleněním zpět do společnosti a zároveň zprostředkovává také řešení mezi nimi a oběťmi. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Lenkou Pištěkovou.
3: Oběť včerejšího napadení v Pardubicích po převozu do nemocnice zemřela. Radiožurnálu to potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického z uskupení 3PK byla obětí studentka a důvodem byly osobní problémy ve vztahu. Podezřelého útočníka na místě zadržela policie. Tak kvůli útoku taky evakuovala nedalekou střední průmyslovou školu chemickou. Ta zůstane do pondělí zavřená a její ředitelka zrušila i maturity. Skupina mladíků v Kongu zapálila centrum pro léčbu eboly na východě země. Právě tamní provincie Ituri je hlavním ohniskem nákazy. Pachatelé rozdělali oheň poté, co nedostali povolení si z centra vyzvednout tělo zemřelého kamaráda. Chtěli ho pohřbít tradičním způsobem. Těla zemřelých jsou ale vysoce infekční a právě tradiční pohřby patří k hlavním rizikovým místům, kde se nákaza šíří. Izrael deportoval všechny zahraniční propalestinské aktivisty z flotily, která mířila do pásma Gazy. Napsalo to izraelské ministerstvo zahraničí na síti X. Turecko pro vyhoštěné vyslalo 3 speciální lety. Lodě s humanitární pomocí zastavila izraelská armáda začátkem tohoto týdne v mezinárodních vodách. A v Ústeckém kraji začne v roce 2028 fungovat logistické centrum pro polovodičové chemikálie. Místo pro jeho stavbu teď hledá tajvanská firma EI Trans Global. Zaplatí za něj zhruba 500 000 000 korun. Práci tam najde 60 lidí. Sklad má zásobovat chemikáliemi hlavně výrobce čipů v Německu, Nizozemí, Rakousku a jinde v Evropě.
0: Sport.
3: Pardubičtí basketbalisté zvítězili v Brně 82-72 a snížili stav série NBL na 1-2 na zápasy. Už dnes se bude hrát čtvrtý zápas, a to znovu v Brně, které obhajuje loňské stříbro. Ve finále už je Nymburk.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D11 u sjezdu na Český Brod, další na D3 u Českých Budějovic. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové je u sjezdu na Český Brod zavřený levý jízdní pruh. Nové omezení čekejte mezi 18. až 19. kilometrem. Potrvá do rána. Místem projedete plynule. Na D3 u Českých Budějovic v tunelu Pohůrka je už několik dnů omezený průjezd. Mezi kilometry 135 až 136 od včerejška nově na Benešov i Rakousko zavřený levý pruh, opravují tam svodidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Teploty v noci klesají mezi 10 až 6 stupňů, ale v údolích a při uklidnění větru mohou padat až na plus 2 stupně. Dnes čekáme polojasno až jasno, během nepřechodně oblačno a na horách na severu a severovýchodě i ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21 a na horách většinou kolem 17 stupňů. To byly zprávy. A v nočním Radiožurnálu pokračuje Adam Carda.
2: Jako byste seděli přímo v soudní síni pankrácké věznice v roce 1946. Národní archiv a Český rozhlas nově totiž zveřejnili unikátní nahrávku procesu s nacistickým zločincem Karlem Hermanem Frankem, který tehdy rozhlas vysílal živě. Dochovalo se přes 80 hodin záznamů, včetně výborů.

0: Kat českého národa. Takovou přezdívku dostal přední nacista Karl Hermann Frank, který byl odsouzen za své brutální činy před 80 lety. Právě k této příležitosti zveřejnil Národní archiv ve spolupráci s Českým rozhlasem celý záznam soudního procesu. Ten má přes 80 hodin. Jednu z nich zabrala také výpověď tehdejší političky Milady Horákové, která si prošla koncentračním táborem v Terezíně.
1: Přišla jsem do Terezína v těžkých měsících po atentátu na Heydricha. Byli jsme tam přivezeni.
2: Den po dni, slovo od slova. V takové podrobnosti si můžou badatelé i laici projít měsíc trvající soudní proces s válečným zločincem Karlem Hermannem Frankem.
3: Paní poslankyně, prosím vás, pomálu, nahlas a pokud možno v krátkých větách, jednak aby zapisovatelka stačila, jednak aby překlad stačil.
2: Hyeno, bídáku, ani nevím, jaký jméno zasloužíš. Právě touto citací začíná jeden z archivovaných dopisů, který chtěl pisatel výslovně předat krutému nacistovi. Karl Hermann Frank nesl odpovědnost za vyhlazení lidic, popravy studentů po 17. listopadu roku 1939 a také za tisíce obětí staného práva po atentátu na Reinharda Heydricha.
3: Frank, já slyším dobře.
2: Publicista Marek Janáč musel dohledat s kolegy i konkrétní jméno jedné oběti, která měla na černobílých fotkách šálou zahalenou tvář, a to kvůli těžkým poraněním.
4: Toto je tedy snímek z přísahy svědka, který ovšem má tak jako podivně zahalenou hlavu. Analyzovali jsme ten snímek, podle těch rukou to vypadalo na muže. Vzhledem k tomu, že třeba soudce má tady sluchátka stažená z uší, tak předpokládáme, že to bude člověk, který mluví česky, a tím, že má na hlavě takovouhle kápi, tak pravděpodobně bude také ta zvuková nahrávka nějak postižena. Budou tam úbytky vyšších frekvencí. Tady jsme oproti tím ostatním výpovědím zaznamenali, že ten člověk i málo otevírá ústa. Přestože jsme nenašli všechny informace o tomto pánovi, tak v podstatě té fotografii jsme vrátili jméno člověka, který tam vystupoval.
2: O detailech z procesu s nacistou Karlem Hermannem Frankem si můžete zjistit více na stránkách politickeprocesy.cz. A nebo si můžete pustit také nový rozhlasový pětidílný pořad Kat K.H. Frank. Ten provede posluchači jak archivními záznamy, tak místy, která dodnes připomínají tragické osudy obětí nacismu. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Sia a píseň Chandelier zazněla v nočním radiožurnálu a teď sport. Fotbalisté Aston Villa triumfovali v pohárové Evropě poprvé od roku 1982. Tehdy to byl pohár mistrů evropských zemí, tedy současná Liga mistrů. Teď slaví anglický klub po středeční výhře 3-0 nad Freiburgem titul v Evropské lize. A není se čemu divit, trenérem týmu z Birminghamu je rekordman soutěže Unai Emery. Aston Villa!
1: Of course I need good club.
2: Samozřejmě potřebuju dobrý klub, dostatečnou podporu fanoušků, skvělého majitele a taky kvalitní hráče.
3: Unai Emery vyjmenoval v rozhovoru pro CBS vše nezbytné k vítězství v Evropské lize. Španělský kouč to dokázal 5krát, což je rekord, navíc s 3 různými kluby. A pozor, spojuje je jeden společný prvek. Všechny 3 mají v názvu Villa. Aston Villa, dříve Villarreal a ještě předtím Sevilla, kde to vlastně všechno začalo, protože s ní ovládl Emery Evropskou ligu 3krát v řadě.
2: Všichni toužili a extrémně si přáli ovládnout tuhle soutěž. V Sevilla mě to ukázali a naučili mě to. Snažil jsem se to využít potom ve Villarrealu a teď v Aston Villa.
3: Hrdinou je taky kapitán John McGinn. Ještě před 7 lety byl s týmem v druhé nejvyšší anglické soutěži. Od té doby se Aston Villa drží v Premier League, hraje v pohárové Evropě a teď v ní taky uspěla.
4: Je to speciální pocit, je mi 31 let. Trvalo to, byla to dlouhá cesta až sem. Všichni, kdo si myslí, že už možná na něco nedosáhnou, prostě pokračujte. Nezáleží na tom, kolik vám je. Sny se plní a mě se právě splnil.
3: Řekl McGinn, který může s Aston Villou snít dál. Díky triumfu v Evropské lize se anglický tým v příští sezóně vrátí do prestižní Ligy mistrů. 54-letý Emery se na porovnání s těmi nejlepšími těší.
2: Rád hraju v pohárové Evropě. Budeme hrát Ligu mistrů. To je výzva pro následující sezónu. Získal jsem tituly v Evropské lize, což je fantastické, ale v Lize mistrů je to náročnější a právě proto chci hrát právě tam.
3: Dodal Unai Emery, který se v Lize mistrů dostal nejdál do semifinále, a to v roce 2022 s Villarrealem. Od té doby trénuje Aston Villu, kde má smlouvu ještě na další 3 sezóny. Adam Procházka, Radiožurnál.

0: let you know, you wanna my kind.
1: Host Radiožurnálu.
2: Gabriela Slováková je ředitelkou probační a mediační služby a dříve vedla ženskou věznici ve Světle nad Sázavou. Co všechno z tohoto prostředí přenesla do své knihy Kriminálnice? Jak se mění české vězeňství? Co za mřížemi nejčastěji selhává a co naopak může fungovat? A proč jsou příběhy žen ve výkonu trestu často jiné, než si veřejnost představuje? Gabriela Slováková bude hostem Radiožurnálu.
1: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Lenka Pištěková, zazní zprávy.
1: Pardubická střední škola chemická zůstane po včerejším útoku na jednu ze studentek do pondělí zavřená. Uganda kvůli ebole pozastavila veškerou hromadnou dopravu s Demokratickou republikou Kongo. V nominaci českých fotbalistů na přípravu před mistrovstvím světa je i 17-letý Hugo Sochůrek. A dnes bude polojasno až jasno, přechodně oblačno, ojediněle přehánky a teploty až 26 stupňů Celsia.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích zůstane po včerejším napadení až do konce týdne uzavřená. Radiožurnálu to potvrdil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z uskupení 3PK. Policisté zasahovali nedaleko školy v Poděbradské ulici kvůli útoku nožem. Podle Netolického byla obětí studentka tamní školy. Podle něj šlo o osobní problémy ve vztahu.
3: Je to selhání jednotlivce, kterému se bohužel nedá vůbec předejít, přestože školy jsou připravovány na nejrůznější situace, včetně aktivního střelce, takže celá situace nás velmi mrzí. Škola v této chvíli přerušila výuku až do konce týdne, stejně tak maturitní zkoušky a všechno bude pokračovat od pondělí.
1: Podezřelého útočníka na místě zadržela policie. Střední průmyslovou školu preventivně evakuovali. Studentka zemřela po převozu do nemocnice. Uganda pozastavila lety do sousedního Konga kvůli tamní epidemii eboli, informoval o tom mluvčí ugandské vlády. Zároveň dodal, že v současné době v zemi není žádný případ eboli. Světová zdravotnická organizace dřív informovala o 2 nakažených. Přerušená je i další veřejná doprava mezi Ugandou a sousední zemí. Opatření proti šíření eboli bude trvat 4 týdny a nevztahuje se na přepravu zboží a potravin. Tržby české gastronomie v prvních 3 měsících letošního roku oproti tomu loňskému vzrostly o 3%. Začátek roku přitom bývá pro restauratéry obvykle slabší, říká Vladimír Sirotek ze společnosti Dotykačka, která gastronomické statistiky sleduje.
4: Přes tato pozitivní čísla to však neznamená, že podniky extra vydělávají. Meziroční růst o 3% v podstatě jen dorovnal inflaci, kterou v oboru gastronomie a služeb v poslední době evidujeme na úrovni 3 až 4%. Lze tedy souhrnně říci, že české gastro v prvním kvartálu roku 2026 obhájilo své prodeje z roku 2025.
1: 53. ročník rally Český Krumlov dnes v 11 hodin odstartuje rychlostní zkouška na Českobudějovickém výstavišti. Odpoledne tam diváci zhlédnou exibiční jízdy. Na start závodu se v podvečer posádky přesunou do Jelení zahrady v Českém Krumlově. Některými silničními úseky na Českokrumlovsku řidiči kvůli soutěži neprojedou, doplňuje za organizátory Pavel Kacerovský.
5: Dotčeny budou zejména místní komunikace. Z těch hlavnějších tahů bude v pátek od 17 hodin zavřena silnice mezi Kaplicí a Benešovem nad Černou a Besednicí a Kaplicí nádražím. V sobotu potom od 8 hodin ráno bude uzavřen průjezd přes Malonty.
1: Sport. Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek nominoval na přípravu před mistrovstvím světa i Tomáše Chorého a Davida Douděru. Oba byli vyřazeni z týmu Slavie po nesportovním chování v derby se Spartou. 3 povolanými brankáři jsou Matěj Kovář, Lukáš Horníček a Jindřich Staněk. Vynechaní gólmana Tottenhamu Antonína Kinského vysvětlil Koubek.
6: V našem kruhu jsme diskutovali, ale to mají plně v kompetenci trenéři brankářů. My jsme si vědomi, že naskoč